barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Lališů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera ševce.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jedna

se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: tvůrci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska budete poslouchat nádherné a krásně vystavěné písně, které vám budou zpívat hlavně úžasné mužské hlasy. Celoživotně jsem zatížený na tenory, ale prostor dneska dám i baritonům. Startujeme upřímným písňovým vyznáním Karla Gotta, konkrétně písničkou Hudba se mnou vchází a se mnou dneska vlastně taky.

Myslím si, že už jste určitě slyšeli o nejúspěšnějším mužském mezinárodním nadžánrovém kvartetu Il Divo, které založil a dlouhá léta umělecky vedl britský mediální magnát, manažer a producent Simon Cowell, který se proslavil i jako nelítostný porotce, neskuli kat, řady mezinárodních televizních soutěží. 2 roky Simon Cowell pátral po celém světě po mladých operních zpěvácích, obdařených nejen zlatem v hrdle, ale i přitažlivým zemějškem. Prostě chtěl, aby se zpěváci, které vybere, líbili ženským. Výběr v roce 2003 uzavřel. Jeho přísným sítem nakonec prošli španělský baritonista Carlos Marín, americký tenorista David Miller, švýcarský tenorista Urs Bieler a francouzský popový zpěvák Sébastien Isambard. Il Divo skvěle propojilo popový a operní svět. Tak si teď Il Divo poslechněte ve vám důvěrné známé písni The Winner Takes It All z repertoáru švédské skupiny ABBA. Mimochodem, Il Divo začalo nahrávat své první album v únoru roku 2004 ve Švédsku.

Na Il Divo mě upozornil Karel Gott, který s tímhle souborem účinkoval v jedné německé televizní show. Il Divo debutovalo v pražské O2 aréně 13. září roku 2012. Hned jsem začal schánět lístky na jejich koncert. PR tohoto koncertu měla na starost Kateřina Dětková, o níž jsem v tu chvíli pochopitelně vůbec nevěděl, že je sestrou novináře Honzy Dětka a že bude jednou produkční jeho mimořádně úspěšné televizní talk show Sedm pádů Honzy Dětka. Katka Honzovi do každého pořadu vybírá hosty. Katce jsem slíbil, že na podporu koncertu Il Diva připravím s Karlem Gottem jeden z dílů rozhlasového pořadu Zpátky si dám tenhle film a Katka mi slíbila setkání Karla Gotta s Il Divo po koncertě v O2 aréně. A protože jsme profesionálové, oba jsme své slovo dodrželi. Když jsem Karlovi před koncertem Il Diva oznámil, že se s jeho členy po jejich koncertě sejde, začal jako obvykle lamentovat a podceňovat se. Proč takové věci organizuješ, Honzo, když oni vůbec nemají ponětí, kdo je to starý goťák z Prahy? V tu chvíli jsem nečekal, jaká překvapení Il Divo ten večer Karlovi připraví. Každý z členů Il Divo zaspíval asi dvě písničky solově. Když přišla řada na švýcarského tenoristu Urse Bielera, pozdravil se s publikem a pak se mu svěřil, že jsou dva zpěváci, jejichž magnetofonové kazety měl jeho táta v autě a ti ho ovlivnili natolik, že se stal zpěvákem a jmenoval krále Kalypsa, amerického zpěváka Harryho Belafonteho a Karla, kterého přivítal v publiku. Karel se v tu chvíli na mě spokojeně podíval a z jeho pohledu šla vyčíst radost, že ho přece jen někdo zná. J'ai compris.

Jestli se Karlu Gottovi na Il Divo něco nelíbilo, byl to fakt, že takřka ve všech jejich písních dostával největší prostor nádherný baryton Španěla Carlose Marina. Karel to nemohl pochopit a několikrát mi řekl, že se s tím ještě nesetkal, že vždycky jsou přece upřednostňováni tenoři. Z koncertu Il Diva jsme byli nadšení a když jsme po koncertě přišli za Il Divo do šatny, chyběl v ní právě španělský baritonista Carlos Marín. Karel ostatním členům předal své neprodejné CD, které měl určené jen pro zahraniční umělce, novináře a taky pro nejbližší přátele. A taky jim do jejich repertoáru doporučil terčet Svět lásku má, který naspíval s Peterem Dvorským a Palem Haberou. Po chvíli do šatny vstoupil baritonista Carlos Marín, poklonil se před Karlem málem až k zemi a pravil: zdravím jednoho z největších evropských tenorů. Karel vykulil oči a zeptal se ho: jak vy mě jako Španěl můžete znát? Karlo se pousmál svým zářivým timolinovým úsměvem, kterým okouzloval ženy po celém světě, a odpověděl: narodil jsem se v Hesensku a i když jsme se s rodiči přestěhovali do Madridu k babičce a tetám v Německu, jsem jezdil na prázdniny. Byly vaše velké faninky a vaše alba si pouštěly od rána do večera. Karel mu s vážnou tváří odpověděl:

Tak to mě moc mrzí, že jsem vám ničil prázdniny a kazil vkus. Ale snad ne moc. Ildivo se rozesmálo a bylo to jejich první setkání s třeskutým humorem Karla Gotta. Poslechněme si teď v podání Ildivo písničku You Are My Destiny, kterou před 5 lety naspívali s jejím autorem, kanadským zpěvákem a skladatelem syrského původu Paulem

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Il Divo a Karla Gotta spojovala pěkná řádka písní, které měli v repertoáru. Jedna písnička z repertoáru Il Divo pak obohatila Gottův repertoár. Jde o písničku, kterou Il Divo v roce 2005 naspívalo se slavnou kanadskou zpěvačkou Celine Dion, které se mimořádně dařilo i ve všech frankofonních zemích. Ona písnička se jmenuje I Believe in You a Karel Gott ji nahrál v roce 2008 v duetu s Lucí Bílou a český text Krása jim na míru napsal textař, básník Pavel Vrba, který má na svém kontě přes 2000 písňových textů. Lucie a Karel mu ji zaspívali na oslavě jeho 70. narozenin v pražském divadle Hibernia. My si písničku I Believe in You teď ovšem poslechneme v interpretaci Celine Dion a Il Diva.

Il Divo se jen pár let po svém založení stalo doslova celosvětovou senzací. V roce 2006 dokonce takovou, že si je na své severoamerické turné, čítající 20 koncertů, pozvala nejprodávanější a nejúspěšnější zpěvačka všech dob, Barbara Streisand. Il Divo si s Barbrou zaspívalo na každém z koncertů 3 písně a jednou z nich byla nádherná árie Music of the Night z muzikálu Phantom Opery. A tu si teď poslechneme. Night time sharpens,

Hodně jsme se s Karlem Gottem a se členy mezinárodního pěveckého kvartetu Il Divo nasmáli i během našeho druhého setkání v pražské O2 aréně v roce 2014. To tenoři David, Sebastian a Urs Karlovi na baritonistu Karlose prozradili, že sbírá kalhotky a podprsenky, které mu příslušnice něžného pohlaví házejí na jeviště. Kluci nám taky prozradili, že Carlos má ve své paraguajské vile pro dámské prádlo od faninek vyhrazenou velikou místnost a že se obávají, že je nebude mít brzy kam dávat. Poslechněme si teď v podání krále milostných romancí, britského zpěváka Engelberta Humperdinka a Il Diva píseň Spanish Eyes z autorské dílny německého kapelníka, multiinstrumentalisty a skladatele Berta Kampferta. Jeho písně zpívali například Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley, Johnny Mathis nebo Kahn.

desky, pásky, vzpomínky, aneb nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Na konci roku 2008 nebo začátkem roku 2009, to už si úplně přesně nepamatuji, mi Karel Gott řekl: Honzo, prohledej prosím diskografii Il Diva nebo svůj archív duetů a zkus najít něco pro mě a Lucku Bílou, nějaký duet, který bychom v premiéře zaspívali na udílení cen televizních diváků TT. Karlovi jsem nabídl 10 duetů a zdůraznil jeden, který se mi nejvíc líbí. 100% jsme se na něm shodli a Karel pak Luce nabídl námi vybraný duet Just Show Me How To Love You, který v roce 1997 naspívali britská sopranistka Sarah Brightman a argentinský tenorista a dirigent José Cura. Luce a Karlovi český text Ať láska křídly mává k tomuto duetu napsal dnes už zmíněný Pavel Vrba a my si teď tenhle povedený slavičí duet poslechneme.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Člen Il Diva, Švýcar Urs Bieler, mě po dvakrát během našich setkání požádal o vizitku a ani ve snu mě nenapadlo, že je jednou skutečně využije a že si budeme psát. Ve druhé polovině září roku 2019, kdy už jsem nebyl 4 roky Karlovým tajemníkem, mi Urs Bieler ze své soukromé e-mailové adresy napsal: Vážený Jane, s těžkým srdcem nás zasáhla zpráva o nemoci a trápení jednoho z největších zpěváků naší doby. Zlatý hlas z Prahy, mistr Karel Gott, byl jedním z mých prvních pěveckých vzorů. Velmi nás zarmoutily zprávy o tom, jak je tento velký umělec, tato úžasná osobnost, vážně nemocná. Prosím, pozdravujte ho od nás a je nám ctí, že jsme ho mohli osobně poznat a velmi si ho vážíme. Jeho hlas nás provází životem a pevně věříme, že ještě dlouho bude. S nejhlubší úctou Urs Bieler a Il Divo. Karel Gott odešel do muzikantského nebe 1. října 2019 a nejcharizmatičtější člen Il Diva, španělský baritonista Carlos Marín, zemřel 19. prosince roku 2021 na covid ve věku 53 let. Il Divo bylo zrovna na britském turné a během zastávky v Manchesteru byl Carlos Marín hospitalizován a následně uveden do umělého spánku. V něm také zemřel. Tak si teď poslechněme v podání nejmužnějšího hlasu Il Diva v interpretaci Carlose Marína, který bral hodiny zpěvu u španělské sopranistky Montserrat Caballé, píseň Vášně a zrady Delilah.

Fanoušci Karla Gotta a Carlose Marína jsou po smrti svých oblíbenců svorně názoru, že poté, co tu s nimi nejsou, není svět už takový, jakým býval. Že už není báječným koutem a místem k radování. Já si to myslím taky. Carlos Marín dospíval před chvílí píseň Delilah, proslavenou Tomem Jonesem a Karlem Gottem. Před 13 roky se Il Divo spojilo s prvním mužem britského muzikálu, tenoristou Michaelem Ballem, a společně naspívali krásnou árii Love Changes Everything z muzikálu Andrewa Lloyda Webera Aspekty lásky. U nás tuto píseň českým textem Zdeňka Borovce proslavil Karel Gott. Love, love changes everything.

Zbylí členové Il Divo si mysleli a dodnes myslí, že Carlos Marín je nenahraditelný. Ale ve triu vystupovat nechtěli a tak je od roku 2022 členem Il Divo charismatický mexicko-americký baritonista Steven Labrie s nádherným hlasem. Otevřeně přiznávám, že se mě líbí i jako chlap. Poslechněte si teď, jak ladí Stevenův nádherně zbarvený bariton z hlasy ostatních členů Il Diva. Loni měli kluci koncert v Taipei, což je hlavní město Tajvanu. Jehož záznam vyšel na CD a DVD. Zakončili ho nádhernou árií Somewhere z Bernsteinova muzikálu West Side Story.

Loni mě Švýcar Urs Bieler jménem Il Diva pozval na jejich koncert v pražské hale O2 Univerzum. Po koncertě jsme vzpomínali na Karla Gotta, kluci mi vyprávěli o jejich spolupráci s Michalem Davidem a taky mě požádali o pomoc. Svěřili se mi, že v dnešní populární hudbě se jen těžko hledají velké melodické písně s klenutými refrény. Takové písně podle nich, a já s nimi absolutně souhlasím, v současnosti nevznikají. Vyzvali mě, abych jim doporučil písně Karla Gotta, kterými by mohli obohatit svůj repertoár. Nabídl jsem jim nejen hity Karla Svobody, ale i Ondřeje Soukupa, Zdeňka Bartáka, Michala Davida, Jaromíra Klempíře a Pavola Habery. A taky nesmím zapomenout, že jsem Švýcarovi Urzovi řekl: máš nádherný tenor a fanoušky doslova po celém světě. Měl bys natočit vlastní album. A víte, co mi Urs odpověděl? Jsi druhý, kdo mi to takhle naléhavě řekl. Druhý po mé ženě. A tak hledám a hledám repertoár i pro Urse Bielera. Krásná a moc zajímavá práce. Kdyby se něco z ní povedlo, bylo by to super. A vy byste byli první, komu bych to prozradil. Držte mi palce. S Il Divem se pro dnešek rozloučíme nejslavnějším bolérem všech dob, mexickou písní Besame Mucho. Víte, co Besame Mucho znamená? Líbejně. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen a jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou při poslechu mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Váš Honza Adam.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Iva Hitnerová. Dobrý den, ahoj, vítej. Pojďte se s námi smát a život s humorem brát.
0: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška a písnička Já si vseděl na pár tónů nám zazněla v úvodu humoriády. Iva Hitnerová, dnešní host. No a máme pro vás hned na začátek skvělou pozvánku, zároveň na Iviny obrázky a zároveň do rozhlasu. Výstava ano, začala.
1: Ano, mám výstavu v budově Českého rozhlasu na Vinohradské. Je to jakoby podvrátnicí, je tam takový myslím, že jenom dva dny v týdnu, ale teď tam byly dny otevřených dveří, myslím, že tam přišlo opravdu hodně lidí a jsem ráda, že mám tu výstavu právě v Českém rozhlasu, protože pro mě odjakživa je neobyčejně důležitý a vlastně jsem na něm vyrostla. Všecko důležité, co vím, jsem se dověděla z Českého rozhlasu.
0: Nepovídej. A teď si chytrá jak rádio, jak se říká, v uvozovkách samozřejmě, ano. Tak určitě si měla i jiné zdroje pro získávání vědomosti a zkušenosti v životě, ale děkujeme za to vyznání rozhlasu. Obrázky jsou k vidění, jak už Iva naznačila, každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin až do 28. května, no a výjimečně i po dva květnové pátky 15. a 22. Takže Galerie Vinohradská 12, tam to všechno najdete. No a na křtu byly známé osoby.
1: Kdo ano, ti, ano, měla
0: kdo,
1: jsem tam.
0: Nebo na vernisáži, kdo zahajoval, kdo byl jako host?
1: Tu výstavu zahajovala paní, která pracuje v Českém rozhlase, Foglarová, a vlastně se čekalo, že tu výstavu zahájí pan profesor Neužil, ale protože zřejmě někomu vyndaval srdce nebo něco takového, což považuji za opravdu důležitější, než aby mi zahájil výstavu, takže jsem si tak nějak zahájila sama právě tím vyznáním k Českému rozhlasu.
0: No ale právě ta Iva nechce prozradit, že jí tam přišli David Gránský, Dana Syslová, Dana Batulková.
1: Ano, ale to jsou všechno kolegové. No, kolegové, s kterými pracuju, ale moji sakra oblíbení
0: ale
1: kolegové.
0: Ale každý je má na vernisáži.
1: Aha, to je pravda. To
0: všechny
1: je pravda.
0: Pohromadě. Tak už to víme, přijďte do Galerie Vinohradská 12. A teď nás Iva pozve na humor z našeho archivu, co to bude na začátek.
1: Ano, je zajímavý, že já vždycky instinktivně vybírám někoho, koho znám, a protože jsem zvědavá, co dělal nebo co vyprávěl, a už zjistila jsem, že už jsem tak stará a tak dlouho už jsem v téhle profesi, že už znám všechny. Všechny osobně, tudy všude, tady všude seděl. Ale tak jsem na začátek vybrala Halinu Pavlovskou a Richarda Tesaříka.
0: Ano, sešli se kde jinde než v banánových rybičkách.
2: Richarde, měl jsi někdy k nějaké spolužačce ve škole nějaký vztah?
3: No, měl, začalo to už na základce ve 8. třídě. Přistěhoval se z Brna do Prahy a to bylo jak rána kladivem. Jsem se zamiloval a teď jsem v 6 ráno už jsem vstával a v 6:30 jsem stál v zimě, rozumíš, byla zima. Koukal jsem, když ona rozsvítila, v tom pokoji bydleli ve 3. patře a teď já tam chodil a pískal jsem takový to.
2: To bych chtěla.
3: Upozorňoval jsem strašně na sebe, že jo. A rok jsem okolo ní takhle chodil a občas jsem dostal pohlavek, že hlučím na ulici, když jsem pískal. Nic, neopětovala to. No, pak...
2: Nechápu.
3: Naštěstí. Později se ukázalo, že to mělo důvod, protože ona byla na ženský.
2: Chybka se vloudila. Já vám řeknu další radu mojí, jak přežít školu a pedagogy. A ta zní... Zamilujte se. Já totiž na gymnáziu jsem první rok strávila poměrně dobře, protože jsem se zamilovala do spolužáka z vyššího ročníku. Pak jak jsem stárla, tak jsem moudřela. Pak jsem pochopila, že k té lásce už mi stačí jenom přestávky. Tak už jsem chodila jenom na přestávky. Pak jsem už ve třetíku a ve čtvrtíku pokročila tak daleko, že už jsem jenom číhala po vyučování před školou. Měla jsem s tím opravdu problémy a moje maminka to tehdy musela žehlit, ale naštěstí se to docela dařilo, protože jak byla učitelka, tak zase učila takového poměrně nablblýho chlapečka a jeho maminka byla lékařka. A oni udělali takový barter už v té době. Takový směnný obchod, takže ta lékařka napsala omluvenku pro mé neomluvené hodiny a maminka nechala projít chlapečka z češtiny. No, ale byl tam ještě jeden takový docela hezký okamžik, protože pak stála ta moje třídní s tou mojí matkou nad tou omluvenkou, kde to bylo řádně omluveno. A ta moje třídní se tak na tu moji matku podívala a říkala, Ale paní doktorko, objevíme, že to není pravda. A moje matka, ta právnice, ačkoliv to neprovozovala tu praxi, se v ní najednou probudila a řekla, chcete říci, že já lžu? A odmaturovala jsem.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Iva Hitnerová se nevyhne otázce, která tam padla, to téma, školní lásky. A spolužáci nebo i pedagogové, týkalo se to jich? Měla si nějakou platonickou takovou lásku?
1: To je zajímavá
0: musí říkat jméno,
1: otázka.
0: Jenom ano, ne?
1: Já jsem měla spoustu školních lásek, dokonce takovou první výraznou na gymnáziu s takovým bezvadným klukem, fotografem jsem chodila celý gimpl a tak, ale uvědomila jsem si, že třeba na DAMU jsem měla úžasný pedagogy a že jsem byla úplně nadšenou obdivovatelkou mého profesora Oty Sklenčky, který nás učil, a já jsem na něj koukala jako na takového starého moudrého pána, který byl fakt byl senzační, zaprvé to byl výborný herec, což je vždycky dobrá premisa pro to, aby člověka učil, když víte, že to sám dělá dobře tu profesi, a hrozně jsem toho tu obdivovala a až s odstupem let mi došlo, že jemu bylo v té době 50 let, když to pro mě byl ten moudrý stařec, a že nikdy mě nenapadlo, že s tak starým člověkem, 50 letým, jako by tam mohlo být na tom obdivu i něco dalšího. Tak mi to teď v těch mých víc než 75 připadá docela dojemný, jak tenkrát 50-tník byl opravdu starý pán.
0: No ale zanechal stopu důležitou v svém životě. A to je dobře. Pokračujeme dál, přátelé. Budeme s Halinou Pavlovskou a Richardem Tesaříkem řešit téma, jak přečít školu a pedagogy, anebo nastoupí Jiří Lábus s příhodami z Ypsilonky. Vyberte si A nebo B, SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnešní posádka humoriády Iva Hitnerová a Pavel Kučera vás zdraví. Chceme znát váš názor, vaše hlasy v naší humoriádě v prvním souboji. Bude to Halina Pavlovská s Richardem Tesaříkem nebo Jiří Lápus a Příhody s Ypsilonky. Vyberte si v tuto chvíli i na telefonu ve vysílání 731 800 900. Dobrý den. Tak šup.
2: Halo, halo.
1: Hurá.
2: Halo.
1: No.
2: Zdravím paní Ivu Hitnerovou. Pavle, vás taky zdraví, Marta. Tady jsem v Rožnově, tady jsou kačenky, voda tady spíká.
1: Děti tam jsou, švitoří, slyšíme.
2: Užívám života a dala bych pokračování. Ahoj.
1: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Dobré odpoledne dalšímu. Kdo pak to je? Halo, halo. Už se slyšíme.
3: Dobrý den, Pavle, Karel z Bojkovic, zdraví vás i paní Hitnerovou.
4: Děkuji.
3: A já bych si přál Bčko.
1: Děkujeme pěkně a mějte se. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zjemník, kvůli humoriádě přestal sekat trávničky.
1: To je dobře.
5: Zdravím vás i paní Hitnerovou a vybrala moc hezkou ukázku.
1: Takže
5: tak bych si přál.
1: Ano, vy jste přestal sekat, abyste si neublížil, že ano, abyste mohl zavolat, abyste to nedělal zároveň. Víc věcí chlapy nezvládnou, ženský ano, samozřejmě. Díky. Dalšího zveme, dobrý den. Halo, halo. Halo.
6: Dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
6: Já bych poprosil, když tak pana Lápuse, jestli můžu.
1: Píšeme si hlas a kdo volá? Jenom křestní jméno stačí, a odkud?
6: Jo, Jan Emr.
1: Jan, odkud?
6: Ze Skuhrova.
1: Dobře, tak děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo pak volá teď? Halo, halo? Halo? Slyšíme se. Tak tam někdo byl, ale vzdal to. Nevadí, požádáme dalšího ohlasování. Dobrý den.
7: Dobrý den, Kroměříž.
1: Výborně. Bčko. Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou. Tak sečteme, přátelé, všechny dorazy vší hlasy a výsledek příhody s Ypsilonky a Jiří Lábus v tuto chvíli.
8: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
9: Já měl babičko, já jsem ta u nás žila, ta se dožila 90 let. A 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný. A já si jednou pamatuju, že jsem přijel z Liberce, kde jsem ještě byl s Ypsilonkou v Liberci, to bylo v neděli, jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce, přišel jsem domů, babička seděla na postýlce a přišla babička seděla, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem.

0: Tak jsem přišel, říkám, co je? Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to ona tam byla, jo, nastávající žena, jo, pokoji večer, tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní, a ona řekla, ať si udělám sama. Střih v poledne, bráchova nastávající žena měla nádobí, babička se dělala postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
1: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
2: No to se stalo v Liberci, to je to, co se nechci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, tuže strašně, tam bylo nějaký jugoslavský středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do té drůbeže a říká, dobrý den, prosím vás, bych velkého čurana. Prosím? Čurana, pěkná čurana. Za mnou pane vedoucí. Pane vedoucí, je ten, co pro vás.
3: To je to, co jsi říkal, ty tady mám pod novou příhodu značí společnou známou, jíž matka je Ruska. Tak když jí byla asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť, jako šusťák. Šusťáček. Přišli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
0: Že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mě bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce, no to bylo tak, já se tak styděl vždycky.
4: Moje maminka byla podobná. Ta měla strašný starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel, nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit, že jo. Teď se nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč vůbec nejde.
5: Hodina plná humoru na vaše přání.
6: Tak jak to měla Iva jako maminka?
7: To jsem se teď opravdu pobavila, ale musím jenom vzpomenout na svoji tchýni báječnou, která asi před 2 lety zemřela v 95 letech a my jsme si ji přestěhovali k nám do ulice, aby jsme k ní mohli chodit a každý den a tak. A babička, když šla s mým 65-letým mužem po ulici, tak do něj vždycky drcla a řekla pozdrav. A to už mu bylo mnohem víc než panu Menclovi s tou maminkou.
6: Jsou takové ty výchovné poštuchovače.
7: A on si to člověk vůbec neuvědomuje, že tohle dělá. Já jsem vždycky s pravidelností dělala jsem to nejen svýmu synovi, ale i svým vnukům, že když přijdou, tak jim tak jako lásky plně hrábnu do vlásku. A oni tam mají vytvořený ty lepený konstrukce z toho gelu takovýho. Já vím, že můj syn
6: si
7: stavěl na hlavě vždycky něco jako ten, to byl puberťák, že jako ten Simpson nebo tak a tyhle mý vnoučci, kterým je kolem 25, tak mají zase takový ty patky a všecko to mají nagelovaný a já vždycky, a myslím to dobře, tak jako navazují lidský kontakt.
6: No, no tak vy to myslíte dobře, oni to berou jako narušení uměleckého díla na hlavě, ale ono se to časem srovná, oni to docení a ocení potom. Přátelé, koho oceníte vy? Dále Jiřího Lábuse anebo Miloše Kopeckého? Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B. Hlasujete SMS na čísle 90 01 04. Telefony vítáme na 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jste s námi v Humoriádě, dámy a pánové, v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jiřího Lábuse nebo Miloše Kopeckého. Iva Itnerová je s námi ve studiu jako dnešní host. No a ona se vydá do Kerska, to je slavné území Bohumila Hrabala.
2: Ano,
1: co tam bude?
2: Já jsem byla vlastně velmi často v Kersku, jednou za rok je takový den Hrabalovo Kersko, se to jmenuje, tam je v lesní ateliér Kuba, kde se to odehrává, je tam krásný program, často tam zpíval Václav Neckář, nevím, jestli letos bude. A já jsem tam jezdila díky mému mimořádnému láskyplnému vztahu k Bohumilu Hrabalovi, který mám od doby, kdy jsem hrála v Hrabalových Postřižinách strýce Pepina. A tentokrát, když jsem tam byla naposled, tak jsem si prohlížela tu zrekonstruovanou chatu, která je opravdu nádherně udělaná, velmi autentická, všecko psací stroj, jak kdyby si mistr odskočil jenom na houby. A našla jsem tam svoji grafiku, kterou jsem dělala před mnoha a mnoha lety, která tam visí v tom domě, tak mě to potěšilo a já mám ve svém obýváku nad psacím strojem takový velký obraz, který jsem namalovala v roce 98 a to je Bohumil Hrabal, jak letí nad Nymburkem, kde je ten komín a na něm leze strýc Pepin s Mariškou a jsou tam kočky a pivovar a nad tím letí ten Bohumil Hrabal a je to moje srdeční záležitost, ten obraz, avšak řekla jsem si, že když už tam mají grafiku, tak ještě přihodím ten olej starý a bude to ode mě takový dárek vlastně památce Bohumila Hrabala.
1: Takže to návštěvníci můžou
2: bude,
1: vidět.
2: Teď to bude v sobotu v Kersku ta oslava Bohumila Hrabala.
1: Jsou kolem té chaty kočky v současnosti, když to tak hezky opravili?
2: Já myslím, že určitě, že tam chodí. Oni si to ty kočky řeknou,
1: čtyřnohé,
2: že tam jsou určitě,
1: určitě
2: potomci těch Bohumilových koček, který tam chodí ze sentimentu se podívat.
1: No tak paráda, takže Hrabalovo Kersko teď o víkendu v sobotu si říkám.
2: Ano, ano, ano.
1: Pozvánka možná i pro naše posluchače, pokud by chtěli na zajímavý výlet. Teď je zveme na náš telefon. Hlasujete, ještě jednou připomenu, pan Lábus nebo pan Kopecký. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jirka Šerčan, já vás zdravím, oba do vás.
1: My vás.
2: Dobrý den.
3: A přeju vám hodně zdraví.
1: Ano.
3: A chtěl bych Bčko.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
2: Děkujem.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Jste na vysílání.
1: Jste tu s námi.
4: Dobrý den, zdravím vás oba ve studiu. Tady posluchač z krásné Lípy a psal bych si Bčko.
1: Děkujeme vám za hlasování. Hodně zdraví, naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu.
5: Krásné odpoledne, přátelé. Jirka Strutnovská, zdraví, no nejdřív se sluší pozdravit dámu, takže děkuji. Zdravím paní Hitnerovou a také zdravím samozřejmě vás, pane Pavlíku. No a s tím Pepinem, tak a mě přezdívají, protože já jsem pak hrozně ukřičený a vždycky, když otevřu hubu, tak pak nevím, kdy mám zauřít.
1: No hlavně, že nelezete na komín. To by bylo nebezpečné.
5: Ne, se bojím.
1: Jo.
5: A vzpomínám, proč jsme v 98. vyhráli Nagano, no tak když tam máte od toho 98. ten obraz, tak to člověku zapadne všechno hezky dohromady a já bych si přál pana Lábuse.
1: Tak děkujeme. Za váš hlas, Jirko. Mějte se. Naslyšenou. Tak další bude kdo? Dobré odpoledne. Haló?
6: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Davide, děkujeme. Naslyšenou. Další je s námi. Kdo pak? Vítejte.
7: Dobrý den, já bych chtěl Lábusa.
1: Děkujeme za váš hlas, nebo za tvůj hlas. Den dětí se blíží, ano. Děti se nám tady aktivizují. A nebo jsme omladili posluchačstvo, že by? Dobré odpoledne i vám.
8: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Přeji krásné pondělí vám a paní Hitnerové, kde jsem strávila své děti ve Veleslavíně a ve Vokovicích,
2: ano,
8: a
2: vím,
8: kde bydlí. Takže přeji krásný den a večer a přála bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně.
2: Děkujeme, mějte se.
1: Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
1: Tak přátelé, sečteme všechno, co k nám dorazilo do dnešní humoriády v tomto kole. Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem budou pokračovat a téma scénky je paní Bohdalová zaskakovala za paní Krombholcovou.
9: Paní Krombholcová zavolala na náš zpravodajský servis s naléhavým sdělením. Již léta ji zastupovala herečka Jiřina Bohdalová. Ano, slyšíte správně. Byla zastupovaná Jiřinou Bohdalovou. Teprve teď, po letech, se paní Jiřina Krombholcová rozhodla, že vše prozradí a řekne nám, jak to tedy celé bylo. Paní Krombholcová, to znamená, vy říkáte, že vás zastupovala v herectví Jiřina Bohdalová.
10: Ano, ano.
9: To znamená ve filmových rolích, v divadelních rolích.
10: Ve všem, co Jiřina hrála, mě ano. zastupovala. V divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, desky, všecko mě zastupovala.
9: No dobře, ale proč jste se nechala zastupovat? Vy říkáte, že vy jste velká herečka.
10: Ano, já jsem velká, já si to myslím, já jsem se taky líbila všude. Ano, jsem těch cen, co jsem dostala třeba, ty a všecko.
9: Ano.
10: Lvi?
9: No počkejte, to dostala paní Jiřina
10: Bohdalová. Ne, to jsem dostala já.
9: No dobře, vás tedy
10: zastupovala. Ona mě zastupovala.
9: Dobře, rozumím tomu, dobře. Ale proč jste tedy ty role, proč jste se nechala zastupovat?
10: No tak upřímně řečeno to bylo z toho důvodu, že já jsem nechtěla po rámu takhle, kdy se točí ty filmy, jak se říká v těch, jako se jezdí na filmy
9: exteriér,
10: tak se mi nechtělo tak ráno vstávat, to se musí kolikrát v zimě zatmit, teď v těch zimách někde, teďka si představte, že třeba, když někde, taky potom toho textu, co se musí ty herci učit. Jo,
9: to vy jste radši byla doma?
10: Já jsem radši doma. Co já jsem si říkala, že se budu, jak se říká, budu na mě křičet nějaké reži, taky jsou takový třeba. Někteří křičeli a co já se budu takový, tak jsem byla doma.
9: A za vás tedy?
10: Mě vždycky zavolali z té produkce toho filmu, že bych tohle dělala. Tak jsem si to přečetla, když se mi to líbilo, tak jsem zavolala Jiřině, nebo jsem řekla produkci, já jsem zastoupená Jiřinou Bohdalovou, a pak volali Jiřině Bohdalový, no a pak už to dělala Jiřina vlastně zastoupená.
9: Pani Krombholcová, mě by zajímalo, kdy to začalo, kdy jste na to přišli?
10: Při škole, ještě my se známe ze školních, ale my jsme spolužačky vlastně.
9: Takže jste spolu studovali?
10: Ano, my jsme spolu studovali, my jsme dělali
9: divadelní
10: fakultu. Taky jsem absolvovala v zastoupení s Jiřinou.
9: Počkejte, takže už před školou, či vy už za vás studovala herectví Jiřina Bohdalová?
10: Ano.
9: Či ta ústní dohoda nebo písemná, já nevím, či už vznikla před školou?
10: Před školou už ano, dávno.
9: Dobře, paní Krombholcová, nezlobte se na mě, ale to přece byly všechno její role, její herec.
10: Ne, to právě se pletete, to byly moje role. To
9: já chápu, jistě,
10: moje
9: jako,
10: role.
9: Jistě jako má někdo svého manažera, že?
10: Ano, tak já mám svého...
9: Svou Jiřinu.
10: Svou Jiřinu.
9: Jiřinu Bohdalovou. No je to neuvěřitelné, tolik let, že to fungovalo.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naším dnešním hostem v Humoriádě je Iva Hitnerová a protože je herečka, tak by nás zajímalo, kde bude hrát v nejbližší době, kde ji můžeme vidět.
2: Já mám pořád přes pokročilý věk ten diář tak zaplněný, ale v nejbližší době mám představení 25. května v Ďáblicích. V kulturním domě hraju představení Domácí štěstí zavináč hned, který hrajeme už dlouhá léta a pořád ho miluju a pořád mě to baví, i když je to čím dál náročnější, před 2 hodiny neslezu se z jeviště, ale jako i když je to fyzicky náročný, tak zaplať pánbu, nemám problémy s pamětí, že pořád to dávám, i když toho textu je hodně. A pak bych vás ráda pozvala na představení Afterlife na Jezerce, kde jsem velmi šťastná a to představení v titulní roli s Milanem Steindlerem je senzační.
1: Zajímavé to divadelní pozvánky. Ty jsi tak akční, tak ano. Teď akčně prosím vyber další scénku,
2: no
1: koho
2: já
1: nabídneme.
2: Já si myslím, když jsme tady měli tu Jiřinu Bohdalovou zastoupení paní Kromboldcové, tak bych poprosila paní Kromboldcovou, jestli by neřekla Jiřince, aby nám tady trošičku něco zavzpomínala na Vánoce, to by mohlo být pěkné.
1: No a taky nové šaty, léta. Je tam téma z televariety, dobře, ano. Všechno tam bude. I s Vladimírem Dvořákem samozřejmě.
3: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
4: No hezoučky, no. Krásný, opravdu, já vím, že byly mastný, víte.
3: Kde?
4: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
3: No, to jo.
4: Já počítám, já budu hádat, jo?
3: No.
4: 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
3: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
4: A pamatujete se pod kterým?
3: Ale... Pod Vánočním.
4: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte. Ty svátky, radosti, já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
3: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce. Já my jsme měli krásnou borovičku.
4: My jedli.
3: A jedli. Nevěděli, kdy přestat, víte?
4: No právě.
3: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
4: Jako?
3: Na nový rok jsem jako žok na 3 krále.
4: Na nový rok jsem jako žok. Tedy promiňte.
3: To pokračuje. Na 3 krále chutná mi stále. Na hromnice o 3 kila více, co?
4: Je výborný až na ty 3 kila.
3: Víc.
4: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
3: Jak to?
4: No, dost. No, protože jsme se rozjedli strašně. Řekli jsme si šmitec.
3: Jo.
4: Hned, jak se mnou utrh ten balkon a... Dědeček musel pěšky na středisko, až se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. 2-3 cholagoly, 1 gastrogel.
3: Trošku jedlí sody na doražení. No. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
4: Jak to?
5: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
4: No jo, to jo.
5: Protože u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
4: No jo, to. To.
5: Já tedy chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
4: To je lepší. A co on jako no. bratranec?
5: On je reprezentant v basketbale, víte?
4: A co, proč, jako?
5: No, ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
4: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová, originál s Vladimírem Dvořákem. Můžeme mít paní Jiřinu dál, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si, dámy a páni, na našem telefonu 731 800 900, nebo pošlete SMSku humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď probíhá závěrečné hlasování dnešní humoriády Jiřina Bohdalová nebo Petr Nárožný. To je otázka na naše posluchače a náš dnešní host Iva Hitnerová už je zvědavá, jak to všechno dopadne. Tak co vy na to? Dobré odpoledne. Kam s vaším hlasem?
2: Dobrý den, tady Ilona ze Severních Čech. Zdravím vás oba dva, jak paní Hitnerovou, tak vás. A přeju si paní Bohdalovou.
1: Děkujeme. Děkuji. Pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Hitnerová, dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: A hlasuju pro Petra Nárožného.
1: Děkujeme za váš hlas, naslyšenou. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Hitnerovou.
1: My vás.
4: A hlas dávám televariete.
1: Děkujeme pěkně a těšíme se na příště. Naslyšenou, hezký den. Tak tolik pár hlasů pro ilustraci, sečteme úplně všechny a výsledek zní. Televariete, tentokrát Viktor Preiss s Jiřinou Bohdalovou a Zdeňka Malíř.
5: Doňo Giorgino, tu levou ručičku trošičku výš, ano, trošičku výš. Grazie, grazie, prego, prego. A errore mio, Doňo Giorgino, trochu jsem se zmýlil, tu pravou ručičku, trošičku, víš? Grazie, signora, grazie.
6: Ale tak. Předtím jste říkal levou, maestro. Vy jste se mi zdá trošičku popleta, že?
5: No tak my malíři jsme všichni trošičku střelení, že?
6: Já,
5: víte, čím se teď zabývám? Kolega Leonardo?
6: Ne.
5: Určuje jakýsi koeficient tření.
6: Ale neříkejte tření.
5: Tření.
6: Já jsem netušila, že se zajímá o ryby. Můj strýc, kardinál Conti, tvrdí, že ten Vinci je cvok. Debilo, myslí jeho. Minulý týden prý vymyslel padák.
5: Řekla jste padák, Doňo Giorgino?
6: Padák. Já sice taky nevím, co to je, ale zdá se mi to být jeho vadinou. Kdyby vymyslel najlonky, že? Nebo starou mysliveckou, ale padák.
5: Ne, my malíři bychom měli pouze malovat.
6: Si,
5: proto jsem odešel z federací, jo, ne samé schůze, že?
6: Si.
5: Semináře, konference. A doma bambini affamati, kručilo jim v bříšku, že? Doňo Giorgino, teď jste se mihnula.
6: Já nejsem socha, majstro.
5: Ne, sochu bych nemaloval, Doňo Giorgino, nemaloval.
6: Sochy taky nemají čím platit, že?
5: Vás bych maloval za jediný pohled, Doňo Giorgino.
6: Jestli brzy neskončíte, nedočkáte se ani toho úsměvu. Já už jsem celá
5: přeměla. Ne, zkusáte, Doňo Giorgino, portrét není vejce na mě, to já nejsem rychlo malíř a vzhledem k účelu si musíte být podobná. Ještě posledních pár tahů, Doňo Giorgino, a momenty a budu hotov. Finito! Jsem hotov.
6: Já se těším, já jsem zvědavá.
5: Už to bude?
6: Nenapínejte mě, ukažte mě mě.
5: Doňo Giorgino?
6: Da? No co je tohle? No co to má znamenat? Proč je to tak mrňavý, tak píkolo mrňavý?
5: Píkolo mrňavý?
6: Píkolo mrňavý.
5: A čtyřikrát, Doňo Giorgino. Přesně jak jste si přála. Řekla jste přeci, ano, říkala jste výslovně, že to chcete do pasu. Per pasporto.
1: Možná, že během tohoto výstupu s malířem Viktorem Preissem napadlo Ivu Hitnerovou namalovat pana Preisse, třeba portrétovat, co?
7: Ano.
1: To by bylo něco.
7: Viktor Preiss je mimo to vynikající malíř. On měl už řadu výstav, dokonce jsme se střídali v jedné galerii v Třeboni a malování ho velmi baví a je na to strašně šikovný.
1: No tak půjdeme třeba na vaši kolektivní výstavu, co my víme. Do té doby galerie Vinohradská 12, Iva Hitnerová a její obrázky, byla naším dnešním milým hostem. Děkujeme pěkně, hodně zdraví, ať se daří.
7: Vám taky a přeji krásné léto, kdybychom se neviděli.
1: Loučí se i Pavel Kučera, mějte krásný den a ať se vám daří při poslechu pořadu na vlnách Českého rozhlasu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňském kraji loni přibylo několik kilometrů silnic. Ode dneška mohou žáci podat přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Čeští hokejisté očinili porážku se Slovenci a zdolali Švédsko. A dnes bude zataženo, postupně oblačno a přehánky, teploty do 21 stupňů. Hezké ráno u zpráv přeje Andrea Samešová. V plzeňském kraji loni přibylo 5 kilometrů silnic. Jedná se o součet kilometrů všech komunikací. Uvedl to Český statistický úřad. Nejvíce se zvýšil počet silnic druhé třídy, a to o téměř 8 kilometrů. Naopak ubylo silnic třetí třídy skoro o 3 kilometry. Tereza Meldorfová z plzeňské pobočky Českého statistického úřadu upřesňuje, jak se změnila délka silnic v jednotlivých okresech.
2: K navýšení délky komunikací došlo na Rokycansku o víc než 5 kilometrů a do Mažlicku o 0,5 kilometru. V ostatních okresech celková délka mírně poklesla, hlavně na Klatovsku.
0: Z dlouhodobého pohledu přibylo za posledních 5 let v kraji 23 kilometrů silnic. Předplatné plzeňské filharmonie si v příští sezóně přeplatí. Abonmá vzroste o téměř 40%, jednotlivé koncerty pak podraží o zhruba 8%. Hlavní důvody úpravy cen popisuje členka správní rady plzeňské filharmonie a zároveň plzeňská radní pro oblast kultury Eliška Bartáková z hnutí ANO.
3: Energie celkově šly nahoru a týká se to nejenom provozu, kdy se musí přepravovat hudební nástroje a tak dále. Ochrana autorských práv se také zvedla. Zároveň se zvedají i platy všeobecně napříč se všemi institucemi a musí na to i plzeňská filharmonie nějakým způsobem reagovat.
0: Stávající předplatitelé mají rezervovaná místa do 19. června. Předprodej abonma pak skončí 16. srpna. Uchazeči o studium na střední škole mohou podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek do pondělí. Seznam škol, které druhé kolo vypsali, najdou zájemci v systému DIPSY. Pokud je součástí přijímacího řízení i jednotná přijímací zkouška od společnosti Cermat, počítá se žákům jejich výsledek z prvního kola. Žáci, kteří jednotný test nepsali, nedostanou z této části žádné body. Ruský prezident Vladimir Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede pouze několik dní poté, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství.
4: Vladimir Putin a Xi Jinping se během posledního setkání loni v září vzájemně označili za přátele. Dlouhodobě blízké vztahy mezi Moskvou a Pekingem se ještě více prohloubily po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. V oficiálních výstupech z jednání prezidentů Spojených států a Číny v minulém týdnu se o válce na Ukrajině neobjevila žádná zmínka. Rusko a Čína jsou světově nejbohatšími zeměmi na přírodní zdroje. Součástí ruské delegace do Číny jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosněft a plynárenských firem Novatek a Gazprom. Adéla Bartáková, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3 a připsali si ve švýcarském Freiburgu druhou výhru. Další utkání čeká český tým zítra proti Itálii. Hrát se bude o 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku až zataženo, odpoledne oblačno a lokálně přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 12 až 16 stupňů. Fouká slabý, proměnlivý nebo vítr západních směrů. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Omezení platí u Třemošné na Plzni severu na silnici 1/27, kde začínají stavební práce. Objízdná trasa vede od mimo úrovňové křižovatky Třemošná po místní komunikaci v Plzeňské ulici a dále po silnici 2/180 a Americkou ulicí. Omezení potrvá až do konce srpna, buďte opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: úterý 19. května 2026 v ranních zprávách slyšíte Andreu Samešovou. Ta stávající relace v jejím podání skončila 5 minut po 5. hodině. Hezké ráno. Bojím se přestat, to říká herečka Iva Janžurová, která téměř denodenně stále vystupuje v divadle, ať už v Praze nebo na zájezdech. Zanedlouho se také objeví v novém seriálu Jara Hřebejka. Právě dneska slaví ikona českého filmu i divadla 85. narozeniny. A taky bude patřit také naše další reportáž, kterou uslyšíte za pár minut. Ještě předtím děti v rubrice Ahoj rádio.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje hezké ráno, máme 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude zpočátku až zataženo, odpoledne oblačno a lokálně přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21, na horách do 16 stupňů Celsia, fouká slabý proměnlivý nebo vítr západních směrů. Rozptylové podmínky většinou dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 21 minut, kde jinde než na jevišti stráví Iva Jančurová večer svých 85. narozenin. Na prknech Národního divadla si právě dneska zahraje roli Hany v baladě Štědrý den v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena Kytice. Herečka se stále objevuje v několika rolích, nejen na naší první scéně, v jejímž angažmá je od roku 1987.
1: Nejdřív dohodnout koalici.
2: Musí to být vášeň do té míry, že na to jeviště pořád ráda jdu.
3: Když už jsme u všech vašich premiérů, kolik jich vlastně bylo?
1: 12. Jak se jmenuje ten film?
3: 12 rozhněvaných mužů.
1: Tucet špinavců.
2: Tyhle ty dvě role pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů. No. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
4: Vypráví Iva Jančurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernhardtové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Vinny ve hře Šťastné dny Samuela Becketta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii.
1: Začni svůj den.
4: Jan Žurka, jaký generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
5: Sedni si.
6: Já sedím.
5: Ona sedí.
4: Bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme drahoušku nebo Pane, vy jste v doba.
5: Zavři oči v rouku.
7: Ale, pronikali to.
4: Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
6: Proč se u nás někdy nezastavíš?
8: Nechodím po návštěvách.
6: U nás to přece není žádná návštěva.
4: Na kariéru Ivy Jančurové načas dopadly politické změny po roce 1968. Koncem srpna zmíněného roku spolu s Martou Kubišovou vítala Alexandra Dubčeka po návratu z jednání v Moskvě. Objevit se tak mohla pouze v jednom filmu ročně a v televizi směla tvořit jen v redakci Zábavy. Tehdy si vyžádal ke spolupráci Felix Holzmann.
2: Víte, když se živíte často humorem, tak si dovedete vážit lidí, kteří to dokážou skvěle.
9: A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
6: No, teď vám to říkám.
9: Ano.
6: To hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Ano, a po zejtří?
6: Po pozejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
4: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Jančurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zámecký park v Horšovském Týně na Domažlicku ničí divoká prasata. Problém trvá už několik let, ale letos jsou škody nejvýraznější. Následky správci památky likvidují několikrát týdně a museli kvůli tomu pořídit i speciální techniku a plánují také zabezpečit rozbořenou ohradní zeď pomocí pletiva a speciálních sítí. Žáci devátých tříd, kteří neuspěli v prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy, se mohou ode dneška až do pondělí hlásit do druhého kola. Podat si mohou až tři přihlášky do oboru bez talentové zkoušky a až dvě přihlášky do oboru s talentovou zkouškou. Do druhého kola se počítají výsledky jednotné zkoušky z prvního kola. Ředitelství silnic a dálnic kvůli opravě uzavřelo most v Třemošné za Plzní na hlavním tahu 1/27 na Plasy, Žatec a Most. Do srpna musí řidiči jezdit po průtahu Třemošnou. Město kvůli tomu omezilo rychlost u školy a světelnými tabulemi zvýraznilo přechody pro chodce. Skoro tři čtvrtiny zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Vyplývá to z dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory. Ptali se zhruba 120 zemědělců nebo zemědělských podniků. Podrobnosti oznámí svaz dnes dopoledne. Vysoké ceny hnojiv mohou zasáhnout trh hlavně v příští sezóně. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3 a připsali si druhou výhru. Další duel je čeká zítra proti Itálii. A ještě počasí, ráno a dopoledne zataženo, postupně oblačno s lokálními přeháňkami hlavně na jihovýchodě kraje. Objevit se mohou i bouřky, nejvyšší teploty 18 až 21, na horách do 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Opatrně buďte na silnici 1/27 v Plzni Liticích, kde se opravuje povrch vozovky. Týká se to úseku od dálnice D5 směr Výsluň. Provoz je sveden do jednoho pruhu. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Šumavské rašeliniště Mrtvý luh začalo vznikat před více než 10 000 lety. Vytvořila se tu mocná vrstva rašeliny, kde se dnes vyskytuje velké množství živočichů a rostlin. Více vám řekneme v dnešním díle seriálu Příběhy nejen šumavské, a to už za chviličku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Tak věřím, že se máte i vy na hodinách 5 hodin a 40 minut. Název největšího rašeliniště v Čechách, Mrtvý luh, nezní moc poeticky. O to zajímavější je, jak toto místo s rozlohou přesahující 350 hektarů k názvu přišlo. Jak se dozvíme od Ivy Kokešové a Jana Dvořáka, legendy vážící se k původu tohoto názvu jsou dvě, možná i tři.
1: Nejen šumavské. Rašeliniště Mrtvý luh začalo vznikat před více než 10 000 lety. Za tu dlouhou dobu se tu na 350 hektarech plochy uložila až 8 metrů mocná vrstva rašeliny.
2: Mrtvý luh ale určitě není mrtvý. Nachází se zde velká spousta živočichů a rostlin. Například na jediném malém místě, na ploše velké jen asi metr čtvereční, tu roste vzácný rostlinný druh zvaný vřesovec čtyřřadý. Z ptáků se tu vyskytují tetřívci, jeřáby popelaví nebo orly mořští. Ze savců pak třeba los evropský.
1: Mrtvý luh není pro návštěvníky přístupný. V podstatě se dá obdivovat pouze po jeho okrajích, a to ze severní strany z kánoe, kterou můžete proplouvat Teplou Vltavou, nebo z druhé, jižní strany z oken vlaku, který tu pravidelně jezdí mezi Stožcem a Novou Pecí. A právě z oken vlaku bylo v minulosti možné pozorovat takzvané kostlivčí stromy, které prý měly dát název tomuto rašeliništi.
2: Je zajímavé, že ještě v mapě z roku 1830 se místo jmenuje Filzau, tedy rašeliný luh. Pravděpodobně poté mělo dojít k podzemnímu požáru rašeliny na severozápadním okraji Mrtvého luhu. Jako memento této události tam zůstaly stát odumřelé stromy bizarních tvarů, kterým se začalo říkat kostlivčí stromy. A protože byly vidět i z cesty, začali tomu lidé říkat Mrtvý luh.
1: Ovšem, tato verze může být jen pověstí. Nikde se nedají dohledat bližší informace o takovém rozsáhlém požáru. A například bývalý strážce Milan Soukup, zvaný Čikles, který v chráněné krajinné oblasti Šumava sloužil od roku 1966, tvrdí, že rozsáhlý podzemní požár rašeliny je pouze legenda a k ničemu takovému zde nedošlo.
2: Malé požáry prý bývaly časté a dokonce on sám jich právě v Mrtvém luhu hasil několik. Většinou vznikaly od jisker parních lokomotiv nebo od žhavých uhlíků, které někteří mašinfírové vysypávali z malých kamínek v kabině lokomotivy do kolejiště. Podle něj se tu stromy prostě utopily, dorostly do takové velikosti, že je jejich vlastní váha stáhla do močálu.
1: Druhá pověst se váže ke stezce, která vedla po okraji rašeliniště, kde prý došlo k bratrovraždě. Ale ani v tomto případě se k tomuto údajnému příběhu nedají dohledat žádné bližší podrobnosti.
2: A tak je původ názvu největšího rašeliniště v Čechách stále zahalen rouškou tajemství. Sice se nejčastěji uvádí zmiňovaný podzemní požár a kostlivčí stromy, z nichž jeden měl být přímou předlohou suchého stromu v logu Správy Národního parku Šumava, které zpracoval akademický malíř František Peterka, jenže jak vidno, i tento příběh má trhliny.
1: Původ názvu může být prozaičtější, třeba za ním stojí jen rozlehlost a neprostupnost tohoto místa. Ticho, které zde vládne. Kdo ví, jedno je ale jisté, název Mrtvý luh tomuto rašeliništi asi zůstane navždy.
3: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Než vás ještě do 6. hodiny pozveme na kulturní akce v regionu, pojďme se v 5 hodin a 47 minut podívat na to, jak dnešní den vidí plzeňští meteorologové.
1: Počasí.
0: Dneska bude oblačno s možností přeháněk, bude převažovat oblačné počasí zpočátku jen s výjimečnými přeháňkami. Odpoledne budou přeháňky přibývat hlavně na jihovýchodě kraje, kde se můžou objevit i bouřky. Večer srážky ustanou. Co se týče nejvyšších teplot, ty by dnes měly být mezi 18 a 21 stupni, na horách do 16 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý nebo ze západních směrů, a to o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Přejeme hezké ráno.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Tipy pro volný čas.
1: Divadlo Ekatela v Plzni uvádí činoherní představení Figarova svatba anebo Bláznivý den. Francouzská komedie plná intrik, nevěry, starých dluhů, práva první noci a pikantní obžaloby mocných začíná ve Velkém divadle v 19 hodin. Na plzeňské scéně Moving Station probíhá poslední den festivalu Fest na hranici. Nejzajímavější představení krajských přehlídek amatérské tvorby tam můžou diváci vidět od 19 hodin. Do klatovského hi-fi klubu můžete zajít na přednášku Františky Jirousové Evoluce jako cesta k Bohu. Je o životních osudech a filozofickém díle kněze, filozofa a přírodovědce Pierre Teilhard de Chardin a začíná v 18 hodin. Zázraky? Věda. Zábavná vědecká talk show Plzeňského kraje začíná ve velkém sále městského kulturního střediska v Domažlicích v 19 hodin. Moderátor Vladimír Kořen tam přivítá na pódiu pětici hostů z vědecké oblasti. Přednáška s názvem Přeštické požáry začíná v 17 hodin v malém sále kulturního a komunitního centra v Přešticích. Přednášejícím je historik Michal Tejček z Domu historie Přeštická. V plzeňském klubu Zachspap vystoupí kapela V3ska. Devítičlenná hudební skupina pochází ze Stora u Plzně a hraje převážně styl ska, doplněný prvky reggae a punku. Koncert začíná ve 20 hodin a my vám přejeme příjemnou zábavu.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: PPP okna. Plastová okna a dveře vyráběny v Plzeňském kraji. Stínicí technika, žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu. Namontujeme, seřídíme, přetěsníme, přesklíme. Pokaždé perfektně provedená práce, poctiví prodejci, profesionálové. Na všechna naše P se můžete spolehnout. Volejte 724 361 420.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Rozhodnutí o vydání německé extrémistky vyhlásí soud v Plzni v červnu. První příznaky Alzheimerovy choroby odhaluje nová aplikace Západočeské univerzity v Plzni. Čeští hokejisté zdolali na světovém šampionátu Švédsko a bude převážně oblačno, lokální přehánky, teploty do 21 stupňů. Pěkné úterní ráno, zprávy pro vás má Andrea Samešová. O předání německé pravicové extrémistky Marly Sveni Líbichové rozhodne krajský soud v Plzni 1. června. Líbichová byla v Německu odsouzená jako muž, který si ale úředně změnil pohlaví. U Aše na Chebsku ji na základě evropského zatykače zadrželi 9. dubna detektivové a skončila ve vazbě. Krajský soud v Plzni zahájil řízení o předání do Německa. Jednání ale odročil i proto, aby se mohl seznámit s listinou, kterou Líbichová přečetla jako závěrečnou řeč. Německý soud v roce 2023, tehdy ještě Líbicha, poslal na rok a 6 měsíců do vězení za štvaní lidu, pomluvy a urážky. Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná příznaky onemocnění. Test si mohou lidé vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd, doplňuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
4: Test v aplikaci se skládá z 10 jednoduchých otázek, je tam zapamatovávání si obrázků, slov, jejich vyjmenovávání, předčítání, a proto je dobré, aby si každý, kdo si aplikaci otevře, na odpovědi na otázky vyhradil čas i klid. Systém pak po dokončení odpovědi okamžitě zpracuje a obratem poskytne výsledek.
2: Výsledky je pak možné konzultovat s odborníky na Fakultě aplikovaných věd 28. května. Cenové stropy u pohonných hmot bude nově určovat vládní nařízení. Rozhodl o tom kabinet ANO, SPD a motoristů. Opatření bude platit zatím do konce května. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se na způsobu výpočtu a zveřejňování nic nemění. Cenové stropy bude dál uvádět ministerstvo financí. Podle Schillerové je navíc pravděpodobné, že opatření bude pokračovat i v červnu. Dnes se benzín nesmí prodávat za více než 44 korun a 43 haléřů. U nafty je cenový strop 42 korun za litr. Bělorusko a Rusko zahájili nácvik dodávek a použití jaderných zbraní. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu globální bezpečnosti a vyzvala západní země, aby na ně reagovaly.
5: Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení upozornilo, že společný rusko-běloruský nácvik jaderných úderů přímo porušuje základní články dohody o nešíření jaderných zbraní, které přísně zakazují předávat technologie zbraní hromadného ničení zemím bez jaderných zbraní. Rusko podle ukrajinské diplomacie vytváří z Běloruska své jaderné předmostí a Minsk se tím definitivně stává součástí ruského jaderného vydírání. Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Česká hokejová reprezentace porazila na světovém šampionátu Švédsko 4-3 a hráči tak odčinili 2 dny starou porážku se Slovenskem. Snaha napravit nepovedený zápas byla na hráčích vidět i podle trenéra Radima Rulíka.
6: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, 2 dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Všechno špatný, třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál. Ale každopádně tady bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět a opravdu se Švédama porovat o co nejlepší výsledek.
2: Další zápas čeká české hokejisty ve středu odpoledne proti Itálii.
3: Počasí.
2: Dnes bude podle nejnovější předpovědi převážně oblačno, odpoledne přehánky, hlavně na jihovýchodě kraje, kde se mohou objevit i bouřky. Večer srážky ustanou, teploty 18 až 21, na horách vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý nebo vítr západních směrů. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, jinak dobré, aby o jednička mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 přibylo omezení na 20. kilometru u Berouna ve směru na Prahu, kde došlo ke střetu auta se zvěří. Projíždějte úsekem opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Hezké ráno, tolik další zprávy, které Andrea Samešová zakončila 5 minut po 6. hodině. Hokejisté Plzně mají za sebou 2 týdny letní přípravy. My se za chvilku vypravíme za Navrátilcem ze Zámoří, útočníkem Adamem Tittelbachem.
8: Teďkon letní přípravu musím zabrat a pak naladě ukázat, co ve mně, a myslím si, že na to mám.
7: Za pár minut uslyšíte víc, no a rozhodně si počkejte taky na dnešní kalendárium.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Hezké ráno, v 6 hodin a 12 minut.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 19. května. Svátek má tisový luk, tedy nositelé mužského jména Ivo. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Druhá manželka Jindřicha 8. Anna Bolejnová vložila hlavu na špalek v roce 1536. A její jediný hrdelní zločin nedala Jindřichovi syna, ale její dcerou byla jedna z největších anglických královen, Alžběta I. Přes 70 let nejdelší železniční tunel na světě byl slavnostně otevřen před 120 lety v roce 1906. Tehdy jeho první tubus. Tunel najdete mezi Švýcarskem a Itálií, jmenuje se Simplonský a měří 19 800 metrů.
3: Ukrývá se pod růží.
2: Velmi očekávaná filmová senzace měla světovou premiéru před 20 lety na filmovém festivalu ve francouzském Cannes.
3: Pod dávným rouzlinem se svatý grál skrývá.
2: Filmová adaptace knižního bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda.
3: Pokrevní linie.
2: V hlavních rolích si zahráli Tom Hanks a francouzská kráska Audrey Tautou. Spartan století se narodil přesně před 90 lety ve slovenských Košicích. Nezapomenutelný Andrej Kvašňák byl součástí naší stříbrné jedenáctky na mistrovství světa v Chile v roce 1962.
4: Bože, takový vlahý večer, to by stálo skoro za procházku.
2: Jedna z nejpopulárnějších českých hereček, nepřekonatelná Iva Janžurová, má 85. narozeniny.
5: Zavři oči v rouku.
6: Ale, proniky
5: dobré.
2: Rodačka ze Žirovnice na Vysočině je držitelkou dvou českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. A já přeju pěkný den.

0: Hezké ráno, jsme rádi, že jste s námi i v 6 hodin a 18 minut.
1: Počasí.
0: Tady jsou čerstvá data od plzeňských meteorologů. V regionu dneska bude převažovat oblačné počasí, zpočátku jenom s výjimečnými přehánkami. Odpoledne budou přehánky přibývat hlavně na jihovýchodě kraje, kde se můžou objevit i bouřky. Večer srážky ustanou, nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21, na horách do 16 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý nebo ze západních směrů, a to o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hokejisté Plzně se chystají na novou extraligovou sezónu. Na západě Čech přivítali po 3 letech v zámoří útočníka Adama Titelbacha, stříbrného z letošního světového šampionátu 20. S odchovancem Litvínova a Chomutova si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Jaký je, Adame, návrat do známého prostředí?
2: Samozřejmě příjemný, mám tady dobré vzpomínky a snad na to navážeme.
1: Byla to jediná nabídka, jediná varianta?
2: Bylo i víc, byla možnost z extraligy, anebo jsem mohl zůstat samozřejmě v Kanadě nebo na univerzitu, ale vybral jsem si tuto cestu, protože v ní vidím velký potenciál.
1: Rozhodla právě ta znalost zdejšího prostředí?
2: Samozřejmě, už teď jsem byl pár let, když jsem odešel do Kanady. Byl jsem tady na letní přípravě v létě každý poslední 3 roky, takže už tady znám a znám trenéry a myslím, že se tady cítím příjemně.
1: Pocházíte ze severu Čech, tak třeba z Litvínova se neozvali s nabídkou?
2: Tak povídali jsme si, byly tam nějaký rozhovory, ale Plzeň si myslím, že byla lepší možnost teďkon prozatím, protože to v tom týmu se nevyvíjelo. Ta sezona úplně příjemně, samozřejmě. Jsem rád, že to zvládli v baráži a že budou hrát extraligu a jsem ještě malý, takže samozřejmě bych se měl chtěl vrátit, ale teď na to ještě nebyl správný moment.
1: Jak bude složité dostat se do sestavy mezi plzeňské útočníky, protože tady ten kádr moc neoslabil, vlastně z toho útoku prakticky nikdo neodešel.
2: Samozřejmě bylo to hodně těžký, jde před mnou obrovská práce ještě a teď kompletní přípravu musím zabrat a pak na ledě ukázat, co ve mně, a myslím si, že na to mám.
1: Jak moc pomohlo na sebevědomí nebo i hokejově to, že se povedlo uspět s českou 20 letos na světovém šampionátu vybojovat stříbro?
2: Samozřejmě okamžik nebo 14 dní, na který nezapomenu ten zážitek a bylo to super. Cítil jsem se dobře proti Kanadě, hlavně v semifinále a věřím tomu, že na to mám, že mám na tu nejvyšší úroveň pořád a můj cíl je samozřejmě vybojovat se pořád do NHL.
3: Říká plzeňský navrátilec Adam Titelbach. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Ochrana a střežení objektů jsou tématem vojenského cvičení Safeguard 2026, které dnes začíná v Plzni. V okolí tříděcího centra České pošty v Křimicích a nedaleko železničního mostu přes Berounku a Jateční ulice ho organizuje krajské vojenské velitelství. V oblasti se budou pohybovat vojáci a vojenská technika. Zájemci o studium na střední škole, kteří neuspěli v prvním kole přijímacích zkoušek, mohou ode dneška podat přihlášku do druhého kola. Hlásit se mohou i ti, kteří na vybranou školu nakonec nechtějí. Seznam škol najdou v systému DIPSY. Přihlášky musí žáci podat do pondělí 25. května. Město Plzeň opět testuje vnitřní a vnější osvětlení nově budovaného parkovacího domu Atom na Lochotině. Cílem je omezit během noci nežádoucí osvětlení okolních obydlených domů. Test začne dnes večer po setmění. Europoslanci budou dnes ve Štrasburku debatovat o kybernetické bezpečnosti v Evropské unii a připravenosti na pokročilé systémy umělé inteligence. Ruský prezident Vladimir Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede pouze několik dní poté, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství. Čeští hokejisté zdolali na světovém šampionátu Švédsko 4-3, aktuálně mají v základní skupině B na kontě dvě výhry a jednu prohru. Další utkání je čeká zítra proti Itálii. A ještě počasí, dnes bude převážně oblačno, odpoledne lokální přeháňky nebo i bouřky, večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Ve Stříbře na Tachovsku přibyla uzavírka silnice 2/193 v ulici Palackého. Důvodem jsou stavební práce. A na Plzni severu se pracuje u Nevřeně na výjezdu na Příšov. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh, i tudy projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hradem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěv, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hoconský šípy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hoconský šípy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho, jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

se zřepnou třeba zítra. Tomu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudson spíš jít najmout.

0: I dneska po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host bude Petr Komínek, mladý herec, známý třeba z nekonečného seriálu Ulice, kde stvárňuje nepříliš oblíbeného průšviháře Koldu. Ve skutečnosti je to ale pohodář, který miluje vaření. Co kuchtí nejraději? Na jakou roli čeká? A proč a jak učí děti etiketu? Dozvíte se po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Sochy v ulicích znovu proměnili centrum Klatov v galerii Pod širým nebem. Některé instalace budí pozornost už při prvním pohledu. A právě tomu se věnuje dneska ráno regionální stopař Jiří Trnka, se kterým se spojíme ještě do 7. hodiny. Teď je 6.40. Hezké ráno.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Podle meteorologů nás dneska čeká oblačnost, možností přeháněk. Podrobnosti přinášíme v 6 hodin a skoro 43 minut.
1: Počasí.
0: V regionu bude převažovat oblačné počasí, zpočátku jenom s výjimečnými přeháňkami. Odpoledne budou přeháňky přibývat hlavně na jihovýchodě kraje, kde se můžou objevit i bouřky. Večer srážky ustanou. Nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21, na horách do 16 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý nebo ze západních směrů, a to o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Venkovní výstava Sochy v ulicích patří v Klatovech už k tradičním kulturním akcím. Do veřejného prostoru letos opět přinesla práce studentů, absolventů i pedagogů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Výstava propojuje současné umění s každodenním životem města a návštěvníci na ně narážejí přímo v ulicích nebo na náměstí. Víc zjišťoval regionální stopař Jiří Trnka. Zdravím tě, hezké ráno.
2: Dobré ráno. Letošní ročník nabízí několik desítek instalací rozmístěných v různých částech Klatov. Jedním z nejvýraznějších děl je objekt líbajícího se muže s červeným prasetem. To budí v Klatovech rozruch v Plzeňské ulici poblíž pošty, kde socha stojí. Mi paní Lenka Lišková, která žije v Klatovech 2 roky, vtipně poznamenala, že to je ideální socha do rozhlasu. Tato instalace budí pozornost i na sociálních sítích. Výstava ale zahrnuje také další sochařské práce na rybníčku nebo v historickém centru města.
1: Kdo letos za tou výstavou stojí?
2: Výstava představuje tvorbu ateliéru Socha a prostor Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Zapojili se nejenom studenti, absolventi, ale i pedagogové a organizaci zajišťuje Galerie Klatovy Klenová společně s městem Klatovy. Kurátory letošní výstavy ročníku jsou Zuzana Kantovská a Petr Krátký.
1: Jarko, ještě jedna věc, kdy se lidé můžou o těch jednotlivých dílech dozvědět víc?
2: Je to paní Zuzana Kantová, abych to řekl správně. A kde se lidé mohou dozvědět víc, vernisáž letošního ročníku, ta je na programu 23. května od 15 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. Součástí bude také komentovaná prohlídka za účasti autorů a kurátorů, kteří přiblíží význam i vznik jednotlivých instalací. Výstava Sochy v ulicích trvá v Klatovech až do 31. října. A podle pořadatelů chce znovu otevřít debatu o tom, jak současné umění vstupuje do veřejného prostoru.
1: No, šel bych se zeptat na toho muže líbalícího se s červeným prasetem. Tolik Jiří Trnka.
2: Já v tom cítím bůček.
1: Díky za informace, hezký den, naslyšenou.
2: Dobré ráno. Regionální stopař.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Plzni začíná vojenské cvičení. V Nýřanech na Plzeňsku přibude kruhový objezd. Čeští hokejisté si připsali cenou výhru nad Švédskem. A dnes bude převážně oblačno, místy přehánky, teploty do 21 stupňů. Pěkné úterní ráno, u zpráv vás vítá Andrea Samešová. V Plzni dnes začíná vojenské cvičení Safeguard 2026. Tématem bude ochrana a střežení objektů. V okolí tříděcího centra České pošty v Křimicích a v blízkosti železničního mostu přes Berunku a Jateční ulice ho organizuje krajské vojenské velitelství. Kromě vojáků a vojenské techniky budou součástí i cvičné výbuchy, dýmovnice nebo zvýšená hlučnost. Jak vojenské velitelství upozorňuje, nejedná se o mimořádnou událost ani ohrožení obyvatele. Cvičení je naplánované ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. V Nýřanech na Plzni severu vznikne nový kruhový objezd, a to přestavbou křižovatky na hlavním průtahu městem. Rekonstrukce Benešovy třídy a Havířské ulice je investiční akcí kraje, města a vodohospodářské společnosti, která přeloží vodovod a kanalizaci. Podle nezávislé starostky Pavlíny Cajsové se změní i chodníky nebo veřejné osvětlení.
3: Město se na této akci podílí částkou téměř 10 milionů korun na výstavbu chodníků, parkoviště a veřejného osvětlení. Jedná se o nejfrekventovanější křižovatku ve městě. Výstavba, která potrvá do konce letošního roku, tedy sebou určitě přinese zhoršené podmínky dopravy.
2: Hlavní práce by měly začít už tento měsíc. Skoro tři čtvrtiny oslovených zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Ukazují to aktuální data dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory, kterého se zúčastnilo asi 120 zemědělců nebo podniků. Omezení hnojení by podle svazu negativně ovlivnilo produkci. Výnosy by byly nižší a následně by mohly zdražit potraviny. Růst cen hnojiv zatím někteří zemědělci podle svazu zvládají dobře, protože mají zásoby. Není to ale podle nich trvalé řešení. Vysoké ceny mohou trh zasáhnout hlavně v příští sezóně. Náklady na léčbu v zahraničí rostou. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun. Není přitom jediná, trend sleduje i Česká asociace pojišťoven. Podle té loni přibylo jak úrazů v zahraničí, tak i průměrná výše škod. Podrobnější čísla přibližuje za asociaci její mluvčí Tomáš Pavlík.
4: Rostla i průměrná výše těchto výloh. Oproti roku 2024, kdy byl průměr někde lehce přes 11 000 korun, jsme v roce 2025 evidovali průměr už přes 13,5 tisíce. Sport.
2: Čeští hokejisté si po porážce se Slovinskem poradili na mistrovství světa se Švédy ve třetím utkání skupiny ve švýcarském Friburgu. Nad nimi vyhráli 4-3. Odpoledne Kanada zvítězila na Dánskem 5-1. V Curychu domácí Švýcaři přehráli Němce 6-1 a Finové Američany 6-2.
0: Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno, odpoledne přehánky, hlavně na jihovýchodě kraje, kde se mohou objevit i bouřky, večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý nebo vítr západních směrů. Rozptylové podmínky ráno ještě místy mírně nepříznivé, jinak většinou dobré, a bio jednička mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dnes platí omezení na Rokycansku na silnici 2/232 v újezdu u Svatého kříže v úseku Břasy Němčovice. V místě se provádí práce údržby zeleně. A omezení je také na silnici 3. třídy v Horní Lukavici na Plzni jihu za kruhovým objezdem. Od silnice 1/27 směr Dnešice se opravuje vozovka. Práce potrvají až do pátku, buďte opatrní.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
5: Úterý 19. května na hodinách 5 minut po 7. hodině. Přejeme vám příjemné ráno. V Česku pokračují maturitní zkoušky. Tentokrát studenty čeká jejich ústní část, například z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka. No a za chvilku uslyšíte, jak se připravovali studenti gymnázia v Plasích a kolik času těm přípravám věnovali.
6: Tak posledních 14 dnů, co jsme měli volno, jsem tomu věnoval z začátku tak možná 2 hodiny denně. Pak teda už mě to přestalo bavit, tak jsem to zredukoval tak na hodinu a poslední dny jsem se úplně neučil a spíš jsem trénoval na kole.
5: Uslyšíte víc, počkejte si.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Tím se zabývají ženy v domácnosti, to nám za chvilku řeknou děti v dalším premiérovém díle rubriky Ahoj rádio. Všechny ženy v domácnosti oplývají řadou ctností. A že je těch ctností dost, to ví každá domácnost, která je jak ze škatulky. A když ne, tak aspoň z půlky.

0: 7 hodin 13 minut, jak vnímají malé děti, ženy, které klasicky nechodí do zaměstnání, napadlo nás, že se zeptáme a stalo se tak v rámci natáčení anket na sídlišti Košutka v Plzni. Zdravíme tedy malé mudrce do 4. základní školy.
1: Čím se zabývají takzvané ženy v domácnosti?
2: Že třeba uklízejí, vaří a tak. Třeba, že šijou záclony.
3: Že žehlí.
4: Žehlí, uklízí, vytírají perou a ještě myjou nádobí.
5: Starají se o zvířata.
6: Kupujou si nový, hezký, moderní věci.
7: Myjou nádobí okna.
8: Chodí do fitka.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 16 minut.
1: Počasí.
0: Už zdravíme meteorologa Josefa Cinka a ptám se na aktuální počasí. Hezké ráno.
2: Tak hezké dobré ráno. Tak v Plzeňském kraji máme počasí v těchto chvílích rozdělené. V jižní polovině kraje, hlavně na Klatovsku, Hražďovicku, tam nám převládá zataženo nebo skoro zataženo. Směrem k severu té oblačnosti je méně, například na Plzeňsku a severním Plzeňsku nám aktuálně svítí sluníčko. No a teploty se oproti minulým dnům pohybují teď po ránu poměrně vysoko, nejčastěji mezi 7 až 10 stupni a nejtepleji je na jihu kraje. V Klatovech máme 11 a stanice Vlkonice na Hražďovicku má dokonce 12 stupňů Celsia.
0: Logicky mě zajímá, kam se to přes den překlopí?
2: Tak teploty nejvyšší ty očekáváme podobně jako včera mezi 18 až 21 stupni a na horách v 1000 metrech, tam nás čekají hodnoty kolem 13. Jinak to počasí dnes bude mít takový určitý vývoj a zatímco v jižní polovině kraje budeme mít tedy zpočátku zvětšenou oblačnost, té severní polovině kraje bude chvíli ještě svítit sluníčko. To nám ale dlouho nevydrží, té oblačnosti postupně i zde přibude a v dopoledních hodinách tak budeme mít postupně na celém území oblačno, přechodně až zataženo. No a především odpoledne se pak přidají lokální přehánky, ty budou četnější hlavně na Šumavě a pak ve východní, respektive jeho východní polovině kraje a tam by se pak dnes odpoledne a k večeru mohla vytvořit i případná bouřka. No a vítr povane dnes pouze slabý, proměnlivý a s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Děkujeme a brzy se opět ozveme. Naslyšenou.
2: Budu se těšit, hezký den, naslyšenou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Petr Komínek.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Díky dvojici Svěrák Uhlíř už víme, jaké to je, když se zamiluje kůň. Teď to bylo na téma, když se zamiluje jelen. 7 hodin 22 minut, přejeme hezké ráno. Na některých středních školách pokračují zkoušky profilové části maturity. Třeba na gymnáziu v Plasích na severním Plzeňsku tento týden maturuje 60 studentů. Zkoušky dělají z českého jazyka a literatury, cizích jazyků, z volitelných předmětů si pak nejčastěji volí historii, geografii nebo fyziku.
1: Maturuju povinně z českého jazyka, zeměpisu, dějepisu a německého jazyka.
2: To je maturantka Tereza.
1: Nejtěžší pro mě byl asi dějepis, jakoby dát si dohromady, co kdy se kde odehrálo a i ty vlaci a na to mi bylo toho docela dost.
3: Matyáš?
2: Z čeho budeš maturovat?
3: Budu maturovat povinně z češtiny, anglického jazyka, historie a geografie.
2: Proč jsi vybral angličtinu a ne matematiku?
3: Tak určitě angličtina jako jazyk je mi bližší a už od přírody nejsem úplně matematický typ. Ne, že by mi matika úplně nešla, ale úplně v tom taky neexceluju, takže angličtina určitě jasná volba.
2: Bojíš se toho, nebo jsi ve stresu?
3: Stres nějaký minimální je, ale úplně, že bych byl nějak ve stresu a hroutil se, to určitě ne.
2: Jak dlouho jsi se připravoval?
3: No tak posledních 14 dnů, co jsme měli volno, jsem tomu věnoval z začátku tak možná 2 hodiny denně, pak teda už mě to přestalo bavit, tak jsem to zredukoval tak na hodinu a poslední dny jsem se úplně neučil a spíš jsem trénoval na kole.
4: Každý žák si volí český jazyk, cizí jazyk nebo matematiku a pak má 2 volitelné předměty.
2: Říká ředitelka gymnázia Markéta Lorencová.
4: Někteří žáci si volí historii, biologii, chemii, ale máme tu taky předmět, který vyučujeme v cizím jazyce, v anglickém jazyce a máme v každé třídě, myslím si, že po 5 obhajobů v anglickém jazyce z předmětu společenskovědní seminář.
2: A ty cizí jazyky?
4: To je angličtina a německý jazyk. Z německého jazyka maturuje 5 studentů a ostatní z anglického jazyka, ale zase mají z těch 60 žáků asi 35 RCI zkoušku, takže jim je odpuštěna ústní profilová zkouška a dělali jenom didaktický test.
2: Maturitní zkoušky na gymnáziu v Plasích potrvají až do pátku. Z Plas Julie Suchá, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni dnes začíná vojenské cvičení Safeguard 2026. Tématem jsou ochrana a střežení objektů. V okolí třídicího centra České pošty v Křimicích a v blízkosti železničního mostu přes Berounku a také Jateční ulice ho organizuje krajské vojenské velitelství. Kromě vojáků a vojenské techniky budou součástí i cvičné výbuchy, dýmovnice nebo zvýšená hlučnost. Zámecký park v Horšovském Týně na Domažlicku ničí divoká prasata. Problém trvá už několik let, ale letos způsobí nejvýraznější škody. Následky správci památky likvidují několikrát týdně a museli kvůli tomu pořídit.

neboli Sušici. Premiéra měla u diváků velký úspěch, nejbližší představení se koná 4. června v kině Sušice. O počátcích návesní kaple Na nebevzetí Panny Marie v Červené se dočtete v Kašperskohorském zpravodaji. Obyvatelé obce kvůli její výstavbě spojili své síly před 170 lety. Podnět k vybudování svatyně vyšel od zaměstnanců školy, učitele a katechety, kterého údajně inspiroval sen. V květnu oslovili místní sedláky a chalupníky, těm se nápad zalíbil a o svátku Na nebevzetí Panny Marie v srpnu roku 1856 už nová kaple v Červené stála. Celý její příběh z pera historika Vladimíra Horpeňáka najdete v Kašperskohorském zpravodaji.

0: 250 gramů výběrové kávy a k tomu espresso šálek s počálkem, výhra v telefonické soutěži, která tady bude ještě do 8 hodiny. Za chvilku zkuste štěstí.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude převažovat oblačné počasí, zpočátku jenom s výjimečnými přehánkami. Odpoledne budou přehánky přibývat hlavně na jihovýchodě kraje, kde se můžou objevit i bouřky. Večer srážky ustanou. Nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21, na horách do 16 stupňů Celsia. K tomu vítr slabý proměnlivý nebo ze západních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu. No a na hodinách tam máme 7:45.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tam tararam tararam, takhle jednoduché to teď může být. Začíná telefonická soutěž, tentokrát o kávový balíček plzeňské pražírny Berounka Coffee, sociálního podniku. Možnosti tu jsou. Vyhrát můžete 250 gramů výběrové kávy Berounka a espresso hrnek s podšálkem. Tak dlouho neváhejte a ozvěte se nám na čísle 221 554 222. Jinak Možnosti tu jsou, to je obecně prospěšná společnost, která ve svých střediscích připravuje lidi se zdravotním postižením pro vstup na trh práce, no a jedním z jejich středisek je i pražírna kávy v Plzni. Pražírnu Berounka Coffee najdete v Plzni na Borech, na Slovanech anebo na Košutce. Ozvěte se na čísle 221 554 222. Odměnou za správnou odpověď vám tentokrát bude espresso šálek s počálkem a také 250 gramů výběrové kávy, na které je napsáno směs, která vás nakopne, 80% arabika, 20% robusta. Tak vás zdravím, přeju vám hezké ráno, koho tam máme?
1: Dobré ráno, tady je Věra Horšovský Dým.
0: Paní Věro, zdravím vás, milovnice kávy.
1: Prosím?
0: Milovnice kávy.
1: Ano, ano.
0: Půjde to případně do správných rukou, bezva. Držím palce, povídejte, co jste si vybrala?
1: Já jsem si vybrala na Slovanech.
0: Na Slovanech. Ano. Paní Věro, bohužel za vámi káva ani šálek s počálkem nepoputují. Je mi moc líto, správná odpověď je někde jinde.
1: Nic se neděje.
0: Nezanevřete do nás a zkuste to s námi někde příště.
1: Ne. Ano.
0: Mějte se moc hezky, děkujeme, naschledanou, loučíme se a čekáme na někoho dalšího na čísle 221 554 222. Ptáme se vás tentokrát na to, kde najdete pražírnu Berounka Coffee. Je v Plzni, ale kde přesně? Na Borech, na Slovanech nebo na Košutce? Přeju vám hezké ráno, dobrý den. Je tam člověk? Haló, haló. Slyšíme se? Haló, haló, haló, haló. Tak, je mi moc líto. Rozloučíme se, počkáme na někoho dalšího. Čekat dlouho nemusíme. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam je?
2: U telefonu Eva, Plzeň.
0: Paní Evo, zkuste to.
2: Já bych zkusila Bory.
0: Bory. Slovaný Košutka pryč. Bory, správná odpověď, ulice politických vězňů, ano. Když tady čtu ta slova směs, která vás nakopne, skutečně se to kávě daří? Má v sobě ten potenciál, že vás dokáže nakopnout?
2: Asi jak kdy, ale většinou ano.
0: Já se ptám jako člověk, který už je na tom, že když si dám kávu třeba půl hodiny před usnutím, tak stejně pak spinkám jako miminko, takže u mě už se to stává málo kdy. Věřím, že vám přijde vhod i malý šálek, to znamená na espresso i s počálkem. To všechno od nás získáváte a já k tomu gratuluju. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Děkuji.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo osvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno, Bečva, česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Plzni začíná hlavní turistická sezóna. Divoká prasata ničí kvůli poškozené ohradě zámecký park v Horšovském Týně. Čeští hokejisté zdolali na mistrovství světa Švédsko. A dnes bude oblačno, místy přehánky, teploty do 21 stupňů. Příjemný úterní den přeje Andrea Samešová. Město Plzeň vstupuje do hlavní turistické sezóny. Nabídne komentované prohlídky, exkurze do běžně nepřístupných míst a také novinky v programu Industry Open. Jak město Plzeň informuje na svých webových stránkách, dnes se uskuteční například den otevřených dveří v technologickém parku Tech Tower. Zítra se zájemci mohou vydat na prohlídku po stopách čestných hrobů na ústředním hřbitově a v sobotu nahlédnou do vozovny tramvají na Slovanech. Zámecký park v Horšovském Týně na Domažlicku ničí divoká prasata. Problém se opakuje několik let, letos ale působí nejvýraznější škody. Správci památky likvidují i několikrát týdně a museli pořídit i speciální techniku. Jak dodává zahradník Richard Kolek, práce se kvůli tomu prodražují.
4: Každý týden to řešíme, že jezdíme s bránama. Pořídili jsme letos rotavátor, který urovná ty drny. Objednali jsme 100 kilo luční směsi. Nicméně někdy je to třeba i druhý den hnedka. Porytý. Někdy je to třeba za 2 dny, za 4 dny a tady máme vyset to mezi rododendronama a je to vidět, že to je pošlapaný třeba i u malých salat.
2: Správci památky chtějí letos zabezpečit pomocí pletiva a speciálních sítí rozbořenou ohradní zeď. Až dostanou peníze, bude se opravovat. Karlovy Vary instalují nový informační a orientační systém. Město za projekt zaplatí necelých 6 milionů korun a 85% nákladů pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Uvedl to mluvčí magistrátu Jan Kopal. Nové prvky se objeví hlavně v lázeňském centru a také u turisticky vytížených míst. Hotovo má být v polovině června. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zrušil další útok na Irán, plánovaný na dnešek. Oznámil, že tak učinil na žádost blízkovýchodních zemí, které chtějí dát více času mírovým jednáním. Ještě včera přitom Trump Iránu hrozil masivní ofenzívou.
5: Trump podle vlastních slov povolil arabským spojencům jen 2-3 dny na to, aby vyjednavači našli dohodu. Ta podle Bílého domu musí Irán zakázat získat jaderné zbraně. Zároveň ale prezident pohrozil, že americká armáda je připravena okamžitě spustit plnou velkoplošnou ofenzivu, pokud jednání zkrachují. Válka s Iránem trvá 11 týdnů a podle průzkumu deníku New York Times je 2/3 Američanů považují za chybu. Ze Spojených států je na Ciglerová Český rozhlas. Sport.
2: Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání mistrovství světa Švédsko 4-3. Už po 13 minutách vedli 3-0. Podle obránce Tomáše Cibulky je výhra nad obhájci bronzu velmi důležitá, hlavně po historické porážce se Slovenskem.
6: Ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovencema, věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset kopnout, zabrat a jsme do toho zápasu vlítli neskutečně a povedl se nám začátek 3 góly. Bohužel pak jsme se to trošku zkomplikovali tím 5minutovým vyloučením, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu. Pro naše sebevědomí teď je ohromně důležitá výhra.
2: Na šampionátu zůstávají 100% domácí Švýcaři, Kanada a také Finsko. To vyhrálo nad Spojenými státy 6-2. Kanada porazila Dánsko 5-1 a Švýcarsko zvítězilo nad Německem 6-1.
3: Počasí.
2: Dnes bude oblačno, odpoledne přeháňky, hlavně na jihovýchodě kraje, kde se mohou objevit i bouřky. Večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách vystoupí na 13 až 16 stupňů. Fouká slabý proměnlivý nebo vítr západních směrů, rozptylové podmínky většinou dobré a bio jednička, tedy mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Tachově v Panenské ulici je na vozovce rozlitý olej, na místě pracují hasiči. Na dálnici D5 se uzavřel levý jízdní pruh na kilometru 100,5 u Heřmanovy Huti. Ve směru na Rozvadov se pracuje, stejně tak na Rokycansku na dálnici D5 mezi kilometry 46 až 61 ve směru na Plzeň. Uzavřen je pravý jízdní pruh. Jedná se o údržbu a opravy mostů.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Příjemné ráno, napadlo vás někdy, kdy a kde se poprvé objevila zmrzlina? Odpověď nabídne už za chvilku Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
7: Úterý 19. května na hodinách 5 minut po 8.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Na dnešní odpoledne naplánoval Krajský úřad Plzně veřejné projednání k plánovanému lomu na těžbu živce v Benešovicích na Tachovsku. Veřejné projednání bude mít online podobu, což některé překvapilo a proti takové formě debaty protestují. Za chvilku vám řekneme víc.
1: Počasí.
0: Venku dneska bude převažovat oblačné počasí, zpočátku jenom s výjimečnými přehánkami. Odpoledne budou přehánky přibývat hlavně na jihovýchodě kraje, kde se můžou objevit i bouřky, večer srážky ustanou. Nejvyšší denní teploty je mezi 18 a 21, na horách do 16 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý nebo ze západních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Máme 8 hodin 18 minut, přejeme hezké ráno.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Opět a Radeček, tak s Bohem a Šáteček v 8 hodin a 22 minut. V následujících minutách se vrátíme k tématu plánovaného lomu na těžbu živce v Benešovicích na Tachovsku. Krajský úřad v Plzni totiž na dnešní odpoledne naplánoval veřejné projednání tohoto záměru, tedy záměru stanovení dobývacího prostoru Benešovice. Veřejné projednání bude mít formu internetového přímého přenosu, bude tedy online. No a podrobně teď téma probereme s redaktorem Lukášem Milotou. Zdravím tě, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Co dosud o plánovaném lomu i procesu jeho přípravy vlastně víme?
1: Víme, že o ní usiluje firma LB Minerals už od roku 2013. Jak mi řekl jednatel Pavel Bárta, tak živec je důležitý pro sklářský a keramický průmysl. Je to kritická surovina v Evropské unii. Firma provedla v dalších letech průzkumy, zjistilo se skutečně, že tam ten živec je. V roce 2023 pak začalo zjišťovací řízení. V těch minulých letech tak proběhl to posuzování vlivu na životní prostředí, ten posudek EIA, který konstatoval, že je to akceptovatelný záměr. Víme o tom, že ten lom, včetně jeho zázemí, by měl být na ploše 18 hektarů, že by se ročně mělo vytěžit 75 tisíc tun a že by tam ten lom měl být 30 let. Takže to zatím víme. Víme tedy, jak dopadla EIA, a protože přišly nesouhlasy nebo respektive přišly takové ten odpor se objevil proti tomu, který dlouhodobě tak deklaruje jednak obec Benešovice, také město Stříbro a další, tak krajský úřad proto měl za povinnost teď vyhlásit to veřejné projednání celého záměru.
0: A to veřejné projednání bude dnes v 15.30 a bude mít online formu. Proč tomu také?
1: Ano, tak bylo to trochu překvapení, jak mi někteří potvrdili na tom Benešovicku. A proč to tak je, tak to už vysvětluje mluvčí krajského úřadu v Plzni Natálie Vajnarová.
2: Online forma veřejného projednání je plně v souladu s platnou legislativou a od období pandemie COVID-19 představuje běžný a standardní postup. V tomto případě navíc petici podepsalo přibližně 1000 obyvatel, takže bylo zřejmé, že zajistit vhodný prostor pro takto vysoký počet účastníků by bylo organizačně náročné. Krajský úřad Plzeňského kraje proto zvolil distanční formu tak, aby se mohli zapojit lidé bez kapacitního omezení. Krajský úřad s vedením dotčených samospráv záležitost přímo komunikuje. Vedením obce Benešovice nám bylo sděleno, že zajistí prostor i pro občany, kteří se nebudou moci připojit samostatně.
1: Kdo se bude chtít připojit samostatně, tak návod, jak to udělat, přidává opět mluvčí krajského úřadu Natálie Vajnarová.
3: Připojení je velmi jednoduché a nevyžaduje žádné speciální vybavení. Stačí běžný počítač, notebook, tablet nebo mobilní telefon s přístupem k internetu. Odkaz na veřejné projednání krajský úřad rozeslal všem dotčeným obcím, které je zveřejnili na svých úředních deskách. Zároveň je dostupný také na úřední desce krajského úřadu Plzeňského kraje. Odkaz bude aktivní 1 hodinu před zahájením. Samotné veřejné projednání začne v 15.30. Po kliknutí na odkaz se občan jednoduše připojí a může se plnohodnotně zapojit do projednání.
1: Mluvčí krajského úřadu už zmínila, že je tam nějaká petice. Ano, tu petici proti tomu záměru tak podepsalo kolem 1000 lidí. Těm odpůrcům tak vadí to, že jsou ohrožené podle nich zdroje pitné vody pro Benešovice i pro Stříbro, že ten lom způsobí prašnost, bude tam hluk v té oblasti a mají zkrátka tyhle ty výhrady. No a jsou samozřejmě i protesty proti té samotné formě, tedy proti té online formě toho veřejného projednání, které bude dneska. Eviduji minimálně 2. Jeden podala samotná obec Benešovice, jak mi teď před chvilkou potvrdila starostka Lada Rambousková, zvolená za nezávislé, tak říkala, že ta online forma byla zejména v té covidové době, ale že pokud byla veřejná projednání v minulosti, tak vždycky bylo možné někam přijít na nějaké místo, být tam osobně a ti, kdo nemohli, tak se mohli připojit na dálku. Jenomže teď je to jenom ta online forma, tedy jenom na dálku, a proto dneska právě v Motorestu pořádají v době toho projednání. To projednání tam bude přenášené na dálku a kdo tam přijde, tak bude moci v tom Motorestu v Benešovicích se vyjádřit. No a proti té formě online protestuje také město Stříbro, jak uvedl starosta Martin Záhor z Hnutí ANO, tak považuje tuto formu za nevhodnou, která může být vůči některým lidem diskriminující, pokud nemají možnost se připojit k tomu vzdálenému přístupu.
0: Lukáši, co bude následovat po tom dnešním veřejném projednání? projednání.
1: Tak očekává se, že dneska toho projednání na dálku tak se zúčastní nejenom zástupci krajského úřadu z odboru životního prostředí, ale že tam také bude přítomen investor, lidé se budou moci ptát, lidé budou moci vyjádřit své názory, případně svůj nesouhlas a ty všechny ty podněty tak potom zapracuje krajský úřad do oponentního posudku k tomu už existujícímu posudku EIA. No a na základě tohoto posudku potom odbor životního prostředí krajského úřadu vydá nějaké stanovisko k tomu záměru otevřít lom. No a teď zatím nebudeme předjímat, může být kladné, může být záporné. Pokud by ten záměr prošel, tak samozřejmě potom budou následovat další kroky, bude to posuzovat Báňský úřad, další úřady a bude se tedy připravovat ten lom. Pokud to tak dopadne, může se stát, že kraj celý ten záměr zamítne a v tom případě by se pak nedělo nic.
0: Dodává Lukáš Milota v 8 hodin a 28 minut. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Město Plzeň vstupuje do hlavní turistické sezóny. Nabídne komentované prohlídky, exkurze do běžně nepřístupných míst a novinky v programu Industry Open. Jak město informuje na svém webu, dnes se koná den otevřených dveří v technologickém parku Tech Tower. Zítra se zájemci mohou vydat na prohlídku po stopách čestných hrobů na ústředním hřbitově. V Plzni dnes začíná plánované vojenské cvičení Safeguard 2026. Výcvik se bude konat hlavně v okolí třídicího centra České pošty v Křemicích a v prostoru železničního mostu přes řeku Berounku u Jateční ulice. Vojenské velitelství žádá veřejnost, aby v souvislosti s hlukem či dýmem během cvičení nevolala na tísňové linky. Podle dat z dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory plánují asi 3/4 zemědělců omezit hnojení. Svaz upozorňuje, že by to mohlo způsobit pokles produkce a následně i zdražení potravin. Růst cen hnojiv by měl podle svazu ovlivnit hlavně příští sezónu. Na letošek má většina zemědělců zásoby. Dnes pokračuje u pražského obvodního soudu hlavní líčení v kauze Dozimetr. V případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku má jako svědek vypovídat místopředseda ODS Tomáš Portlík. Ten už dříve uvedl, že na podezřelé okolnosti ve firmě upozorňoval už před lety. U soudu se teď zpovídá 6 lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Čeští hokejisté zdolali na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Aktuálně mají v základní skupině B na kontě 2 výhry a 1 prohru a v tabulce jim patří 2. místo. Další utkání je čeká zítra proti Itálii. A ještě počasí. Dnes bude převážně oblačno, odpoledne lokálně přehánky nebo i bouřky. Večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách do 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Omezení platí na dálnici D5 na kilometru 91,5 u Nýřan na Plzni severu. Ve směru na Prahu stojí porouchané auto. A v Plzni na Slovanech se stala dopravní nehoda v Drážní ulici. Srazila se 2 osobní vozidla, na místě zasahují policisté. Projíždějte úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Když jí bratr kdysi řekl, že není moc hezká na to, aby byla herečkou, Iva Janžurová se z toho nezhroutila a šla si svou cestou. A tak se dneska u příležitosti jejich 85 můžeme radovat z nespočtu nezapomenutelných rolí, které vytvořila. No a o té kráse, o té vám za chvilku řekne sama.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. Možná, že takový ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářem a hrát tlustýho pána od naproti, protože jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala, tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin a 46 minut už se slyšíme s meteorologem Josefem Cinkem, tak co nám dělá počasí? Dobrý den.
2: Tak pěkný den. Za poslední zhruba hodinku a půl od našeho předchozího vysílání, tak se nám obloha nad Plzeňským krajem na řadě míst výrazně změnila. Na většině území oblačnosti přibylo a v současnosti nám to už převládá většinou oblačno na severozápadě a jeho východě kraje místy až skoro zataženo. No a teploty i nadále poměrně rychle stoupají a aktuálně se nám nejčastěji pohybují kolem 12-13 stupňů Celsia.
1: Přes den se to zataženo někam odsune nebo ne?
2: Tak neodsune, převládat dnes bude počasí s tou zvětšenou oblačností, takže prakticky ten aktuální stav bude oblačno přechodně až skoro zataženo. No a především odpoledne se pak z této oblačnosti začnou místy vytvářet lokální přehánky, ty budou četnější hlavně na Šumavě a ve východní, respektive jihovýchodní polovině kraje. Právě tam se může během odpoledne k večeru ojediněl objevit i bouřka, ale oproti tomu uprostřed plzeňského kraje, například tady na Plzeňsku, tam se srážkami nemusíme setkat prakticky vůbec. Zcela je sice vyloučit nemůžeme, ale pravděpodobnost jejich výskytu je zde nejmenší. No a co se týká teplot, odpoledne se dostaneme na 18 až 21 stupňů v 1000 metrech na horách, tam nás čekají hodnoty kolem 13, no a vítr ten povane pouze slabý, proměnlivý s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Co nás čeká zítra?
2: Podobný vývoj počasí. Převládat bude zvětšená oblačnost, té bude nejvíce tedy v úvodu zítřejšího dne. Odpoledne se pak přemění do takové kupovité oblačnosti a z ní se mohou na některých místech opět vytvářet lokální přehánky, případně i bouřky. No a ranní mrazíky včerejším dnem skončily, tak zítřejší ranní teploty zítra 10 až 7, no a nejvyšší denní pak vystoupí podobně jako dnes na 18 až 21 stupňů.
1: A my už jenom děkujeme a přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
2: Díky, hezký den. Naslyšenou.
0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že v Nýřanech na Plzeňsku tečou čtyři potoky? Vejprnický, Hněvnický, Gbelanský a Luční. Hněvnický a Gbelanský potok se před Nýřany spojují a vlévají se následně do Vejprnického potoka, který ústí do řeky Mže. A Luční potok vtéká do řeky Radbuzy.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Neúspěšní zájemci o studium na střední škole mohou podávat přihlášku do druhého kola. Plzeň dokončuje parkovací dům Atom na Lochotině, dnes večer vyzkouší osvětlení a bude oblačno, místy přehánky, teploty do 21 stupňů. Pěkný den přeje Andrea Samešová. Ode dneška se mohou neúspěšní deváťáci hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Hlásit se může i ten, kdo nakonec na vybranou školu nechce. Testy se znovu psát nebudou, říká ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
2: Do druhého kola se mohou hlásit všichni uchazeči. Ti, kteří se hlásí na obory, ve kterých je požadována jednotná přijímací zkouška, znovu testy nepíší a nesou si sebou výsledky z kola prvního. Ti, kteří v prvním kole tu zkoušku nekonali, jdou do druhého kola s nulou bodů.
1: Školy zároveň mohou podle Rosulkové stanovit další kritéria přijímacího řízení. Volná místa školy zveřejňují na svých webech. Kompletní seznam je v systému DIPSY. Město opět otestuje vnitřní a vnější osvětlení dokončovaného parkovacího domu Atom v Plzni na Lochotině. Cílem je omezit nežádoucí osvětlení okolních domů a bytů. Test začne podle náměstka primátora Aleše Tolara z hnutí STAN dnes po setmění.
3: Bude tentokrát část svítidel zakryta i takovým speciálním filtrem. Je to opatření, díky kterému bude mít ta barva světel stlumenou tu nežádoucí modrou složku. To s cílem, aby světelný smog z té stavby pro okolí byl co nejmenší, pokud možno žádný.
1: Parkovací dům chce město otevřít od července. Složení poslanecké sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Vyplývá to z usnesení v databázi soudu. Byl to poslední nerozhodnutý podnět. Beitl žádal, aby soudci nově vyložili nebo zrušili část volebního zákona, hlavně právní úpravu přepočtu hlasů na mandáty. Liberecký kraj ve volbách ztratil čtvrtinu mandátu ve prospěch jiných krajů. Poslanecké křeslo tak nezískal ani Beitl. Soud ale nenašel důvod k zásahu.
0: Sport.
1: Cyklistické Giro d'Italia pokračuje dnes podnivol na 10. etapou a časovka jednotlivců by měla podle očekávání zamíchat průběžným pořadím. V růžovém dresu vedoucího závodníka odstartuje na 42 kilometrů dlouhou rovinatou trať Portugalec Eulalio před největším favoritem Dánem Vingegaardem. Náskok má téměř 2,5 minuty. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt před časovkou ztrácí na 12. místě na nejlepšího přes 6 minut.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno, odpoledne přehánky, hlavně na jihovýchodě kraje, kde se mohou objevit i bouřky. Večer srážky ustanou, teploty do 21, na horách do 16 stupňů. Fouká slabý, proměnlivý nebo vítr západních směrů a bio jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Omezení platí na dálnici D5 na kilometru 91,5 u Mířan. Ve směru na Prahu stojí porouchané auto. V Plzni na Slovanech blokuje provoz srážka dvou osobních aut v Drážní ulici. A ještě platí omezení na silnici 1/20 v úseku Třepčice na jižním Plzeňsku, kde se provádí údržba mostu. Projíždějte tudy velmi opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hezký Hezké úterní dopoledne, máme 19. května a když máte zdravotní problém, radíte se s umělou inteligencí? No za chvilku vám povíme, ve kterých případech je to dobrý nápad a kdy naopak AI zapomenout. S doktorem Miroslavem Šutou všechno probereme ve Zbrusunovém díle rubriky Zdraví v cajku už za pár okamžiků.
0: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: zdraví v cajku.
1: Když chce člověk porozumět složitým lékařským pojmům, aby se necítil jako IA, tedy osel, leckdy k tomu využívá AI, tedy umělou inteligenci. Je ale dobré si pomocí AI stanovovat diagnózu? Téma pro Miroslava Šutu. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Asi dneska neexistuje nic, o čem by lidé nenašli informace na internetu. Vyhledávají samozřejmě i témata kolem zdraví a nemocí, přičemž odpovědi už jim často generuje umělá inteligence. K čemu všemu může být užitečná?
2: Z mého pohledu ji můžete využít třeba k tomu, aby vám vysvětlila složité zdravotnické termíny, nebo k tomu, abyste si přeložili text z cizího jazyka, třeba mnoho textů odborných lékařských je v angličtině. Může vám umělá inteligence také udělat takový výtah, souhrn toho nejdůležitějšího, třeba z nějaké dlouhé lékařské zprávy nebo právě z nějakého lékařského článku. Můžete taky použít tu umělou inteligenci k tomu, abyste si připravili otázky, když půjdete ke svému lékaři, co vám není jasné, na co byste se chtěli zeptat, nebo ověřit si, jestli to, co vám napsala ta umělá inteligence, jestli to je opravdu relevantní.
1: Kdy naopak umělou inteligenci nevyužívat?
2: Určitě byste si sami neměli stanovovat diagnózu ani s pomocí umělé inteligence. Dále byste neměli měnit svoji léčbu, a to ani zahajovat, ani ukončovat. Neměli byste si měnit léky nebo jejich dávkování. Umělá inteligence vás nezná a nezná mnoho okolností, takže pokud byste si stanovili diagnózu, měnili si léčbu, můžete si spíš uškodit než pomoci.
1: Ještě před lety, když člověk zadal do vyhledávače nějaké téma, tak mu počítač v uvozovkách vyplivl návrhy, leckdy třeba i odborných webů, kde pak našel pomoc. Dneska už nám umělá inteligence rovnou nabízí řešení. V čem jsou úskalí?
2: To hlavní a největší úskalí je v tom, že vás ta umělá inteligence nezná. Lékař vás má před sebou, může vás vyšetřit, spoustu věcí na vás vidí, může vás objednat na další speciální vyšetření, obvykle váš praktik zná vaši historii. Nic z toho umělá inteligence nemá k dispozici. Pokud by umělá inteligence o vás chtěla nějaká osobní data, byl bych tady velmi opatrný. Nevíte, ke komu se ta vaše osobní data dostanou a jak jich může zneužít. Čili k tomu bych umělou inteligenci určitě nevyužíval. Další problém je, že ty modely umělé inteligence mají tendenci hodně zjednodušovat, vysvětlit vám to a může se stát, že nechtěně buď vy špatně porozumíte tomu podanému vysvětlení, nebo ta umělá inteligence to vysvětlení zkreslí. A další problém těch modelů umělé inteligence je v tom, že se vám snaží víc stříc. Může vás tedy ta umělá inteligence utvrzovat ve vašem omylu a neřekne vám, že si myslíte něco špatně. Čili pokud budete mít nějaký špatný předpoklad, ta umělá inteligence vás zdánlivě v té vaší pravdě utvrdí.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Když se zeptám hodně zjednodušeně, jak moc si umělá inteligence vymýšlí?
2: To překvapilo i mě, že umělá inteligence si může vymyslet úplné nesmysly. Dokonce se mluví o termínu halucinace umělé inteligence, to znamená, že potom odborníci pátrají, jak na to vůbec ta umělá inteligence přišla, někdy zkombinuje věci, které spolu nesouvisí a vytváří nové věci, které jsou ale nesmyslné, nepodložené. Další problém umělé inteligence je v tom, na jakých datech byla trénována. Pokud ta data nejsou relevantní, například řekněme, že byla trénována v Severní nebo Jižní Americe, tak ta její doporučení se vůbec nemusí hodit pro obyvatele České republiky. Já bych asi jako první krok doporučil každému pacientovi nebo zájemci o zdraví laikovi novou příručku. Tu vydalo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou lékařskou společností a najdete tam příklady, k čemu AI využívat a k čemu ji nevyužívat, na co si dát pozor.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A my se v téhle rubrice dnes vrátíme alespoň na chvilku do jedné známé české filmové komedie.
2: Tak, kde pak máme pacienta?
3: Posteli, pane doktore!
2: Ale děti k nemocím nesmí.
3: Jenom sestřička.
2: Ne, ne, dneska ne, dneska ne, dneska je to vážný.
4: Tak, co pak nám schází?
5: Hlava.
6: Na to jsi nemusel volat doktora, to už o tobě víme 8 let.
4: No, snad to nebude nic tak akutního. Ovšem, organismus návratem do stresového prostředí, jak si... Jak si to představuješ? Já nevím kam dřív a ty si vzkážeš, abych ti naordinoval půl denní neschopnost. A ještě k tomu příušnice. Stačí podezření, abych nemusel do školky. Představ si, Dáša mi ráno odmítá připravit snídaní a večer mi nechce počít ani budíka. Do té doby, co jsme se vrátili, mám doma hotový peklo. Děti mě nosejí tajně zbytky od večeře. To mě tedy ne, protože jak vyjdu z nemocnice, letím pro Matysa do jeslí, koupím mlíko, ptáčky, po večeři přemáchnu punčocháče, podepíšu úkoly a padnu do postele zbytej jako špalek. A ti řeknu, jediné moje štěstí je, že se Kateřina odstěhovala z ložnice, protože po tom maratonu bych nejspíš výbouchl jako manžel. A to jediný bych opravdu nepřežil.
2: To je zvláštní. Jediný, kdo by si zasloužil malér, je Pepa. A představ si, že se dneska s kábinou líbal u Vítou.
4: Polipky Pepy a tvoje příušnice mne naprosto nezajímají. Zítra večer přijdete k nám.
2: Tak jak jsem řekl, 3x denně 5 kapek po jídle a večer teplý zábav. A vysvětlíte Kateřině, jak to bylo doopravdy s těma talířema, s tou peřinou a zvláště, že já jsem ti nepůjčil žádnou srdcovou sukni. A vyřiď Pepovi, že na tu kadibudku si uděláte brigádu.
5: Prosím tě, ty vyvádíš, jako by šlo o rozvod.
4: Nikdy nevíme, jak na koho co zapůsobí. Ale faktem je, že i ty nejhorší věci můžou zapůsobit špatně.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: Za chvilku už bude 9:30, čím se budeme zabývat za chvíli. Zámecký park v Horšovském Týně na Domažlicku ničí divoká prasata. Správci památky teď řeší, jak škodám zabránit, víc v reportáži.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď má ale přednost několik pozvánek. Divadlo J.K. Tyla uvádí činoherní představení Figarova svatba aneb Bláznivý den. Francouzská komedie plná intrik, nevěry, starých dluhů, práva první noci a pikantní obžaloby mocných začíná ve Velkém divadle v 19 hodin. Na plzeňské scéně Moving Station probíhá poslední den festivalu Fest na hranici. Nejzajímavější představení krajských přehlídek amatérské tvorby tam mohou diváci vidět od 19 hodin. Zázraky věda, zábavná vědecká talk show Plzeňského kraje, začíná ve Velkém sále městského kulturního střediska v Domažlicích v 19 hodin a moderátor Vladimír Kořen tam přivítá na pódiu pětici hostů z vědecké oblasti. Přednáška s názvem Přeštické požáry začíná v 17 hodin v malém sále kulturního a komunitního centra v Přešticích. Přednášejícím je historik Michal Tejček z Domu historie v Přeštická. V plzeňském klubu Zachspak vystoupí kapela V3SK, devítičlenná hudební skupina pochází ze Stoda u Plzně a hraje převážně styl ska, doplněný prvky reggae a punku. Koncert začíná ve 20:00. Karlovarské městské divadlo má od 7:30 na programu představení Tutsí. V muzikálu podle slavné filmové komedie s Dustinem Hoffmanem uvidíte členy souboru Západočeského divadla v Chebu. A Chebské muzeum láká na výstavu nazvanou Hurvínek 1926 až Forever, která připomíná 100 let od vzniku jedné z nejznámějších českých loutek. Přibližuje

0: Také životní příběh jejího tvůrce, loutkáře a řezbáře Gustava Noska, blízkého spolupracovníka a přítele Josefa Skupy, který v 60. až 70. letech minulého století v Chebu žil a tvořil. Tolik tipy pro volný čas, už za chvilku se přesouváme do horšovského Týna. Teď ale tady někdo jde s děravou patou a má horečku zlatou.
1: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: Divoká zvěř ničí některé zámecké parky v Česku. Podle Národního památkového ústavu se jedná hlavně o parky, které přímo sousedí s lesy a loukami. Navzdory oplocení se tam často objevují srnky nebo divoká prasata. S těmi mají aktuálně problém například na zámku Kozel u Plzně. A divočáci dlouhodobě ničí i zámecký park v Horšovském Týně na Domažlicku.
1: Ty drny jsou vymláceny těma prasatama ven, jako třeba tady u rybníka těsně na hrázi. Mezi okrasnýma kytkama se nám objevilo porytí od těch prasat.
2: Ukazuje mi v zámeckém parku zahradník Richard Kolek.
1: Každý týden to řešíme, že jezdíme s bránama. Pořídili jsme letos rotavátor, který urovná ty drny. Objednali jsme 100 kilo luční směsi. Nicméně někdy je to třeba i druhý den hnedka porytí. Někdy je to třeba za 2 dny, za 4 dny. A tady máme vysvětlo mezi rododendrony. A je to vidět, že to je pošlapaný třeba i u malých salat.
3: Takhle masivní devastace v parku, které máme nyní, to nebylo nikdy.
2: Hodnotí kastelán Jan Rozendorský.
3: Prostě je to mnohem víc práce pro lidi, kteří v tom zámeckém parku jsou. Museli jsme pořídit i nějakou techniku, řádech 100 000 korun, takže ty náklady tam rozhodně jsou na pohonné hmoty a podobně.
2: Co se s tím snažíte dělat?
3: V minulosti jsme se snažili instalovat pachové ohradníky. To příliš nefunguje. Pak se snažíme také vyřezávat nálety, protože to je takové to místo, kde ta černá zvěř ložíruje.
2: Správci památky spolupracují i s myslivci ze sousední honitby, která patří lesům České republiky, potvrzuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
4: V parku se lovit nesmí. Myslivci tedy alespoň intenzivně regulují stavy černé zvěře v honitbě. Například loni ulovili téměř trojnásobek plánovaného počtu kusů a v tomto úsilí budou pokračovat.
2: Problém je ale podle Jouklové jinde.
4: Hlavní příčinou je nevyhovující stav oplocení parku, takže zvěř k zámku snadno proniká z přilehlé honitby. Důležité je tedy, aby správce parku Národní památkový ústav udělal účinné opatření, tedy aby plot opravil, případně na pozemek umístil ohradníky.
2: Ohradní zeď, která měří zhruba 5 kilometrů, je podle Jana Rozendorského skutečně místy pobořená a někde dokonce chybí.
3: Dohodli jsme se i s památkovým dozorem, že nejsme schopni díry zazdít, ale pomocí armovacího pletiva se budeme snažit většině těch děr, které jsou v té hradbě, tak je zaplnit vlastně tady tím pletivem a zabránit tam vstupu černé zvěře.
2: Na opravu ohradní zdi mají správci památky projekt za zhruba 22 milionů korun. Až budou peníze, bude se dělat na etapy. Z Horšovského Týna na Domažlicku Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Domažlicku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: průzkumném letu v podání Igora Bareše.
1: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
0: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň.
3: Každý

Za chvíli vysíláme rozhlasové kalendárium. Já jen připomenu, že dneska slaví krásné půlkulaté narozeniny zpěvačka lidových písní Věra Příkazka. No a dvě výročí se vyloženě pojí k nám tady na západ Čech. Jednak v roce 1901, přesně 19. května, byla slavnostně otevřena nově postavená rozhledna na vrchu Krkavec u Plzně. Taky půlkulaté.

kulatý výročí, rok 1901. No a pak je tady ještě jedno sportovní výročí, které je spojené s plzeňským rodákem, brankářem Petrem Čechem, který 19. května 2012 vyhrál s londýnskou Chelsea Ligu mistrů, když ve finále v Mnichově porazili Bayern Mnichov na pokutové kopy. Možná si fanoušci vzpomínají na tuhle 14 let starou záležitost. Další podrobnosti přinese Petr Jungmann v kalendáři už za chvilku a my přejeme hezké dopoledne.

0: to, lásko, vážne, relí poslední.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 19. května. Svátek má tisový luk, tedy nositelé mužského jména Ivo. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Druhá manželka Jindřicha 8. Anna Bolejnová vložila hlavu na špalek v roce 1536. A její jediný hrdelní zločin nedala Jindřichovi syna, ale její dcerou byla jedna z největších anglických královen, Alžběta I. Přes 70 let nejdelší železniční tunel na světě byl slavnostně otevřen před 120 lety v roce 1906. Tehdy jeho první tubus. Tunel najdete mezi Švýcarskem a Itálií, jmenuje se Simplonský a měří 19 800 metrů.
4: Ukrývá se podruží.
3: Velmi očekávaná filmová senzace měla světovou premiéru před 20 lety na filmovém festivalu ve francouzském Cannes.
4: Pod dávným rouzlinem se svatý grál skrývá.
3: Filmová adaptace knižního bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda.
4: Pokrevní linie.
3: V hlavních rolích si zahráli Tom Hanks a francouzská kráska Audrey Tautou. Parťan století se narodil přesně před 90 lety ve slovenských Košicích. Nezapomenutelný Andrej Kvašňák byl součástí naší stříbrné jedenáctky na mistrovství světa v Chile v roce 1962.
5: Bože, takový vlahý večer, to by stálo skoro za procházku.
3: Jedna z nejpopulárnějších českých hereček, nepřekonatelná Iva Janžurová, má 85. narozeniny.
6: Zavři oči v rouku.
7: Ale, nikdy.
6: Dobré.
3: Rodačka ze Žirovnice na Vysočině je držitelkou dvou českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. A já přeju pěkný den.

Pár slov o dnešní noční lince. Ta má téma, co se učíme od mladých. Mladší generace často přináší nové pohledy na svět, jiné způsoby komunikace i přemýšlení o vztazích, práci nebo každodenním životě. Někdy inspiruje svou otevřeností, jindy překvapí tím, jak rychle se dokáže přizpůsobit změnám nebo technologiím. Může to být ale i naopak, právě starší generace má co předávat a nabízí zkušenost, nadhled, jiné priority. Tak jak podle vás mladí dnes vnímají svět, vztahy nebo práci? Na vaše názory se těšíme v noční lince od 23 hodin a to jmenovitě moderátorka Jarka Barboříková. Před námi už teď další písnička, ta nás dovede do 10. hodiny do dalších zpráv, no a potom už přivítáme dnešního dopoledního hosta. Dnes to bude o odvykání kouření, to je tady především. Tak zavolejte k rádiu všechny kuřáky. Hezké dopoledne.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni od dneška cvičí vojáci. Lidé se mohou vyjádřit k plánovanému lomu na Živec v Benešovicích a bude oblačno, místy přehánky, teploty do 21 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. V Plzni dnes začíná vojenské cvičení Safeguard 2026. Potrvá do čtvrtka a koná se hlavně v okolí třídícího centra České pošty v Křimicích a v prostoru železničního mostu přes řeku Berounku u Jateční ulice. Jak město informuje na svých webových stránkách, v lokalitách se budou pohybovat vojáci v polních uniformách a vojenská technika. U mostu může být také použita cvičná munice a dýmovnice. Armáda žádá veřejnost, aby v souvislosti s hlukem a dýmem nevolala na tísňové linky. Dnes odpoledne se uskuteční veřejné projednání k plánovanému lomu na těžbu Živce. Ten chce v Benešovicích na Tachovsku otevřít soukromý investor. Debatu nařídil krajský úřad v rámci posuzování vlivu na životní prostředí. Proti jsou lidé z Benešovic nebo ze Stříbra. Bojí se o zdroje pitné vody, prašnosti nebo hluku a vznikla i petice. Projednání online formou začne v 15 hodin a 30 minut. Proč tato forma, vysvětlí mluvčí hejtmanství Natálie Vajnarová.
3: Online forma veřejného projednání je plně v souladu s platnou legislativou a od období pandemie COVID-19 představuje běžný a standardní postup. V tomto případě navíc petici podepsalo přibližně 1000 obyvatel, takže bylo zřejmé, že zajistit vhodný prostor pro takto vysoký počet účastníků by bylo organizačně náročné.
1: Benešovice nebo Stříbro online formu kritizují, podle nich diskriminuje lidi, kteří se neumí připojit. Benešovice budou diskusi přenášet v místním motorestu. Skoro tři čtvrtiny zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Vyplývá to z dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory. Odpovídalo zhruba 120 zemědělců. Co by omezení hnojení znamenalo, vysvětlí za Zemědělský svaz Michal Procházka.
4: Samozřejmě se to odvíjí od toho, co to znamená pro ty plodiny. Když ten zemědělec bude méně hnojit nebo nebude hnojit, tak ty výnosy v té následující sezóně budou nižší a to zvedne cenu těch komodit a to potenciálně zvedne i cenu potravin.
1: Zatím někteří zemědělci zvládli navýšení cen hnojiv díky předzásobení. Vysoké ceny ale mohou zasáhnout trh v příští sezóně. Sport. Španělský fotbalový trenér Pep Guardiola by mohl odejít z Manchesteru City, informuje o tom BBC. Své desetileté angažmá má uzavřít po posledním utkání sezóny anglické ligy proti Aston Villa v neděli, přestože má smlouvu do příštího léta. Guardiola získal s Manchesterem City 20 trofejí, včetně 6 titulů v Premier League. Klub dovedl i k prvnímu triumfu v Lize mistrů.
2: Počasí.
1: Dnes bude oblačno, odpoledne místy přehánky nebo i bouřky, večer srážky ustanou, teploty do 21, na horách do 16 stupňů. Fouká slabý proměnlivý nebo vítr západních směrů a bio jednička, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 u Cekova na Rokycansku mezi kilometry 46 až 61 ve směru na Plzeň se pohybují pracovníci údržby a nehoda se došetřuje v Drážní ulici v Plzni na Slovanech. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: si poslední cigaretu a od zítřka přestanu s kouřením. Budu užívat jen elektronické cigarety. Objednám si odvykací náplasti. Říkáte si tyhle věty často a opakovaně. Jak skoncovat s kouřením, to je téma pro našeho dnešního dopoledního hosta, doktorku Štěpánku Břízovou. Začínáme už za okamžik.
2: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: Na konci května si připomínáme Světový den bez tabáku. I u té příležitosti jsme pozvali dnešního dopoledního hosta na téma, jak skoncovat s kouřením. Paní doktorka Štěpánka Břízová, lékařka kliniky pneumologie a ftyziologie fakultní nemocnice v Plzeň. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Řekněte mi rovnou, kouření je dneska bráno za závislost, ne jako jen zlozvyk. Co se při závislosti na nikotinu s člověkem děje, třeba v mozku a tak?
1: Přímo v mozku nikotin se váže na nikotinové receptory, kde vede to k tomu, že se uvolní takzvaně lidově nazývaný hormony štěstí, takový líbý pocit po zapálení té cigarety. Při rozvoji závislosti a později už je to spíš líbý pocit, který utlumí abstinenční příznaky, které obvykle bývají nepříjemné. Takový příznak závislosti na cigaretách, jednak koukáme na počet vykouřených cigaret za den. Typická známka je, že první věc, kterou člověk ráno dělá po probuzení, že si jde zapálit cigaretu. Taky to, že nemůže nebo obtížně vydrží v místech, kde se nesmí kouřit, už čeká, až ta situace skončí, bude si moci zapálit a výskyt abstinenčních příznaků.
0: Vzpomněl jsem si na paní učitelku, já nevím, jestli můžu říct to jméno, ona už je to spousta let zpátky, základní škola, Rauchová se jmenovala a učila nás v občanské nauce, jak skoncovat a nebo jak tedy nekouřit. Ale samozřejmě těsně předtím, před tou hodinou, měla ještě cigaretu v kabinetu a hned po hodině zase cigaretu v kabinetu. Řekněte mi, proč je pro spoustu lidí tak těžké přestat kouřit, když jsou si vědomi toho, jaká zdravotní rizika to přináší?
1: Je to právě ta závislost, kterou můžeme říct, že to nemoc. Má svý číslo, svůj kód v systému diagnóz. A říkáme lidem, není to jako vaše slabost, je to opravdu nemoc a na té léčbě je potřeba pracovat.
0: Mm-hmm. Má dnešní kuřák trochu jiné návyky než třeba kuřák před 30-50 lety? Vnímá to nějakou změnu?
1: Neřekla bych.
0: Je to
1: asi ty projevy závislosti jsou stejný, možná tím, že se mění naše okolí a jaký celkový přístup ke kouření, kde je dovoleno kouřit a to, že přece jenom je vidět, že v současné době je takový trend opravdu k nekouření a lidi to mi popisují, že v okolí už hodně lidí přestalo kouřit, je to jedna z věcí, která je motivuje, aby taky udělali něco u sebe.
0: Že stáhnou sebou do toho pozitivního, do té pozitivní změny. Setkáváte se v ordinaci častěji s mladými kuřáky anebo spíš s lidmi, kteří kouří, řeknu, desítky let?
1: Bavíme se o ordinaci na odvykání kouření.
0: Ano, přesně tak.
1: Takže řekla bych, že to rozpětí je hodně široký. Měli jsme i adolescenty až do věku 70 let třeba a takový nejčastější věková skupina, jak řekla, kolem 40.
0: Možná bychom měli tedy připomenout, jaké nejčastější zdravotní problémy kouření způsobuje. Asi to není jenom rakovina plic, když to řeknu takhle?
1: Není, je to rakovina asi 20 orgánů v těle, plicní onemocnění, jako chronická obstrukční plicní choroba. A srdečně cévní onemocnění, jako třeba infarkt, vysoký krevní tlak a podobně.
0: Právě, že většina lidí si spojí kouření s tou rakovinou plic, toho se asi lidé obávají nejvíc. A bývá to možná motivace k tomu kouření ukončit nebo alespoň omezit?
1: Je to jedna z nich. Řekli, že většina lidí, kteří přijdou, tak jako hlavní důvod udávají zdraví, že chtějí přestat kouřit. I lidé, kteří žádný onemocnění zatím nemají, ale obávají se do budoucna. Nebo
0: budeme motivovat posluchače. Já bych možná začal tím, jak rychle se tělo začne zotavovat po té poslední cigaretě. Když si člověk řekne tak a teď jsem přestal, to byla poslední cigareta, všechno vyhodí, ukončí to. Zotavuje se to tělo nějakým způsobem jaksi rychle a zapomíná na tu závislost na tom nikotinu?
1: Něco se zotavuje rychle a něco zůstane už pořád. Takže to, co se vylepší rychle, je třeba vydýchání oxidu uhelnatého, který v podstatě už druhý den, pokud člověk už si dál nezapálí, tak z těla vydýchá. Nikotin samotný se z těla vyloučí taky velice rychle. To, co nastává, řekněme, v řádu dnů, týdnů, lidi popisují, že se méně zadýchávají, nějaký změny jako v krevním tlaku, tepují frekvenci, taky v řádu jako spíš kratšího rizika infarktu, nádorů, onemocnění, tam už je potřeba vytrvat v nekouřeném díl, aby to riziko zase trošku kleslo. Něco už v tom těle prostě nakouřeno je a ty rizika už se tam nakumulovaly. Závislost samotná, ta bych řekla, že je doživotní. Proto je i pro kuřáka doporučení už nikdy neskoušet ani jednu cigaretu, protože ta většinou velice rychle zpátky nastartuje a obnoví tu závislost. Je velice těžké nedat si další cigaretu po nějaký době nekouření, když si
0: člověk jednu zapálí. Takže když nekouřím 5 let například, a pak si tu jednu cigaretu zapálím, tak je závislost zpátky.
1: Může se to stát a je to dost typické. Málo kdo to vydrží.
0: To neslyším úplně rád, akorát asi taky ne. Naším hostem je paní doktorka Štěpánka Břízová. Za chvilku budeme pokračovat a budeme hodně preventivní a motivační.

0: Jak přestat kouřit, povídáme si s paní doktorkou Štěpánkou Břízovou z Plzeňské fakultní nemocnice a já myslím, že se shodneme na tom, že se dá říct, že nikdy není pozdě přestat kouřit. S tím asi souhlasíte, s takovou
1: věcí. Rozhodně.
0: Rozhodně. Tak tedy řekněme, jaká bývá nejčastější motivace nebo nejčastější důvod, proč lidé vůbec se rozhodnou kouřit přestat. Je to ta motivace z toho okolí, jak jste řekla před chvilkou?
1: Nejčastější, co probíhá zdraví, někdo ho říká finanční důvody, přece jenom při zdražování produktů a motivace z okolí taky, pro rodinu, pro vnoučata, nebo právě, že už je tam nějaký pozitivní příklad z okolí, že někomu se podařilo přestat, tak to zkusím taky.
0: Máte nějaké doporučení pro lidi, kteří se rozhodnou přestat kouřit třeba po několikáté, že se jim to několikrát nepovedlo už?
1: My jim hlavně říkáme, že je to normální. Patří to do toho, málo komu se podaří přestat na poprvé. Mm-hmm. Je to klasický, takže říkáme hlavně neházet fintu do žita, zkoušet to znova.
0: Dobře, pojďme tady alespoň dát nějaký návod posluchačům, kteří nás teď slyší a třeba je motivujeme. Jak vypadá takový návod lékaře, jak má člověk přestat kouřit? Jestli má postupně ubírat třeba, nebo začít kouřit něco jiného, nějakou elektronickou cigaretu, nebo nějakou vaporizaci, takovéhle věci, nebo co obvykle doporučujete?
1: Co se týká přestávání naraz nebo postupně, doporučujeme naraz. Mhm. A nějaké náhražky, na ty docházíme až později případně. Spíš ten cíl je neužívat nic, dýchat čistý vzduch a neužívat žádný produkt, kterého se něco inhaluje do pusy. Mm-hmm.
0: Asi se nedá říct, že nějaká cesta je vyloženě nejúčinnější, nebo zapletu?
1: Máme určitou strategii, ale vždycky vycházíme z individuálního povídání s tím pacientem, jako jaký on má životní styl, při čem kouří, jaké jsou ty situace, pak hledáme konkrétní případy. Mm-hmm. Vždycky to bývá jako, že by si člověk měl stanovit den D, kdy teda začnu, rozhodnout se, že teda začnu, ideálně třeba říct okolí, že chci přestat, aby věděl jeho rodina, jeho okolí v práci, aby věděli, proč je třeba nervózní a tak, že to patří k tomu, že odvyká. Ideálně právě předpokládat, který budou rizikové situace, kdy budu mít chuť dát si cigaretu a co budu dělat jinak. A pak taky nemít ty prostředky, cigarety a další výrobky u sebe.
0: Nemíte po ruce, nemíte k dispozici. Uh-huh. Hmm. Ty dny bez cigarety, hlavně ty první, jsou asi opravdu nejtěžší. Člověk může znervoznět, může reagovat třeba podrážděně na různé podněty. Nabízíte třeba i různé alternativy typu, nevím, náplasti, žvíkačky, nebo třeba nějaké léky?
1: Uh-huh. Ty projevy, které jsme zmínili, nervozita, roztěkanost, nesoustředěnost, můžu tam i potíže se spánkem, výkyvy, nálady obecně, to jsou abstinenční příznaky. Příznaky toho, že člověk je závislý a nedal si tu drogu. Mm-hmm. Takže výhled je takový, že se zmírňují během pár týdnů, takže není to, že takhle se budou cítit pořád. A je tady ta farmakoterapie, kterou využíváme právě ke slumení z těch nepříjemných stavů. Mm. A je to náhradní léčba nikotinem anebo i nějaké prášky.
0: Aha, dobře, takže existuje i nějaká medikace, dá se říct. Co se týče elektronických cigaret, to si myslím, že je téma sama o sobě. Možná je to určitá berlička pro kuřáky, že si řeknou, no, zas taková škoda to není na tom těle, nedělá to takové devastační jaksi následky, anebo je to jinak? Vymlouváte i elektronické cigarety?
1: Je možná potřeba ještě zmínit rozdíl mezi elektronickou cigaretou a zahřívaným tabákem, kde se jedná o dva různé produkty. Zahřívaný tabák je produkt z tabáku, tam se dá říct, že těch škodlivin je hodně podobně jako v normální klasické cigaretě. Elektronická cigareta v porovnání nějakého chemického rozboru, tam těch škodlivin je mnohem méně, takže může to být taková nejméně škodlivá varianta, ale jak jsem zmínila, nejlepší je neužívat nic. Mm-hmm. Protože i u té elektronické cigarety zdravotní rizika určitá tam mít pomohou.
0: Ještě chvíli bude naším hostem doktorka Štěpánka Břízová. Poslouchejte dál vysílání Rádia vašeho kraje.

hádám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Naším hostem je ještě chvilku paní doktorka Štěpánka Břízová z Plzeňské fakultní nemocnice. Povídáme si o odvykání kouření a mě zajímá teď váš pohled osobní na to, jestli třeba vidíte, že se mění ve společnosti pohled na kouření a na kuřáky. Jsou nějaké změny třeba v posledních letech patrné?
2: V poslední době vidíme a říkáme, že moderní je nekouřit. A opravdu je to přístup i tím, že se zamezilo kouřit v určitých prostorách. Lidé to vidí v okolí, že už na něj koukají trošku divně, když si zapálí. To jsou věci, co mi zmiňují pacienti. No.
1: A se přestáváme možná trochu vystavovat tomu takzvanému pasivnímu kouření. Že člověk je někde vedle kuřáka, nevím, v restauraci třeba, nebo něco takového, to už dneska nepotkáváme.
2: Taky. I samotní kuřáci zmiňují, že s tímto souhlasí.
1: Jaký první krok by měl udělat člověk, který chce přestat kouřit zrovna teď, zrovna dneska? Vyhodím všechno, co souvisí s kouřením, nebo?
2: Ideálně, je to jedna z těch strategií, nemít to po ruce, ví to to okolí a nebude mi to dávat, když budu prosit. A trošku opravdu si rozmyslet, co mě bude čekat, vědět, jak to bude probíhat, že budou mít nějaké abstinenční příznaky a budu potřebovat řešit nějakou situaci, kdy si normálně zapálím cigaretu. Takže trošku to promyslet dopředu, co budu dělat jinak.
1: Mm-hmm. Je taková otázka pro lidi, kteří si říkají třeba dlouhodobě, já přestat prostě nedokážu. Takových přátel a kamarádů mám spoustu, mimochodem. Co byste jim vzkázala?
2: Zeptala bych se, proč. Proč si myslí, že to nejde? Pak většina lidí mi odpoví, že nemají vůli, pak dojdeme při dalším povídání k tomu, že ta vůle by tam byla, že každý kuřák v podstatě chce přestat kouřit, nebo většina z nich. A pak hledáme trošku tu motivaci, proč teda je to pro mě důležitý a co mi v tom brání. A většinou jsou to právě nějaké ty návyky, ty situace, ty rituály a pro ně spolu pak hledáme nějaké náhradní řešení.
1: Mm-hmm. Motivací může být i třeba nějaká osvětová akce. My jsme začínali s tím, že každý rok v květnu si připomínáme Světový den bez tabáku. Vy něco také chystáte v Plzeňské fakultní nemocnici, je to tak?
2: Mm-hmm. Příští týden 28. května máme den otevřených dveří ke Světovému dnu bez tabáku, abychom trošku informovali veřejnost o naší ambulanci, kde poskytujeme poradenství v odvykání kouření a nějaký stručný informace o tom, co dělat. Podobně s toho, jako se bavíme teď, můžou si u nás zájemci vyplnit, jak jsou závislí na cigaretách, dělat si test, měříme jim oxid uhelnatý, jak jsou při otrávení oxidem uhelnatý.
1: Můžou si udělat test, to znamená, že se přiznají do testu kvízového ABC, jak jsou na tom, ano?
2: Je to test závislosti na cigaretách.
1: Takže 28. května, kde přesně?
2: Je to ve fakultní nemocnici na Borech, pavilon 22. Od 10 do 15 hodin.
1: Dobře, děkujeme za pozvání a přejeme hodně těch, kteří skutečně odvyknou, protože vidíte třeba, a to bych možná rád končil takovouhle otázkou, jestli často vidíte lidi, kteří přestali kouřit a jsou spokojenější a zdravější a lepší a tak dále.
2: Tak u nás pacienti chodí na kontrole, většinou to na nich vidět, když přijdou do dveří, že jsou rozháření a hned se jako pochlubí, že se jim podařilo přestat kouřit.
1: Výborně. Tak končíme optimisticky. Děkuju za to. Štěpánka Břízová, lékařka kliniky pneumologie a ftyziologie fakultní nemocnice v Plzni, byla naším dnešním dopoledním hostem. Děkuju za vaše odpovědi, za váš čas. Mějte se hezky.
2: Děkuju. Naschledanou.

0: A po rozhovoru s dnešním dopoledním hostem pokračujeme výletem na Chebsko. Velmi opatrně musí postupovat restaurátorky na zámku Kinžvart při opravě kazet, ve kterých jsou uložené vzácné dagerotypie. To jsou unikátní fotografie ze 40. let 19. století, vypálené světlem na vyleštěné, postříbřené, měděné destičky. Každá fotka je originál a neexistuje její kopie. Ochranný skleněný obal už dosluhuje a musí se opravit, aby se fotografie nepoškodila.
1: Ona je velmi citlivá na jakékoliv jako otisky prstů, na jakékoliv vlastně jako mechanické poškození, proto vlastně ta dagerotypie je vždy chráněná sklem.
2: Říká Barbara Liesnerová, restaurátorka. Ano. A vaší práci tedy je?
1: Hlavním cílem je vyměnit právě to krycí sklo, které je vlastně, to je původní sklo právě z těch 40. let 19. století. A když ho vlastně tady sundám z té dagerotypie, tak vidíte, že je vlastně nepravidelně oříznuté, ono vlastně to bylo ručně řezaná ta skla.
2: Samotné restaurování se netýká té fotky.
1: S tím samotným obrazem, co se týče restaurování, neděláme nic, vlastně jenom ji lehce ofoukneme takovým ofukovacím balónkem.
2: Abyste ji zbavila prachu.
1: Abychom přesně tak, aby se zbavila prachu, ale jinak vlastně na tu samotnou desku vůbec jako nesaháme a řeší se to uložení.
3: Baru, máme někde ty lozu?
4: Tady.
3: Tak jo, děkuju, trošku odleju tady do kádinky. Děkuju.
2: Tereza Cíglerová tady pracuje také na té spodní části, tak ta fotografie byla přilepená?
3: Kovová destička, na které právě je dagerotypie, byla přilepená k zadní straně celého toho uložení.
2: Ono ano, to vypadá ano. Jako obraz.
3: Ono je to vlastně takový objekt.
2: A ta byla přilepená, odlepila se a teď vy musíte to lepidlo odstranit?
3: Ano, já momentálně odstraňuji lepidlo pomocí speciálního restaurátorského gelu.
2: A v ruce máte, připomíná mi to, jak malý ano. Skalpel.
3: Ano, je to skutečný skalpel.
2: Je to skalpel.
3: Je to skalpel, je to
2: oční skalpel. A jako seškrabáváte to lepidlo, nebo co s ním děláte?
3: Ano, já si ho pomocí gelu naměkčím, protože ty klich už byl stvrdlý, a pomocí skalpelu ho po určitém čase jednoduše setřu z podložky. Já už destičku zpátky lepit nebudu, destičku vložím do takového rámečku, aby se mi nehýbala.
2: Kastelán zámku Kinžvart Ondřej Cink. Proč jste se rozhodli k restaurování?
5: Má to souvislost s přípravou nové expozice kinžvartské dagerotypie a právě tady ten soubor našich nejstarších dagerotypí už je v obalech, které dožily, a pro jejich ochranu a uchování je třeba právě restaurovat tu kazetu, ve které jsou ty obrázky uchovávány.
2: Nová expozice s dagerotypiemi by mohla být otevřená koncem letošního roku. Ze zámku Kinžvart na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

Prvním odchovem roku 2026 byl v zoologické a botanické zahradě města Plzně unikátní varan plodožravý. Teď na jaře hlásí zoo Mládě za mládětem. Regionální stopař Jiří Trnka je už v zoo a do vysílání se přihlásí ještě před 11. hodinou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Plzeňská zoo hlásí nové přírůstky, tři páry tučňáků Humboldtových aktuálně pečují o pět mláďat. Mláďat dvě dvojčata a jedno samostatné mládě. Tučňáci se vylíhli mezi 12. a 16. dubnem. Při troše štěstí je mohou návštěvníci zahlédnout v expozici nedaleko tropického pavilonu. Ze zoologické a botanické zahrady města Plzně se teď hlásí Jiří Trnka. Hezké dopoledne.
2: Já přeji krásné dopoledne. Tučňáci Humboldtovi jsou v plzeňské zoologické zahradě chování už roku 1997 a pravidelně se zde rozmnožují od roku 1999. Dobrý den ze zoo v Plzni, kde je se mnou u výběhu plameňáků, které možná i slyšíte, její mluvčí Martin Voburba. Martine, dobrý den. Tučňáci se vám rozmnožují téměř jako na běžícím pásu. Kolik tučňáků už dala Plzeň světu?
3: Krásný dobrý den, no prakticky 200 a to množství poroste ve chvíli, kdy máme hejno o 21 ptácích a hnízdní sezona je dvakrát ročně. Teď teda byla nějaká přestávka, protože byla přestavba, takže byla pauza od štědrého dne 2024, kdy byl jedináček. Teď máme těch tučňáků 5, ve třech hnízdech 2 a 1. No a když to takhle půjde dál, tak za pár let budeme třeba o 100 dál a příští rok vlastně oslavíme 30 let chovu tučňáků v Plzni.
2: Příští rok 30 let chovu tučňáků v Plzni, nicméně Medvídek Půl a plzeňská zoologická zahrada letos slaví 100. Jak to oslavíte?
3: My jak tak nějak koukáme, co se děje v éteru a v České republice i okolí, tu 100 letos slaví těch fenoménů hodně. My určitě 100 let slavíme už od začátku roku. To hlavní bude v září, to nejbližší, ale bude poslední sobotu v květnu, kdy v plzeňské zoo právě bude dětský den, oslava dětí se soutěžemi, programem a připomene se i právě 100letý medvídek Půl. V zahradě bude těch 100 let vlastně až na podzim zimě a to my zase připomeneme dvěma velkými akcemi. Plzeň vzpomíná na portu, na amfiteátru a velkou nedělní 20. září narozeninovou oslavou zoo Plzeň.
2: Pojďme ještě na mláďata. Je v zoo nějaké mládě, na které se aktuálně čeká a bude to třeba úspěch?
3: Tak teď přicházejí na svět mláďata, máme dvě zebry bezhřívé, ještě jedna nebo dvě se narodí, ta opravdu ta nejmladší je 14-denní, moc krásný je zlatý čínský takin a půl roku je nosorožci indickému. Takže určitě ta příroda ještě neřekla konec, těch mláďat už je přijde na svět ještě hodně a těšíme se na každé. Každoročně právě ten květen červen jsou lemuří, baby boomy, teď tam už máme dvě mláďata, vzácný je lemura rákosového a uvidíme, co dál.
2: Pojďme se vrátit na závěr k tučňákům. Připomínám, že tady v plzeňské zoologické zahradě pravidelně je na programu jejich komentované krmení. Jestli jste ho ještě neviděli, tak to rozhodně dožeňte, je to opravdu velká zábava. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Učíme se Jiří Trnka, Martin Voburba.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Tak to byl Xindl X a písnička s názvem Proměna. Ještě pozvu před 11. hodinou na dnešní Homoriádu mezi 16. a 17. hodinou a bude naším hostem ve vysílání herec Václav Vidra. Tak si Homoriádu s ním v hlavní roli určitě poslechněte. Za chvilku vysíláme zprávy, to bude v 11 hodin přesně za 4 minuty. Teď tady někdo někoho hledá. Kde?

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Muž obžalovan z vraždy spoluvězně odmítl u soudu v Plzni vypovídat. V Horšovském Týně se opraví ohradní zeď zámeckého parku. Důvodem jsou nájezdy prasat. A čekejte oblačno až skoro zataženo, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy pro vás má Andrea Samešová. V Plzni dnes začal soud s 29-letým mužem obžalovaným z loňské vraždy ve věznici Bory. Podle obžaloby uškrtil šálou 44-letého spoluvězně. O důvodech, které ho k tomu vedli, dnes odmítl vypovídat. Státní zástupkyně mu navrhuje 18 let vězení. Jednání soud odročil na červen. Na Borech si obviněný muž odpikával zhruba 9-letý trest za majetkovou trestnou činnost, loupež a těžké ublížení na zdraví a dokonce trestu mu zbýval 3 měsíce. Zavražděný muž byl na Borech za ubití bezdomovce a odpykat si měl 11,5 roku. Na zámku v Hrošovském Týně na Domažlicku chtějí letos provizorně opravit zeď kolem zámeckého parku. Měří zhruba 5 kilometrů a místy je rozbouraná nebo chybí. Kvůli tomu se tam dostávají divoká prasata a ničí louky a výsadbu. Pokračuje kastelán Jan Rozendorfský.
3: Dohodli jsme se i s památkovým dozorem, že nejsme schopni díry zazdít, ale pomocí armovacího pletiva se budeme snažit většině těch děr, které jsou v té hradbě, tak je zaplnit vlastně tady tím pletivem a zabránit tam vstupu černé zvěře.
2: Na trvalou opravu zdi mají správci projekt za zhruba 22 milionů korun. Až dostanou peníze, začne první etapa rekonstrukce. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. V připomínkách uvádí, že současná verze má velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje například na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady mají i další rezorty, třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatku za rozhlas a televizi. Ministerstvo průmyslu požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. V Chile zemřel český diplomat a zaměstnanec tamního velvyslanectví Jan Náplava. Informovala o tom chilská média. Muž se zranil během horské tury v Andách. Před smrtí ještě stihl zavolat své ženě, která na místo poslala záchranáře. Ti ho po rozsáhlém pátrání našli mrtvého. O přesné příčině jeho úmrtí média neinformují. Diplomat působil v Chile jako ataše od roku 2022. Na starosti měl finančně hospodářskou agendu.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno, přechodně skoro zataženo, hlavně na Šumavě a na jeho východě kraje přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky postupně ustávat, teploty do 21, na horách do 16 stupňů, fouká slabý proměnlivý vítr a biojednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na Plzeňsku na silnici 1/26 u Kyšic došlo ke střetu auta se zvěří a v Plzni je dopravní nehoda na Klatovské třídě u Zlaté Belánky ve směru do centra, kde se srazila 2 osobní auta. Projíždějte i tímto úsekem s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jestli vám na otázce, co můžeme dosáhnout, nepřijde nic divného, rozhodně byste neměli promeškat dnešní jazykový koutek. Bude tady už za chvilku a to s Vladimírem Šťovíčkem a odbornicí na češtinu.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: Jazykový koutek.
1: O vazbě slovesa dosáhnout si s námi přišla povídat Helena Chýlová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Musím říct, že k dnešnímu jazykovému koutku mě inspirovaly dvě věci. Jednak dotaz, co můžeme dosáhnout. Na to se dá odpovědět jedině nic. A dále rozhovor s nejmenovaným sportovcem, který řekl, nedosáhl bych takové výsledky. Užil tedy u slovesa dosáhnout vazby se čtvrtým pádem a toto vyjádření není ojedinělé.
1: Každopádně vazba asi není u toho zmiňovaného slovesa běžná.
2: Není. Sloveso zachovává u významu dospět až k určitému stupni, počtu a podobně stále jen vazbu s druhým pádem. Můžeme tedy říci dosáhnout dobrých výsledků, dosáhnout cíle, dosáhnout vysokého věku. V češtině zažíváme přímo invazi, vazby čtvrtého pádu u sloves. Souvisí to samozřejmě s její frekvencí. Čtvrtý pád je nejčastější vazbou předmětu. Přesto ale zůstává řada sloves, která si zachovávají původní vazbu. A sloveso dosáhnout tím patří. Úvodní otázka by tedy měla znít, čeho můžeme dosáhnout?
1: Můžeme jako mluvčí nebo pisatelé u tohoto slova pochybovat ještě o něčem jiném než o té vazbě?
2: Můžeme. Mnohdy jsou vytvářeny nenáležité tvary neurčitých tvarů slovesných, příčestí činného a trpného. Kodifikace zatím nepovoluje tvary dosáhnul nebo dosáhnut a jako náležité se připouštějí pouze tvary dosáhl a dosažen. Například u tvaru dosáhnul, ale najdeme v Českém národním korpusu 17 dokladů.
1: A to rozhodně není málo.
2: Není. A dokládá to současný stav, určitou tendenci u sloves tohoto typu. Varianty snu jsou ale stále hodnoceny u sloves typu tisknout jako stylově nižší. A tvoření tvaru příčestí se pak samozřejmě promítá i do tvoření slovesného, podstatného i přídavného jména. Podstatné jméno slovesné má jen tvar dosažení, například dosažení vítězství, i když běžně se užívá nenáležitého dosáhnutí. A u přídavného jména bychom ve spisovné češtině neměli tvořit dosáhnutý, ale pouze dosažený.
1: Cíle jazykového koutku jsme dosáhli s Helenou Chýlovou. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: No a někdy příště rádi zpracujeme i váš námět. Můžete ho poslat na adresu info@pl.rozhlas.cz. Tečnet O'Connor. Nothing compares to you.

se pro vás chystáme už za chvilku. Bude to další díl našeho seriálu Tajemství technických památek. Tentokrát zamíříme do Lázeňského centra Karlových Varů, kde stojí věž z časů Karla IV. Už přes 100 let se na ní dá jezdit výtahem. Hudebně trochu zesvižníme, abych tak řekl. Eva Farná na ostří nože. Hezké dopoledne.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Petr Komínek.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
0: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.

0: technických památek. Technických památek.
1: Dneska nás čeká cesta výtahem, podobně jako před více než 100 lety je možné nechat se v lázeňském centru Karlových Varů vyvést na zámeckou věž. Spolu s památkářem Karlem Hambergerem se moderní zdviží v historické stavbě projel redaktor Josef Šorfa.
2: Kdo o tom neví a prochází Karlovarskou lázeňskou ulicí těsně podél tržních krámků, tak si možná ani nevšimne vchodu, který vede k výtahu na zámeckou věž. Ta se zjeví v celé své kráse, pokud člověk poodstoupí na druhou stranu ulice, aby před sebou uviděl věž, jejíž základy byly součástí hradu, který tady nechal postavit Karel IV. Věž je několikrát přestavěná. A novější je také ta část s výtahem. O upřesnění, o co jde, už poprosím památkáře Karla Hambergera, který tu stojí se mnou.
3: Jedná se o výtah z roku 1911, který zde vzniknul na základě projektu, který byl zpracován vídeňským architektem Friedrichem Ohmanem.
2: To je v Karlových Varech celkem známé jméno, ale nikoli spojené s výtahem.
3: On zde totiž řešil větší záměr a jednalo se o úpravu okolí té věže a jednalo se o zámeckou kolonádu. A součástí té zámecké kolonády byl právě tento výtah, který ulehčoval lázeňské klientele a zpřístupňoval ty zámecké terasy.
2: Výtah, do kterého se za chvíli dostaneme, má dvě zastávky, spodní a horní. Výška může být něco přes 10 metrů.
3: Myslím, že to bude víc. Jedná se o typ věžového výtahu, zde kamuflovaného do zděné šachty.
2: Přední část té šachty je prosklená. K výtahu je třeba projít zhruba 4-metrovou chodbou. Po jejich stranách jsou historické fotografie a dokonce i plány onoho výtahu, ke kterému míříme.
3: Z hlediska architektonického řešení té zděné šachty se jedná o secesy, nicméně kabina je již moderní z roku 2007 a jde pouze o jednu kabinu. Historicky se jednalo o dvojitý výtah.
2: Jak čteme z tabule, výtah je v provozu od 7 do 22 hodiny. Tak, dveře se otevřely. Výtah nepatří k nejrychlejším, ale zase, kam bychom v centru lázní spěchali. A to už stoupáme nahoru a za chvíli se dostaneme k oknu, které nám nabízí výhled nejprve do Lázeňské ulice.
3: My se vlastně dostáváme do té výškové úrovně střech těch domů naproti, což muselo být vyhledávanou turistickou atraktivitou pro návštěvníky lázní.
2: No a výlet výtahem je možné zakončit posezením v kavárně. Ten pohled je tady velice příjemný.
3: Potvrzuji, máme možnost snívat střešní krajinu lázeňského jádra.
2: Poznamenává památkář Karel Hamberger. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Medicine man.

0: Při výdělek k penzi, ale také možnost, jak zůstat v sociálním kontaktu a aktivní. V Česku je podle posledních dat České správy sociálního zabezpečení z roku 2024 zhruba 193 tisíc pracujících seniorů. Personální agentury přitom upozorňují, že jejich potenciál pracovní trh v Česku nevyužívá naplno. A to nejen kvůli neochotě firem zaměstnávat lidi v důchodovém věku, ale také třeba nedostatečnou podporou ze strany státu.
1: Pracovala jsem donedávna na pozici učitelky mateřské školy. Byl to úvazek na 3 dny v týdnu. Nebylo to složité, protože já jsem pracovala v pracovišti, kde jsem předtím byla několik let, takže to problém nebyl pro mě a bylo potřeba, abych nastoupila.
2: Říká 69-letá Věra z Prahy. Personální agentury potvrzují, že právě na pozicích, kde dlouhodobě pracovali, seniori najdou uplatnění v penzi velmi často. Podle Tomáše Ervína Dombrovského, analytika pracovního trhu ze společnosti Alma Career, se to týká hlavně lidí s technickým nebo jiným odborným vzděláním, kterých mají firmy nedostatek. Komplikované ale může být podle Dombrovského najít uplatnění pro lidi, kteří se blíží důchodovému věku.
3: Kor, když nemají úplně přesně padnoucí kvalifikaci na právě obsazované pozice v tom místě, kde žijou, tak tam je to opravdu těžké vlastně naskočit znova do práce, protože mají v uvozovkách už jenom pár let do důchodu a z pohledu zaměstnavatelů tam panuje ten obrovský předsudek, že vlastně už jim dlouho nevydrží.
2: Podle České správy sociálního zabezpečení pracuje v Česku od roku 2020 stabilně kolem 200 tisíc seniorů. Často si taky hledají částečný úvazek v nějaké méně náročné profesi. Vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslava Rezlerová potvrzuje, že české firmy zatím nejsou tolik ochotné seniory zaměstnávat. Podle ní by pomohly třeba změny v sociálních odvodech,
4: které v tomhle věku jako by mohly být klidně významně nižší, což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídku. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
2: Pracujícím seniorům už teď stát může odpustit důchodové odvody. Díky tomu podle dat Ministerstva práce loni nemuseli seniori poslat státu z výdělků celkem 4 miliardy korun. Vláda chce zároveň obnovit navyšování vyměřovacího základu penze za každý odpracovaný rok, konkrétně o 1,5%. To vítá třeba předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
5: Bude samozřejmě záležet na tom, jak ten model bude nákladný a do jaké míry v souvislosti s dalšími změnami v důchodovém systému, jak to zvládnout, ale myslím si, že toto je zcela rozumný přístup, který by mohl motivovat ty, kteří mohou pracovat, tak aby pracovali.
2: V Česku je taky podle dat České správy sociálního zabezpečení přes 30 tisíc živnostníků, kteří pobírají starobní důchod. Ani ti nemusí platit odvody, pokud nepřekročí stanovený příjmový limit. Ten je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Ještě 12 minut a bude tady dnešní poledne. Určitě do 12. hodiny stihneme odvysílat dalších díl našich babských rad. Pokud jste se doposud vyhýbali otužování, pak je prý nejvyšší čas to změnit. Jak, dozvíte se právě už za pár okamžiků.

0: Pražské rady.
1: Což tak hledat si studenou sprchu? Důležité je začít s otužováním postupně. Začněte vlažnou vodou. Během sprchování střídejte teplou a studenou vodu. Ranní studená sprcha vás dokáže skvěle probudit, nabije vás energií a připraví na náročný den. Večer zase studená sprcha pomůže tělu ke sklidnění po náročném dni a naopak vás nachystá na vydatný spánek. Časově stačí začít s 30 sekundami a postupně čas prodlužovat. Klíčová je při domácím otužování ve sprše pravidelnost. Ta vám pomůže vybudovat si odolnost vůči chladu a dokáže také pomoci zlepšit celkovou odolnost vůči stresu a podpořit vaši imunitu. Vždy začínejte od nohou a postupujte směrem vzhůru. Jako prevenci vrásek je doporučeno umývat si obličej ve studené vodě nebo použít kostky ledu a tvář i dekolt jimi každé ráno namasírovat.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Připomínám, že píšeme 19. květen, svátek má dneska Ivo, tedy válečník ozbrojený tisovým lukem. Možná, že nějakému takovému válečníkovi budeme hrát za chvilku na přání. Písničky pro vás jsou tady hned po poledních zprávách.

0: Čech mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Dnes odpoledne bude veřejné projednání k plánovanému lomu na těžbu živce v Benešovicích na Tachovsku. V repertoáru divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni se příští rok objeví Fantom opery. Ode dneška můžou žáci podat přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Dnes bude oblačno až skoro zataženo, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Hezké poledne u zpráv přeje Petra Broučková. Lidé se dnes můžou vyjádřit k plánovanému lomu na živec v Benešovicích na Tachovsku. Veřejné projednání bude mít online podobu. Lom chce v regionu 30 let provozovat soukromý investor. Místní lidé s tím nesouhlasí. Obávají se o zdroje pitné vody, ale taky prašnosti nebo hluku. Veřejné projednání záměru nařídil krajský úřad v Plzni v rámci posuzování vlivu plánovaného lomu na životní prostředí. Začíná dnes v 15 hodin a 30 minut. Mluvčí hejtmanství Natálie Vajnarová popisuje, jak se můžou lidé připojit.
2: Stačí běžný počítač, notebook, tablet nebo mobilní telefon s přístupem k internetu. Odkaz na veřejné projednání krajský úřad rozeslal všem dotčeným obcím, které je zveřejnili na svých úředních deskách. Zároveň je dostupný také na úřední desce krajského úřadu Plzeňského kraje. Po kliknutí na odkaz se občan jednoduše připojí a může se plnohodnotně zapojit do projednání.
1: Benešovice nebo Stříbro proti online formě protestují. Podle nich diskriminuje lidi, kteří se nedokážou nebo neumí připojit. Benešovice proto budou od 15:30 veřejné projednání vysílat v místním motorestu. Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni získalo licenci na uvedení hry Fantom opery. Muzikál poprvé zazní na nové scéně v září příštího roku. V České republice dosud získalo licenci jen pražské divadlo Goya Music Hall, kde byla premiéra v roce 2014. Pokračuje mluvčí plzeňského divadla Martina Drbušková.
3: V Plzni zazní Fantom opery s novým českým překladem Michála Prostějovského a Pavla Bára. Tento titul je mimořádně náročný po pěvecké, herecké, technické i provozní stránce. Naše divadlo nyní čeká schvalování inscenačního týmu, obsazení, scénografie i kostýmu ze strany držitelů licenčních práv.
1: Neúspěšní uchazeči se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Počítají se do něj výsledky jednotné zkoušky z prvního kola. Pokud ji žáci nepsali a teď by se přihlásili na školu, která ji vyžaduje, započítá se jim za tuto část 0 bodů. Seznam škol s volnou kapacitou najdou uchazeči v systému DIPSY nebo na webových stránkách jednotlivých škol. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče můžou druhé kolo vypsat jen některé školy.
4: Ty poptávané školy vesměs, a je to můj osobní názor, naplní velmi výrazně ty kapacity už v tom prvním kole. To znamená, samozřejmě je to potom otázka pro toho neúspěšného žadatele, aby sledoval tu nabídku jednotlivých škol, zda budou vyhlašovat druhé kolo na doplnění případných kapacit.
1: Přihlášky do druhého kola můžou uchazeči podávat do 25. května.
0: Sport.
1: Chomutovští kriminalisté stíhají dva muže, kteří prodávali falešné vstupenky na fotbalová utkání. Podle policejní mluvčí Miroslavy Glogovské nabízeli přes internet padělané lístky na lednový zápas Ligy mistrů mezi pražskou Slávií a španělskou Barcelonou. Podvedli přes 70 lidí a způsobili škodu přesahující 1 000 000 korun. Jeden z obviněných je od února ve vazbě.
0: Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno, přechodně až skoro zataženo. Hlavně na Šumavě a na jihovýchodě kraje odpoledne přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 21 na horách mezi 13 a 16 stupni. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a bio na jedničce mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na Klatovské třídě v Plzni dejte pozor na vyšetřování nehody dvou osobních aut. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: Ty úterní právě začínají přesně 5:05. Vás u nich vítá Stanislav Jurík. Přeji vám příjemný poslech Českého rozhlasu Plzeň. Telefonní linka 221 554 222. O svátku Ivu už jsem mluvil. No a určitě budeme hrát na celou řadu písemných gratulací, které dneska přišly. A doplňte samozřejmě a rádi vás uslyšíme i jednotlivé telefonáty. Začneme něčím divotějším. Chlapi se nám tady chvilku poperou, no ale pak se to uklidní a bude popolední klid. Hezký poslech.

0: Začali jsme skupinou Kabát, teď budeme hrát Pavla Nováka, přeje si ho paní Anna z Domažlic, tak vás pěkně vítám, dobrý den.
1: Já vás taky všechny zdravím v rádiu, všechny posluchače a dneska budu přát mojí kamarádce, která zítra oslaví narozeninky, ale já nebudu napřímo, nebudu moc volat, tak to dělám nyní. Milá Maruško, já ti přeju strašně moc zdraví, ať ten problém, který je teď se vyskytl zdravotní, ať co nejdřív si fit, ať se to co nejdřív spraví, aspoň abys to zvládla prostě tu cestu. Moc ti držím palečky, denodenně na tebe myslím a prostě hodně síly v tom boji a to zdravíčko, to je nejcennější, aby si si ještě užila těch vnoučátek. Moc zdravíčka, Maruško, ti přeju z celého srdce. A rádiu děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou, rádo se stalo.

teď tu máme jedny krásné narozeniny v písemném vzkazu. Dobrý den, prosím vás o písničku pro moji babičku, která dnes slaví narozeniny. Kdybyste jí mohli nechat zahrát jakoukoliv hezkou dechovku. Musím říct, že dechovku v poledních písničkách už na přání nehrajeme. Nabízíme ji v pořadu muziky po 18. hodině. Tak tedy přání pro babičku teď můžu ocitovat. Naší drahé babičce a prababičce Mařence Jeníčkové z Obory necháváme zahrát k jejím 91. narozeninám hezkou písničku pro radost. Moc vám děkuji, podepsána vnučka Alena.

0: už tu máme další telefonát v dnešním pořadu. Třemešné pod Přimdou, paní Jarka, zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, zdravím. A bylo by to pro paní Růženku Jirkovou z Plzně z Malešic. A popřála bych jí hodně štěstí, zdraví. A teď dostala nový byt v novém Šufrajnu, jak tam říkají. Tak jí tam přeju krásné bydlení a dívá.
0: Dobře.
1: To jí přeje Jarka.
0: Tak gratulujeme společně s vámi, mějte se hezky a nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Další písemný vzkaz do dnešních písniček pro vás došel v tomto znění. Dobrý den, prosím o zahrání písně Hymna důchodců. Dneska 19. května totiž slaví pan Jan Cibulka 78. narozeniny. Všechno nejlepší k narozeninám, do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a celkové spokojenosti přeje přítelkyně Jana s dětmi.
1: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně.

tvaři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytíkám. Bylinné vařím hrozné čaje a žvíka má tu peprnou. Orchestr bronchů v prsou hraje, když zuby nejsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože, říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože, v zahradě kopu kostival.

na pihu hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagrů. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný a džohaněj, krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Dobrý den, dneska slaví narozeniny Hermína Soukupová z Horšovského Týna a ve čtvrtek 21. května oslavuje narozeniny Světlana Steinerová z Podrážnice a v pátek bude oslavovat Emilie Kopecká z Domova pro seniory v Baldovské ulici v Domažlicích. Přejeme těmto oslavenkyním jen to nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví, spoustu lásky, sluncem prozářenou cestu do dalších let a splnění všech přání. Prosíme o písničku a moc děkujeme. Přání Hermíně posílají spolužačky, Světle posílají písničku manžel Petr, dcerky Naďka s Nikolkou, táta a babča a Emilce přeje manžel Vašek, děti, vnoučata a připojují se Nohavcovi a Steinerovi.

Tak a už je tady další písemný vzkaz. Dobrý den, moc vás prosím o zahrání písničky pro naši maminku Blanku Pacovskou z Červeného Hrádku, která dnes slaví 75. narozeniny. Naše milá maminko, dnes je krásný den, i když je ti o rok víc, nemění se vůbec nic. Jsi naše sluníčko, co nám radost dává, ale hlavně ta nejskvělejší máma. Spoustu zdraví, štěstí a pohody do dalších let ti přejí dcery Blanka, Olina, Martina, Vendula a celá velká rodina. Prosíme o zahrání písničky pro mámu od skupiny Holky. A my gratulujeme.

Lehká na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: PPP okna. Plastová okna a dveře vyráběny v Plzeňském kraji. Stínicí technika, žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu. Namontujeme, seřídíme, přetěsníme, přesklíme. Pokaždé perfektně provedená práce, poctiví prodejci, profesionálové. Na všechna naše P se můžete spolehnout. Volejte 724 361 420.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Plzni začíná sezona komentovaných prohlídek. Město Planá na Tachovsku chce opravit fasádu historické radnice. Dnes bude oblačno až skoro zataženo, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Pěkné úterní odpoledne. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Začínají komentované prohlídky Plzně. Pořádá je Infocentrum Visit Plzeň. Lidé můžou navštívit například Velkou synagogu, radnici, historické centrum nebo čestné hroby na ústředním hřbitově. V červenci a v srpnu bude k vidění taky stará synagoga, říká mluvčí Turistického informačního centra Helena Mařanová.
3: Novinkou je komentovaná procházka plzeňské tajnosti a kuriozity. Odhalí příběhy města, které v běžném průvodci návštěvníci nenajdou. Lidé se například dozví, kde se ukrývají pískovcové sloupy z bývalých lochotinských lázní, nebo proč se u zvonu říká právě u zvonu. Trasa připomene i osobnosti, které formovaly společenský život Plzně.
2: Planá u Mariánských lázní chce opravit fasádu radnice. Město si nechalo zpracovat projektovou dokumentaci, která bude hotová na podzim. Radnice je ze 17. století a má v průčelí tři sochy svědců, které se budou opravovat společně s fasádou. Budova je památkově chráněná, říká starostka Martina Němečková, zvolená za hnutí STAN.
4: Už v loni proběh archeologický průzkum, to znamená fasáda, která už nevypadala úplně dobře, teď vypadá ještě hůř, protože je tam spoustu cedulek a vyšťouraných místeček, kde se prostě brali nějaký vzorky, takže teď už ji opravdu musíme opravit, ale nejde to jen tak jako normální prostě dům.
2: Fasáda by se měla opravovat příští rok a vyjde na několik milionů korun. Kauze Dozimetr dnes jako svědek vypovídá starosta Prahy 9 a zastupitel hlavního města Tomáš Portlík z ODS. Soudce zajímali především jeho vztahy k obžalovaným. Mezi nimi je například bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček, zvolený za STAN nebo zlínský lobista Michal Redl. Ti podle obžaloby ovlivňovali zakázky a chod pražského dopravního podniku. Portlík v roce 2019 upozorňoval například na problémy v projektu Nového Lešovice, který měla údajná zločinecká skupina také ovlivňovat. Dnes soudci na mnoho otázek odpovídal, že k danému dotazu nemá dost informací. Sport. Volejbalistka Pavla Šmídová se po necelých 7 letech vrátila do reprezentace. 2 týdny před startem Ligy národů nahradila jinou nahrávačku Kateřinu Valkovou, která si poranila koleno. K národnímu týmu se zároveň připojila i smečařka Helena Grozer. Češky vstoupí do Ligy národů 3. června zápasem proti domácí Číně. Počasí. Odpoledne čekejte převážně oblačno, přechodně až skoro zataženo. Na Šumavě a na jihovýchodě kraje místy přehánky, ojediněle bouřky. Večer budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16. Fouká slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Uzavřena je silnice 27 na severním Plzeňsku od křižovatky na Horní Břízu až po křižovatku na Záluží z důvodu opravy mostu. Objížďka vede po ulici Plzeňská a Americká v Třemošné. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Znát ho můžete z televize, divadla i jako moderátora Rádia Junior. Kolda ze seriálu Ulice má hodně naplno. Rozjíždí i hudební kariéru. Petr Komínek je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Dobrý den všem posluchačům tohoto krásného Českého rozhlasu, který tu máme v České republice.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
7: Měsíc jak zlatá bula sicilská. Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Do Alex a host zavítal Petr Komínek, herec a hudebník, původem z Brna. Konzervatoř už studujete tady v Praze. Bojoval jste s brněnským hantecem?
1: Jo, hodně. Teď by se hodilo říct jako svině. Ne, já musím říct, že profesorka na jevištní mluvu tak se dlouho snažila mě odnaučit ten brněnský dialekt, ale hlavně i kolegové a okolí. Tak když jsem řekl rožni nebo pojedem šalinou, tak tohle mě spíš odnaučilo ty reakce těch kamarádů a těch herců, kolegů, kteří mají z Brna i trošku srandu, ale já jsem na Brno hrdej a když chcu, tak to zapnu, tu brněnštinu.
0: A zapnete to opravdu v té kvalitě, v jaké to bylo, než jste se přesunul do Prahy, nebo už ne. I třeba Brňáci vám říkají, no tak tam už je ta... No, tak, tam už je to předěláno.
1: Tak je to předěláno. Já myslím, že je to možná i lepší, než to bylo předtím, protože teďka do toho dává mi trošku herectví, že to trošku jako zveličuju tu brněnštinu, ale spíš teďka, i kdybych mluvil sebe víc brněnsky, tak už Brňáci ví, že jsem v Praze a i kdybych měl nejlepší brněnský přízvuk, tak to, že bydlím v Praze, to nezachrání, jako by rozumíte. Takže si myslím, já už mám tu Prahu v sobě takovou zarytou, no. I děda to nerad slyší a když jsem odcházel z Brna, tak mě všichni z rodiny, ze strany Komínků, děda a táta apelovali, jsi z Brna, tak si na to jako mysli a nezapomeň, odkud, z jakýho hnízda si vypadnul. Takže já jsem na to jako hrdej a musím veřejně říkat, že jsem z Brna, ale rád to veřejně říkám.
0: Tak a když se vrátíte do Brna, máte čas, navštívíte svoji rodinu, tak přichází do toho hantece, do toho vašeho nářečí. Mluvíte prostě po vašem? Hned to tam skočí?
1: No tak mamka ani úplně moc, ne? Ta rodina, jako mám z mamčiny strany, to vůbec, ale tátova to jo. Tam ne, že bych zapnul, protože jako bych chci, ale tam to tak samo. Jako jak toho tátu slyším... Táta má jako silný ten brněnský přízvuk. On jak je zelenář a tráví svůj život vlastně na Zelenáku, což je prostě krásný takový náměstí v Brně, který je slavný tím, že tam pořád funguje ten klasický trh, tam po sobě jako prodejci hulákají, kdo má ten květák za kolik a tam to je fakt výborná atmosféra, tam jsem i já jako strávil svoje dětství v podstatě, takže táta je tím hantecem a táta je jako echt Brňák. Mamka je Ivančice, Trboušany, tam to jako až ještě víc spodní Morava, ale táta je přímo Brňák.
0: A jakému třeba slovu, když tady v Praze ho vyslovíte, tak vám třeba nerozumí, nebo se mu, pardon, smějí třeba, nebo si říkají, že to je divné?
1: Tak třeba prigl, tak to říkám často, že vy tady v Praze nemáte žádný takový pořádný prigl, něco, tak tím je přehrada, prigl je přehrada. Potom říkám často, že opět použiju to, že mám modr jak svině, tak to je hlad, že mám jako fakt velký hlad, tak to taky třeba často sem tam použiju, ale potom všichni už ví, co je to rožni a co je to šalina, to jsou takový ty ohraný, ale šalina říkám jako často a rád pořád, víceméně.
0: I tady v Praze nám jezdí tedy šaliny, podle vás.
1: No jasně, ne, tak když mám třeba nějakou historku, která je spojená čistě s Brnem a tam jsem byl v tramvaji, tak tam to zachovávám to šalina. Ale když už to je nějaká nová vzpomínka, je to tady z Prahy, tak to už je tramvaj.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste byl takovým šaškem, bavičem, když jste byl dítě nebo chodil jste na základní školu. Zůstalo vám to?
1: Tak jednoznačně. Já myslím, že to je i to, proč dělám to divadlo, protože jsem se tam nějak v tom našel a i teďka zkouším novou hru a tam hraju takovýho milovníka a mně to hrozně nejde. Nebo já mám pocit, že mně to nejde, že to není role pro mě, protože já mám rád, když jsem ten nosič toho humoru, tam je to zrovna David Novotný a Aleš Háma, takže tam to fakt jako z toho vyplyne to, že to jsou komické postavy a já bych hrozně chtěl ty postavy hrát místo nich, ale hraju toho milovníka, který se zamiluje a i vlastně to je v něčem hezký, ale víc mě baví ten šašek a to je tak celoživotně, no.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Komínek, který o sobě dal vědět zejména v seriálu Ulice. K tomu se také dostaneme, ale ještě zůstaňme u vašich studií. Vy jste se z Brna tedy přesunul kvůli studiím do Prahy na Pražskou konzervatoř. Měl byste letos maturovat. Uhum. Jak je to? Sedíte tady ve studiu, přijel jste z nějakého představení, tak kdy se budete připravovat?
1: No právě, ne, tak já jsem udělal didaktický a písemky úspěšně, angličtinu i češtinu, což byl velký zázrak i pro moje rodiče. A ústní jsem si odložil na září, no, protože jsem tak jako nějak, teďka zase odjíždím na 3 dny do Znojma, takže já ten celý týden, kdy ty ústní probíhají, tak vlastně jsem nevěděl, kdybych to tak jako mohl sfouknout. Tak jsem radši řekl, tak já to nechám na září. A je to dobře, protože do toho se učím scénář do té nové divadelní hry, co jsme tady mimo éter si povídali, takže bych vůbec neměl kapacitu. Ale vím, že na tom konci srpna si to párkrát přečtu a budu dobrý.
0: A budete, jako projdete. Jo. Ostatně Hvězdy září v září.
1: Tak... No právě, já fakt si z toho jako nedělám těžkou hlavu. Tím, že tam pokračuju, udám si absolutorium, že ani nejsem jako nějak... že bych měl třeba jít na Damu a teď řešil, mě tam nepustí, když tu maturu neudělám. Mě to nějak netrápí. Já myslím si, že pokud zatím jako žiju a funguju tady tím stylem, který se mně jako hrozně líbí, tak i kdybych tu maturu neudělal, ale ne, jako to bych měl, tu maturitu aspoň.
0: To byste měl. Vy říkáte, vás to nějak netrápí, neznepokojuje, co vaši vyučující, ty nezvedají obočí, nepozvedávají?
1: Ne, právě, že ti mě v tom hrozně podporujou, protože sami jsou to aktivní umělci, takže prostě ví, co je to gro. Takže když jsem si měl vybrat, jestli jet na 4 dny do Znojma a hrát dneska v Liberci, a nebo čekat, kdy budu maturovat, tak všichni pochopili, že co si vyberu a i oni sami by si vybrali to, co já.
0: Tak, vy jste říkal, že budete pokračovat ve studiu. Neplánujete jít zkusit Damu, zkusit přijímačky třeba příští rok?
1: Ne, ani ne, protože je to studium toho herectví je hrozně kolektivní záležitost. A to Damu obzvlášť jako hodně preferuje to, když ti studenti jsou 100% na tu školu zaujatí, což já bych i hrozně chtěl mít na to ten čas, ale tím, že už jsem jako trošku odjel jiným směrem, tak by mě to hrozně omezovalo. A dneska je ta doba tak hrozně rychlá, že já bych měl strach z toho, že bych prostě jen 2 roky netočil, nehrál, a už by potom o mě nikdo nestál. No.
0: Že byste z toho vypadnul a už byste nebyl na vlně. Dá se říct, že jste teď na vlně, hrajete v Ulici, hrajete v divadle, vydal jste desku, která se jmenuje Koukám tě, které se také dostaneme. Tak máte ten pocit, že teď jedete?
1: Já jedu jako draka, ale to je ten můj styl, který mám rád právě, že a i kdybych na té vlně necítil, že nejsem, nebo bych cítil, že na té vlně nejsem, tak bych něco rychle vymyslel, abych zase na té vlně byl. Takže já jedu už takový 3 roky na vlně a vyhovuje mě to.
0: No. Vy jste zmínil premiéru, která vás čeká 24. června. Ano. My jsme se tady o té hře bavili, vy tam hrajete milovníka, teď nevím, co všechno jsme řekli mimo mikrofon a co na mikrofon, ale jak probíhají zkoušky vlastně? Kdy vy zkoušíte?
1: No, zkouší se každý den od 10 do 2, což je perfektní. Tady ten herecký život v tomto miluju, protože se jako vyspí člověk v klidu a má tu zkoušku, pak jde domů. Takže zkoušíme tady ty 4 hodiny a je to parádní. Tam ti kolegové, o kterých já můžu čerpat. A to je ta velká taky výhoda, proč jsem rád, že hraju už jako teďka a mám tu možnost, protože čerpat od těchto kolegů, jako je tam třeba Lukáš Vaculík, Lucka Polišenská, nebo ten Aleš Háma, David Novotný, Radim Fiala, tak to jakoby je to nejvíc, co já můžu jako mladý herec jako dostat. Takže to zkoušení je perfektní a je to hrozná sranda. Ale jen ta moje role prostě není sranda, no, ale já se s tím nějak jako musím vyrovnat, no.
0: Ano, ten milovník, to jste zmiňoval. Chodíte si pro rady ke starším kolegům, nebo zkrátka jenom sledujete jejich, je při práci a to vám stačí?
1: Tak oni většinou radí sami, že jako třeba včera byla taková krásná jako situace, já umím pro vás, což je jako taková moje oblíbená věc, v každý inscenaci já dělám pro vás, i u lidí je to poměrně oblíbený. No a teďka ta moje alternace vždycky ten pro vás neumí a já jsem se jako snažil, mě to bylo líto, že se jim to líbilo a on chudák ten pro vás neuměl a nevěděl, co udělat jako to náhradní a já jsem se snažil jako mu nějak, buď dobrý Pepo, ono to, a Lucka Polišenská, hele nemluv. Ono to je lepší, nemluv, bude to ještě horší, on pak bude ještě z toho víc špatnej. Takže ba naopak ty rady přichází jako od nich samotných. Ale když potřebuju, tak se rád zeptám.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Petr Komínek, který v seriálu Ulice stvárnil postavu Martina Koldy. Víte, že když se Ulice začínala točit, tak vy jste ještě nebyl na světě?
1: Vím to moc dobře a dělá mě to hroznou radost. Vždycky, když ti starší kolegové, prosím tě, když ty vůbec nebyl na světě, když já už jsem tady říkala první dialogy. Ale je to i o tom, že já jsem taky na ulici v podstatě vyrostl, protože moje mamka jako je faninka Ulice, takže mnohdy u nás v obyváku jela Ulice. O to víc pro mě bylo úplně fascinující potom se poprvé procházet po tom náměstíčku a vlastně pořád jsem takový jako fanoušek toho. A to je i možná vždycky důvod, když mě táta říká, nebo rodina, hele, nebuď, nepřepichni, buď stále pokornej, že ono samozřejmě k tomu hodně vybízí tady ten život, že se z toho mladýho pokornýho kluka z Moravy stane třeba něco jiného. Ale tím, že já jsem pořád tak jako fascinovaný těma ateliérama a tím, že to můžu dělat, tak pořád ještě si říkám, dobrý, ještě seš pořád pokornej, je to dobrý.
0: Vy jste ale původně dostal nabídku na epizodní roli. Měl jste být v Ulici velice krátce, pak ta vaše role se celá rozšířila, zvětšila, jste tam vlastně dodnes a máte tam hodně, hodně prostoru. Mm-hmm. Ještě než jste začal studovat Pražskou konzervatoř, tak a říkáte, že Ulice byla vaším seriálem, tak měl jste takový třeba i sen, probleskl vám to někdy hlavou, tam bych si zahrál?
1: Ne, vlastně vůbec ne. To bylo tak všechno rychle, já jsem šel z Brna, když jsem studoval umělecký gymnázium 4 roky, do Prahy s tím, že uvidíme, co to dá. Šel jsem převážně studovat muzikál, takže jsem se viděl spíš tou cestou fakt v tom divadle, ale že by přišla v 15 nabídka do nejvíc populárního seriálu v České republice, to mě vůbec nenapadlo. Byl jsem nohama na zemi.
0: Nohama na zemi, a co na to vaši rodiče?
1: No ježišmarja, pořád mamka vždycky, když jedu na Moravu, tak píše, vem nějaký podpisový kartičky, já je musím rozdat v práci, nebo jsou nadšení. Teďka nedávno mamka byla v Praze, tak jsem jí tam provedl do těch ateliérech a je to hrozně hezký a i táta se kouká s jeho manželkou. Jsou nadšení a jí, to byl ten bod, kdy i třeba táta jako fakt pochopil, že to herectví může být moje zaměstnání a že se o sebe zvládnu postarat v té Praze sám.
0: Toho přesvědčilo?
1: Asi jo.
0: Ta vaše role v Ulici a byla doba, kdy vás od herectví zrazoval právě proto, že to povolání je zkrátka nejisté?
1: Je to nejisté, táta jako ne, že by mě přímo zrazoval, on ani neví, jak moc to je nejistý, oni přece ti lidi, kteří moc divadlo a herectví jako nejsou přímo v tom, tak nevidí pak, tady vidí jenom v televizi super úspěšný lidi, ale neví, že ti lidi pak třeba rok netočí. On mě spíš zrazoval z toho způsobu života, jakým spousta herců žije a tím, jak je zvyklý na to, že třeba peníze získá tím, že něco vypěstuje, stará se o to, pak to někomu prodá a vidí zatím tu cestu, tak moc nerozuměl tomu, jak to, že já můžu mít peníze za to, že jsem třeba v rádiu a jenom něco povídám. No, tomu jako fakt nerozuměl, ale až teďka pochopil, že je to zaměstnání, ale táta spíš nás miluje s bráchou, takže nás chtěl mít doma v Brně. A představa, že toho jednoho syna ztratí, a vlastně v podstatě jo, protože už toho času není tolik, takže se moc nevídáme. Nevím, jestli úplně ztratil, ale zkrátka jsem daleko. Takže spíš kvůli tomu mě odrazoval. Chtěl ty kluky svoje mít u sebe, no.
0: Tak naštěstí v dnešní době různé technické vymoženosti, tak se můžete vidět, slyšet vlastně denně.
1: Jo, je to pravda, no, je pravda, ale já i ty telefonáty rodičům bych mohl trošku jako zlepšit, no, a volat třeba častěji, že mnohdy táta, musím mu zavolat, že jsem ho dlouho neslyšel, i to bych možná měl zlepšit, ale fakt je to tím, že jako já jedu non-stop, no, takže často to není, že bych nechtěl, nebo je to zkrátka někdy moc, no.
0: Udělejte to, zavolejte rodičům hned po vysílání.
1: Provedu.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Petr Komínek, herec, který především seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy, tady ta píseň, skladba, která teď dozněla, vám musí být blízká.
1: Mm-hmm. No ne, vyloženě ta léta skladba, to provedení od Lucky Bílý, to na to úplně tolik zvyklí nejsme, ale ano, ta znělka, to je taky krásný. Já se bojím, a to se asi nestane, že by tu znělku někdy změnili, to podle mě ani není reálný, že to je tak, to je člověk, který Ulici nikdy neviděl, tak ví, jaká je to znělka. A i o tom to, já jsem říkal, že ta Ulice je v něčem jako Friends, já miluju Přátelé a je to takový kultovní jako seriál a to je i ta Ulice v podstatě. Pro mě. Není to jako světový, jako jsou Přátelé, ale na český jako poměry zkrátka Ulice jako nemá konkurenci. Snažili se ji někdo vytvořit, ale nepovedlo se nikdy.
0: Tak a když se podíváme na tu vaši postavu, tak to je docela slušný záporák a měl by se trochu vyvinout, asi ne v úplného kladěse, to asi nelze, ale bude se nějak zlepšovat jeho charakter?
1: Teď už se začíná zlepšovat, už začíná být hodnej, teďka by se snažil zase zpátky o tu Lauru, kterou stvárňuje Anička Fučíková, takže teďka vypadá, že je kladěs, no. Ale byl velký záporák a to bylo skvělý. To mě v něčem hrozně chybí.
0: To vás bavilo více než
1: no jasně.
0: Teď je nudnej
1: ne,
0: pro vás?
1: Ne, vyloženě on Kolda nebude nikdy nudnej, protože tam dávám i kus sebe někdy v tom humoru, takže já si ho neudělám nikdy nudnýho, ale ty záporné scény, ty rvačky a opilost a hádky s Honzou Dulanským a tak, ty mě jako v něčem hrozně chybí, no. Teďka točíme, že si povídáme prostě v salonku u kávy o holkách, tak říkám, ježiš, to je nuda. Hádky byly o něco lepší, ale zase já vnímám to, že třeba jak zpíváme a koncertujeme, tak vždycky poznám, jaký období je lepší. Když jsem v Ulici zlej, tak to moc lidi jako mě nechtějí a když jsem hodnej, tak najednou Petr Komínek je.
0: Aha, tak by vám to paradoxně tady mělo pomoct.
1: Jo, jako, ale právě proto si myslím, že je super, že on byl zlej, o to víc vyzní to, že je teďka hodnej. Kdyby byl pořád hodnej, tak nikdy si lidi řeknou, a on je tak hodnej teď.
0: Teď se vyvíjíte v dobrého člověka. Mm-hmm. Když zmiňujete vaše koncertování a muziku, tak nedávno jste vydal novou desku nebo CDčko Koukám tě. Už je to třetí.
1: Ano.
0: Není to váš začátek nějaký. Proč jste vydával desku teď? Co vás k tomu přimělo? Fanoušci?
1: No, tak samozřejmě i to, že jsem si řekl, že už jsem v nějaký pozici, kdy ty věci, které tvořím, uslyší mnohem víc lidí než tehdy, že už mám nějaký jako větší zásah.
0: Díky Koldymu.
1: Ano, díky Koldymu. Ale hlavně i to, že mě hrozně chybí tvořit. Já jako jsem tvořivý člověk a ačkoliv miluju natáčení, tak tam toho tvoření moc není. Tam mám scénář a je to jako takovej rychloběh. Proto miluji zkoušení v divadle, tam je jako prostor na tvoření. Ale to tvoření, který můžu dělat kompletně já sám, tak je ta hudba.
0: Tak je ta hudba. Proč Koukám tě? Čím je inspirována ta deska? A je to čistě váš počin?
1: Ano, ano. Já bych nikdy nemohl zpívat něco, co mě napíše někdo jiný.
0: Čili všechny písničky, všech 8 písní tam je?
1: Ano, 8 jsem tak napsal já. Jedna je tam ve spolupráci s Liferem, ta taková rapová, ale jinak všechny, tak to jsem já. A jsou to, já používám hudbu a texty a písničky jako takovou terapii, protože terapie dneska hodina stojí třeba 1000 korun, tak mně přijde lepší si spíš sednout doma ke klavíru a vypsat se z toho. Takže vlastně je to dost osobní zpověď a všechny ty písničky. Jako jsem tam hodně já.
0: Takže tvoříte, ostatně tvoříte i v Českém rozhlase a o tom se budeme bavit za malou chvíli. Naším hostem je Petr Komínek.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s hercem, hudebníkem Petrem Komínkem. Byť se dnes vidíme poprvé, tak vy jste vlastně mým rozhlasovým kolegou, protože moderujete v Českém rozhlase. Slyšet vás můžeme na vlnách Rádia Junior, kde moderujete ranní Restart. Jste ranní ptáče?
1: No nikoliv.
0: Ajajaj.
1: Nikoliv. Já vždycky, když v to pondělí odmoderuju a nemám pak třeba něco jako na celý den, tak jedu domů a jdu spát zase po té moderaci. Nejsem ranní ptáče, já nevím, mám radši fungování jako do večera, jako klidně jdu spát ve 2 ráno a to mě vůbec nevadí, přece jenom představení všechny jsou až večer, potom třeba dneska je taková ta doba těch zájezdů, že všechny divadla vyjíždí, takže častokrát jsem doma o 2:30 po nějakým zájezdu, a takže rána jsou těžká. Ale zase je pak hezký, teďka už jsou ty rána mnohem hezčí, už je jako hezký počasí a vstát dřív, udělat si vajíčka, dát si je na terase je vlastně něčem hrozně fajn. Ale ne, prostě radši do noci.
0: Raději do noci nebo snídaně pomalu k obědu. Takže pondělní rána jsou u vás náročnější. Jak se připravujete, třeba jak dlouho dopředu se připravujete na vysílání?
1: Když jsme začínali s kolegou, s Karlem Klementem, tak jsme si vždycky volali, třeba když to byly tehdy pátky, jsme moderovali, tak v úterý jsme měli jako večerní telefonát a společně jsme tvořili scénář. Teďka už se podíváme, jaký je téma, jo, tak to obkecáme. Zařídíme si ty zprávy, které tam jsou povinné, a takový ty informace, které musíme vědět, ale jinak jedeme jako velkou impro show. Ale to je tím, že tam jsme ve dvou. Když moderuju sám, a to se jako taky stává dost často, tak tam se připravuju, ale už to není tak ten týden dopředu téměř, už je to den předem vlastně.
0: Je to, zapadá to mezi ty vaše, vy jste takový multifunkční, my jsme se mluvili o hudbě, hraní, teď je moderování, je ještě něco, co jsem vynechala?
1: Teď jsem někde četl.
0: Také tančíte. Vy jste ano, vyhrál Roztančené divadlo, abychom
1: ano,
0: doplnili ještě.
1: To právě, to mě jednou překvapilo. Petr Komínek, moderátor, herec, muzikant a tanečník. Tak to tanečník mě pobavilo velice, to pobavilo i moji učitelku tance ve škole. No, tanečník. Asi jo, ale není to nic, že není to věc, kterou

0: a tím téměř všechno.
1: Proto jste si zvolil i muzikálové herectví?
0: Tak kvůli tomu tanci vůbec, to já jsem říkal, já hraju, zpívám a snažím se i tančit, hlavně kvůli tomu zpěvu. Ale pochopil jsem, že prostě ten tanec je jako fakt potřeba, že i teď, když mám třeba roli v muzikálu a nejsem jako kampeny, jak se jako začíná většina v České republice, tak i ty role tam mají jako tanec. A nevymluvím se z toho, že ale já jsem role, no to někoho nezajímá, že jsi role, jsi v muzikálu, tak pojď tančit. Takže ten tanec je velkou součástí, ale není to jako nejsilnější. Já mám 7 spolužaček a když mám tančit vedle nich a tam ty holky jsou velice jako v tom dobrý a i mnohem víc jsou třeba tanečnice než zpěvačky, ale tančí, tak já se cítím jako hrozně.
1: V jaké muzikále vás teď můžeme vidět?
0: Tak takovej největší Děti ráje 2, což je hit muzikál, to dělá Sagwan Tofi, tam hrajou showmana, což je hrozně vděčná role, to miluju. Ačkoliv ten muzikál je fyzicky náročný, trvá pomalé 4 hodiny, podle toho, jak se Sagwan dobře vyspí, tak já to miluju, protože lidi milujou tu moji roli showmana a smějou se tomu a ten smích je pro mě jako hrozně kouzelná věc a říkám, že je to pro mě mnohdy hezčí než honorář, ale pak hnedka řeknu, ale hlavně si z toho nic neberte, produkce, i ten honorář potřebuju.
1: A potlesk, ne?
0: A potlesk, ale ten smích, když se lidi smějou něčemu, co já udělám, to je to nejvíc. Takže proto já to miluju, protože tam jsem velice vtipnej, nebo mám ten pocit. A ten zámecký hotel a no a jaký muzikál? To je vlastně všechno, já mám spíš tyč. No ano, a takže to je vlastně všechno, ale teď se chystá Čas růží, budu v Dětech ráje 1, takže to jedeme velkou halovou show a tour po České republice a po Slovensku, tam jsme i v Košicích, to taky bude super ježdění, tam se asi zalítnu letadlem do Košic, udělám si zážitek. No.
1: A to už by stačilo.
0: To už by stačilo. Abych
1: to zvládl. Petr Komínek je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapika, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Komínek, herec, hudebník a náš dnešní host. Vy také se věnujete takové bohulibé činnosti, řekla bych, s Míšou Dolinovou učíte děti etiketě.
1: Ano.
0: A to takovou komediální formou. Ta komedie, kterou hrajete, se jmenuje Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej.
1: Přesně tak.
0: Naučil jste se něco díky této komedii i vy?
1: No ježiš, hrozně, je to hrozně super. Akorát jsem na tému narazil, nějak jsem se potkal s Valerií Zavadskou a podal jsem jí ruku jako první já. Ale už 2 roky hraju o tom, že první podává ruku dáma. A já musím říct, že paní Zavadská mě jako i hned opravila. Jste se hezky představil, ale zásadní chybu jste udělal. Dáma podává ruku jako první. A já, ježíš, já to hraju 2 roky a neudělal jsem to. Ale jo, často, je to výborně napsaný, ta Míša to má zmáklý i možná proto se to hraje tak často a už tak dlouho, že vlastně prvně to dal Laďa Ondřej, ten z toho vyrostl a teďka to hraju já a musím říct, že Míša je výborná jako prodejkyně, my to fakt hrajeme často a ty děti to milujou prostě. Ty děti to milujou a hrozně se smějou a baví je to a učitelé to milujou, takže má to zmáklý a já to taky miluju, mě to hrozně baví.
0: A kdy z toho vyrostete tady?
1: Nikdy.
0: Do jaké doby můžete předávat etiketu?
1: Já myslím, že doufám, že nikdy. Já už to nechci nikomu předávat. Já to mám tak hrozně rád, že představa, že to nebudu jezdit. Musím říct, že někdy, když stávám v 5 ráno, přehrajeme v Aši, tak jako si říkám, možná by to někdo mohl převzít, ale potom jsem hrozně rád, že to hraju. Takže doufám, dokud budu mít tu energii takhle brzo stávat. Já teda naštěstí máme jako řidiče, takže častokrát jako spím, ale když musím někdy jet sám, že pak někam přijíždím, tak mě chybí to spaní v autě takhle ráno. Ale doufám, že nikdy. Ale vždycky Míša jako chce, abych byl jako oholený, abych nepůsobil a to naštěstí tím, že Koldově v ulici je 16, tak já se jako holím, takže dokud se budu holit a nebudu mít bratku, tak myslím, že to bude OK.
0: Tak a dneska jste tady do studia k nám, do Karlína přijel z Liberce, kde jste hráli právě řízek, já tomu říkám řízek, teda prostě nepřežiju a ten řízek nezvedej. A dneska míříte do Znojma, kde budete zítra pokračovat.
1: Ano, 3 dny. 3 dny.
0: 3 dny a 3 noci.
1: 3 dny a 3 noci. Máme s Míšou masáž objednanou na čtvrtek tajskou. Doufám, že tam nebudeme ležet vedle sebe, to by bylo hrozně vtipný. Na víno půjdeme spolu, já to mám hrozně rád, zvlášť to Znojmo, tam mají krásný divadlo a je tolik míst, který já jsem jako objevil a i ty zájezdy, ať už s Kalichem nebo s čímkoliv jezdíme zájezdy, tak já to hrozně mám rád, člověk pozná tu Českou republiku mnohem víc, jako já už jsem byl téměř všude a to jezdím 2 roky, ty zájezdy.
0: Spojíte příjemné s užitečným.
1: Ano.
0: Máte,
1: jednoznačně.
0: Jak bude vypadat vaše léto? Vy jste zmiňoval to, že vás čeká maturita po prázdninách, ale že tomu tak za stolik nedáte, tak budete mít nějakou dovolenou a vyrazíte třeba zpětně někam, kde už jste měl možnost být, třeba více procestovat?
1: No, v Česku asi ne, ale já miluju cestování, takový ty jako self-tripy, kdy jsem třeba sám byl v Dánsku, sám byl ve Švédsku, tam si dám 3-4 dny a vlastně chodím po městě a užívám si Skandinávii a já si vždycky zachovám měsíc volna, vždycky ulice měsíc netočí, tak já se snažím i v tom měsíci vyhnout všem představením a všem jiným závazkům a mít fakt ten měsíc volnej a vycestovat. Chybí mě Helsinky z té Skandinávie, takže si dát ty Helsinky, to bych si moc přál a nebyl jsem třeba v Paříži nikdy, což vnímám jako velký nedostatek, takže i tu Paříž si dát, v Římě jsem nebyl. Miluju cestování, miluju, takže bych ten měsíc chtěl procestovat. Snažím se nebejt co nejvíc doma, když mám to volno. Jakmile jsem doma 3-4 dny, tak první 2 dny uklízím, první 2 dny dělám věci, co jsou potřeba a potom nevím, co se sebou. Takže musím někde bejt.
0: Takže musíte cestovat, anebo už se musí objevit nějaká práce, nebo naplánovat si nějakou práci.
1: No, když nemám práci, tak já třeba ještě píšu příběhy, takže nahrávám audioknížku, teď jsou venku 2 díly, teď už to vidím jinak, to je taková knižní minisérie o 4 dílech, takže když mám volnou chvíli, tak dělám tady tohle, nebo píšu pohádky pro Amálku. To je taková kolekce pohádek o princezně Amálce a to píšu pro moje děti, že to nahrávám, já tam dávám i takový hudební podkresy a znělky, dělám k tomu hudbu, abych jednou to pak mohl pustit těm dětem.
0: Zkrátka stále tvoříte. Ostatní to jste mě přivedl na vzpomínku, že jsem někde zaregistroval, že vy byste chtěl hrát nějaké pohádce.
1: No jasně, je to stále... Ježíš, je. Je? No, já myslím, že pohádka je ten bod, jakmile mamka začne vnímat, babička, že jsem herec. Jakmile začnu hrát v pohádkách.
0: Ne ulice, pohádka,
1: ne,
0: to rozsekne.
1: Ne, pohádka, štědrovečerní pohádka. Akorát Prince to nebude, bude to podle mě něco jiného.
0: Tak držím palce, ať se to naplní.
1: Děkuju.
0: Petr Komínek byl naším hostem.
1: Moc krát díky, hezké odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než unijní průměr. Lidé se můžou vyjádřit k plánovanému lomu na živec v Benešovicích na Tachovsku. Hasiči dnes likvidovali požár v Chotěšově. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních 2 let prodloužila o 0,5 roku na současných 659 dní.
2: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
3: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
2: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
3: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadů a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Dnes odpoledne bude veřejné projednání k plánovanému lomu na těžbu živce. Ten chce v Benešovicích na Tachovsku otevřít a 30 let provozovat soukromý investor. Veřejné projednání nařídil krajský úřad v Plzni v rámci posuzování vlivu na životní prostředí. Lidé z Benešovic nebo ze Stříbra proti lomu protestují. Obávají se o zdroje pitné vody, ale taky prašnosti nebo hluku. Proti lomu vznikla i petice. Veřejné projednání začne dnes v 15:30 odpoledne. Bude mít online formu a lidé se k němu můžou připojit na dálku. Proč plzeňský krajský úřad zvolil tuto formu, vysvětluje jeho mluvčí Natálie Vajnarová.
4: Online forma veřejného projednání je plně v souladu s platnou legislativou a od období pandemie COVID-19 představuje běžný a standardní postup. V tomto případě navíc petici podepsalo přibližně 1000 obyvatel, takže bylo zřejmé, že zajistit vhodný prostor pro takto vysoký počet účastníků by bylo organizačně náročné.
0: Benešovice nebo Stříbro proti online formě protestují. Podle nich diskriminuje lidi, kteří se nedokážou nebo neumí připojit. Benešovice proto budou od 15:30 veřejné projednání vysílat v místním motorestu. Hasiči dnes zasahovali u požáru kůlny s pergolou v Chotěšově na jižním Plzeňsku. Záchranáři na místě ošetřili ženu s popáleninou 1. stupně a následně ji převezli do nemocnice. K zásahu hasičů jejich krajský mluvčí Petr Poncar dodává.
5: V Chotěšově v ulici Ulávky jsme zasahovali u požáru kůlny s pergolou. Oheň se přenesl i na sousedův hospodářský objekt. Událost si vyžádala jedno lehčí zranění a my jsme k hašení nasadili 2 vodní proudy. Oheň jsme dostali pod kontrolu zhruba za 30 minut od příjezdu 1. jednotky. Sport.
0: 87% lidí by uvítalo, kdyby z českých fotbalových stadionů úplně vymizela pyrotechnika. 79% by se pak smířilo s tím, že by kluby používaly kamerové systémy na rozpoznávání obličejů. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, kterého se zúčastnilo 1023 lidí.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až zataženo, nejnižší teploty 10 až 7, na horách až 5 stupňů. Zítra čekejte zpočátku oblačno až zataženo, během dopoledne od západu občasný déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky četnější, ojediněle i bouřka. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů. Povane slabý západní až jihozápadní vítr, v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré a bio na jedničce, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: U Vejprnic ve směru na Líně na severním Plzeňsku dejte pozor na nehodu 2 osobních aut. Na dálnici D5 na 128. kilometru u Boru ve směru na Rozvadov se tvoří kolona. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné úterní odpoledne, naše nejnovější zprávy skončily 5 minut po 14. Napadlo vás někdy, kdy a kde se poprvé objevila zmrzlina? Odpověď nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Přejeme vám příjemný poslech.

Ach, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní

kaže, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, 3:15. Dneska je úterý 19. května. Máme tady hned několik hereckých výročí. 19. května 1907 se narodil Jan Pivec. 19. května 1941 se narodila Iva Janžorová, dneska slaví 85. No a v roce 1954 se narodila sice slovenská herečka, ale nám, českým divákům, dobře známá Zdena Studénková. A ještě jedno herecké jméno, Václav Vidra. Ten dneska nemá narozeniny, ale bude hostem Humoriády po 16. hodině. Tak vás pochopitelně zveme. A za chviličku tipy pro volný čas, pozveme vás do divadla, na koncerty i na zábavnou vědeckou talk show. Počkejte si. Noc střídá.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo usvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno, Bečva, česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Plzeň,

0: Posloucháte úterní odpolední program Českého rozhlasu Plzeň. Soutěž Každý může být umělcem opět míří do Pražského muzea Kampa. Lidé s mentálním postižením mohou svá díla posílat do 25. května a my vám po půl třetí řekneme podrobnosti.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár zajímavých pozvánek. Divadlo Josefa Kajetána Tyla uvádí činoherní představení Figarova svatba aneb Bláznivý den. Francouzská komedie plná intrik, nevěry, starých dluhů, práva první noci a pikantní obžaloby mocných začíná ve Velkém divadle v 19 hodin. Na plzeňské scéně Moving Station probíhá poslední den festivalu Fest na hranici. Nejzajímavější představení krajských přehlídek amatérské tvorby tam mohou diváci vidět od 19 hodin. Do klatovského hi-fi klubu můžete zajít na přednášku Františky Jirousové Evoluce jako cesta k Bohu. Je o životních osudech a filozofickém díle kněze, filozofa a přírodovědce Pierre Teilhard de Chardin a začíná v 18 hodin. Zázraky, věda. Zábavná vědecká talk show Plzeňského kraje začíná ve Velkém sále Městského kulturního střediska v Domažlicích v 19 hodin. Moderátor Vladimír Kořen tam přivítá na pódiu pětici hostů z vědecké oblasti. Přednáška s názvem Přeštické požáry začíná v 17 hodin v Malém sále kulturního a komunitního centra v Přešticích. Přednášejícím je historik Michal Tejček z Domu historie Přešticka. V Plzeňském kraji pokračuje festival ZUŠ Open. V základní umělecké škole v Rokycanech se představí komorní soubory i žáci literárně dramatického a tanečního oboru od 15 hodin. Základní umělecká škola Sokolovská Plzeň pořádá slavnostní koncert od 18 hodin v Malesické ulici číslo 10. No a v plzeňském Zachspabu vystoupí dneska kapela V3SK. Devítičlenná hudební skupina pochází ze Stoda u Plzně a hrají převážně styl ska, doplněný prvky reggae a punku. Koncert začíná ve 20 hodin a my vám přejeme příjemnou zábavu, ať už si vyberete dneska večer cokoliv.

0: Dobré odpoledne, tady je Český rozhlas Plzeň a další ročník soutěže Každý může být umělcem opět míří do Pražského muzea Kampa. Nadační fond Domova Sulická v Praze právě teď přijímá díla umělců s mentálním postižením. O vítězi pak rozhodnou návštěvníci muzea. Zakladatelka soutěže Lenka Kohoutová to řekla naší redaktorce Báře Kvapilové.
1: Akce se jmenuje Každý může být umělcem. Proč jste zvolili právě tento název?
2: Protože si to opravdu myslíme. Já mnoho let pracuji se svými kolegy s lidmi s mentálním postižením a přišli jsme na to, že spousta z nich má velký talent k umění a konkrétně k malování. No a tak nám nestačilo vystavovat obrazy pouze našich klientů Domova Sulická, ale rozšířili jsme to na celorepublikovou soutěž a výstavu, prodejní výstavu a dneska už je z toho mezinárodní soutěž, ze které máme neskutečnou radost. Když si položíte otázku, kdo je vlastně umělcem, každý, kdo má talent bez ohledu na zdravotní stav.
1: Jaké je letošní téma?
2: Letošní téma je Vidím svět jinak a je to tak v pořádku. Totiž rozdíl mezi umělcem, který chce komerčně vystavovat a opravdu obraz prodat, a člověkem umělcem s mentálním postižením je ten, že oni prostě ty věci dají na plátno, na papír, na jakýkoliv jiný materiál, tak jak to opravdu vidí. Oni se nekoukají na cokoliv kolem, oni opravdu ty své myšlenky dají do umění.
1: I letos budou díla vystavená v muzeu Kampa. Vejdou se tam všechna?
2: No, jestli budeme růst tak jako každý rok, tak už to budeme mít velmi napjaté. Já tímto bych ráda poděkovala muzeu Kampa, protože ono s náma spolupracuje už 5 let a jejich konírna je stále naplněnější, takže možná se rozrosteme, možná nám budou muset půjčit i další prostory.
1: Pro koho je ta akce vlastně určená? Kdo se může přihlásit?
2: Přihlásit se může každý člověk, který žije s mentálním postižením a prostě maluje a chce svoje obrazy vystavovat a třeba taky prodat.
1: Co taková akce přináší těm samotným umělcům?
2: Neskutečnou radost a potěšení, neskutečný zážitek z toho, že jejich obraz visí v galerii vlastně. Neskutečná radost z ocenění, z toho, že můžou ukázat svým přátelům, své rodině obraz, nebo že se prostě pod ním vyfotí. Minulý rok jsme měli jako doprovodný program saxofonistku a nakonec celá galerie, včetně umělců, tančila, což myslím, že jen tak muzeu Kampa nezažije.
1: Posílat ta díla mohou do 25. května.
2: Do Domova Sulická, což je Sulická 48 Praha 4. A celý výtěžek z toho jednoho obrazu jde umělci.
1: Takže pokud naši posluchači se potom přijdou podívat do muzea Kampa, budou moci pomoci dobré věci.
2: Přesně tak.
1: Říká zakladatelka projektu a ředitelka Domova Sulická Lenka Kohoutová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: V dnešním slovíčkaření se budeme věnovat slovnímu spojení sem vosk. Proč zrovna tahle surovina je tady vnímána jako bezvýznamná, dozvíte se před 15. hodinou. Ještě předtím pochopitelně rozhlasové tržiště. Připravte si vaši soukromou inzerci. Tady je Český rozhlas Plzeň. Za 6 minut bude 3:15. Přejeme vám příjemný poslech a krásné odpoledne v úterý 19. května 2026. Thank you.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Začínáme ve 3:15 a na telefonu je první inzerující. Dobrý den.
4: Dobrý den. Prodám dojící 50% anglonubijskou kozu, která má pod sebou 2-3 měsíční kůzlata, buď to z kůzlaty nebo samostatně, a dále prodám 100% plemeného anglonubijského kozla. Všechno by to bylo na telefonu 723 405 762 a je to Domažlicko.
3: Tak já to ještě zopakuji, Domažlicko 723 405 762.
4: Ano, děkuju, nashledanou.
3: Mějte se hezky, nashledanou a pokračujeme dál na telefonním čísle 221 554 222. Přeji vám hezké odpoledne, můžete inzerovat. Dobrý den.
5: Dobrý den. Můžu?
3: Ano.
5: Prodám haligonku, je to Delicia Popular a prodám hodiny, kukačky, také v perfektním stavu. A prodám boiler na 50 litrů vody, 2 roky starý. Na telefonní číslo 722 903 801. 722 903 801 a je to Nepomucko. Děkuji.
3: Ano, děkujeme za zopakování. Nepomucko 722 903 801 a už můžeme pokračovat vaším inzerátem. Zdravím vás, dobrý den, máme tam někoho? Tak v tuhle chvíli se nikdo nehlásí, tak já si dovolím přečíst také jeden písemný inzerát, který přišel přímo na recepci Českého rozhlasu Plzeň. Prodám elektrické polohovací lůžko s odolnou konstrukcí pro domácí péči. Postel má bočnice, matraci a hrazdu. Cena 10 000 korun. Jedná se o Plzeň Bolevec a telefonní číslo 774 16 59 22. Ještě jednou opakuji, 774 16 59 22. A teď další telefonický inzerát, dobrý den.
6: Dobrý den, paní redaktorko, měl bych na prodej, kdo by měl zájem. Mám tady novou dřevěnou kladivotku, takzvaný dřevěný záchod, dřevěný WC, kdo by potřeboval na zahradu, na chatu, na chalupu, velice pěkná, je, můžu poslat fotku na mobil, kdo by měl zájem. A bližší informace bych sdělil na telefonu 607 759 053, je to Plzeňich, ještě jednou řeknu kontakt, 607 759 053. Děkuju a hezký den.
3: Vám také krásný den, naslyšenou a můžeme pokračovat dál. Ještě jednou zopakuji naše telefonní číslo 221 554 222. Zdravím vás, dobrý den.
7: Haló, dobrý
3: ano,
7: den.
3: Jsme ve vysílání.
7: Jo, já bych prodala levně starší stan pro 2 osoby. Je to Plzeň Košutka a na telefon 737 387 774. Děkuju pěkně, mějte se moc hezky, nashledanou.
3: Plzeň 737 387 774, vy se také mějte krásně, nashledanou, pokračujeme dalším inzerátem. Koho tam máme teď? Ozývá se někdo, dobrý den.
8: Dobrý den, prosím vás, to je Český rozhlas.
3: Ano.
8: Já bych chtěl si dát inzerát.
3: Tak my vás posloucháme, je to možné, diktujte.
8: Já bych chtěl koupit...

0: Moped Stadion S11 nebo 22 a bylo by to na telefonní číslo 608 88 20 608.
1: Někdy je těžké si vzpomenout na to telefonní číslo, takže 608 a jak to pokračuje?
0: 808 29 15.
1: Výborně.
0: Takže ještě jednou, 608 88 29 15.
1: Já to radši zopakuji. 608 88 29 15. Upřesníte lokalitu, odkud telefonujete?
0: Je to Rokycansko.
1: Rokycansko. Tak už to tady máme zaznamenáno.
0: Přijedu se podívat kamkoliv.
1: Mm-hmm. Dobře, mějte se krásně, naslyšenou. Tak to bylo všechno z těch telefonických inzerátů. Ještě přece jen jeden, který přišel jako písemný. Nabízím dlažbu Taurus Granit, barva béžová mat, 20x20, jedná se o 310 kusů, celkem asi 12,5 metru čtverečních. Telefon 725 257 805, Domažlicko. 725 257 805, Domažlicko. Rozhlasové tržiště pro tuto chvíli končí. Vaše inzeráty si připravte zase na zítřek. Začínáme ve 3:15.
2: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Já jsem vosk. Když rodiče přijeli, maminku děti okamžitě s velkým křikem obklopili, aby ji přivítali. Opodál stál tatínek, který smutně prohlásil: a já jsem vosk? Vypůjčil jsem si tuhle větu z literatury, abych demonstroval, v jakém významu se tohle slovní spojení používá. A to k označení něčeho přehlíženého, bezvýznamného. Ale proč zrovna vosk? Vždyť to je veskrze užitečná surovina. Zase existuje několik teorií, já jsem vybral dvě, které jsou podle mě nejpravděpodobnější. První se týká světla. Jak známo, dříve se svítilo výhradně voskovými svíčkami. Pak ovšem nastoupily petrolejové lampy, potažmo elektřina, a voskovice jako zdroj světla upadly do bezvýznamnosti. A další logické vysvětlení nabízí úvahu o tom, že vosk je při výrobě medu jen druhotným produktem a tak se uloží nebo prostě odloží.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Plzni začalo vojenské cvičení Safeguard 2026. Na severním Plzeňsku se zranil lezec, po pádu ze skály pro něj letěli záchranáři. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Pěkné úterní odpoledne, zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Ochrana a střežení objektů jsou tématem vojenského cvičení Safeguard 2026, které začalo v Plzni, v okolí třídícího centra České pošty v Křimicích a v blízkosti železničního mostu přes Berounku a Jeteční ulice ho organizuje krajské vojenské velitelství. V oblasti se pohybují vojáci a vojenská technika. Součástí výcviku jsou i cvičné výbuchy, dýmovnice a zvýšená hlučnost. Jak vojenské velitelství upozorňuje, nejedná se o mimořádnou událost ani ohrožení obyvatel. Cvičení je naplánované ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. Nedaleko obce Zahrádka na severním Plzeňsku spadl lezec ze skály. Kvůli špatně přístupnému terénu na místě zasahovali záchranáři i hasiči. Podle svědků spadl muž z výšky zhruba 5 metrů, doplňuje mluvčí hasičů Petr Poncar.
3: Na místo letěla letecká záchranná služba, která na stanici Košutka vyzvedla leteckého záchranáře, který byl poté spuštěn na místo zásahu. Tam již poskytovali hasiči zraněné osobě předlékařskou pomoc a umístili ji do vakuových nosítek. Osoba jištěná leteckým záchranářem byla poté transportována letecky do nemocničního zařízení.
2: Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Protopopová je šéfkou vládního oddělení politiky duševního zdraví. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Jeho post zanikne při přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Rumunská stíhačka NATO se střelila nad Estonskem cizí dron. Oznámil to estonský ministr obrany Hanno Pevkur s tím, že bezpilotní letoun byl zřejmě ukrajinský a mířil na ruské cíle. Varování před drony vydalo taky sousední Lotyšsko, odkud stroj podle Pevkury přiletěl. Dron dopadl do bažinatého terénu a momentálně pokračuje pátrání po jeho troskách. Ukrajina v poslední době zintenzivnila dronové útoky na Rusko, mimo jiné i v oblasti Baltského moře. Sport. Fotbalisté Arsenalu mohou dnes po 22 letech získat anglický titul. Pokud druhý v tabulce Manchester City večer ve svém zápase nezvítězí, nebude už mít šanci v posledním nedělním kole sezony Premier League Arsenal předstihnout. Rozdíl mezi oběma týmy je totiž 5 bodů. Dnes se zároveň může rozhodnout o posledním sestupujícím z nejvyšší anglické soutěže. Pokud Tottenham s českým brankářem Antonínem Kinským vyhraje londýnské derby na stadionu Chelsea, zůstane i v příštím ročníku mezi elitou a do druhé ligy pošle West Ham, za který nastupuje záložník Tomáš Souček. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo, nejnižší teploty 10 až 7, na horách až 5 stupňů. Zítra čekejte zpočátku oblačno až zataženo, během dopoledne od západu občasný déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky četnější, ojediněle i bouřka. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů. Povane slabý západní až jihozápadní vítr, v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré a bio na jedničce, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 26 u Vejprnic ve směru na Líně na severním Plzeňsku dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Provoz je tam momentálně řízen kyvadlově. A na dálnici D5 se na 121. kilometru ve směru na Rozvadov tvoří kolona. Přejeme vám cesty bez nehod.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Máme 5 minut po 15. hodině, posloucháte Český rozhlas Plzeň a za chviličku zavítáme do obce Rovná na Sokolovsku. Obklopuje ji Slavkovský les a nachází se v ní jen několik málo budov, kterým dominují 4 vysoké panelové domy. Počkejte si na další díl seriálu Místopis západních Čech. Bude tady už za 7 minut.
0: Český rozhlas Plzeň a Iva Kokešová.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Obec Rovná na Sokolovsku leží v nadmořské výšce téměř 800 metrů ve Slavkovském lese, nedaleko národní přírodní rezervace Kladské rašeliny. To se promítlo i do znaku obce, která český název Rovná používá teprve od roku 1947. Původní německá ves byla po druhé světové válce prakticky srovnána se zemí a historické záznamy o ní se téměř nedochovaly. Víc nezávislý starosta Rovné Tomáš Vimr.
2: Víme, že se vesnice jmenovala Ebmet, patřila pod Vranov, který byl vlastně na druhé straně za letištěm. První zmínky z nějakého 1371, tak nějak jsou první zmínky tady v okolí hradu Plichtenštejn, který byl tady, kousek, tak to byly první zmínky o té vesnici tady.
3: Když se dívám na znak obce Rovná, vidím smrk, lva.
2: Je na něm český lev, jakože patříme pod české země. Mlýny, protože všude okolo vlastně jsou potoky, kde byly mlýny. Byla to taková vlastně zemědělská oblast tady. A ty lesy sem tak nějak patří.
3: My stojíme uprostřed nádherné krajiny Slavkovského lesa. A tady je sídliště. Jak se to stane?
2: No, stalo se to tak, že někdy v 60. letech plánovali postavit vlastně na místě staré vesnice, která tady byla v době sudeckých a po sudeckých. A pak tady byl vlastně vojenský prostor. Tak se naplánovalo postavit tady vesnici městského typu, zemědělskou, která měla být vlastně soběstačná. Bylo tady zemědělství, bylo tady učiliště, byla tady škola v přírodě a veškeré zařízení, které mělo fungovat tak, aby tady vlastně všichni lidi, co tady budou bydlet, byli soběstační a stačilo jim žít vlastně tady a nemuseli nikam dojíždět.
3: Říká mi nezávislý starosta obce Rovné Tomáš Vimr. Když se řekne vesnice, člověk nečeká panelové domy. My se na ně díváme. Tak kolik jich tady vyrostlo?
2: Vyrostly tady 4. Podle původních plánů jich snad mělo být i víc. A celá vesnice měla být ještě mnohem větší. Měla se nacházet ještě směrem na Lobzi kus dál. A panelové domy proto, že to bylo plánované jako vesnice městského typu.
3: Mě, když jsem četla o Rovné, zaujala informace, že při první příležitosti lidé z Rovné utíkají. Tak vás se musím zeptat, proč jste do Rovný přišel před 18 lety?
2: Z jednoho prostého důvodu. Já jsem v té době vlastně sloužil u policie. Měl jsem to tady na starosti. A měl jsem 2 malé děti a bydlel jsem v Kraslicích, kde jsem měl být jedna. A prostě jsem scháněl něco většího a tady se mi vlastně naskytla možnost si koupit větší byt. Takže za prvý z tohohle důvodu, no a pak už jsem tady nějak zůstal a už jsem si tady zvyk.
3: Kde těch 350 obyvatel nejčastěji pracuje, kam dojíždí za prací?
2: My jsme obec, kde žije převážná většina důchodců. Věkovej průměr je hodně přes 50 z těch, co jsou tady přihlášený. A ty lidi, co dojíždějí za prací, tak dojíždějí Cheb, Sokolov. Pár zaměstnanců máme jako tady přímo v obci, že jo, obecní zaměstnance, ale většina těch, co dojíždějí, tak dojíždějí opravdu mimo.
3: Kam přicházíme teď?
2: Přicházíme na hřiště na Malou Kopanou, který je vlastně nějakým kulturním centrem v letních měsících pro obec. Konají se tady letní slavnosti, pálení čarodějnic a veškerý takový ty menší oslavy, dne dětí třeba a podobně.
3: V obci se nachází také mateřská a základní škola do 3. třídy, dětské nebo workoutové hřiště. Letos se tu bude konat už 12. ročník oblíbeného rockového festivalu a každoroční letní slavnosti, které pravidelně navštěvují stovky lidí. Zrovna na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.
1: 16:45 a 1 minutka k tomu posloucháte Český rozhlas Plzeň. Přejeme vám stále krásné úterní odpoledne. Ještě si zahrajeme jednu písničku a pak budeme soutěžit. Jako cenu jsme pro vás dneska připravili knížku. Je to hezká česká detektivka. Takže se připravte za malý moment.

0: Český rozhlas Plzeň a úterní telefonická soutěž. Hrajeme dnes o knihu Nikoly Valové. Jmenuje se Zasít vítr. Sympatická dvojice vyšetřuje záhadné sebevraždy a mizení mladých dívek. Ten krimi román se odehrává v Jeseníkách. A my si v soutěžní otázce odskočíme na úplně jiné kopce, totiž na plzeňskou pahorkatinu, konkrétně na Krkavec u Plzně. 19. května 1901 byla totiž slavnostně otevřena nově postavená rozhledna na Krkavci. Tak to jsem naznačila tak lehce téma soutěžní otázky.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: Zkusíme si vzít prvního volajícího, který se pokusí odpovědět správně na moji soutěžní otázku a pokud se to povede, dostane od nás tu slibovanou českou detektivku. Tak někdo by tam měl být. Dobrý den.
2: Dobrý den, Pavel.
0: Pavle, odkud telefonujete?
2: Plzeň.
0: Tak když jste Plzeňák, tak to určitě budete mít o něco jednodušší. V jaké výšce se vrch Krkavec nachází? V jaké nadmořské výšce? Jaká hodnota se u Krkavce uvádí? Pozor, 404, 504 a nebo 604 metry nad mořem?
2: No, já zkusím za A, těch 404.
0: A bohužel to není správná odpověď, tak se musíme rozloučit bez ceny. Stejně vám přeji krásné odpoledne, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Budeme čekat na dalšího volajícího. Ještě jednou pro jistotu zopakuji telefonní číslo 221 554 222. Může to teď někdo zkusit opravit. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
0: Kdo
3: tady
0: pak se...
3: Václav.
0: Ano, Václav.
3: Sever.
0: Zdravím vás na severní Plzeňsko a vaše odpověď, jak je to s tím Krkavcem?
3: Já bych řekl, že to je prostřední.
0: Prostřední odpověď, čili za B, a to bylo 504 metrů.
3: Ano.
0: To se vám líbí nejvíc, ano. To je správná odpověď, Krkavec má nadmořskou výšku 504 metry a vy máte od nás detektivku přesně tak, jak jsem slibovala, takže moc gratuluji.
3: Jo, děkuju moc.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Naslyšenou, prosím vás.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: věcí.
1: Skupinu Divoký byl už za chviličku vystřídá Jiří Korn. Zámecký park v Horšovském Týně na Domažlicku ničí divoká prasata. Správci památky teď řeší, jak škodám zabránit. Máme pro vás reportáž, uslyšíte ji před 3:15. Ještě předtím dětská anketa Ahoj Rádio. Našich nejmenších se tentokrát zeptáme, co je to logo. Odpovědi už za 3 minutky. Hezké odpoledne.

0: co je to logo?
1: Nějaký obrázek.
2: Logopedie?
3: Něco jako robot.
4: Jako kolotoč.
5: Stroj na tiskání.
6: Nějaká knížka.
7: Encyklopedie. Časopis.
8: Lego.
9: Něco jako třeba normálního, ne jako není to moc vážného, nebo něco.
10: A nějaká hra, logo.
11: Lego.
12: Za logo může být třeba nějaká věc.
13: Člověk?
14: Že někdo třeba chce něco ovládnout.
15: Logo, jakože se to seklo?

0: Divoká zvěř ničí některé zámecké parky v Česku. Podle Národního památkového ústavu se jedná hlavně o parky, které přímo sousedí s lesy a loukami. Navzdory oplocení se tam často objevují srnky nebo divoká prasata. S těmi mají aktuálně problém například na zámku Kozel u Plzně a divočáci dlouhodobě ničí i zámecký park v Horšovském Týně na Domažlicku.
1: Jsme v zámeckém parku v Horšovském Týně, máme tady velký škody od divokých prasat. Paradoxně nejvíc je to v části co nejblíž města, na malých loučkách, kde to porytý, ty drny jsou vymlácený těma prasatama ven. Jako třeba tady u rybníka těsně na hrázi, mezi okrasnýma kytkama se nám objevilo porytí od těch prasat.
2: Ukazuje mi v zámeckém parku zahradník Richard Kolek.
1: Každý týden to řešíme, že jezdíme s bránama. Pořídili jsme letos rotavátor, který urovná ty drny. Objednali jsme 100 kilo luční směsi, kterou pak musíme rozházet, zahrabat. Nicméně někdy je to třeba i druhý den hnedka porytý, někdy je to třeba za 2 dny, za 4 dny a tady máme vyset to mezi rododendronama a je to vidět, že to je pošlapaný třeba i u malých salat.
3: Takhle masivní devastace v parku, které máme nyní, to nebylo nikdy.
2: Hodnotí stav zámeckého parku kastelán Jan Rozendorfský.
3: Prostě je to navíc práce pro lidi, kteří v tom zámeckém parku jsou. Museli jsme pořídit i nějakou techniku, řádech 100 000 korun, takže ty náklady tam rozhodně jsou na pohonné hmoty a podobně.
2: Co se s tím snažíte dělat?
3: V minulosti jsme se snažili instalovat pachové ohradníky. To příliš nefunguje, často se stávají i cílem vandalů a nejsou nějak spasitelné. Pak se snažíme také vyřezávat nálety, protože to je takové to místo, kde ta černá zvěř ložíruje. A mimořádný odstřel byl na podzim, jeden větší, bylo vyřazeno asi 25 kusů černé zvěře, druhý se uskutečnil později na jaře a tam tedy bohužel byl uloven jenom jeden.
2: Myslivci se snaží lovit divočáky i v sousední honitbě, která patří lesům České republiky, potvrzuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
4: V parku se lovit nesmí, myslivci tedy alespoň intenzivně regulují stavy černé zvěře v honitbě. Například loni ulovili téměř trojnásobek plánovaného počtu kusů a v tomto úsilí budou pokračovat.
2: Problém je ale podle Jouklové jinde.
4: Hlavní příčinou je nevyhovující stav oplocení parku, takže zvěř k zámku snadno proniká z přilehlé honitby. Důležité je tedy, aby správce parku, Národní památkový ústav, udělal účinné opatření, tedy aby plot opravil, případně na pozemek umístil ohradníky.
2: Ohradní zeď, která měří zhruba 5 kilometrů, je podle Jana Rozendorfského skutečně místy pobořená a někde dokonce chybí.
3: Dohodli jsme se i s památkovým dozorem, že nejsme schopni díry zazdít, ale pomocí armovacího pletiva se budeme snažit většině těch děr, které jsou v té hradbě, tak je zaplnit vlastně tady tím pletivem a zabránit tam vstupu černé zvěře.
2: Na opravu ohradní zdi mají správci památky projekt za zhruba 22 milionů korun. Až budou peníze, bude se dělat na etapy. Z Horšovského Týna na Domažlicku Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Do 16. hodiny vás ještě stihneme naučit připravovat skvělé jídlo ze zelí a brambor nazvané zelné šlíšky. Udělal ho po svém a s vylepšením šéfkuchař Roman Paulus. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Tak za okamžik.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, máme 3:45. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept roku 2020. Šlo o zelné šlíšky, jakési šišky ze zelí a mouky se slaninou a cibulkou od Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Tentokrát je podle svého připravil michelinský šéfkuchař Roman Paulus. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Roman Paulus.
1: Já mám hrozně rád bramborový šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
2: Tak co si máme připravit a kolik čeho?
1: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemným struhadle. To zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme z něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba 0,5 kila.
2: Opět nastrouhané najemno.
1: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba 2 cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba 1/4 kila slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a 1 vejce.
3: Pochoutkový rok.
2: Co nás čeká? Co budeme dělat?
1: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně

0: Mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory. Do misky si dáme nastrouhan brambory.
1: Trochu soli k bramborám.
0: Soli, přidáme vejce.
1: Promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
0: Přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Už teď to vypadá dobře, hle. A přidáme mouku.
1: Kolik? Postupně? Najednou?
0: No, můžeme dát skoro všechno najednou. A v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme. V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
1: Takže zmí se teď navál a budeme vyvalovat
0: váleček. Z něho si nakrájem porce, uděláme si takovýhle šišky.
1: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
0: Ano, je to tak, ano, ano.
1: Jak dlouho se vaří?
0: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
1: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
0: Jdeme do pánvičky.
1: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
0: Jdeme do pánvičky.
1: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
0: Dáme. Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat slaninu a necháme trochu vyškvařit. Jako další přijde

0: Já to trošku opepřím, ale Honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaněné slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Se na to tak těším.
0: Tě je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv.
0: Kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak by k tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý.
2: Roman Paulus si původní recept na zelné šlíšky, jak my tady v našem regionu říkáme šlejšky, vylepšil o brambory. Celý recept, i ten původní, od Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou, se kterým v roce 2020 vyhrál hlavní cenu od poroty, najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte a porovnejte, která verze je lepší. A v neděli si připomeneme recept, který jste si v roce 2021 nejvíc oblíbili vy, naši posluchači. Půjde o kozičkový dezert, který připraví Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že v Nýřanech na Plzeňsku tečou čtyři potoky? Vejprnický, Hněvnický, Gbelanský a Luční. Hněvnický a Gbelanský potok se před Nýřany spojují a vlévají se následně do Vejprnického potoka, který ústí do řeky Mže. A Luční potok vtéká do řeky Radbuzy.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Maximální povolené ceny nafty a benzínu zítra vzrostou. Plzeňský kraj vybuduje v Sušici novou budovu pro záchrannou službu. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět vzroste. Jeden litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů. To je o 28 haléřů víc než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty zítra stoupne o 15 haléřů na 42 korun a 17 haléřů. Opatření proti vysokým cenám paliv platí zatím do konce měsíce. Plzeňský kraj postaví v Sušici novou výjezdovou základnu pro svou zdravotnickou záchrannou službu. Do konce května vypíše výběrové řízení na zhotovitele stavby. Objekt za zhruba 50 milionů korun bude přímo v areálu nemocnice a nahradí dosavadní nevyhovující prostory. Parametry základny upřesňuje krajský radní Tomáš Soukup z hnutí ANO.
2: Vznikne tam 5 výjezdních míst záchranky, vznikne tam zázemí v podstatě pro celý ten tým, vznikne tam nový heliport, který bude už odpovídat novým standardům, protože to stávající místo na přistávání mohli přistávat pouze vojáci. Je známo, že se předpokládá, že bude lítat leteckou záchrannou službu civilní letectví, takže my s ním počítáme, vznikne i nový heliport a nová příjezdová cesta.
0: V Plzni dnes začal soud s 29-letým mužem obžalovaným z loňské vraždy spoluvězně ve věznici na Borech. Podle obžaloby spoluvězně uškrtil šálu a taky ho pořezal žiletkou na krku. Obžalovaný u krajského soudu odmítl vypovídat. Státní zástupkyně mu v obžalobě navrhuje trest 18 let vězení. Jednání soud odročil na červen.
3: Podle státní zástupkyně obžalovaný neúspěšně žádal o přeřazení do jiné věznice. Muž uvedl, že ve věznici trpěl a měl problémy s dalšími vězni. Když se loni dozvěděl, že jeho žádost o přeřazení věznice zamítla, vzal obžalovaný předem připravenou šálu a po odpoledním uzavření cel začal svého spoluvězně škrtit. Napadeného vězně se už nepodařilo oživit. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas. Sport.
0: Přesně měsíc zbývá do začátku závodního víkendu silničních motocyklů MotoGP v Brně. Pořadatelé slibují větší kapacitu tribun a lepší servis pro fanoušky. Po celkové výměně asfaltu v minulém roce došlo i letos ke změnám na trati. Týkají se bezpečnosti ve třech zatáčkách, uvedl předseda představenstva Autodromu Brno Karel Hubáček.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku oblačno až zataženo, během dopoledne od západu občasný déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky četnější, ojediněle i bouřka, teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Povane slabý západní až jihozápadní vítr, v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 106. kilometru u Ostrova u Stříbra ve směru na Rozvadov je uzavřen levý jízdní pruh z důvodu práce údržby silnic. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
6: Ano, slepě viděla.
5: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom jeden ďábelský čokoládového dortu.
6: Já jsem fakt ale už přeslazený. Teď jsem sněd jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
5: Ano, a pobavíme se.
6: No určitě, už se na to těším, jen si vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
1: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriádu a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kdy nás posloucháte, brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý,
1: konečně
0: vidíš na seznam.
1: Jsem pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme, koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si čistil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. To fakt, je,
0: no jo.
1: To je strašný. No, tak
0: ale sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle, no.
0: Vypadat 85.
1: No, moc takhle.
0: A moc hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moc.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohu si zavolat?
3: Zavolat? To můžu. Haló!
2: Televizního opraváře, sama sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď půjdu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: No, ale kdybys ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravár. To je naprosto logické. V každém vychýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. A nechápe mi! Kopela koberec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
3: No, ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, to klíz na večeře. Lumpa! Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsem si to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala.
3: No, není to vidět.
2: No, samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odchlepal popel.
3: Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínat.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón, jako koza na pojeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
3: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel?
3: Ne, tak o co jde?
2: Jde o princip.
3: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
3: No, to bys mohla, to bys měla, já nevím.
2: Tobě je to fuk.
3: Tak co mám dělat? To se mám obrátit v kozle, nebo přestat kouřit, nebo co? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
2: Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku.
3: A dost! Pro takovou maličko, co pak jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upad mi ždivec pitomého popela na pitomý koberec, který nota bene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřené peníze. Schválně jsem to neudělal.
2: No, že schválně bys to měl udělat. No to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
3: To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat o každý pitomosti.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska! Fůr!
3: Každou hodinu, každý 10 minut, ano!
2: Dneska fůra popele na peršanu, včera maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale... Stokrát nic umořilo osla.
4: No, nevypadáš moc umořeně.
2: To je vtipný, to je ohromně vtipný.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vzpomínáš si, Vašku, taky když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize? Zlobila vás někdy doma?
1: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
0: Takže nebylo.
1: Nic nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
0: No.
1: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo, jaký to porucha není na vašem přijímači.
0: Ano.
1: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale... jako spíš takové, jako že se to rozlaďovalo a bylo to, dělalo to šmohy.
0: Protahovalo to takový, obličeje, no, jezdili přes to čáry.
1: Čáry přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
0: Vzpomínáš si třeba, kdy jsi viděl poprvé mámu takhle v televizi?
1: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
0: Tak on je i černobílý, ne?
1: On je ten, Kdo chce zabít Jesse, je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako, no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
0: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neradi?
1: Popravdě řečeno, moc nečučíme, no.
0: Nenikdy.
1: Jako takhle, pustíme si spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěknýho, no. Něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
0: No, taky tam, otázka, ne. Kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty hlavní
1: programy. Po představení. Noci, no.
0: Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i to. No. Televizi. Může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z kabaretu U dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka Ukecávání kota s koněm.
1: To jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
0: Jo, co to
1: jak
0: je.
1: Jak se ukecával Karel Gott s koněm.
0: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat.
5: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi i propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evě Jurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
2: Dobře.
1: Dobře, prodloužení scénky, dobrá. Iva Janžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Tady je Petr z Templice nad Bentlí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího hetete Václava Vidru.
2: Díky. Já vás taky zdravím.
4: Manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujeme
1: moc.
2: Krásný kdo dál?
1: Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, panové.
2: I vám.
5: Tady vás, Petr Zahoty.
2: Dobrý den.
5: A přál bych si pokračování paní Janžurové s panem Kopeckým.
1: Ano.
2: Děkuji.
1: A s televizorem z Dalího rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat. Tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladový, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, dybrindáš. A vždycky na choberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu tohle...

0: skutečně uvádění. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Ti bude! To jsi tam žel! Já se nezvědušil. Já se nezvědušil.
1: Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televize.
0: To je sen. To je sen, že no
1: nic. Na mě se
0: mě se to všecko jenom zdá.
1: No tobě totiž stačí, aby vybouch televizor a v tu ránu je z tebe hula.
0: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně furt! Rozumíš, já na tu vednu kašlu! Když na to přijde, ano, chytnu na to, vyhodím z okna.
1: Aha, že jsi to už dávno neudělám.
0: Já to jednou udělám! A tebe, to si mám na to. Tebe!
1: Fáně! Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
0: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
1: Tak to řekni!
0: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
1: Co například?
0: To je takových věcí, že si to nepamatuju.
1: Ne, já taky ne.
0: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil těsnění. Ještě víc. To jsem, já jsem to těsnil.
1: Těsnění, to se nám utěsnil.
0: No, jsem utěsnil.
1: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Doby máme místo tří místností dvě.
0: Ale za to větší.
1: Ty jsi mi koupil tenhle ten uhňahňanej koberec. Ale co já z toho mám? Co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš pletel.
0: Popel! Tak jsme u toho. Už jsme zase u toho. Popelíček, to je naše. Popelíček, to je naše. Už jsme u toho. Výborně.
1: Kam jdeš? Vstaj ten lichu! Rozpady, jo!
0: Tady se bude luxovat! Tady se bude gruntovat! Tady se bude pocovat, čistit! Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet, to ti říkám já! Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špeblato, to všechno veme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvarkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hore! Nemůžu. Já jsem starý, nemocný člověk, nesmím rozčilovat. Prosím tě, když ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím tě, možný. No, je tam, ale to je tranga. To znamená, někdo něco dělal a nerozpojil to.
1: No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš, že jsem luxovala.
0: My jsme si zalukžovali.
1: Tak to zapni.
0: Co se stalo? Počkej, kolik je hodin?
1: Proč? Ty někam jdeš?
0: Ne, že ještě stihnem toho funěze.
1: No, to je 8 pryč, to.
0: Definujeme se.
1: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát z titulky. Slyšíš? Cuk, cuk. Už je tam funě.
2: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Enžerová, dnešní oslavenkyně. Ještě jednou všechno nejlepší od nás obou, bez i od vás.
3: Ano, moc přejeme.
2: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repetíze příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Enžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování u vás doma? Kdo luxuje?
3: No,
2: nebo máte automatický, robotický?
3: Nemáme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
2: Jo.
3: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal. Že?
2: Jo. No, tak pak je ta varianta
3: teď
2: robotická.
3: Jsou ty varianty robotický, to bych asi pokud
2: ovšem potom, na to co přijde... Se
3: no tak jako, že by to honili, nebo kocour by se na tom vozil, taky možný, no. Ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně
2: nadřel.
3: Namakal, no.
2: Jo.
3: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak. Všecko, neodříkám se, no.
2: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmaš,
3: no,
2: by se namakal
3: robot. Jak ten kon s tím roubíčkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a ten, Roubíče říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká. Jsme zhruba v polovině vysílání dnešní humoriády s Václavem Vidrou. Jaké jméno vytáhneš, o koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepovou a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví? No. Tak.
2: A tam byla strašně krátce.
1: No. To byl jako záskok, nějaký... nebo... Ne,
2: no takový, já nevím, no asi více
1: nebo méně... Pak řekli, že no tak takhle ne, to vememe na to někoho jiného, nebo prošel na měsíce.
2: Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo to tak má?
2: No, já že bych to teda učit nemohl taky asi, no.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš, že ne?
2: Proč, nevím. Proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster.
2: Návod, muster, no. Ono, jako,
1: no to si asi každý musí nějak přinést,
2: to
1: ne?
2: Si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš samozřejmě někdy touhu předat něco, co jsi tak jako léty nastřádal jako životní zkušenost hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo, hercům
2: ne. A co se týče divadla, to
1: to by mohlo dopadnout, no. Jako nevyžádané rady a s tím nechci
2: ne,
1: nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám se sebou
2: určitě,
1: a se svým životem spokojený,
2: pak
1: může pomáhat někomu dalšímu.
2: Ale kde na to brát ten čas potom?
1: Ano, jasně, i tak je ho dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si najdeš no čas na tu hodinku tady ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou, Jirkou Lírem.
3: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
4: Ale to je jedno, něco slej.
3: A co budeme dělat, Aljoško?
4: Jak to? Co budeme dělat?
3: No tak, je neděle odpoledne. Ty zase půjdeš na fotbal, viď? Nebo na hokej, nebo na kulečník a já tady zase budu sama. Nemohli bychom takhle aspoň jedno nedělní odpoledne strávit spolu? Ty a já.
4: Ty a já?
3: No jistě. Jsme přece manžele, ne?
4: No, no jo, no to jsme, ale nebudeš se se mnou nudit?
3: Já jistě ne, Aljoško. A ty?
4: No co pak já vydržím lidacos, ale... co, jako... budeme dělat?
3: No tak... trošku si popovídáme, ne? Nikdy nemáme časy trošku popovídat.
4: Popovídat, no? No to si můžem. Popovídat, když chceš. No jo, ale o čem?
3: O čem, o čem? No tak o všeličem. Jsme přece manžele, ne?
4: Máš pravdu, zlatíčko, tak rozhodnu to, tak já nikam nejdu, žádný hokej, žádný kulečník a hezky si popovídáme. Tak začni.
3: Já nevím, tak začni ty.
4: Já? No, tak třeba... tu zakázku pro Kujbiše jsme nemohli tenhle ten týden dodělat, protože nám omylem... Protože nám omylem dodali jiný ložiska, teda aby si tomu rozuměla. My potřebujeme 370 Ačka a ten tupec, ten jezevec na pěruchy, no dovedeš si to představit? Ten objednal sice 370, ale Bčka. No to je prostě hrůza.
3: No to hrůza to je, Aljoško, ale víš, o těchto věcech jsem si s tebou nechtěla povídat, Aljoško.
4: Tebe to nudí?
3: Ne. Nenudí, ale víš přeci, že tomu vůbec nerozumím.
4: No jo, no ale je to přece moje práce, děvenko. Ale máš pravdu. Já to chápu. Tak si budeme povídat o tvých starostech, viď? Popovídáme si hezky o tvých věcech.
3: O našich,
4: miláčku. No tak dobře, no tak o našich, tak třeba. Tyhle ty židle, ty jsou menší než tyhle ty křesla. A kromě toho taky mají jiný potah. Stůl ten je trochu vyšší než židle, ale to je správný. Protože kdyby židle byla vyšší než stůl, tak by se špatně jedlo, zejména plíko.
3: Aljoško.
4: Hele, nebo si vem takovýhle elektrospotřebiče, jo? Tak máš tady třeba nějakou žehličku, s kterou můžeš klidně žehlit. Když to naproti tomu třeba s takovým transistorovým rádiem nevyžehlíš kaloty, kdyby jsi se zbláznila, ale co říkám, kalhoty, ani kapesník, nebo je tady taková klika u dveří. Vždycky musíš zmáčknout dolů, protože kdyby jsi mačkala nahoru, tak nevídeš. Leda by nám ji namontoval náš údržbář Lapkov.
3: Ale Joško, ty jsi mě špatně rozuměl.
4: No, já nevím. No tak mluv ty, já tě budu pozorně poslouchat.
3: Jo, Joško, já takhle nemůžu.
4: Můžeš, nemůžeš, tak něco povídej, ať si popovídáme.
3: Hleď, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
1: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
2: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Ne, ani jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
1: Možná to byla tak malá role, na to byl mistr, že si to nevšiml. Bylo by dost nepravděpodobné.
2: Čurdičku.
1: Při počtu jeho čurdiček.
2: Ne, přibyl do mojich čurdiček.
1: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900, nebo nám napište SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
2: A pozor, máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
1: Ano, ano, je to tak. A je tu pořád?
0: Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Luba Skořapová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzmann s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Humoriádě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Krásné, hezké den, Květové.
2: Děkujem.
3: Poslouchám krásnou Humový radu, zdravím vás na videu.
2: Díky, já vás taky.
3: Jasné, pěkně zahrál Půl domu Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
2: Děkuju, no.
1: A co vybíráte?
3: Jasné, pěkný film.
2: Ano.
3: Tak. A dávám Bčko.
1: Dobře, děkujeme
2: díky,
1: moc.
2: Díky, krásný den.
1: Kdo další je na telefonu?
4: Dobrý deň, tu je Jana Skalica, zdravím pána Vidru a aj pána moderátora a dala by som si Felixa.
1: Felixe Holzmanna, varianta B. Moc děkujeme za zavolání ze Slovenska,
2: den,
1: ať se vám daří. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí, zdravím vás, oba pánové.
2: Děkujem.
5: A samozřejmě rodáka z Litoměřic, Felixe Holzmanna.
1: Dobře, bod pro něj. Děkujeme za zavolání, díky. Hlasování. Ještě někdo?
6: Ano.
1: Povídejte.
6: Slyšíme se?
2: Ano, dobře. Slyšíme.
6: Dobrý den, já vás oba dva zdravím. Tady Lída z Otrokovic.
2: My vás taky zdravíme.
6: Já hlasuji pro Bčko. A mám takový malý dotaz na pana Vidru.
2: Mm-hmm.
6: Strašně se mi líbí v tom seriálu Polabí. Jak se mu to hraje?
2: No, musím vám říct, že se mi to hraje dobře.
6: Ano.
2: Já to mám moc rád, tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál úplně,
6: jo,
2: takže
6: mě to
2: baví, no.
1: Zase něco nového.
6: Ano, ano.
1: Dobře.
6: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to
2: vás. Ne, to mě ani nevyčerpává. To je takový, je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
6: A jo, jste tam vtipný, místama je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
2: To mám radost.
6: Tak jo,
2: díky.
6: Děkuji.
1: My taky za zavolání. I vy se mějte,
2: krásně.
1: Děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzmann. Dotazník je tady.
7: Myslím vás, koho tady hledáte?
8: Co říkáte?
7: Ale koho tady hledáte?
8: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
7: Tak, podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
8: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
7: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
8: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
7: Skoro normálně?
8: Ano, takový malý blondák je to.
7: Malej blondák?
8: Ano, obarvený na černo.
7: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
8: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten otazník.
7: Otazník?
8: Ano, ano.
7: Jaký otazník?
8: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
7: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
8: Vlastně dotazník.
7: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
8: Byl tady?
7: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
8: Jo,
7: no.
8: Takže jste to neřekl hned, člověče. A vyplnil mě to všechno?
7: No tak to já nevím.
8: No nevím, jak to víte jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
7: Tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
8: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak na půl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
7: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
8: Ne, to je hned, to je celkem jasný tady všecko, ano.
7: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
8: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
7: Ano.
8: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
7: Ano.
8: To... Ano, tak.
7: Sem přijde jméno.
8: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
7: No vaše jméno.
8: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne? Ne.
7: Jenom kdy a kde.
8: Vlastně kdy a kde,
7: no,
8: ano.
7: No, podívejte
8: ano,
7: se,
8: to,
7: tady...
8: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
7: No, no, všem,
8: no, ale já rozumím, ano, takhle.
7: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
8: ano,
7: sem napíšete, kde jste se narodil.
8: Ano.
7: A tady, kde je místo...
8: Tady.
7: Vlastně obrácení, tady, kde jste se narodil.
8: Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim no. Tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no, ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
7: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo,
8: a jo, jsem na to místo, na to místo.

0: nějaký.
1: Jo. No. Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro HCD, asi nebo důležitý. Taky?
0: No, taky, jo. No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
1: Dneska by si psal na koni.
0: Já jsem závodil na koni taky, to jsem taky psal. No.
1: Jo.
0: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál a ve filmech o koních taky nehraju.
1: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál Koní.
0: Ano, Dobrá voda.
1: Hrál jsi tam?
0: Ne, ne.
1: Nebylo ti to líto?
0: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
1: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
0: Nevím, mě se to tak tahlo úplně od malička, když jsem seděl na bronzovém koni ve Valštejnské zahradě, pak jsem seděl na koni na jízdárně někde v Maďarsku. A...
1: Já jsem seděl na koni u holiče dětského, to mýval slepičko nebo koni.
0: Kolotoč tady na Letný byl takový hezký, tam taky měli koně. No a pak jsem asi v 21 až začal nějak pomalunku tak nějak si půjčovat koně, zase jsem začal tak nějak do toho pronikat a vlastně koně jsme si pořídili s Janou, až když mě bylo nějak 42 let, prvního z našeho koně.
1: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
0: Úžasný, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl předtím.
1: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě po druhé, povídánky s Františkem Budínem, anebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 01 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: V hlasování vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
1: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
0: A, Ačko nebo Bčko?
1: Do rádia, dáme si.
0: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
2: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
0: Prostřeno, myslím.
2: No. Ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba.
3: Tak to jsem teď zprostřena. V zásadě žádný bizár neznám.
0: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, když namluváte?
3: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně tak jako...
0: Frivolně.
3: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
0: Jo, jo, jako, jo.
3: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mě to přišlo hodně vtipný, protože vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný.
0: Mm-hmm, dobře. Vážení, děkujeme, téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho, někomu dobrý den, pro koho hlasujete, Ačko,
4: dobrý
0: Bčko?
4: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
3: Dobrý den, Irenko.
4: A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
0: Děkujeme. A zklamu vás, to Bčko ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
5: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
6: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
5: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
6: No tak můžete pokračovat. Já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte potes, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí. Umíte zpívat?
5: Zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
6: Jak rozdělili?
5: No, že vy byste něco zaspívala, já bych se uklonil a odešel bych.
6: Člověče, umíte zpívat?
5: No, já dovedu, jenom že já už jsem dost dlouho nespíval, já bych se to musel zkusit.
6: No, tak si to zkusím.
5: Tak se ho zkuste.
6: Já, vy.
5: Jo, já, jako ano.
6: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
5: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
6: Dovolte, jaký N?
5: Já budu zpívat na tý louce zelený.
6: Takže umíte zpívat?
5: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
6: To vyzkoušejte.
5: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
6: Ano, já vás chápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
5: No já mám náhodou školený
6: ale
5: hlas.
6: Ale jděte, prosím vás.
5: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem
6: vy
5: se učil. Vy
6: jste probíral celou teorii?
5: Celou teorii, ano.
6: No ale vidět to na vás není.
5: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
6: Zajímavý, no. Na tom sice není vůbec nic zajímavého.
7: Na té teorii?
6: No všem, že ne.
7: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
6: No.
7: Kde například myslíte, že vzniká to?
6: Maličkost.
7: No tak nemyslíte.
6: To přece v krku, hrdle.
7: No vidíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani vedle. To on vzniká v žaludku.
6: V žaludku?
7: V žaludku.
6: Jak chcete dokázat takový nesmysl, že to vzniká v žaludku?
7: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
6: Zpěvný.
7: Nebo zpěvný, no.
6: Ale víte, že to slyším poprvé.
7: No vidíte, jak jste hloupej. Tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
6: Ano.
7: Ty se stlačej. A to teprve žene, takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
6: Myslíte vzduch.
7: Nebo vzduch. A ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
6: hlasivka,
7: zachytí.
6: Hlasivka.
7: Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
6: Vibrovat odborně, vibrovat.
7: Začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
6: To je zvláštní.
7: No jo.
6: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
7: No samozřejmě, taky ano. Jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly. jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Zkrátka není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
0: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hruza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vaško, ať se
3: daří. Já taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
0: Tak ať se dobře hraje, vám ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Ministerstvo financí upozorňuje na problémy v návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Plzeň se zapojila do projektu, který ukazuje reakce evropských měst na změnu klimatu. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Hezké úterý. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Návrh zákona o médiích veřejné služby má podle ministerstva financí velké nedostatky a vytváří nové problémy. Rezort proto vyzval ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. Upozornil, že mimo jiné není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh taky podle ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet, říká mluvčí rezortu Gabriela Krušinová.
3: Pro ministerstvo financí je zásadní především technické a rozpočtové nastavení zákona, protože nový model financování musí být jasný, předvídatelný a nastavený tak, aby s veřejnými prostředky bylo možné efektivně a kontrolovatelně hospodařit.
2: K návrhu mají připomínky i další rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmů České poště, která zajišťuje jejich výběr. Přišla by tak o 275 milionů korun ročně. Vzájemně se inspirovat, to je cílem projektu Air Breath. Zapojilo se do něj 37 měst z 12 evropských zemí, včetně Plzně. Města se snaží přizpůsobit změnám klimatu a hledat přírodě blízká řešení. Jak upřesnil první náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů, konkrétně Plzeň v projektu ukazuje, jak aktuálně proměňuje náměstí republiky. To doplní stromy a nový systém hospodaření s dešťovou vodou.
4: Tak, aby voda neodtékala, ale vsakovala se přímo v prostředí náměstí. Zavádíme mnohem příjemnější řešení tepelné regulace prostřednictvím stromů. Toto všechno slouží členům tohoto sdružení měst jako ukázka a možná návod lepších řešení pro jejich města.
2: Třída s výukou německého jazyka by mohla vzniknout v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku. Městy plánuje přístavbu zařízení, která navýší kapacitu o jednu třídu. Má hotový projekt a stavební povolení a teď bude hledat dodavatele a zdroje financování, potvrzuje starosta Jan Bozděch, zvolený za nezávislé kandidáty pro Klenčí.
5: Vznikla by třída, kde by bylo možné děti aspoň částečně formou her naučit nějaká základní německá slovíčka. Jsme v příhraničí, tom nejbližším. A pokud by některý rodič chtěl, tak tam může mít tu možnost to dítě do té třídy dát. Rád bych, aby ta třetí třída nebyla jenom běžnou učební třídou, ale bylo to něco, co může trošku děti více rozvíjet.
2: Německo přijme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se v africkém Kongu nakazil ebolou. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Není ale známé, v jakém zařízení se o pacienta budou lékaři starat. V Kongu propukla epidemie eboly, která se rozšířila i do sousední Ugandy. Zemřelo už přes 130 lidí. Američan se nakazil při práci v konžské nemocnici. Sport. V semifinále hokejové NHL jsou tři Češi. Tím posledním se stal brankář Jakub Dobeš s Montrealem, který po vítězství 3-2 v prodloužení rozhodujícího sedmého zápasu vyřadil domácí Buffalo. Montreal se v semifinále utká s Carolinou. Druhou dvojici tvoří Colorado s Martinem Nečasem a Vegas s Tomášem Hertlem. Počasí. Zítra čekejte oblačno až zataženo, během dopoledne od západu občasný déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky četnější, ojedinile i bouřka. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Povane slabý západní až jihozápadní vítr, v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 22 z Draženova do Domažlic se opravuje povrch vozovky. Počítejte s možným zdržením. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: 17 hodin 5 minut, tady je Český rozhlas Plzeň, připraven je úterní zpravodajský souhrn. Za mikrofonem Iva Kokešová, přeji vám krásné odpoledne. Co vám nabídneme v této hodině? Podíváme se do Benešovic na Tachovsku, kde se plánuje lom na těžbu živce. V Horšovském Týně prasata ničí zámecký park, máme pro vás reportáž. A představíme také novou posilu extraligového týmu HC Škoda Plzeň. Nebude chybět počasí na noc a zítřek a už po písničce přehled nejdůležitějších regionálních zpráv s datem 19. května.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A ve studiu Petra Broučková.
2: Pěkné odpoledne. V Benešovicích na Tachovsku by soukromá firma chtěla otevřít lom na těžbu živce. Proti záměru protestují nejen Benešovice, ale i Stříbro. Krajský úřad v Plzni proto na dnešní odpoledne naplánoval veřejné projednání tohoto úmyslu, které mělo formu internetového přímého přenosu. Kdo chce lom otevřít a proč je živec tak důležitý?
3: O ní usiluje firma LB Minerals už od roku 2013. Živec je důležitý pro sklářský a keramický průmysl. Je to kritická surovina v Evropské unii.
2: Více se dozvíte už za pár minut. Začínají komentované prohlídky Plzně. Pořádá je Infocentrum Visit Plzeň. Lidé můžou navštívit například Velkou synagogu, radnici, historické centrum nebo čestné hroby na ústředním hřbitově. Mluvčí turistického informačního centra Helena Mařanová uvedla, že novinkou je komentovaná procházka plzeňské tajnosti a kuriozity, která odhaluje příběhy Plzně, které lidé v běžném průvodci nenajdou. Zámecký park v Horšovském Týně ničí divoká prasata. Problém se tam objevuje několik let, letos je ale nejvýraznější. Prasata se dostávají na pozemek přes částečně poničenou zámeckou zeď, protože park přímo sousedí s lesy a loukami. Situaci se částečně snaží řešit i myslivci v sousední honitbě, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
4: V parku se lovit nesmí. Myslivci tedy alespoň intenzivně regulují stavy černé zvěře v honitbě. Například loni ulovili téměř trojnásobek plánovaného počtu kusů a v tomto úsilí budou pokračovat.
2: Podrobnosti přidáme zhruba za půl hodiny. V Plzni začalo vojenské cvičení Safeguard 2026. Tématem jsou ochrana a střežení objektů. V okolí železničního mostu přes Berounku a Jateční ulice ho organizuje krajské vojenské velitelství. Hlavní část výcviku se uskuteční od středy do čtvrtka. V oblasti se budou pohybovat vojáci a vojenská technika. Součástí výcviku jsou i cvičné výbuchy, dýmovnice a zvýšená hlučnost. Jak vojenské velitelství upozorňuje, nejedná se o mimo žádnou událost ani ohrožení obyvatel. Cvičení je naplánované ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Jak už z našeho vysílání víte, na dnešní odpoledne naplánoval Krajský úřad v Plzni veřejné projednání k plánovanému lovu na těžbu živce, lomu na těžbu živce, promiňte, v Benešovicích na Tachovsku. Veřejné projednání mělo online podobu, což některé překvapilo. Za chvilku řekneme podrobnosti.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a úterní den v kraji, minuta po čtvrt na šest. V Benešovicích na Tachovsku by soukromá firma chtěla otevřít lom na těžbu živce. Proti tomu záměru ale protestují nejen Benešovice, ale i Stříbro. Krajský úřad v Plzni proto na dnešní odpoledne naplánoval veřejné projednání tohoto záměru, které mělo formu internetového přímého přenosu. Bylo takzvaně online. Vše sledoval redaktor Lukáš Milota, který zjišťoval, co se dosud o plánovaném lomu i procesu jeho přípravy ví.
1: Víme, že o ní usiluje firma LB Minerals už od roku 2013, jak mi řekl jednatel Pavel Bárta, tak živec je důležitý pro sklářský a keramický průmysl, je to kritická surovina v Evropské unii. Firma provedla v dalších letech průzkumy, zjistilo se skutečně, že tam ten živec je. V roce 2023 pak začalo zjišťovací řízení, v těch minulých letech tak proběhl to posuzování vlivu na životní prostředí, ten posudek EIA, který konstatoval, že je to akceptovatelný záměr. Víme o tom, že ten lom, včetně jeho zázemí, by měl být na ploše 18 hektarů, že by se ročně mělo vytěžit 75 tisíc tun a že by tam ten lom měl být 30 let. A protože přišly nesouhlasy, nebo respektive ten odpor se objevil proti tomu, který dlouhodobě tak deklaruje jednak obec Benešovice, také město Stříbro a další, tak krajský úřad proto měl za povinnost teď vyhlásit to veřejné projednání celého záměru. Mluvčí krajského úřadu zmínila, že je tam nějaká petice, ano, tu petici proti tomu záměru tak podepsalo kolem tisíce lidí. Těm odpůrcům tak vadí to, že jsou ohrožené podle nich zdroje pitné vody pro Benešovice i pro Stříbro, že ten lom způsobí prašnost, bude tam hluk v té oblasti a mají zkrátka tyhle ty výhrady. No a všechny ty podněty, tak potom zapracuje krajský úřad do oponentního posudku k tomu už existujícímu posudku EIA. No a na základě tohoto posudku potom odbor životního prostředí krajského úřadu vydá nějaké stanovisko k tomu záměru otevřít lom.
0: Tak to byl s aktuálními informacemi Lukáš Milota. O dalším jednání obcí, investora a krajského úřadu vás budeme informovat v následujících dnech.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: A za chviličku aktuální počasí.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Za 5 minut bude 17:30.
1: Počasí.
0: Na telefonu je meteorolog Josef Cink. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jaký pak je podvečer v našem regionu?
2: Tak máme většinou oblačno na severu a západě Plzeňského kraje. Začalo oblačnosti ubývat a máme zde dokonce místy polojasno. Více oblačnosti je pak na jihovýchodě kraje, kde se zejména na Horažďovicku a jižně od Nepomuka v současnosti stále ještě místy vyskytují spíše už takové doznívající lokální slabé přehánky. No a nejvyšší denní teplotu tu jsme naměřili dnes v Plzni na Bolehci, kde bylo 21,4 stupně Celsia, rovných 21 pak zaznamenali Rokycany. No a naopak nejnižší denní maxima měla Rokycká Slať na Šumavě s teplotou kolem 12 stupňů. No a ty aktuální hodnoty už jsou někde mezi 17 až 19 stupně.
0: Co nás čeká dneska v noci?
2: Tak oblačnosti teď přechodně bude ještě nějakou chvíli ubývat, ale v průběhu večerních hodin se nám to otočí. Té oblačnosti začne pro změnu opět přibývat, takže během noci postupně doznáme oblačné až zatažené oblohy. No a nejnižší noční teploty, tak ty by měly klesnout ráno někam na 10 až 7 stupňů Celsia.
0: No a teď už jsme můžeme věnovat tomu zítřejšímu počasí, to už bude středa 20. května. Jak bude?
2: Tak nejvíce oblačnosti bude v tom zítřejším ranním úvodu, kdy ta oblačnost bude taková kompaktnější, souvislejší. No a během dopoledne se pak od západu místy přidá občasný slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne pak ta souvislejší oblačnost nebo tu souvislejší oblačnost vystřídá proměnlivá, opět taková kupovitá oblačnost a ta bude pak na většině území doprovázená přehánkami. No a ojediněle se během odpoledne může vytvořit i nějaká slabší bouřka. Ty srážky budou tedy právě v těch odpoledních hodinách četnější. No a co se týká teplot, tak nejvyšší denní hodnoty očekáváme zítra podobné těm dnešním, to znamená 18 až 21 stupňů a na horách v 1000 metrech tam by ta maxima se měla dostat na hodnoty kolem 14. No a vítr v ten povane zítra většinou slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, ale v případných přehánkách nebo bouřce pak může přechodně zesilovat.
0: Plzeňské předpovědní pracoviště a Josef Cink, díky za vaše informace o počasí. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Díky, hezký zbytek dne, naslyšenou.
1: Den v kraji.
0: Jak těžké je přestat s kouřením? Co se v lidském těle děje při této závislosti a jak rychle organismus odbourává některé důsledky kouření? Řekneme vám to už za chviličku. Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Za 2 minuty 17:30. Pěkný poslech.

0: Český rozhlas Plzeň, úterní den v kraji a Céline Dion. Dám si poslední cigaretu a od zítřka přestanu s kouřením. Objednám si odvykací náplasti a budu mít silnou vůli nekouřit. Říkáte si tyhle věty často a opakovaně? Jak skoncovat s kouřením, to bylo téma pro našeho dnešního dopoledního hosta, doktorku Štěpánku Břízovou z kliniky pneumologie a ftyziologie Fakultní nemocnice Plzeň. Moderátor Stanislav Jurík se jí zeptal, co se při závislosti na nikotinu děje v lidském mozku.
1: Přímo v mozku nikotin se váže na nikotinové receptory, kde vede to k tomu, že se uvolní takzvaně lidově nazývaný hormony štěstí, takový líbý pocit po zapálení té cigarety. Při rozvoji závislosti a později už je to spíš líbý pocit, který utlumí abstinenční příznaky, které obvykle bývají nepříjemné. Takový příznak závislosti na cigaretách, jednak koukáme na počet vykouřených cigaret za den. Typická známka je, že první věc, kterou člověk ráno dělá po probuzení, že si jde zapálit cigaretu, taky to, že nemůže nebo obtížně vydrží v místech, kde se nesmí kouřit, už čeká, až ta situace skončí, bude si moci zapálit a výskyt abstinenčních příznaků.
2: Řekněte mi, proč je pro spoustu lidí tak těžké přestat kouřit, když jsou si vědomi toho, jaká zdravotní rizika to přináší?
1: Je to právě ta závislost, kterou můžeme říct, že to nemoc má svý číslo, svůj kód v systému diagnóz. A říkáme lidem, není to jako vaše slabost, je to opravdu nemoc a na té léčbě je potřeba pracovat.
2: Mm-hmm. Má dnešní kuřák trochu jiné návyky než třeba kuřák před 30-50 lety? Vnímá to nějakou změnu?
1: Neřekla bych.
2: Je to
1: asi ty projevy závislosti jsou stejný, možná tím, že se mění naše okolí a takový celkový přístup ke kouření, kde je dovoleno kouřit a to, že přece jenom je vidět, že v současné době je takový trend opravdu k nekouření a lidi to mi popisujou, že v okolí už hodně lidí přestalo kouřit, je to jedna z věcí, která je motivuje, aby taky udělali něco u sebe.
2: Že stáhnou sebou do toho pozitivního, pozitivní změny. Setkáváte se v ordinaci častěji s mladými kuřáky anebo spíš s lidmi, kteří kouří, řeknu, desítky let?
1: Řekla bych, že to rozpětí je hodně široký. Měli jsme i adolescenty až do věku 70 let třeba a takový nejčastější věková skupina, jak řekla, kolem 40.
2: Možná bychom měli tedy připomenout, jaké nejčastější zdravotní problémy kouření způsobuje. Asi to není jenom rakovina plic, když to řeknu takhle?
1: Není, je to rakovina asi 20 orgánů v těle, plicní onemocnění, jako chronická obstrukční plicní choroba a srdečně cévní onemocnění, jako třeba infarkt. Vysoký krevní tlak a podobně.
2: Právě, že většina lidí si spojí kouření s tou rakovinou plic, toho se asi lidé obávají nejvíc a bývá to možná motivace k tomu kouření ukončit nebo alespoň omezit?
1: Je to jedna z nich. Řekla bych, že většina lidí, kteří přijdou, tak jako hlavní důvod udávají zdraví, že chtějí přestat kouřit. I lidé, kteří žádný onemocnění zatím nemají, ale obávají se do budoucna.
2: Budeme motivovat posluchače. Já bych možná začal tím, jak rychle se tělo začne zotavovat po té poslední cigaretě, když si člověk řekne tak a teď jsem přestal, to byla poslední cigareta, všechno vyhodí, ukončí to. Zotavuje se to tělo nějakým způsobem jaksi rychle a zapomíná na tu závislost na tom nikotinu?
1: Něco se zotavuje rychle a něco zůstane už pořád. Takže to, co se vylepší rychle, je třeba vydýchání oxidu uhelnatého, který v podstatě už druhý den, pokud člověk už si dál nezapálí, tak z těla vydýchá. Nikotin samotný se z těla vyloučí taky velice rychle. To, co nastává, řekněme, v řádu dnů, týdnů, lidi popisují, že se míň zadýchávají, nějaký změny jako v krevním tlaku, tepují frekvenci, taky v řádu jako spíš kratšího rizika infarktu, nádoru jich onemocnění, tam už je potřeba vytrvat v nekouřeném díl, aby to riziko zase trošku kleslo. Něco už v tom těle prostě nakouřeno je a ty rizika už tam nakumulovaly. Závislost samotná, ta bych řekla, že je doživotní. Proto je i pro kuřáka doporučení už nikdy nezkoušet ani jednu cigaretu, protože ta většinou velice rychle zpátky nastartuje a obnoví tu závislost.
0: Celý rozhovor s doktorkou Štěpánkou Břízovou si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.
0: No a ještě pozvánka na zítřek. S našimi středečními hosty vás pozveme na letošní muzejní noc, která se koná v pátek 22. května. Do vysílání přijdou Gabriela Darebná a ředitel Západočeského muzea v Plzni Jiří Orna. Připomínám, že Český rozhlas Plzeň bude během muzejní noci také otevřen. Máme 6 minut po půl 6.

Zámecký park v Horšovském Týně na Domažlicku ničí divoká prasata. Správci památky teď řeší, jak škodám zabránit. Podrobnosti vám řekneme po písničce.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a úterní den v kraji. Divoká zvěř ničí některé zámecké parky v Česku. Podle Národního památkového ústavu se jedná hlavně o parky, které přímo sousedí s lesy a loukami. Navzdory oplocení se tam často objevují srnky nebo divoká prasata. S těmi mají aktuálně problém například na zámku Kozel u Plzně a divočáci dlouhodobě ničí i zámecký park v Horšovském Týně na Domažlicku.
1: Ty drny jsou vymláceny těma prasatama ven, jako třeba tady u rybníka těsně na hrázi. Mezi okrasněma kytkama se nám objevilo porytí od těch prasat.
2: Ukazuje mi v zámeckém parku zahradník Richard Kolek.
1: Každý týden to řešíme, že jezdíme s bránama. Pořídili jsme letos rotavátor, který urovná ty drny. Objednali jsme 100 kilo luční směsi. Nicméně někdy je to třeba i druhý den hnedka porytí. Někdy je to třeba za 2 dny, za 4 dny a tady máme vysvětlo mezi rododendronama a je to vidět, že to je pošlapaný třeba i u malých salat.
3: Takhle masivní devastace v parku, které máme nyní, to nebylo nikdy.
2: Hodnotí kastelán Jan Rozendorfský.
3: Prostě je to mnohem víc práce pro lidi, kteří v tom zámeckém parku jsou. Museli jsme pořídit i nějakou techniku, řádech 100 000 korun, takže ty náklady tam rozhodně jsou na pohonné hmoty a podobně.
2: Co se s tím snažíte dělat?
3: V minulosti jsme se snažili instalovat pachové ohradníky. To příliš nefunguje. Pak se snažíme také vyřezávat nálety, protože to je takové to místo, kde ta černá zvěř ložíruje.
2: Správci památky spolupracují i s myslivci ze sousední honitby, která patří lesům České republiky, potvrzuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
4: V parku se lovit nesmí. Myslivci tedy alespoň intenzivně regulují stavy černé zvěře v honitbě. Například loni ulovili téměř trojnásobek plánovaného počtu kusů a v tomto úsilí budou pokračovat.
2: Problém je ale podle Jouklové jinde.
4: Hlavní příčinou je nevyhovující stav oplocení parku, takže zvěř k zámku snadno proniká z přilehlé honitby. Důležité je tedy, aby správce parku Národní památkový ústav udělal účinné opatření, tedy aby plot opravil, případně na pozemek umístil ohradníky.
2: Ohradní zeď, která měří zhruba 5 kilometrů, je podle Jana Rozendorfského skutečně místy pobořená a někde dokonce chybí.
3: Dohodli jsme se i s památkovým dozorem, že nejsme schopni díry zazdít, ale pomocí armovacího pletiva se budeme snažit většině těch děr, které jsou v té hradbě, tak je zaplnit vlastně tady tím pletivem a zabránit tam vstupu černé zvěře.
2: Na opravu ohradní zdi mají správci památky projekt za zhruba 22 milionů korun. Až budou peníze, bude se dělat na etapy. Z Horšovského Týna na Domažlicku Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: Hokejisté Plzně mají za sebou 2 týdny letní přípravy. My se za chvíli vypravíme za Navrátilcem ze Zámoří, útočníkem Adamem Titlbachem. 6:15.

0: Hokejisté Plzně se chystají na novou extraligovou sezónu. Na západě Čech přivítali po 3 letech v zámoří útočníka Adama Tittelbacha, stříbrného z letošního světového šampionátu 20. S odchovancem Litvínova a Chomutova si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Jaký je Adame návrat do známého prostředí?
2: Samozřejmě příjemný, mám tady dobré vzpomínky a snad na to navážeme.
1: Byla to jediná nabídka, jediná varianta?
2: Bylo i víc, byla možnost sechty legy, anebo jsem mohl zůstat samozřejmě v Kanadě nebo na univerzitu, ale vybral jsem si tuto cestu, protože v ní vidím velký potenciál.
1: Rozhodla právě ta znalost zdejšího prostředí?
2: Samozřejmě, už teď jsem byl pár let, když jsem odešel do Kanady. Byl jsem tady na letní přípravě v létě každý poslední 3 roky, takže už tady znám a znám trenéry a myslím, že se tady cítím příjemně.
1: Pocházíte ze severu Čech, tak třeba z Litvínova se neozvali s nabídkou?
2: Tak povídali jsme si, byly tam nějaký rozhovory, ale Plzeň si myslím, že byla lepší možnost teďkon, prozatím, protože to v tom Litvínově se to nevyvíjelo. Ta sezona úplně příjemně, samozřejmě. Jsem rád, že to zvládli v baráži a že budou hrát extraligu a jsem ještě malý, takže samozřejmě bych se někdy chtěl vrátit, ale teď to ještě nebyl správný moment.
1: Jak bude složité dostat se do sestavy mezi plzeňské útočníky, protože tady ten kádr moc neoslabil, vlastně v toho útoku prakticky nikdo neodešel.
2: Samozřejmě bylo to hromě těžký, jede před mnou obrovská práce ještě a teď letní přípravu musím zabrat a pak na ledě ukázat, co ve mně a myslím si, že na to mám.
1: Jak moc pomohlo na sebevědomí nebo i hokejově to, že se povedlo uspět s českou 20. letos na světovém šampionátu vybojovat stříbro?
2: Tak samozřejmě okamžik nebo 14 dní, jak ten nezapomenu ten zážitek a bylo to super. Cítil jsem se dobře proti Kanadě, hlavně v semifinále a věřím tomu, že na to mám, že mám na tu nejvyšší úroveň pořád a můj cíl je samozřejmě vybojovat se pořád do NHL.
3: Říká plzeňský navrátilec Adam Tittelbach. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji s datem 19. května je u konce, co pro vás Český rozhlas Plzeň chystá na zítřek. Fakultní nemocnice v Plzni slavnostně otevře Centrum robotické rehabilitace. Nové pracoviště nabídne pacientům intenzivní neurorehabilitaci i obnovu motorických funkcí po těžkých úrazech a vážných neurologických onemocněních. Zítra se z našeho vysílání dozvíte víc. Také vám řekneme, jaký vliv měly jarní mrazíky na budoucí úrodu jablek a povíme, kde všude v Tachově bude omezený provoz kvůli rozsáhlé opravě silnic a parkovišť.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: Za 5,5 minuty už bude 18 hodin, dokončujeme pro vás další aktuální zprávy po 18. hodině, pochopitelně muziky s Věrou Kestránkovou a v 6:30 začne Špalíček lidových písní se Zdeňkem Vejvodou. Iva Kokešová se teď už s vámi loučí, přeji vám příjemný poslech a zítra se těším na slyšenou.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Centrum robotické rehabilitace otevřeli ve fakultní nemocnici v Plzni na Borech. Křižovatku v Nýřanech na severním Plzeňsku nahradí kruhový objezd. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv přeje Petra Broučková. Nové centrum robotické rehabilitace vzniklo ve fakultní nemocnici v Plzni. Oddělení sídlí v suterénu jedné z budov v areálu bývalé vojenské nemocnice na Borech. Kromě rekonstrukce nových prostor jsou tam i nejmodernější přístroje za zhruba 32 milionů korun, říká ředitel fakultní nemocnice Václav Šimánek.
2: Pořídili jsme robota na trénink chůze, nicméně nám jde opravdu o to, aby jsme tady posílili tu rehabilitační a následnou péči. A vzhledem k tomu, že tady budeme koncentrovat do budoucnosti pacienty z léčebny dlouhodobě nemocných z geriatrie a po neurochirurgických zákrocích, to znamená i mrtvice, tak chceme, aby tato část byla opravdu špičkově vybavena a aby jsme mohli rozšiřovat to portfolio služeb, který budeme dávat.
0: Silničáři přestaví v Nýřanech na severním Plzeňsku křižovatku na hlavním průtahu na kruhový objezd. Rekonstrukce Benešovy třídy a Havířské ulice je investiční akcí kraje, města a vodohospodářské společnosti, která přeloží vodovod a kanalizaci. Podle nezávislé starostky Nýřan Pavlíny Cajsové se změní i chodníky nebo veřejné osvětlení.
3: Město se na této akci podílí částkou téměř 10 milionů korun na výstavbu chodníků, parkoviště a veřejného osvětlení. Jedná se o nejfrekventovanější křižovatku ve městě. Výstavba, která potrvá do konce letošního roku, tedy sebou určitě přinese zhoršené podmínky dopravy.
0: Hlavní práce by měly začít v průběhu května. Víc než 1340 zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Ukazují to data státní organizace Cermat. V druhém kole se můžou žáci hlásit na školy, která mají volná místa po prvním kole zkoušek. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu asi 24 000 míst. Osmiletá gymnázia nabízí 175 míst a ta šestiletá zhruba 40. Uchazeči můžou podat přihlášku do pondělí 25. května. Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček by měl působit jako velvyslanec Česka při OSN. V rozhovoru pro deník CZ to dnes řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Doplnil, že zatím neví, jestli Kmoníčka na postu někdo nahradí a nikdo by to případně mohl být. Pozici vytvořil bývalý kabinet Petra Fialy z ODS před 4 lety. Působil v ní Tomáš Pojar, který skončil v polovině prosince s nástupem vlády Andreje Babiše. Kmoníček se funkce ujal na začátku roku. O jeho odchodu spekulovala média delší dobu. Sport. Italský cyklista Filippo Ganna ovládl 10. etapu Gira d'Italia. Specialista na časovky zvítězil v této disciplíně o skoro 2 minuty před druhým Nizozemcem Arensmanem. Průběžné vedení v závodě uhájil Portugalec Eulalio. Počasí. Zítra čekejte oblačno až zataženo, během dopoledne od západu občasný déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky četnější, ojediněle i bouřka. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Povane slabý západní až jihozápadní vítr, v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 22 mezi obcemi Zavlekov a Bystré na Klatovsku havarovalo vozidlo mimo komunikaci. Nehoda je se zraněním, na místě zasahují složky záchranného systému. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Dnes si uděláme hudební procházku po dechovkách Karlovarského kraje, působících zde po roce 2000. Na úvod nám zahrála instrumentální polku U jezera Zdeňka Gurského kapela Polňanka, která bude pokračovat valčíkem Vzpomínka od chebských muzikantů Jiřího Pohnána a Radka Štěříka. Zpívají Michála Jačková a Radek Štěřík.

Polňanka byla založena roku 1996 a působila hlavně kolem Chebu a Františkových lázní asi do roku 2006. V roce 2001 natočila CD, kam si pozvala jako hosta Vlada Kumpána. Kapelníky byly Radek Štěřík a později Josef Domčík. Kapela byla plná nadšení a potenciálu, vystoupila mimo jiné v Plzeňském rozhlase, České televizi, často koncertovala v západočeských lázních i sousedním Německu a úspěšně se účastnila přehlídek festivalů a soutěží. Zajímavostí je, že dnes již známý trumpetista, skladatel a hudební režisér Jiří Pohnán prožíval své dechovkové začátky právě v Polňance, která interpretovala i jeho hudební prvotiny, které skládal již od svých 12 let. Nyní se přesuneme do Mariánských lázní a pustíme si staročeskou muziku od skupiny vzduchových nástrojů Daliborky. Zpívají Kateřina Hálová a Martin Vrška.

Daliborka byla založena kolem roku 1991 a vzešla z bývalých členů Dechového orchestru mladých při Lidové škole umění Mariánské Lázně. Kapelníkem je od počátku tubista Dalibor Ruml. Kapela působí především na Chebsku, pravidelně koncertuje v Mariánských i Františkových Lázních, na tradičním dechovkovém festivalu v Teplé a samozřejmě zajíždí i do sousedního Německa. Na svém zatím jediném CD spolupracovala s dirigentem Vladislavem Jirkou. Ještě než opustíme Chebsko a vydáme se dál, dovolte mi zmínit ještě dechovou kapelu Hasičanku, která působí v Teplé u Mariánských Lázní. Nikdy ale nenatočila zvukový nosič, tak si ji dnes nemůžeme poslechnout. Posuneme se tedy na Sokolovsko a poslechneme si známou Březovskou desítku.

podání Březovské desítky a manželů Homolkových jsme si poslechli tango Napsali jsem píseň, které napsali Jan Zmrzlý a Jiří Kuře. Březovská desítka byla založena roku 2001 Olgou a Jiřím Homolkovými. Kapela sklízela úspěchy od počátku své existence. Vystupovala po celé naší vlasti, v Plzeňském rozhlase, České televizi a na svém kontě má několik CD i DVD. Pěvecký pár i muzikanti společně dříve působili v Sokolovské Březovance. Olga Homolková nebyla jen zpěvačkou kapely, ale také vynikající textařkou, která spolupracovala s předními autory české dechovky. Její písničky opakovaně bodovaly v dechovkových hitparádách a získaly si přízeň posluchačů. Taktéž několik let připravovala náš rozhlasový pořad Muziky muziky. Písničky Březovské desítky jistě na našich vlnách uslyšíte častěji, a tak se přesuneme dále, konkrétně do Kraslic, kde působí horálka z Kraslic, která nám zahraje Báseň léta od Karla Hájka.

Horálka z Kraslic vznikla v roce 1958 a jejím prvním kapelníkem byl Jan Petrášek. Její působení přesahuje hranice kraje i České republiky. Tradičně jezdí do Německa, ale také absolvovala v menším obsazení i zájezd do Japonska. Mnoho muzikantů kapely prošlo firmou Amáty Kraslice pro výrobu hudebních nástrojů a taktéž vyhlasným velkým dochovým orchestrem Amáty Kraslice. Kapela má na svém kontě dvě CD, koncertovala na významných festivalech, odkud si často odvážela významná ocenění, například ze soutěže Zlatá křídlovka v Českých Budějovicích. Pravidelně natáčela pro Český rozhlas a objevila se i v České televizi. Nyní je kapelníkem horalky Josef Novotný. Zajímavé je, že si v roce 2000 kapela pronajala v Kraslicích zdevastované městské sady, které opravila a zušlechtila k pořádání kulturních akcí. Umělecký vedoucí horalky Antonín Velek napsal polku Čím srdce mé, kterou nám zaspívají Saša Rangl a Majka Drašerová.

Podíváme-li se na Karlovarsko, najdeme tu aktivní kapelu Karlovarku, která ovšem nemá vydané žádné CD. Pod tímto názvem se objevuje od 90. let. Její počátky sahají hlouběji do historie ke kapelám jiných názvů, spojených se jmény František Samec a Jan Semotam a prostorem poštovního dvora v Karlových Varech. Poslední kapelou z Karlovarského kraje, kterou si poslechneme, bude Rustika Dalibora Bárty. Byla založena v roce 1993 z hudebníků posádkové hudby Karlovy Vary. Původně krojovaná dudácká dechovka se postupně proměnila na těleso, které dokázalo interpretovat folklor, dechovku i taneční skladby. Kapela bohužel již zanikla, ale stačila po sobě zanechat 4 vynikající CD. Píseň Tak jako tenkrát hraje Rustika a zpívá Jiří Bárta. A s vámi se pro dnešek loučí Věra Kestřánková.

0: Nestihli jste náš letošní den otevřených dveří? Do budovy Českého rozhlasu Plzeň se můžete znovu podívat už tento pátek. V rámci muzejní noci jsou pro vás připraveny 4 různé prohlídky. První v 17 a poslední ve 20 hodin. Podrobnosti zjistíte na webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Rezervujte si vaši prohlídku na telefonním čísle 221 554 200. Muzejní noc v Českém rozhlase Plzeň. V pátek 22. května. Český rozhlas Plzeň. Špalíček lidových písní.
1: Příjemný podvečer, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Vejvoda. Vítám vás u další půlhodinky české lidové hudby, která je zároveň cestou do minulosti. Znovu jsem zatočil osudím s barevnými lístky, představujícími bezmála celou druhou polovinu 20. století a vylosoval jsem pro vás hudební jízdenku do roku 1967. Tehdy vznikly snímky, které dnes uslyšíte, a zároveň to byl v Plzni rok plný malých i velkých událostí. Tak se připoutejte, cesta proti proudu času právě začíná.

S plzeňským lidovým souborem zpíval v roce 1967 55-letý Jaromír Horák a 24-letý František Ledínský. Autorem hudební úpravy byl tehdy 38-letý Zdeněk Bláha. František Ledínský je v povědomí posluchačů lidové hudby poněkud ve stínu legendárního krále chodských zpěváků Jaromíra Horáka, ale i on měl vynikající pěveckou solovou kariéru. Narodil se 24. března 1925 v Kovářově a po studiích v Plzni patřil v roce 1954 k zakládajícím členům smíšeného pěveckého sboru Česká píseň. Společně s Jaromírem Horákem, občas i v triu s Josefem Širokým či Jiřinou Skalovou, naspíval více než 40 písní za doprovodu plzeňského lidového souboru a jeho malé muziky. Velký úspěch měl pak jako solový zpěvák dechové hudby s Lesankou, Plzeňačkou, Plzeňskou dvanáctkou a Čerchovankou. František Ledínský zemřel 19. června 1989.

Na nahrávce z roku 1967 zazněly hlasy Jaromíra Horáka a Františka Ledínského. Hrál plzeňský lidový soubor, který dirigoval Jaroslav Krček. Rok 1967 byl z pohledu natočených a v archivu dochovaných lidových písní spíš podprůměrný. Celkem od ledna do prosince vzniklo 71 snímků plzeňského lidového souboru, jeho malé muziky, sboru Česká píseň, Konrádyho dudácké muziky a některých vybraných solistů. Co se ale v tomto roce dělo za zdmi rozhlasového studia? 8. ledna 1967 byl zahájen první ročník loutkářského festivalu Skupova Plzeň. 13. ledna došlo v Plzni k jedné z největších demoličních akcí v moderních dějinách města. Kvůli výstavbě čtyřproudé silnice a nového mostu přes řeku Mži bylo zbouráno 19 domů v Nejedlého sadech, dnes 35níků, a v Komenského kasární a Pobřežní ulici. Během pouhých 6 vteřin bylo provedeno 24 výbuchů. Šlo o první a největší akci tohoto typu v celém Československu. Výbuch naštěstí narušil natáčení v Československém rozhlase. V březnu 1967 vznikla následující nahrávka Milady Peštové a malé muziky plzeňského lidového souboru v úpravě Jaroslava.

S plzeňským lidovým souborem zpívala Milada Peštová. Znovu vás zvu do dobové Plzně roku 1967. 6. února otevřel Český fond výtvarných umění na náměstí Republiky nové výstavní prostory v domě u Červeného srdce, určené především západočeským umělcům. 18. února zahájil na náměstí Českých bratří provoz hotel Škoda. Budova o 13 poschodích měla 100 pokojů a 180 lůžek. Klientelu tvořili především zahraniční zákazníci Škodovky. 9. března v koncertním sále kulturního domu Peklo vystoupil přední rakouský popový zpěvák Udo Jürgens. A 23. března byl ve školním areálu středního odborného učiliště oborového podniku Škoda ve Skvrňanech na Vejprnické ulici otevřen kulturní sál s kapacitou 450 míst. Teď vám, milí posluchači, nabídnu dva vzácné archivní snímky z roku 1967. V tom prvním duo klenečských zpěváků Oldřich Heindl a Albert Švec doprovázejí dudáci Zdeněk Bláha a Antonín Konrády. Druhý snímek je vyhrazen mladému solistovi, tehdy 21-letému Václavu Švíkovi.

Takto v roce 1967 hráli a zpívali Zdeněk Bláha, Antonín Konrády, Oldřich Heindl, Albert Švec a Václav Švík. Co se dál dělo v Plzni v roce 1967? 26. května pokračovala v Pobřežní ulici demolice budov a na Říčním dně byl proveden speciální výbuch, kterým byla prohloubena rýha pro uložení podvodních inženýrských sítí. 26. května navštívila Plzeň íránská delegace v čele s Mohamadem Rezou Šáhem Pahlavým a jeho manželkou královnou Farah. Delegace navštívila v doprovodu československého ministra zahraničních věcí Václava Davida plzeňský Prazdroj a Škodovy závody. 10. září se v Přírodním divadle na Lochotíně uskutečnila první Beat Jamboree pořádaná klubem mládeže Dominik. Na této akci, příznačné pro období uvolňování politických poměrů v Československu, se setkaly beatové skupiny z Německé spolkové republiky a Československa. Úplně jinou hudbu nahrávala v téže době v plzeňském rozhlasovém studiu Konrádyho dudácká muzika s Antonínem Konrádym a smíšený pěvecký sbor Česká píseň s dirigentem Jaroslavem Krčkem. Tak si jejich snímky poslechneme.

Konrádyho dudáckou muzikou zpíval Antonín Konrády a jednu z nejoblíbenějších úprav českých lidových písní Jaroslava Krčka pro pěvecký sbor zpívala Česká píseň. Už přidám jen několik střípků z Plzně roku 1967. 20. září navštívil město v rámci svého ozdravného pobytu v Karlových Varech sovětský maršál Ivan Stěpanovič Koněv. 30. října bylo na Doubravce otevřeno nové nákupní středisko Centrum. Kromě obchodního domu se v areálu nacházel bufet a restaurace pro 120 hostů. 6. prosince vyjádřilo předsednictvo Městského výboru Komunistické strany Československa znepokojení nad rostoucí emigrací plzeňských občanů do kapitalistické ciziny. V letech 1964 až 1967 opustilo republiku 68 Plzeňanů, zejména občanů v produktivním věku a s vyšším vzděláním, mezi nimi i 5 komunistů. 20. prosince byla v Plzni zřízena pobočka ekonomické společnosti při Československé akademii věd. Šlo o další příznak uvolňování politických poměrů, které, jak víme, přerušil až vpád bratrských armád Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Milí přátelé, děkuji, že jste přijali pozvání na cestu proti proudu času. Uvidíme, kam nás osudí dovede příště. V každém případě dnešní půlhodinku zakončíme snímky z roku 1967 v podání plzeňského lidového souboru Jiřího Ici Pospíšila a smíšeného pěveckého sboru Česká píseň zazní výběr z mysliveckých písní Jana Málka. Děkuji za vaši pozornost a přeji vám pěkný večer. Brzy naslyšenou se těší Zdeněk Vejvoda.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Všeobecná zdravotní pojišťovna pošle 7 miliard 900 milionů korun menším pojišťovnám. Počítá s tím novela, kterou podepsal prezident. Plzeň dokončuje parkovací dům Atom na Lochotíně. Zítra bude oblačno až zataženo, postupně během dne místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Hezký úterní večer, zprávy pro vás má Petra Broučková. Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou 7 miliard 900 milionů korun z rezerv Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožňuje to novela o zdravotním pojištění, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. VZP měla v uplynulých letech zvýšený zisk kvůli platbám za ukrajinské uprchlíky. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Jde ale jen o dočasné řešení. Město opět otestuje vnitřní a vnější osvětlení nově budovaného parkovacího domu Atom v Plzni na Lochotíně. Cílem je omezit během noci nežádoucí osvětlení okolních obydlených domů. Test začne podle náměstka pro dopravu a životní prostředí Aleše Tolara z hnutí STAN dnes večer po setmění.
2: Bude tentokrát část svítidel zakryta i takovým speciálním filtrem. Je to opatření, díky kterému bude mít ta barva světel stlumenou tu nežádoucí modrou složku. To s cílem, aby světelný smog z té stavby pro okolí byl co nejmenší, pokud možno žádný.
1: Nový parkovací dům Atom chce město otevřít od letošního července. Na zámku v Horšovském Týně na Domažlicku chtějí letos provizorně opravit zeď kolem zámeckého parku. Měří zhruba 5 kilometrů a místy je pobořená nebo chybí. Kvůli tomu do parku snadno proniká černá zvěř, která ničí louky a výsadbu. Pokračuje kastelán Jan Rozendorfský.
3: Dohodli jsme se i s památkovým dozorem, že nejsme schopni díry zazdít, ale pomocí armovacího pletiva se budeme snažit většině těch děr, které jsou v té hradbě, tak je zaplnit vlastně tady tím pletivem a zabránit tam vstupu černé zvěře.
1: Na trvalou opravu ohradní zdi mají správci památky projekt za zhruba 22 milionů korun. Až dostanou peníze, začnou ji opravovat na etapy. Sport. Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný, to platí i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný. I tak se dnešního tréninku zúčastnil bez dvou hráčů kompletní kádr. Počasí. Zítra čekejte oblačno až zataženo, během dopoledne od západu občasný déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky četnější, ojediněle i bouřka. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů. Povane slabý západní až jihozápadní vítr, v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 22 mezi obcemi Zavlekov a Bystré na Klatovsku dejte pozor na vyšetřování nehody vozidla mimo komunikaci. A na dálnici D5 na 129. kilometru Úboru ve směru na Plzeň leží předmět na vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: To, že existuje alkoholismus, všichni víme, ale paní magistra dnes přišla do Hezky česky se slovem tabakismus a snaží se mě přesvědčit, že je to poměrně rozšířené slovo. No tak v jakém prostředí, to nám povězte.
2: Zejména, řekněme, v odborném prostředí, psychologické texty a podobně, ale čím dál častěji vlastně v rámci boje proti kouření, dříve proti nadměrnému kouření, dnes už proti kouření vůbec, se pořádají různé kampaně, které jsou určené pro veřejnost, pro žáky základních škol a podobně. A tam se tenhle výraz začal objevovat velice často. On už trochu působí jako diagnóza, že? Když tam máme tu příponu ismus.
1: On taky je výraz nikotinismus, dokonce označení nadměrného přijímání nikotinu obsaženého v tabáku. Mimochodem, když už jsme u toho slova tabák, tak kde se vzalo? Člověku přijde, když se nad tím hlouběji nezamyslí, jako hezké české slovo.
2: Relativně domácky asi zní. A zajímavé je, že do české slovní zásoby bylo přejato až v 17. století, kdy žoldnéři za 30leté války sem vůbec ten tabák přinesli a získal si velikou oblibu samozřejmě společně i s tím označením. Ti žoldnéři ze západní Evropy dostali tabák z Ameriky, jak asi tušíme, a jazykově, tedy etymologicky, to slovo z francouzštiny přešlo do češtiny, do té francouzštiny se dostalo
1: ze španělštiny jistě.
2: Ano, a Španělé ho přivezli z té Ameriky ze slovní zásoby Karibů, karibských indiánů.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marco Polovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Dobrý večer. Mangau savorenge susan amensa lačera te šukar šuněben. Hudba, která spojuje generace i kultury. Projekt Sons of Roma vytváří prostor pro setkávání, sdílení a radost ze zpěvu. Na workshopech se setkávají lidé napříč generacemi. Spojuje je síla emocí a harmonie romských písní. Jak říká zakladatel Otto Bunda, hudba dokáže otevřít srdce a propojit lidi napříč rozdíly. Součástí každého víkendového workshopu je navíc i koncert, kde účastníci sdílejí hudbu s publikem. Spolu s ním stojí za projektem i zpěvačka a manažerka Astrid, která se stará o jeho rozvoj i organizaci. Zakladatel projektu Otto Bunda v minulosti dlouhodobě spolupracoval se sbormistryní a pedagoškou a zpěvačkou Idou Kellarovou a Dežou Duždou. V tomto roce chystá Sons of Roma sérii workshopů a koncertů v Česku i v zahraničí od Nového Boru přes Chrudim a Uherské Hradiště až po Prahu nebo České Budějovice. Na jednom z víkendových workshopů v Praze natáčel Dušan Vagaj.

0: Nikto tomu neveril, tak prišlo tam asi 30 ľudí. Začali sme ráno presne 10:30, pokým sme sa zoznámili. A o 5:00 vystúpili z... Nechcem klamať, ale bolo tam 8 alebo 10 piesní v trojhlase. A oni to dali, no.
1: Vysvětluje Otto Bunda, se kterým si budeme povídat i ve čtvrtek o tklivých a smutných písních, kterým Romové říkají Halgata.

0: a stále posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. V sobotu 16. května se konalo pietní setkání potomků přeživších holokaustu Romů a Sintů, kteří si připomněli památku romských obětí nacismu. Akci pořádal spolek Romů a Sintů v České republice společně se spolkem Křesťanské pomoci Brno. Setkání zároveň připomnělo Den romského odboje, spojený s událostmi z 16. května roku 1944 v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau. Pietní akt se uskutečnil v areálu bývalého protektorátního takzvaného cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu. Mezi srpnem roku 1942 až zářím 1943 jim prošlo 1396 mužů, žen a dětí. Z nichž nejméně 207 zde zemřelo. V srpnu 1943 bylo 749 vězňů deportováno do Auschwitz-2-Birkenau, kde většina z nich zahynula. Na místě pietního aktu natáčela kolegyně Iveta Durdoňová, která oslovila vládní zmocněnkyni pro romskou komunitu Lucii Fukovou.
1: Paní zmocněnkyně, jsme na místě, kde byl bývalý koncentrační tábor. Jak na vás toto místo působí, když tu vidíte děti?
2: Je to vlastně hrozný pocit. Teď tady zrovna mám malou holčičku u sebe a když si jako představíte, co tady museli zažívat ty naši předci, jaký utrpení a to, že jim tady umírali vlastní děti a museli to vidět, anebo byly poslány do koncentračního tábora do Osvětimi, tak je to něco, co prostě nemůžete prostě pochopit, ani nechcete pochopit, protože to nejde pochopit, že někdo vraždil, perzekoval, tak to prostě nechcete absolutně tolerovat a vůbec si to nechcete jako připouštět. To, že tady jsme společně, znamená to, že ty věci nesmíme zapomenout, musíme je sdílet. To, že tato akce je hodně komunitní rodina, je o to víc hodnotnější, protože jsou tady všechno příbuzní těch lidí, kteří tady trpěli. A tohle je potřeba ukazovat, protože tohle není nějaká šaráda, přehlídka prostě politiku a podobně. Tady k tomu musíte mít vztah a tady jsem taky proto, protože moji příbuzní trpěli za druhé světové války a já to považuji za povinnost přicházet na takovýhle místa.
1: Paní zmocněnkyně, byl někdo z vaší rodiny v koncentračním táboře?
2: Já v sobě musím hodně balancovat tu roli vládní zmocněnkyně a současně ženy, Romky, která opravdu z největší pravděpodobností tady měla i své příbuzný, protože moji prarodiče o této části rodiny, která pocházela z moravských Romů, vůbec nikdy nehovořila. Můj praděda Jonáš Danihel utekl z Moravy na Slovensko a vlastně díky němu žiju. A tohle jsme si jako nikdy v životě v naší rodině neuvědomili, protože moje maminka pochází ze západního Slovenska. Ona už se narodila v západní Slovensku v Čárech a praděda Jonáš Danihel pocházel z Veselí nad Moravou. Teď jsme se to vlastně jako nedávno dozvěděla a jeho rodina z největší pravděpodobností byla tady a skončila v Osvětimi.
1: Paní Sylvie, vy jste se sem vydala se svým přítelem, vy jste nevidomá. Věděla jste, kam jdete?
3: Věděla jsem to úplně přesně. Náš přítel Makejnovi, který je jak naším pastorem, tak i naším velmi dobrým přítelem, pozval nás sem, aby jsme viděli, kde jeho rodina byla. Řekl nám spoustu příběhů o své rodině, o sobě i o tom všem, co se tady dělo. Já pocházím ze slovenských Romů. Naše rodina taky zažívala hodně útrap v druhé světové válce. Moc se o tom nemluvilo, bolelo je to, ale když se o tom rozpovídali, jak mi prarodiče, moje prababička, nedá se to popsat. Ale nezapomněli na to do konce života, co žili. Co tady cítím? Obrovskou bolest a těžkost. Necítím tady beznaděj, ani sebelítost. Cítím jenom lítost nad tím vším, co se stalo.
1: Co toto místo pro vás znamená?
4: Tady byla strašná muka, že bychom to nechtěli už nikdy zažít, protože pro ty naši děti, aby byl ten mír stále
5: Já jsem tady měl dědečka, František Daniel, který naštěstí taky přežil. Zbytek rodiny zůstalo tady a zbytek bylo převezeno, opravdu přesně nevím všechno kam, kde si byli spáleni nebo byli prostě do plynu daní. Takže jsem strašně rád, že jsem mohl najít svého dědečka, který přežil. Jediný z rodiny, protože bez něho bychom tady ani nebyli. To je můj syn Gustavo.
1: Kolik ti je let?
6: Je 15 let.
1: Jseš na místě, kde trpěli Romové. Jseš tady poprvé?
6: Ano, jsem tady poprvé.
1: Jak na tebe to místo působí?
6: Velmi smutně. Když jsem viděl ty, jak tam spí lidi, ty fotky, to je strašně líto.
1: Tvoje generace vnímá holokaust nebo druhou světovou válku?
6: Jako někteří, jo, někteří neználeží. Pro mě to znamená velký smutek.
5: Já chci jenom dodat, že vlastně svoji generaci, třeba já, tak už učím, aby věděli, kdo byl jejich dědeček a tak dále. Vlastně pak už oni to můžou předávat dál a dál.
0: My jsme v závěru dnešního Oromova Keren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Palike Rautumenge, Lačirat. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než unijní průměr. Samopše na Kutnohorsku opravují lávku přes Sázavu. Zítra bude oblačno, teploty až 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních 2 let prodloužila o 0,5 roku na současných 659 dní.
3: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde.
4: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
3: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
4: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadů a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Lávka přes Sázavu u obce Samopše na Kutnohorsku bude opravená do konce listopadu. Statici ji zavřeli před 5 lety kvůli havarijnímu stavu. Práce bude stát 38 milionů korun. Část peněz poskytl Státní fond dopravní infrastruktury a taky Středočeský kraj. Most je podle nezávislé starostky Jitky Mitaš-Kratochvílové velmi důležitou spojnicí.
5: Pro celou místní část Samopše je to jediná přístupová cesta k veřejné železniční dopravě. Do této části nejezdí vlastně ani autobus, takže pokud lidé nemají vlastní osobní automobil, tak jsou bez možnosti bližšího spojení s okolním světem.
2: V pražském Rudolfinu koncertuje český dirigent Jakub Hrůša s Českou filharmonií. V rámci pražského jara zazní festivalová premiéra houslového koncertu skladatele Luboše Fischera. Na mezinárodním hudebním festivalu vystoupí také moldavská houslistka Patricia Kopačinská. Sport. Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný, to platí i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný. I tak se dnešního tréninku zúčastnil bez 2 hráčů kompletní kádr.
6: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba 2 tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden. Takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela a je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
2: Češi se s Italy utkají ve středu od 16:20.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech, zejména na Moravě a ve Slezsku, pak odpoledne a zpočátku večera čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se rozjíždí kolona od exitu 15 na Lochkov. Osobní auta v levém pruhu jedou pomalu kolem 5 minut, kamiony v pravém pruhu pomaleji a o něco déle až na 18. kilometr. Tam před Ořechem řešili nehodu, před chvílí odjeli i z odstavného pruhu, takže by se měla kolona postupně rozpustit. A na silnici 2 z Prahy na Kutnou horu pozorně mezi Vyšlovkou a Kozojedy po nárazu auta do stromu u odbočky na Štíhlice omezený průjezd. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Znát ho můžete z televize, divadla i jako moderátora Rádia Junior. Kolda ze seriálu Ulice má hodně naplno. Rozjíždí i hudební kariéru. Petr Komínek je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
8: Dobrý den všem posluchačům tohoto krásného českého rozhlasu, který tu máme v České republice.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal Petr Komínek, herec a hudebník, původem z Brna. Konzervatoř už studujete tady v Praze. Bojoval jste s brněnským hantecem?
1: Jo, hodně. Teď by se hodilo říct jako svině. Ne, já musím říct, že profesorka na jevištní mluvu tak se dlouho snažila mě odnaučit ten brněnský dialekt, ale hlavně i kolegové a okolí. Tak když jsem řekl rožni nebo pojedem šalinou, tak tohle mě spíš odnaučilo ty reakce těch kamarádů a těch herců, kolegů, kteří mají z Brna i trošku srandu, ale já jsem na Brno hrdej a když chci, tak to zapnu, tu brněnštinu.
0: A zapnete to opravdu v té kvalitě, v jaké to bylo, než jste se přesunul do Prahy, nebo už ne. I třeba Brňáci vám říkají, no tak tam už je ta... No tak, tam už je to předěláno.
1: Tak je to předěláno. Já myslím, že je to možná i lepší, než to bylo předtím, protože teďka do toho dává mi trošku herectví, že to trošku jako zveličuju tu brněnštinu, ale spíš teďka, i kdybych mluvil sebe víc brněnsky, tak už Brňáci ví, že jsem v Praze a i kdybych měl nejlepší brněnský přízvuk, tak to, že bydlím v Praze, to nezachrání, jako by rozumíte. Takže si myslím, já už mám tu Prahu v sobě takovou zarytou, no. I děda to nerad slyší a když jsem odcházel z Brna, tak mě všichni z rodiny, ze strany Komínků, děda a táta apelovali, jsi z Brna, tak si na to jako mysli a nezapomeň, odkud, z jakýho hnízda si vypadnul. Takže já jsem na to jako hrdej a musím veřejně říkat, že jsem z Brna, ale rád to veřejně říkám.
0: Tak a když se vrátíte do Brna, máte čas, navštívíte svoji rodinu, tak přichází do toho hantece, do toho vašeho nářečí. Mluvíte prostě po vašem? Hned to tam skočí?
1: No tak mamka ani úplně moc, ne? Ta rodina jako z mamčiny strany to vůbec, ale tátova to jo. Tam ne, že bych zapnul, protože jakoby chci, ale tam to tak samo. Jako jak toho tátu slyším, táta má jako silný ten brněnský přízvuk. On jak je zelenář a tráví svůj život vlastně na Zelenáku, což je prostě krásný takový náměstí v Brně, který je slavný tím, že tam pořád funguje ten klasický trh, tam po sobě jako prodejci hulákají, kdo má ten květák za kolik a tam to je fakt výborná atmosféra, tam jsem i já jako strávil svoje dětství v podstatě, takže táta je tím hantecem a táta je jako echt Brňák. Mamka je Ivančice, Trboušany, tam to jako až ještě víc spodní Morava, ale táta je přímo Brňák.
0: A jakému třeba slovu, když tady v Praze ho vyslovíte, tak vám třeba nerozumí, nebo se mu, pardon, smějí třeba, nebo si říkají, ježiš, to je divné.
1: Tak třeba prigl, tak to říkám často, že vy tady v Praze nemáte žádný takový pořádný prigl, ale něco, tak tím je přehrada, prigl je přehrada. Potom říkám často, že opět použiju to, že mám modr jak svině, tak to je hlad, že mám jako fakt velký hlad, tak to taky třeba často sem tam použiju, ale potom všichni už ví, co je to rožni a co je to šalina, to jsou takový ty ohraný, ale šalina říkám jako často a rád pořád, víceméně.
0: I tady v Praze nám jezdí tři šaliny, podle vás.
1: No jasně, ne, tak když mám třeba nějakou historku, která je spojená čistě s Brnem a tam jsem byl v tramvaji, tak tam to zachovávám to šalina. Ale když už to je nějaká nová vzpomínka, je to tady z Prahy, tak to už je tramvaj.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste byl takovým šaškem, bavičem, když jste byl dítě nebo chodil jste na základní školu. Zůstalo vám to?
1: Tak jednoznačně. Já myslím, že to je i to, proč dělám to divadlo, protože jsem se tam nějak v tom našel a i teďka zkouším novou hru a tam hraju takovýho milovníka a mně to hrozně nejde. Nebo já mám pocit, že mně to nejde, že to není role pro mě, protože já mám rád, když jsem ten nosič toho humoru. Tam je to zrovna David Novotný a Aleš Háma, takže tam to fakt jako z toho vyplyne to, že to jsou komické postavy a já bych hrozně chtěl ty postavy hrát místo nich, ale hraju toho milovníka, který se zamiluje a i vlastně to je v něčem hezký, ale víc mě baví ten Čašek a to je tak celoživotně, no.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Komínek, který o sobě dal vědět zejména v seriálu Ulice. K tomu se také dostaneme, ale ještě zůstaňme u vašich studií. Vy jste se z Brna tedy přesunul kvůli studiím do Prahy na Pražskou konzervatoř. Měl byste letos maturovat. Uhum. Jak je to? Sedíte tady ve studiu, přijel jste z nějakého představení, tak kdy se budete připravovat?
1: No právě, ne, tak já jsem udělal didaktický a z písemky úspěšně, angličtinu i češtinu, což byl velký zázrak i pro moje rodiče. A ústní jsem si odložil na září, no, protože jsem tak jako nějak, teďka zase odjíždím na 3 dny do Znojma, takže já ten celý týden, kdy ty ústní probíhají, tak vlastně jsem nevěděl, kdybych to tak jako mohl sfouknout. Tak jsem radši řekl, tak já to nechám na září. A je to dobře, protože do toho se učím scénář do té nové divadelní hry, co jsme tady mimo éter si povídali, takže bych vůbec neměl kapacitu. Ale vím, že na tom konci srpna si to párkrát přečtu a budu dobrý.
0: A budete, jako projdete. A ostatně hvězdy září v září.
1: Tak... No právě, já fakt si z toho jako nedělám těžkou hlavu. Tím, že tam pokračuju, udám si absolutorium, že ani nejsem jako nějak, že bych měl třeba jít na DAMU a teď řešil, mě tam nepustí, když tu maturu neudělám. Mě to nějak netrápí. Já myslím si, že pokud zatím jako žiju a funguju tady tím stylem, který se mně jako hrozně líbí, tak i kdybych tu maturu neudělal, ale ne, jako to bych měl, tu maturitu aspoň.
0: To byste měl. Vy říkáte, vás to nějak netrápí, neznepokojuje, co vaši vyučující, ty nezvedají obočí, nepozvedávají?
1: Ne, právě, že ti mě v tom hrozně podporujou, protože sami jsou to aktivní umělci, takže prostě ví, co je to gro, takže když jsem si měl vybrat, jestli jet na 4 dny do Znojma a hrát dneska v Liberci, a nebo čekat, kdy budu maturovat, tak všichni pochopili, že co si vyberu a i oni sami by si vybrali to, co já.
0: Tak, vy jste říkal, že budete pokračovat ve studiu. Neplánujete jít zkusit DAMU, zkusit přijímačky třeba příští rok?
1: Ne, ani ne, protože je to studium toho herectví je hrozně kolektivní záležitost. A to DAMU obzvlášť jako hodně preferuje to, když ti studenti jsou 100% na tu školu zaujatí, což já bych i hrozně chtěl mít na to ten čas, ale tím, že už jsem jako trošku odjel jiným směrem, tak by mě to hrozně omezovalo. A dneska je ta doba tak hrozně rychlá, že já bych měl strach z toho, že bych prostě nevím, 2 roky netočil, nehrál a už by potom o mě nikdo nestál. No.
0: Že byste z toho vypadnul a už byste nebyl na vlně. Dá se říct, že jste teď na vlně, hrajete v ulici, hrajete v divadle, vydal jste desku, která se jmenuje Koukám tě, které se také dostaneme. Tak máte ten pocit, že teď jedete?
1: Já jedu jako draka, ale to je ten můj styl, který mám rád právě, že a i kdybych na té vlně necítil, že nejsem, nebo bych cítil, že na té vlně nejsem, tak bych něco rychle vymyslel, abych zase na té vlně byl. Takže já jedu už takový 3 roky na vlně a vyhovuje mě to.
0: No. Vy jste zmínil premiéru, která vás čeká 24. června. Ano. My jsme se tady o té hře bavili, vy tam hrajete milovníka, teď nevím, co všechno jsme řekli mimo mikrofon a co na mikrofon, ale jak probíhají zkoušky vlastně? Kdy vy zkoušíte?
1: No, zkouší se každý den od 10 do 2, což je perfektní. Tady ten herecký život v tomto miluju, protože se jako vyspí člověk v klidu a má tu zkoušku, pak jde domů. Takže zkoušíme tady ty 4 hodiny a je to parádní. Tam ti kolegové, o kterých já můžu čerpat. A to je ta velká taky výhoda, proč jsem rád, že hraju už jako teďka a mám tu možnost, protože čerpat od těchto kolegů, jako je tam třeba Lukáš Vaculík, Lucka Polišenská, nebo ten Aleš Háma, David Novotný, Radim Fiala, tak to jakoby je to nejvíc, co já můžu jako mladý herec jako dostat. Takže to zkoušení je perfektní a je to hrozná sranda. Ale jen ta moje role prostě není sranda, no, ale já se s tím nějak jako musím vyrovnat, no.
0: Ano, ten milovník, to jste zmiňoval. Chodíte si pro rady ke starším kolegům, nebo zkrátka jenom sledujete jejich, je při práci a to vám stačí?
1: Tak oni většinou radí sami, že jako třeba včera byla taková krásná jako situace, já umím pro vás, což je jako taková moje oblíbená věc, v každý inscenaci já dělám pro vás, i u lidí je to poměrně oblíbený. No a teďka ta moje alternace vždycky ten pro vás neumí a já jsem se jako snažil, mě to bylo líto, že se jim to líbilo a on chudák ten pro vás neuměl a nevěděl, co udělat jako to náhradní a já jsem se snažil jako mu nějak, buď dobrý, Pepo, ono to, a Lucka Polišenská, hele, nemluv. Ono to je lepší, nemluv, bude to ještě horší, on pak bude ještě z toho víc špatnej. Takže ba naopak ty rady přichází jako od nich samotných, ale když potřebuji.

0: tak se rád zeptám.
1: Petr Komínek je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Petr Komínek, který v seriálu Ulice stvárnil postavu Martina Koldy. Víte, že když se Ulice začínala točit, tak vy jste ještě nebyl na světě?
1: Vím to moc dobře a dělá mě to hroznou radost. Vždycky, když ti starší kolegové, prosím tě, když ty vůbec nebyl na světě, když já už jsem tady říkala první dialogy. Ale je to i o tom, že já jsem taky na ulici v podstatě vyrostl, protože moje mamka jako je faninka Ulice, takže mnohdy u nás v obyváku jela Ulice. O to víc pro mě bylo úplně fascinující potom se poprvé procházet po tom náměstíčku a vlastně pořád jsem takový jako fanoušek toho. A to je i možná vždycky důvod, když mi táta říká, nebo rodina, hele, nebuď, nepřepichni, buď stále pokornej, že ono samozřejmě k tomu hodně vybízí tady ten život, že se z toho mladýho pokornýho kluka z Moravy stane třeba něco jiného. Ale tím, že já jsem pořád tak jako fascinovaný těma ateliérama a tím, že to můžu dělat, tak pořád ještě si říkám, dobrý, ještě seš pořád pokornej, je to dobrý.
0: Vy jste ale původně dostal nabídku na epizodní roli. Měl jste být v Ulici velice krátce, pak ta vaše role se celá rozšířila, zvětšila, jste tam vlastně dodnes a máte tam hodně, hodně prostoru. Mm-hmm. Ještě než jste začal studovat Pražskou konzervatoř, tak a říkáte, že Ulice byla vaším seriálem, tak měl jste takový třeba i sen, probleskl vám to někdy hlavou, tam bych si zahrál?
1: Ne, vlastně vůbec ne. To bylo tak všechno rychle, já jsem šel z Brna, když jsem studoval umělecký gymnázium, 4 roky,

0: do Prahy s tím, že uvidíme, co to dá. Šel jsem převážně studovat muzikál, takže jsem se viděl spíš tou cestou fakt v tom divadle, ale že by přišla v 15 nabídka do nejvíc populárního seriálu v České republice, to mě vůbec nenapadlo. Byl jsem nohama na zemi.
1: Nohama na zemi, a co na to vaši rodiče?
0: No ježišmarja, pořád mamka, vždycky, když jedu na Moravu, tak píše, vem nějaký podpisový kartičky, já je musím rozdat v práci, nebo jsou nadšení. Teďka nedávno mamka byla v Praze, tak jsem jí tam provedl v těch ateliérech a je to hrozně hezký a i táta se kouká s jeho manželkou. Jsou nadšení a jí, to byl ten bod, kdy i třeba táta jako fakt pochopil, že to herectví může být moje zaměstnání a že se o sebe zvládnu postarat v té Praze sám.
1: Toho přesvědčilo?
0: Asi jo.
1: Ta vaše role v Ulici. A byla doba, kdy vás od herectví zrazoval právě proto, že to povolání je zkrátka nejisté?
0: Je to nejisté. Táta jako ne, že by mě přímo zrazoval. On ani neví, jak moc to je nejistý. Oni přitom ti lidi, kteří moc divadlo a herectví jako nejsou přímo v tom, tak nevidí pak, tady vidí jenom v televizi super úspěšní lidi, ale neví, že ti lidi pak třeba rok netočí. On mě spíš zrazoval z toho způsobu života, jakým spousta herců žije a tím, jak je zvyklý na to, že třeba peníze získá tím, že něco vypěstuje, stará se o to, pak to někomu prodá a vidí zatím tu cestu, tak moc nerozuměl tomu, jak to, že já můžu mít peníze za to, že jsem třeba v rádiu a jenom něco povídám. No, tomu jako fakt nerozuměl, ale až teďka pochopil, že je to zaměstnání, ale táta spíš nás miluje s bráchou, takže nás chtěl mít doma v Brně. A představa, že toho jednoho syna ztratí, a vlastně v podstatě jo, protože už toho času není tolik, takže se moc nevídáme. Nevím, jestli úplně ztratil, ale zkrátka jsem daleko. Takže spíš kvůli tomu mě odrazoval. Chtěl ty kluky svoje mít u sebe, no.
1: Tak naštěstí v dnešní době různé technické vymoženosti, tak se můžete vidět, slyšet vlastně denně.
0: Jo, je to pravda, no, je pravda, ale já i ty telefonáty rodičům bych mohl trošku jako zlepšit, no, a volat třeba častěji, že mnohdy táta, musím mu zavolat, že jsem ho dlouho neslyšel, i to bych možná měl zlepšit, ale fakt je to tím, že jako já jedu non-stop, no, takže často to není, že bych nechtěl, nebo je to zkrátka někdy moc, no.
1: Udělejte to, zavolejte rodičům hned po vysílání.
0: Provedu.
1: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Petr Komínek, herec, který především seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy, tady ta píseň, skladba, která teď dozněla, vám musí být blízká.
1: Mm-hmm. No ne, vyloženě tahle ta skladba, to provedení od Lucky Bílý, to na to úplně tolik zvyklí nejsme, ale ano, ta znělka, to je taky krásný. Já se bojím, a to se asi nestane, že by tu znělku někdy změnili. To podle mě ani není reálný, že to je tak, to je člověk, který Ulici nikdy neviděl, tak ví, jaká je to znělka. A i o tom to, já jsem říkal, že ta Ulice je v něčem jako Friends, já miluju Přátelé a je to takový kultovní jako seriál a to je i ta Ulice v podstatě. Pro mě. Není to jako světový, jako jsou Přátelé, ale na český jako poměry zkrátka Ulice jako nemá konkurenci. Snažili se ji někdo vytvořit, ale nepovedlo se nikdy.
0: Tak a když se podíváme na tu vaši postavu, tak to je celá slušný záporák a měl by se trochu vyvinout, asi ne v úplného Kladěse, to asi nelze, ale bude se nějak zlepšovat jeho charakter?
1: Teď už se začíná zlepšovat, už začíná být hodnej, teďka by se snažil zase zpátky o tu Lauru, kterou stvárňuje Anička Fučíková, takže teďka vypadá, že je Kladěs, no. Ale byl velký záporák a to bylo skvělý. To mě v něčem hrozně chybí.
0: To vás bavilo více než teď je nudnej pro vás?
1: Ne, vyloženě on Kolda nebude nikdy nudnej, protože tam dávám i kus sebe někdy v tom humoru, takže já si ho neudělám nikdy nudnýho, ale ty záporné scény, ty rvačky a opilost a hádky s Honzou Dulanským a tak, ty mě jako v něčem hrozně chybí, no. Teďka točíme, že si povídáme prostě v salonku u kávy o holkách, tak říkám, ježiš, to je nuda. Hádky byly o něco lepší, ale zase já vnímám to, že třeba jak zpíváme a koncertujeme, tak vždycky poznám, jaký období je lepší. Když jsem v Ulici zlej, tak to moc lidi jako mě nechtějí a když jsem hodnej, tak najednou Petr Komínek je.
0: Aha, tak by vám to paradoxně tady mělo pomoct.
1: Jo, jako, ale právě proto si myslím, že je i super, že on byl zlej, o to víc vyzní to, že je teďka hodnej. Kdyby byl pořád hodnej, tak nikdy si lidi řeknou, a on je tak hodnej teď.
0: Teď se vyvíjíte v dobrého člověka. Mm-hmm. Když zmiňujete vaše koncertování a muziku, tak nedávno jste vydal novou desku nebo CDčko Koukám tě. Už je to třetí.
1: Ano.
0: Není to váš začátek nějaký. Proč jste vydával desku teď? Co vás k tomu přimělo? Fanoušci?
1: No, tak samozřejmě i to, že jsem si řekl, že už jsem v nějaký pozici, kdy ty věci, které tvořím, uslyší mnohem víc lidí než tehdy, že už mám nějaký jako větší zásah.
0: Díky Koldymu.
1: Ano, díky Koldymu. Ale hlavně i to, že mě hrozně chybí tvořit. Já jako jsem tvořivý člověk a ačkoliv miluju natáčení, tak tam toho tvoření moc není. Tam mám scénář a je to jako takovej rychloběh. Proto miluji zkoušení v divadle, tam je jako prostor na tvoření. Ale to tvoření, který můžu dělat kompletně já sám, tak je ta hudba.
0: Tak je ta hudba. Proč Koukám tě? Čím je inspirována ta deska? A je to čistě váš počin?
1: Ano, ano. Já bych nikdy nemohl zpívat něco, co mě napíše někdo jiný. To já.
0: Čili všechny písničky, všech 8 písní tam je?
1: Ano, 8 jsem tak napsal já. Jedna je tam ve spolupráci s Liferem, ta taková rapová, ale jinak všechny, tak to jsem já. A já používám hudbu a texty a písničky jako takovou terapii, protože terapie dneska hodina stojí třeba 1000 korun, tak mně přijde lepší si spíš sednout doma ke klavíru a vypsat se z toho. Takže vlastně je to dost osobní zpověď a všechny ty písničky. Jako jsem tam hodně já.
0: Takže tvoříte, ostatně tvoříte i v Českém rozhlase a o tom se budeme bavit za malou chvíli. Naším hostem je Petr Komínek.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: V Alex a host si povídám s hercem, hudebníkem Petrem Komínkem. Byť se dnes vidíme poprvé, tak vy jste vlastně mým rozhlasovým kolegou, protože moderujete v Českém rozhlase. Slyšet vás můžeme na vlnách Rádia Junior, kde moderujete ranní Restart. Jste ranní ptáče?
1: No nikoliv.
0: Ajajaj.
1: Nikoliv. Já vždycky, když v to pondělí odmoderuju a nemám pak třeba něco jako na celý den, tak jedu domů a jdu spát zase po té moderaci. Nejsem ranní ptáče, já nevím, mám radši fungování jako do večera, jako klidně jdu spát ve dvě ráno a to mě vůbec nevadí, přece jenom představení všechny jsou až večer, potom třeba dneska je taková ta doba těch zájezdů, že všechny divadla vyjíždí, takže častokrát jsem doma o půl druhý po nějakým zájezdu, a takže rána jsou těžká. Ale zase je pak hezký, teďka už jsou ty rána mnohem hezčí, už je jako hezký počasí a vstát dřív, udělat si vajíčka, dát si je na terase je vlastně něčem hrozně fajn. Ale ne, prostě radši do noci.
0: Raději do noci nebo snídaně pomalu k obědu. Takže pondělní rána jsou u vás náročnější. Jak se připravujete, třeba jak dlouho dopředu se připravujete na vysílání?
1: Když jsme začínali s kolegou, s Karlem Klementem, tak jsme si vždycky volali třeba, když to byly tehdy pátky, jsme moderovali, tak v úterý jsme měli jako večerní telefonát a společně jsme tvořili scénář. Teďka už se podíváme, jaký je téma, jo, tak to obkecáme. Zařídíme si ty zprávy, které tam jsou povinné a takový ty informace, které musíme vědět, ale jinak jedeme jako velkou impro show. Ale to je tím, že tam jsme ve dvou. Když moderuju sám, a to se jako taky stává dost často, tak tam se připravuju, ale už to není tak ten týden dopředu téměř, už je to den předem vlastně.
0: Je to, zapadá to mezi ty vaše, vy jste takový multifunkční, my jsme se mluvili o hudbě, hraní, teď moderování, je ještě něco, co jsem vynechala?
1: Teď jsem někde četl.
0: Také tančíte, vy jste vyhrál Roztančené divadlo, abychom naplnili ještě.
1: Ano, to právě, to mě jednou překvapilo. Petr Komínek, moderátor, herec, muzikant a tanečník. Tak to tanečník mě pobavilo velice, to pobavilo i moji učitelku tance ve škole. No, tanečník, asi jo, ale není to nic, že není to věc, kterou bych se jako prezentoval tím tancem, protože pak lidi chtějí vidět, jak tančím, a je to mnohdy, říkám, tak pojď nějaký muzikál, tam uvidíte, co umím. Ale jo, moderování je ta moje cesta, to mě hrozně baví, jako já myslím si, že právě i o tom je to herectví tak hrozně perfektní, proč to tak hrozně miluju, protože je to hrozně jako obsáhlý. Dubbing, moderování, ten tanec. Dneska, když herec neumí tančit, tak je to jako velká komplikace. Když neumí zpívat, je to velká komplikace. Takže mě vyhovuje hrozně v tom, že tak nějak jako zvládám zatím téměř všechno.
0: Proto jste si zvolil i muzikálové herectví?
1: Tak kvůli tomu tanci vůbec, to já jsem říkal, já hraju, zpívám a snažím se i tančit, hlavně kvůli tomu zpěvu. Ale pochopil jsem, že prostě ten tanec je jako fakt potřeba, že i teď, když mám třeba roli v muzikálu a nejsem jako kampeny, jak se jako začíná většina v České republice, tak i ty role tam mají jako tanec. A nevymluvím se z toho, že ale já jsem role, no to někoho nezajímá, že jsi role, jsi v muzikálu, tak pojď tančit. Takže ten tanec je velkou součástí, ale není to jako nejsilnější. Já mám 7 spolužaček a když mám tančit vedle nich a tam ty holky jsou velice jako v tom dobrý a i mnohem víc jsou třeba tanečnice než zpěvačky, ale tančí, tak já se cítím jako hrozně.
0: V jaké muzikále vás teď můžeme vidět?
1: Tak takovej největší Děti ráje 2, což je hit muzikál, to dělá Sagvantofy, tam hrajou showmana, což je hrozně vděčná role, to miluju. Ačkoliv ten muzikál je fyzicky náročný, trvá pomalé 4 hodiny, podle toho, jak se Sagvan dobře vyspí, tak já to miluju, protože lidi milujou tu moji roli showmana a smějou se tomu a ten smích je pro mě jako hrozně kouzelná věc a říkám, že je to pro mě mnohdy hezčí než honorář, ale pak netka řeknu, ale hlavně si z toho nic neberte, produkce, i ten honorář potřebuju.
0: A potlesk, ne?
1: A potlesk, ale ten smích. Když se lidi smějou něčemu, co já udělám, to je to nejvíc. Takže proto já to miluju, protože tam jsem velice vtipný, nebo mám ten pocit. A ten zámecký hotel a no a jaký muzikál, to je vlastně všechno, já mám spíš tyč. No ano, a takže to je vlastně všechno, ale teď se chystá Čas růží, budu v Dětech ráje 1, takže to jedeme velkou halovou show a tour po České republice a po Slovensku, tam jsme i v Košicích, to taky bude super ježdění, tam si asi zalítnu letadlem do Košic, udělám si zážitek. No
0: A to už by stačilo.
1: To už by stačilo.
0: To zvládl. Petr Komínek je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Komínek, herec, hudebník a náš dnešní host. Vy také se věnujete takové bohulibé činnosti, řekla bych, s Míšou Dolinovou učíte děti etiketě.
1: Ano.
0: A to takovou komediální formou. Ta komedie, kterou hrajete, se jmenuje Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej.
1: Přesně tak.
0: Naučil jste se něco díky této komedii
1: i vy? No ježiš, hrozně, je to hrozně super. Akorát jsem na to jednou narazil, nějak jsem se potkal s Valerií Zavadskou a podal jsem jí ruku jako první já. Ale už 2 roky hraju o tom, že první podává ruku dáma. A já musím říct, že paní Zavadská mě jako i hned opravila. Jste se hezky představil, ale zásadní chybu jste udělal. Dáma podává ruku jako první. A ježíš, já to hraju 2 roky a neudělal jsem to. Ale jo, často, je to výborně napsaný, ta Míša to má zmáklý, i možná proto se to hraje tak často a už tak dlouho, že vlastně prvně to dal Laďa Ondřej, ten z toho vyrostl a teďka to hraju já a musím říct, že Míša je výborná jako prodejkyně, my to fakt hrajeme často a ty děti to milujou prostě. Ty děti to milujou a hrozně se smějou a baví je to a učitelé to milujou, takže má to zmáklý a já to taky miluju, mě to hrozně baví.
0: A kdy z toho vyrostete tady?
1: Nikdy.
0: Do jaké doby můžete předávat etiketu?
1: Já myslím, že doufám, že nikdy. Já už to nechci nikomu předávat. Já to mám tak hrozně rád, že představa, že to nebudu jezdit. Musím říct, že někdy, když stávám v 5 ráno, přehrajeme v Aši, tak jako si říkám, možná by to někdo mohl převzít, ale potom jsem hrozně rád, že to hraju. Takže doufám, dokud budu mít tu energii takhle brzo vstávat. Já teda naštěstí máme jako řidiče, takže častokrát jako spím, ale když musím někdy jet sám, že pak někam přijíždím, tak mě chybí to spaní v autě takhle ráno. A doufám, že nikdy. A vždycky Míša jako chce, abych byl jako oholený, abych nepůsobil. A to naštěstí tím, že Koldově v ulici je 16, tak já se jako holím. Takže dokud se budu holit a nebudu mít bratku, tak myslím, že to bude OK.
0: Tak a dneska jste tady do studia k nám, do Karlína přijel z Liberce, kde jste hráli právě řízek, já tomu říkám řízek, teda prostě nepřežiju a ten řízek nezvedej. A dneska míříte do Znojma, kde budete zítra pokračovat.
1: Ano, 3 dny. 3 dny.
0: 3 dny a 3 noci.
1: 3 dny a 3 noci. Máme s Míšou masáž objednanou na čtvrtek tajskou. Doufám, že tam nebudeme ležet vedle sebe, to by bylo hrozně vtipný. Na víno půjdeme spolu, já to mám hrozně rád, zvlášť to Znojmo, tam mají krásný divadlo a i tolik míst, který já jsem jako objevil, a i ty zájezdy, ať už s Kalichem nebo

0: čímkoliv jezdíme zájezdy, tak já to hrozně mám rád. Člověk pozná tu Českou republiku mnohem víc, jako já už jsem byl téměř všude. Hmm. A to jezdím 2 roky, ty zájezdy.
1: Spojíte příjemné s užitečným.
0: Ano.
1: Máte,
0: jednoznačně.
1: Jak bude vypadat vaše léto? Vy jste zmiňoval to, že vás čeká maturita po prázdninách, ale že tomu tak se stolik nedáte, tak budete mít nějakou dovolenou a vyrazíte třeba zpětně někam, kde už jste měl možnost být, třeba více procestovat?
0: No, v Česku asi ne, ale já miluju cestování, takový ty jako self-tripy, kdy jsem třeba sám byl v Dánsku, sám byl ve Švédsku, tam si dám 3-4 dny a vlastně chodím po městě a užívám si Skandinávii a já si vždycky zachovám měsíc volna. Vždycky ulice měsíc netočí, tak já se snažím i v tom měsíci vyhnout všem představením a všem jiným závazkům a mít fakt ten měsíc volnej a vycestovat. Chybí mě Helsinky z té Skandinávie, takže si dát ty Helsinky, to bych si moc přál a nebyl jsem třeba v Paříži nikdy, což vnímám jako velký nedostatek, takže i tu Paříž si dát. V Římě jsem nebyl. Miluju cestování, miluju, takže bych ten měsíc chtěl procestovat. Snažím se nebejt co nejvíc doma, když mám to volno. Jakmile jsem doma 3-4 dny, tak první 2 dny uklízím, první 2 dny dělám věci, co jsou potřeba a potom nevím, co se sebou. Takže musím někde bejt.
1: Takže musíte cestovat, anebo už se musí objevit nějaká práce, nebo naplánovat si nějakou práci.
0: No, když nemám práci, tak já třeba ještě píšu příběhy, takže nahrávám audioknížku, teď jsou venku 2 díly, teď už to vidím jinak, to je taková knižní minisérie o 4 dílech, takže když mám volnou chvíli, tak dělám tady tohle, nebo píšu pohádky pro Amálku. To je taková kolekce pohádek o princezně Amálce a to píšu pro moje děti, že to nahrávám, já tam dávám i takový hudební podkresy a znělky, dělám k tomu hudbu, abych jednou to pak mohl pustit těm dětem.
1: Zkrátka stále tvoříte. Ostatně to jste mě přived na vzpomínku, že jsem někde zaregistroval, že vy byste chtěl hrát nějaké pohádce.
0: No jasně, je. No, já myslím, že pohádka je ten bod, jakmile mamka začne vnímat babička, že jsem herec. Jakmile začnu hrát v pohádkách.
1: Ne ulice, pohádka,
0: ne,
1: to rozsekne.
0: Ne, pohádka, štědrovečerní pohádka. Akorát princ to nebude, bude to podle mě něco jiného.
1: Tak držím palce, ať se to naplní.
0: Děkuju.
1: Petr Komínek byl naším hostem.
0: Mockrát díky, hezké odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas zprávy.
1: Náklady na léčbu v zahraničí loni vzrostly až o 22%. Policie hledá svědky nehody tramvaje s autobusem v Praze. Mají volat linku 158. Zítra bude oblačno, odpoledne se mohou místy objevit i bouřky. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Pojišťovnám loni vzrostly náklady na léčbu klientů v zahraničí. Potvrzuje to Česká asociace pojišťoven, která sledovala u léčebných výloh meziroční nárůst o 22%. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun, dodává za pojišťovnu Vlastimil Divoký.
3: Hlavním důvodem je dlouhodobé zdražování zdravotní péče v zahraničí, které se projevuje napříč evropskými i mimoevropskými destinacemi. Roli hrají zejména vyšší náklady na zdravotnický materiál a personál, dražší energie a také vyšší podíl ošetření na soukromých klinikách v turistických oblastech.
1: Dokládají to i statistiky asociace pojišťoven. Podle nich jsou průměrné ceny za léčbu v zahraničí dokonce přes 13 000 korun. Policie hledá svědky dopolední srážky tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Na linku 158 se mají ozvat lidé, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střed s tramvají. Policie to uvedla na síti X s tím, že schání i záznamy z palubních kamer aut. Při nehodě bylo zraněných 18 lidí, z toho dva vážně. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají čelně. Další okolnosti nehody policisté vyšetřují. Nevyloučili, že řidič autobusu mohl mít zdravotní problémy. Památník vítězství plánuje nechat za 4 miliony korun zrekonstruovat vedení Milína na Příbramsku. Místo připomíná poslední bitvu druhé světové války. V noci na 12. května 1945 se tam střetla vojska německého generála Karla von Pickler-Burghause a Rudé armády. Pokračuje nezávislý starosta Vladimír Vojáček.
4: Máme zpracovanou studii na revitalizace celého prostranství a na rekonstrukci některých částí právě toho památníku, takže chtěli by jsme příští rok do tohoto investovat a ten památník představit v trošku jiné, atraktivnější podobě.
2: Sport.
1: Přesně měsíc zbývá do začátku závodního víkendu MotoGP v Brně. Pořadatelé slibují větší kapacitu tribun a lepší servis pro fanoušky. Po celkové výměně asfaltu v minulém roce došlo i letos ke změnám na trati. Týkají se bezpečnosti ve třech zatáčkách, pokračuje předseda představenstva Autodromu Brno Karel Hubáček.
5: Nejvýznamnější je v podstatě zatáčka a jezdová zóna za cílovou rovinkou. Extrémně náročné místo, jezdci tam jezdí opravdu vysokou rychlostí a jejich bezpečnost je pro nás velmi důležitá, takže

0: Tam ještě teď probíhají stavební práce.
1: Víkend mistrovství světa silničních motocyklů vyvrcholí hlavními závody v neděli 21. června. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Zejména na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne a zpočátku večera čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy velmi opatrně na začátku dálnice. Za nájezdem ze silnice od Liberce na 71. kilometru leží v levém pruhu větší předmět. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážce v okolí sjezdu do náměstí Na Hané. Na kilometru 254 se povozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. A na silnici 2 z Prahy do Kutné Hory překáží nehoda za Mukařovem. Mezi Vyžlovkou a Kozojedy auto narazilo do stromu. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní putování světem country jsme zahájili v Jacksonu. Jako první sem zamířili už v roce 1963 folkové Kingston Trio i bluegrassová parta Flatland Scruggs, ale pravé hitparádové hody mu připravili až o 4 roky později Frank Sinatra se svou dcerou Nancy a na pláních country Johnny Cash s June Carterovou. U nás se o další 4 roky později přidala Naďa Urbánková s Jirkou Grossmanem a právě teď otevřeli country dostavník plný duetů.

Willie Nelson s Vejnonou Judovou a jeho prastaré ráno s příchutí rajčat, citronů a vodky, tedy Bloody Mary Morning. A pak podobně prastaré Crying Time, Bucka Owense, poměrně málo známé nahrávce Karla Gotta s Naďou Urbankovou. I v další písničce za vámi přijde Naďa. Tentokrát s nepoměrně mladší zprávou Tak svou káru táhnem dál, kterou naspívala před 20 lety s budějovickou legendou Standou Drobkem Švarcem a studiovou skupinou Klondike.

Michal Tučný s Věrou Martinovou a skvělým návodem Zdeňka Rytíře Buď nad věcí. Nesporným rekordmanem v kategorii smíšených duetů, tenisté by řekli mixů, je Willie Nelson. V roce 2013 jich nabídl svým fanouškům na svém pořadí 62. studiovém albu To All the Girls I Loved Before hned 16. Před chvílí jste slyšeli Bloody Mary Morning s Wynonou Judovou a další country hvězda Kerry Underwoodová si s ním zaspívala Always on my mind.

marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdný, stejně jako cesta.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Mirek Hofman a jeho setkání s Helenou Maršálkovou v baladě Tomatýhola Dívka s vlasem medovým. V polovině 80. let byla Helena členkou party Tomáše Linky Kanafas a tehdy s ním naspívala zprávu Jitro vchází oknem. O nějakých 7 let později byla novou Tomášovou partnerkou Michaela Pávová.

Radek Tomášek s Helenou Maršálkovou a vytrvalé populární Jeanová láska z roku 81. Jejím autorem byl nesmírný sympaťák Pepa Blažejovský a sám si ji jako první s Helenou zaspíval v barvách Pacifiku Tony Linharta. Solidní porci duetů nabízí i katalog Pavla Bobka. Tím úplně posledním byly slavné Sladké sny Dona Gibsona. Pavel je zpíval se Svatkou Štěpánkovou.

And we may never pass this way again. Just let me enjoy it

Christopher, sono, prosím, neříkej mi, jak to skončí, zpíval Willie Nelson s dcerou Johnny Cash Roseanne, která před pár lety přijela na Portu do Ústí nad Labem.

Valdemar Matuška s manželkou Olgou a křehké vyznání pionisty Jaromíra Klempíře a textaře Vaška Babuly, jen se přiznej, že ti scházím. I když si tím nejsem jistý, tuším, že to byla jedna z písniček, které koncem 70. let soutěžily na dávno zapomenutém festivalu Děčínská kotva. A ještě jednou do 62. studiového alba Willy Nelsona. Mezi 16 pozvanými zpěvačkami zářila i jazzová Norah Jonesová, s ní si Willy střihnul svoji procházku.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Proč je den tak šedivý?

Valdemar a Olina Matuškovi s partou KTO a no lidi, to byste žasli. Jeden z dlouhé řady exkluzivních textů Ivo Fischera. Patří mezi ně i Tisíc mil, které Valda zpíval původně s Helenou Vondráčkovou a dnes vám je na dobrou noc nabídne Vaby Daněk s Věrou Martinovou.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo financí chce přepracovat návrh zákona o veřejnoprávních médiích. Středočeský kraj plánuje ve spolupráci s Říčany a Kralupy nad Vltavou stavbu dvou domovů pro seniory. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo práce se požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Středočeský kraj chce společně s radnicemi v Říčanech a Kralupech nad Vltavou vybudovat dva nové domovy pro seniory. Jejich celková kapacita by měla být víc než 200 lůžek. Náklady převyšují 1 miliardu korun. S výstavbou chce hejtmanství začít po roce 2030. Pokračuje středočeský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
2: Domovy v Říčanech a Kralupech plánujeme vybudovat v lokalitách, kde je dostupnost lůžkové péče v kraji nejnižší. Reagujeme tím nejen na stárnutí populace, ale především na konkrétní potřeby obyvatel těchto oblastí, kteří dnes často musí hledat místa v zařízeních vzdálených desítky kilometrů.
1: Praha sjednotila podobu propagačních materiálů pro volnočasový, kongresový a obchodní turismus. Za bezmála 3 miliony korun například upravila písmo a barvy webových stránek jednotlivých institucí a tištěných letáků. Propagační materiály jsou tak přehlednější, říká Klára Janderová, mluvčí společnosti Prague City Tourism, která v hlavním městě organizuje cestovní ruch.
3: Praha několik let cíleně pracuje na tom, aby nebyla vnímána jako levná a masová destinace, ale jako město kultury, kvality a výjimečného genia loci. To, že se sjednotila prezentace jak v oblasti obchodního cestovního ruchu, tak v oblasti volnočasového cestovního ruchu, pomůže k etablování značky Praha na mezinárodní scéně. Sport.
1: Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný a platí to i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný.
4: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba dva tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden, takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela. A je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
1: Češi proti Italům nastoupí zítra od 16:20.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno. V Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Zejména na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne a zpočátku večera čekáme bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů. Na horách bude 14 nad nulou.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážce v okolí sjezdu do náměstí Na Hané. Na kilometru 254 se po vozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. Ve střehu buďte i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za sjezdem na Přelouč na 77. kilometru se u vozovky pohybují srny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jan Werich jednou podotknul, že na divadle vzácnější než klaun je ženský klaun. A hned přidal, že u nás obdivuje dva výborné ženské klauny. Vedle paní Stely Zázvorkové přidal ještě na ten piedestal nebo trůn další výbornou herečku, totiž paní Ivu Janžurovou.

ba ho ba ho ba ho ba ba ho ba ba ho ba ho ba ho ba ba ho ba ba ho ba ho ba ho ba ba ho ba ba ho ba ho ba ho ba ba ho ba ba ho ba ho ba ho ba ho ba ba ho ba ba ho ba ho ba ho ba ho ba ho. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jednou na adresu Ivy Janžurové, to prý zase na divadelní fakultě směrem k ní pronesla paní Olga Scheinflugová. Vy jednou uberete a bude to ono. No, hlavně, že máte z čeho ubírat. A jak se to tedy má s Ivou Janžurovou a oslavou jejich narozenin, to už na sebe kdysi dávno prozradila společně ještě s Pavlínou Filipovskou v jednom z rozhlasových toboganů.
2: Já jsem prohlásila s dostatečným předstihem, že se žádná oslava nebude a je to úžasný, ale že budeme slavit pořád, tak zhruba od 5. května, že začneme. A ono to tak vychází i v divadle třeba. A jinak, napekla jsem na divadelní oslavu, teď jsem se chlubila v zákulisí, takový francouzský gužerí se tomu říká, sírový buchtičky k vínu. A jinak, nevím, děti běhaly po domě, čichaly, ono to nádherně voní a říkali, doufám, že nám tady necháš. A já jsem říkala, tady máte zbytek těsta, dopečte si to.
3: Jsme na vlnách Českého rozhlasu. No a nás napadlo podívat se do rozhlasového archivu. Nechte se překvapit, pozor, schválně, jestli uhodnete, z čeho to je první nejstarší záznam Ivy Janžurové v našem archivu.
4: Chci vás dostat z frenského vězení. Prosím?
5: Já jsem nic neřekla.
4: Vás to ve Fren baví?
5: Moc ne.
4: Vaše rodina už zkusila opravdu víc než dost. Jak dlouho už je váš otec ve vězení?
5: No, už to bude 7 let.
4: No. Vaše matka se znovu vdala, vaše sestra je v nemocnici.
5: No, byla by to ohromná legrace, kdyby to nebyla pravda.
4: No, nejhorší je, že tak lpíte na tom Forténovi.
5: Vy jste si ho předvolal?
4: Ne, mám tady takovou fotografii. Poznáváte ji?
5: Jsem já.
3: Iva Janžurová. A samozřejmě doplním, určitě jste poznali Václav Voska. Paní Ivo, vzpomínáte, rok 1961 na Tichonu, vy jste řekla, ještě to bylo na škole, vzpomínáte si na tuhle první vaši rozhlasovou hru?
2: No, je to hanba, ale nevzpomínám.
3: Já vám připomenu, Děti soudního dvora se to jmenovalo.
2: Tak děkuju, to je hezká příležitost. Takovému bilancování, ke kterému my nepřistoupíme. Vy?
3: Ne, to v žádném případě. My jsme nechtěli truchlit, proto jsme...
6: Ale hned... Voska, to byl krásný mužský a pan herec.
2: S tímhletím báječným člověkem, já nevím, určitě jsme spolu vystupovali v těch Alfonze Karáska svatba.
6: No ještě, na svatbě, ano,
2: tam,
6: ano.
2: Tam byl taky s náma, naše, ale to nebylo tak jeho největší jako klady komedie, ale samozřejmě výtečný herec vždycky. Ale hrála jsem s ním komedii Čaj s citronem a byla jsem těhotná a hodně. Dělali jsme to v nějakém studiu ve Vysočanech a on tam byl špatný vzduch, to bylo tak nějaký improvizovaný studium a to dítě, neboli Sabinka, strašně kopala ve mně, jo? Neměla kyslíku dost. To jsem pak dočetla, že to většinou se dostaví. A ten pan Voska seděl naproti mě a říkal, chcete vědět, co budete mít? Tenkrát nebyl ještě, že jo?
3: Sona.
2: A já pám, no tak řekněte, pan holku. Prostě to uhát, no. Takovej byl čaroděj Voska.
3: Krásná vzpomínka.
2: Hezky.
3: Poměl prakticky jen dvě možnosti tenkrát. V nejhorším byste dneska vyprávěla, že to neuhod, ale takhle je to lepší, to máte pravdu. Nechci nějak snižovat hodnotu historky.
6: Ale můžu k tomu něco?
3: Když to bude kratší než 3/4 hodiny, Pavlínko, protože Karel má teď další píseň. Ano.
6: My jsme s Ivuškou máme hodně společného. Společní práce, zaplať pámbu, tedy hlavně díky panu režiséru Zdeňku Podskalskému. A potom taky nám se ty životy tak křížily. My byli simultánně těhotný. Každá s jiným. To zase.
3: Cože, obě s Karlem? Ne, to...
6: Ne, on měl už dost tou dobou. A my se také těhotný, to jsme čekali v obě ty první holčičky a tak jsme se potkali na procházce, každá s jiným, na Hradčanech. a bylo to na prvním nádvoří a tak my jsme byli tak blažení, jak jsme se šinuli tam vy a teďko, jako se, a teď jsme se vítali, nemohli jsme k sobě ani a Ivuška říká, já jich chci hodně a pán, no jasně, dej mi šest. Tak a takhle vypadáme po dvou, viď?
3: Ne, já myslím, že teď je ideální chvíle, Karle. Já myslím, že lépe si tu píseň, kterou teď budeš zpívat, nemohl ani vybrat. Můžeme poprosit?

0: Karel Štědrý. Posaď se u nás, Karle, v přímém přenosu toboganu. Dnes slavíme, protože ani jedna nechce slavit narozeniny, proto slavíme narozeniny Ivy Janžurové a Pavlíny Filipovské, aniž bychom věděli, která je vlastně starší, která je mladší, zatím ještě mlžíme. Karle, tady máš vodu, chtěli jsme ti nabídnout víc, nechtěl jsi, my máme taky dobrý kafe tady v tobogánu, víš, nechtěl jsi, no já vím, že jsi zvyklý na svoje. Tady je mikrofon. Prosím tě, otázka je jasně položená a blížíme se k prvnímu překvapení pro vás, dámy. Vzpomeneš si, kdy jsi viděl Pavlínu Filipovskou a Ivu Janžurovou úplně poprvé? Víš, situace, někde jdeš, co tohle?
1: Jo, to je hra na paměť tady, jo. Ne, ale víš, co je nejhorší, když se potkají dva přátelé, hovoří spolu, pak se rozchází a ten jeden tomu druhému říká, jo, prosím tě, promiň, já jsem zapomněl, jak se jmenuješ. A ten povídá, no to jsi mi zaskočil, můžu ti ráno zavolat? Pavlínu o tom vím, že jo, tu jsem poprvé viděl, když udělala konkurs do Semaforu.
0: Tady jsme si vzpomněli, a Iva Janžurová...
2: Já bych Karlovi možná trošku napověděla, my jsme se asi někde míhali kolem Rudolfu natáčení, ale vzpomeneš si ještě, jak jsem za tebou přišla s prosbou, jestli bys mi nenahrál nějaký kazety, že jsem si koupila přehrávač.
1: Aha,
2: a
1: jo.
2: Vnikli jsme do tvého
0: bytu. Karle, nedělej, že si vzpomínáš. Tohle taky vždycky dělám, když nevím.
2: A já musím říct, že on je úžasný člověk, protože je neuvěřitelně ochotný, přátelský, zdvořilý. Já nevím, jestli bych našla v tomto smyslu lepšího, podobného. Představte si, že jsme mu vnikli do bytu a chtěli jsme, aby nám dal nějaký filmy a on nám skutečně půjčil, nebo tenkrát se to ještě snad nepřehrávalo, ale asi byla tam film Lakáš, který se jmenoval.
1: Lakáš Ofol, ano.
2: A to nás tak rozradostnil ten film, když jsme ho viděli na tom, jako první film na videu. A za to jsem ti celý život vděčná, a já si na to vždycky vzpomenu, s jakou laskavostí jsi to pro nás udělal.
1: Teď už mám i jiný bonbonky, to bych tím... No, na tohle si pamatuju náhodou, protože já jsem strašný filmový fanda, mám asi 5000 filmů a vždycky, když říkám, když nemůžete něco najít, zavolejte mi, já vám řeknu, kde to najdete, nebo vám to přetočím, nebo vám... Tak víš, tak tyhle ty vzpomínky, ty mi zůstávají v paměti.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: To je ta pestrost rozhlasové práce. Dopoledne je spontánní Iva Janžurová u rozhlasového mikrofonu jako vypravěč na veřejné nahrávce v přímém přenosu před diváky a pro posluchače a už odpoledne třeba zase úplně jiná, jak to ve studiu při natáčení vyžaduje pan režisér a taky role paní Higginsové ve slavném Pygmalionu.
5: Co tu děláš? Mám přijímací den?
6: No. Já vím, mami, proto jsem přišel.
5: Henry, máme přeci nějakou domluvu. Kdykoliv se tu objevíš, urážíš moje známé.
6: Mám pro tebe práci.
5: Práci pro mě?
6: Ano, jde o jedno děvče.
5: Děvče? To je báječné.
6: Nemám na mysli erotický vztah.
5: No. Škoda.
6: Prosím tě, nemůžu utrácet čas s mladýma holkama a pak mám přece tebe.
5: Víš, co bys udělal, kdybys mě skutečně měl rád, Henry?
6: Oženil se, viď?
5: Ne. Přestal bys se tu promenovat a vytáhl bys ruce z kapes. Děkuji. A teď mi povídej o té dívce.
6: Přijde tě navštívit.
5: Já jsem ji pozvala?
6: Ty ne, já ji pozval. Po tobě bych to nemohl chtít.
5: Prosím tě, proč?
6: Totiž ona je docela obyčejná květinářka. Sebral jsem ji na ulici.
5: A pozval je na můj přijímací den.
6: Neboj, naučil jsem ji slušně mluvit a co se týká chování, dostala přesné instrukce. Má se držet dvou témat. Počasí a zdravotního stavu.
5: Zdravotního stavu? Taková lehkomyslnost, Henry.
7: Paní Ainsford Hillová s dcerou a synem.
6: Krište, pane.
7: Dobrý den, paní Higginsová. Kulíbám, madam.
8: Dobrý den.
5: Můj syn Henry.
7: Váš slavný syn. Tolik jsem toužila se s vámi seznámit, pane profesor.
6: Těší mě, madam, slečno.
7: Taky mě těší. Jak pak se máte?
6: Vy jste mi nějak povědomá.
7: Ale.
6: No, nemám páru odchut, ale váš hlas znám.
7: Ano.
6: Řekněte Kulíba.
7: Kulíba.
6: Ne, to je fuk. Jak se máte vy?
7: No, teď.
5: Bohužel musím říct, že můj slavný syn se neumí chovat. Doufám, že vám to nevadí.
7: Ale kde pak? Ani v nejmenším.
6: A my už jsme se taky někde viděli, mladíku, ne? Kde pak to jenom mohlo?
8: Ne, to bude nejspíš omyl.
6: Vlastně máte pravdu.
8: Já.
7: Plukovník Pickering.
9: Dobrý den, paní Higginsová.
5: Plukovníku. To je od vás hezké, že jste přišel. Znáte se s Ainsford Hillovými?
9: Madam, slečno, pane, velice mne těší. Řekl vám Henry, proč jsme tady?
6: Ne, přerušili nás.
5: Henry, už je toho dost.
7: Překážíme?
5: Ne, kde pak. Přišli jste zvlášť vod.
6: Ale o čem teď k sakru budeme mluvit?
5: Henry, na večírcích Královské akademie budeš jistě duší společnosti, ale při méně závažné příležitosti jsi nemožný.
6: Vážně, promiň.
7: Máte moje sympatie, pane Higginsi. Já například konverzovat neumím. Kdyby lidi byli upřímní a říkali, co si doopravdy myslí.
6: Proboha, jen to ne.
8: Ale proč?
6: Předpokládáte, že by bylo příjemné, kdybych já teď vyrukoval s tím, co si doopravdy myslím?
7: Bylo by to tak strašně cynické.
6: Cynické? Zprosté by to bylo.
7: Slečna Doolittleová. Ruku líbám, paní Higginsová. Pan Higgins mi řekl, že vás mohu přijít navštívit.
5: Jistě, ano. Jsem velmi ráda, že vás poznávám.
6: Děkuju, maminko.
9: Dobrý den, slečna Doolittleová.
7: Och, vy zde, plukovníku. My jsme se už museli někde vidět, slečna Doolittleová. Těší mě, madam.
10: Moje dcera Klára.
7: Těší mě.
10: Můj syn Frodo.
7: Těší mě.
8: Určitě jsem už měl to potěšení.
7: Skutečně?
6: Pickeringu, už to mám ten večer před divadlem.
9: Máte pravdu.
6: Zatraceno, práce.
5: Henry, prosím tě.
6: Pardon.
5: Co říkáte? Bude pršet?
7: Nevýrazná brázda nižšího tlaku vzduchu na západě britských ostrovů se zvolena posunuje směrem k východu. Neočekáváme tedy žádné výraznější změny. Ale co je na tom k smíchu, mladíku?
8: Pardon.
10: Jen, aby se neochladilo. Všude řádí chřipka. U nás v rodině si ji každé jaro všichni svorně proděláme.
7: Moje teta zemřela na chřipku. Prý. Ale já jsem přesvědčena, že tu starou ženskou sejmuli.
5: Sejmuli?
7: Kdo to vám Bůh řek, proč by na chřipku měla ona skápnout z rovinka, když se před rokem ze záškrtu vylízala. Všichni si mysleli, že je po ní, ale táta jí ládovala do krku rup, až se vzpamatovala takovým pofrem, že překousla žličku.
6: Bože můj.
7: Houby, chřipka. Někdo ji sejmul, to vám říkám já.
10: Sejmul? Co to znamená?
9: Ale to je nový konverzační výraz. Aha. Znamená to někoho zabít.
10: Sraci, nemyslíte, že někdo vaši tetu zabil?
7: Aby ne. Ale co je na tom k smíchu, mladé? Řekla jsem snad něco, co jsem neměla?
5: Ale kde pak? Začnu Doolittleová.
6: To už je ale hodin.
7: No tak! Tedy je mi to velice líto, ale budu se muset omluvit. Je už pozdě. Potěšením mi bylo. Naschledanou.
5: Naschledanou.
10: Bylo mi potěšením, slečno. Ten váš nový konverzační styl je báječný, slečno Doolittleová.
7: Naschledanou, pane plukovníku.
9: Naschledanou, slečno Doolittleová.
8: Nepůjdete náhodou pěšky přes park, slečno Doolittleová? Jestliže ano...
7: Pěšky, já... do prčic. Tedy nikoli. Já si beru taxi.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pygmalion G.B. Shaw, to je klasika anglického stylu humoru. Prosím, další z tváří i Jenžurové. Ale rozhlasový archiv může nabídnout i něco zemitějšího. Z českých luhů a hájů, totiž třeba Drdovi, Dalskabáty, Hříšnou ves. A Ivu Jenžurovou, co by Pleisnerku, vedle Jiřího Sováka, který přichází z pekla v převleku v Dalskabátech probudit hřích.
2: Kostelník říkal, že jste mě volal.
3: Ano, ano. Dostalo se mi na vás velkých stížností.
2: Od kostelníka, co?
3: Chci s vámi po dobrém, bez mrzutostí.
2: To vy jste pořád takovej mrzutej, pane faráři. Není vám něco?
3: Jsem unaven od tíhy úkolu, který mi byl uložen. Rád bych zde vymítil hřích a špatnost.
2: I to se moc nenadřete. Zdejší lidi nemají na hříchy čas.
3: Mýlíte se. Vím ti předobře, že v Dalskabátech se to hříchem jen hemží. Ďábel obchází dnem i nocí.
2: Rohatej? I kdepak. U nás je moc vlhká krajina.
3: Všude je. I tady musí být.
2: Prosím vás, to bych musela vědět. Jsem pořád mezi lidma.
3: Slyšel jsem, máte důvěrnosti s ženskými. To nemusí být hřích. Ale svému pastýři musíte všechno svěřit.
2: To jako, že bych měla donášet.
3: Nahlížet do lidí. Člověk je stvořen ke hříchu, žena zejména.
2: Jen dejte ženským pokoj. Každá má svých starostí dost.
3: Já je musím spasit. To je moje poslání. Klekněte, i hned vás vyspovídám.
2: Ne, nedělejte si se mnou starosti.
3: Odmítáte svatou spověď? Chybujete. Nebudu trpět, aby můj dům byl semeništěm hříchu.
2: Kvůli mým hříchům fara nespadne. Ta jedna sednička mrňavá, co tu mám.
3: Už nemáte.
2: Co?
3: Od této chvíle ne. I hned ji vykličte.
2: Cože? A kam se mám vrtnout? No, aspoň čásek poshovte.
3: Tak se pokořte. Pokorným bývá odpuštěno.
2: Co po mně vlastně chcete?
3: Abyste se vyznala ze svých hříchů. Klekněte.
2: No, když nedáte jinou.
3: Budete mi pomáhat v mém bohulibém díle?
2: Co, špehovat lidi? Donášet? Tak to teda ne.
3: Píškytle.
4: Co radši, velebnosti?
3: Vyklíďte tuto hříšnici ze světničky, která nyní náleží vám.
2: Já půjdu sama. Však mě někdo v Dalskabátech veme do podruží.
3: Ven z Dalskabátu! Nebudu chřtít ani odávat. Jestli tu v Dalskabátech někdo vezme tuto čarodejnici do svého domu.
2: Tak půjdu jinam. Však ten svět není tak mizernej, aby si v něm poctivá ženská nenašla kousínek místa.
5: Ta vymajzla, jak pomejdle.
6: No jo, ale kdo jim teď bude vařit? Manča umí jen couračku a kucmoch.
3: Tak si pozvu kovářovu ženu. Když je kovář hříšník, aspoň kovářku odvrátím od cesty nepravosti.
6: Co pak pěkná je a vařit umí, ale kováři nepustí. Hlídají jako oko v hlavě.
3: Tak kovář žárlí, co? A kovářka je podle všeho prostopášnice.
6: Každá by byla, kdyby se nebála.
3: Skvěle, výborně, Piškytle. Přiveďte mi sem.

0: ťa čukni, to mi tých pár hříbků stálo za to. Ešte, že sa mám kde skovať. No ne. Pěkná sednička. I dříví tu je. Aspoň se osuším. Škoda, nemám sirky. Co pak je to v tom listí? Že by myšla to? Už to si držím. Co tu jenom... A nechce to ven. Tak polez, polez. No. Koukejme kozla. Komu pak asi utek?
1: Nejsem. Kozel.
0: Krindy, pindy, ono to mluví. Nejsi ty čert? Ty tady strašíš lidi, co? Co?
1: Ty strašíš jim. Sem nepřijde v noci ani živá noha.
0: Nestrašíš? To by se mi hodilo. Klícka je to pěkná. Tak ukaž, jak to děláš. Ale pořádně.
1: Ale až v noci.
0: Ne, pod mě není nic vidět. Koukej strašit hned.
1: Já jsem dělával bezhlavýho psa.
0: Tak ukaž. To je všechno?
1: Ohnivý pometlo. Plameny myšly z krku. Jen to fičelo.
0: Tak dělej a nemluv. Co to blábolíš? Dělej ohnivý pometlo.
1: To se musí něco říct.
0: Dělej, no?
1: Pust mě, to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelunde trempontan de grugu písek. Já to netrefím.
0: Je?
1: Já zapomněl to pravý zaklínadlo.
0: Tak mi aspoň podpal dříví v kamnech, to umíš?
1: Jo.
0: No vidíš? Aspoň, že něco. Ušetří se za sirky. Postavím na polívku, od rána jsem neměla v hubě. Pár brambor mám, pár hříbků taky.
1: Sakra, babo, ne, rozčilím, roznesu tě.
0: Kolíbala bába čerta,
1: roztrhám tě, cucky, kruč, cajda, fix, cajda,
0: vycucnu
1: ti duši z morku.
0: No vím, to máš z toho. Už máš jistě let a nesmíš trojčit jako mladík. A ke všemu si celý zastuzený. Marš na pec, já ti spařím trochu lipového květu.
1: Herdek, baba, ta je ostrá. Počkej, já se rozpomenu.
0: Nikomu tak dobře nejni, jako je těm v pekle. Dříví nikdy nekupujou a se dají teple. Trnky, brnky, starý hrnky. Já tady zůstanu. U faráře to nebyl taky žádnej med, tak co bych to neskusila u čerta? Chudák. Smrká, frká, kaše. Co pak ho můžu vyhnat do lesa? Neboj se. Slyšíš? Mě tady nepřekážíš. No? Budeš taky jíst? Nebo nemáš hlad?
1: Puj.
0: No dobře, tak si trucuj. Nechceš, neubude.
2: Teta! Ozvěte se!
0: Hele, kovář. Už asi veze to mý harampádí do kácně. Zahrab se rychle do listí. Kdyby tě tady lapil, tak tě roztrhne.
1: Kdo ví, řekli.
0: Kováři! Jste to vy?
2: Už vás hledám půl dne. Chytla vás tak hřímavice?
0: A dobře, že chytla. Koukněte, už mám o střechu postaráno.
2: Vy chcete zůstat tady? Praj tu i čerti strašívali.
0: Ale, já se nebojím ani chlapa, čertu, abych se bála.
2: No, tak vám to teda složím. Dorotka čeká na pěšince u vozejku.
0: Kovářka? Co pak to, že se vydala s váma?
2: Má novinu. Pěknou. Však vám to sama poví. Kam si dáte postel, teta?
0: Kam? Někam ke zdi.
2: Nejdřív to listí vyhodíme, darmo by překáželo. Sakra. Ono je nějak moc živý. Aby tam nebyl nějaký neřád. Praštím tam radši sekerou.
0: Jen to nechte, myši tam mají mladý. Stačí dupnout.
2: No dobře, ale kdyby něco, teta...
0: No, kdyby tu nějaký čert dělal neplechu, to víte, že vás zavolám.
2: Já bych mu sedřel kůži. Co myslíte? No. Je dobrá čertí kůže?
0: Je. To nevíte? Zrovna na kovářskou zástěru. Jenom se musí ještě zaživa hodně vymlátit kladivem. Ona je potom pěkně bohebná a vláčná.
2: Já bych ji vzal na kovadlinu, ten by zpíval, až by si hubu roztrh.
0: Jebaj z toho listí, nemajde. Marš do pece a buď tam stícha.
1: On je zlej, viď.
0: No, slyšel jsi, ne? Hajdy.
1: Já už jdu.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Hudbou tu zmíněnou rozhlasovou inscenaci Drdových dalskabátů doplnil hudebník, muzikolog a taky znalec historie a kořenů lidové písničky Nadine, pan Jaroslav Krček. A co byste neřekli, taky dávný kamarád Ivy Janžurové. Poznáte je, když si společně zaspívali?

Tak já jsem s Jaroslavem Krčkem právě ty jižní Čechy začala vnímat úplně jinak, a sice přes folklor. Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině, ale podařilo se mi na studia, na pedagogickou školu zase do Českých Budějovic a tím jsem se už dostala k tomu folklóru a k Jaroslavovi Krčkovi, k Zorce Soukupový, kteří pracovali v tom folklóru a scházeli jsme se na různých strážnicích s tím souborem Úsvit se jmenoval v Českých Budějovic. A mně se to tak hrozně zalíbilo a ty písničky, všechny, které jsem se tam naučila, tak teď budu učit svoje vnoučky a už jim to teď zpívám, ačkoliv jsou strašně malinké.

0: ale myslím si, že jim to strašně lahodí a že se přitom usmívají a že to budou zase Jihočeši vlastně, i když jsou Pražáci.
1: Vám ale ty jihočeské písničky nestačí, protože vy si i skládáte písničky.
0: No, ale právě myslím si, že ty jihočeské písničky ve mně vytvořily takovej pevný základ pro tuhle tu tvorbu. Já skládám písničky tak, že si rovnou začnu broukat nějaký text a rovnou mám tu melodii k tomu. Ale vždycky se mi zdá, že právě v těch mých takhle samovznícených melodiích je obsažena ta melodika těch jihočeských písniček.
1: Vy jste původně tedy chtěla být učitelkou, ale pak jste vystudovala DAMU, potom jste šla do Liberce, což já považuji za velmi důležité, protože v Liberci se narodil Vlasta Burián a vy jste se pak vlastně stala, mohu použít slovo komičkou?
0: No, můžete.
1: A to mi vrtá hlavou. Teď mladá dívka, tak se být vždycky krásná, teď se maluje, kdežto komička, vy byste byla ochotná si možná i vypíchnout oko, když by to rozesmálo. Jo?
0: Jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu matematickou.
1: No, v podstatě to je podobné.
0: No, ale možná, že jo, Stelinka Zázborková vždycky říká, ona umí nádherně lichotit, vždycky říká, že jestli to tak můžu říct, talent, ona to tak říká, souvisí s tím, že jsem fyzikálně matematicky schopná. A já jsem jako odjakživa tu matematiku docela uměla, na rozdíl od mnoha mých kolegů, kteří si stěžovali, že matematika jim nikdy nešla. A vždycky jsem se strašně ráda bavila takovým řešením v těžkých úloh, což začínalo třeba pletením svetrů, ale já jsem nepletla hladce v obraci, já jsem musela vyzkoumat vždycky, jak se dělá nějaký opravdu složitý vzor, který nikdo nedoved rozřešit, tak mě to začalo bavit v tu chvíli. Takže tahle ta šikovnost nebo tahle ta schopnost, ta Stelinka říkala, že jako s tím souvisí s tím herstvím, že si umím jako přijít k té roli s takovou předem stanovenou konstrukcí propočtenou vlastně. Pak vlastně musíte tu stavbu, kterou si představujete, zapomenout a vlastně se do toho zase vložit s emocema a s takovým temperamentem a s nějakou chutí zcela nematematickou, bych řekla.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Já si vzpomínám, že Matuškovi jednou přijeli, to byly, myslím, narozeniny pana prezidenta Havla, na tu oslavu a přivezli si svého syna z Ameriky a teď říkali, to je paní Janžurová, on tak jako koukal a oni byli nespokojení s jeho reakcí, jak říkali, no včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano, ta populární scénka Felixe Holcmana Včera, dnes a zítra, světou, která už tak doslova zlidověla. Ani tentokrát ve výběru svého partnera, nebo tedy partnerky, Felix Holcman rozhodně nešlápl vedle. A že to není vůbec jednoduché být v takovém dialogu sám za sebe a ještě bystrým a pohotovým nahrávačem hlavnímu protagonistovi. Trochu ve stínu té nejznámější spolupráce Ivy Janžurové a Felixe Holcmana zůstává jiný jejich společný skeč. Seznamovací kancelář.
3: Seznamovací kancelář? Kdo? Jo, ano, ano, ano, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
4: Dobrý den.
3: Ano.
4: Já nevím, jestli jsem tady správně.
3: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
4: A seznamovací, jako jsem správně, ano, to jsem to hledá.
3: No prosím, tak vezměte prosím
4: ano,
3: místo.
4: Ano, děkuji. Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
3: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
4: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
3: No, jinak byste sem asi nepřišel.
4: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
3: Za účelem sňatku, zřejmě,
4: za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
3: No, to se dá předpokládat.
4: Aha, no jo, to je pravda. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou. Asi by to šlo.
3: To je snad samozřejmé.
4: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
3: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
4: No tak nemožný, to taky zase není, že jo?

0: všem pouze tak.
1: A to jenom lidi obojího pohlaví?
0: No ano, co se vám na tom zdá divného?
1: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jedno, víte?
0: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
1: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
0: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
1: Ano.
0: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
1: No tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
0: Katalog?
1: Aha.
0: Něco takového tady nevedeme.
1: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
0: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
1: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
0: Štrapácnější?
1: Ano.
0: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
1: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
0: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
1: Ano.
0: V případě, že u té ženy zůstanete.
1: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
0: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
1: Jo, takhle, ano.
0: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
1: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
0: Sekačku.
1: Sekačku, ano.
0: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
1: No vidíte, tak to bych bral teda,
0: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
1: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
0: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
1: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
0: No, to asi sotva, ale aha. Počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
1: Nekuřáka a abstinenta?
0: Ano, myslím, že takového něco říkala.
1: Říká ten nekuřáka a abstinenta?
0: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
1: No ne, jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
0: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
1: Jo, takhle proto.
0: A tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
1: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
0: Ne, to je velmi pohledná žena.
1: Ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
0: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
1: Jo, myslíte?
0: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
1: No je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
0: Prosím?
1: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
0: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
1: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
0: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
1: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
0: Odřený zadek?
1: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
0: boule?
1: Nevím.
0: No tak to je normální, ne?
1: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
0: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
1: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypučit můj soused, víte.
0: Váš soused?
1: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
0: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
1: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
0: Prosím
1: no,
0: vás.
1: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já nevím.
0: Tak to se stane.
1: Jo.

0: taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
1: No, to víte, všechno nemůže mít tak akorát.
0: No jo, já nevím, jestli doufám, že budeme mít aspoň v pořádku ten vejfu.
1: No, to já nemůžu vědět, tyhle ty věci.
0: To... No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám. Trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
1: No.
0: Tak zatím naschledanou.
1: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
0: Ne, já nejsem na nasledanou.
2: Zasloužený potlesk pro paní Ivu a její velký a rozhodně nejen komediální dramatický talent. Začali jsme dnes pohádkou a pohádkovou písničkou taky skončíme. S přáním dobrých dnů ve zdraví a zase někdy brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Budeme se povídat o tom, co se mohou předávat jednotlivé generace, co nás spojuje, čím se navzájem inspirujeme a co se od sebe učíme. Mladí lidé dnes vyrůstají v úplně jiné době, než ve které dospívala starší generace. Přesto všichni hledáme pochopení, jistotu a své místo v životě. Možná vás mladí někdy překvapí svou otevřeností, rychlostí, tím, jak zvládají technologie, nebo tím, jak přemýšlí o vztazích a práci. Možná právě oni občas ale naopak potřebují slyšet zkušenosti těch, kteří už mají něco odžito. Jak to vidíte vy? V čem jsou dnešní mladí jiní? V čem jsou pořád stejní? Co se od nich dokážete naučit? Co vy se snažíte předat jim? Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Zavolejte do Zlínského studia na telefon 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Co se učíme od mladých? Co mladí učí nás? Pojďte si se mnou povídat. Jsem Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle je Pavel Bobek.

0: Po 23. hodině, krásnou noc v noční lince. Každá generace vyrůstala v jiné době a přesto si máme co předat. Dnes si budeme povídat právě o těchto zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Jako první je s námi pan Vašek, který volá od Uherského Brodu.
1: Nemám toho moc.
0: Moc vás zdravím, poprosím, abyste se stlumil anebo vypnul rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, dobře, jasný.
0: Tak povídejte, máte slovo, máte prostor.
1: Já toho moc nemám jako na srdci. Já jsem jenom chtěl prostě říct, že vám moc fandím a že se mi prostě velice líbíte jako v tom vašem vysílání. Prostě je to jako, je to špíca.

0: Tak to prostě jsme rádi, moc děkujeme za pochvalu, ale my vás jen tak lehce nepropustíme, když už tady s námi jste. Tak pojďte říct něco k tématu. Vy nebudete asi úplně nejstarší generace, vy budete tak prostřední, ne? Co si dokáží lidé mezigeneračně předat? Co se vy učíte od mladších? Jak moc jsou rozdílní od toho, kdy vy jste byl, teda nějaký o dost mladší? Jak to vidíte?
1: Jak vlastně už bylo nastíněno, tak jako ty technologie dnešní, já jako moc tomu jako nedávám jako ne šanci, ale jako jak to mám říct, prostě ta technologie prostě jako je, ona spěje furt kupředu, dobře, ano, to je pravda, jako je to něčemu dobré, ale něčemu je to prostě takové,
0: že nás to jednou spadne,
1: prostě ono to jednou spadne a lidi budou jako tam někde, no, jako prostě...
0: Budou překvapení, jste chtěla říct, ano. No, Vaško, nerozumím.
1: Překvapení ani ne, já to... Jako,
0: tak já se zeptám, jestli vás někde překvapilo to, jak mladí dokážou otevřeně mluvit o psychice, emocích nebo vztazích?
1: No, tak to jsem zatím, jako jsem to jako tady tohle jsem jako zatím jinak
0: nevygeneroval. Třeba dříve ty mladší generace, pokud by někdo navštívil psychologa, tak by se za to styděl a vlastně by to neřekl. A dneska vám ti mladí řeknou, já třeba mám nějaký problém, potřebuju radu a jdu třeba na terapii. Tak to teď, když jsem se připravovala na toto téma, tak mě tato věta velmi zaujala, co se týče těch mezigeneračních rozdílů, že právě tady je ten rozdíl velmi velký, že ti mladí mluví velmi otevřeně o psychice.
1: To máte pravdu, protože vlastně jako naše generace tady tohle jako prostě vůbec jako nějak jako
0: neřešila, a když tak neventilovala.
1: Neřešila prostě jako jít psychologovi, to prostě to bylo jako nemyslitelné, nebo respektive jako prostě jako to bylo jako něco jako už víme třeba, kdyby někdo šel k psychologovi. Dneska je to normální, ano, to je pravda. Jako, jo. Třeba stejně jako v Americe. Byl jsem v Americe, byl jsem tam 3 roky a vím, že tam prostě má každý svého psychologa. Jako, ne, vážně, jako, tak, tam je to prostě úplně absolutně normální, jako, jo. Což u nás prostě nebylo. A říkám, jako a za našich dob to vlastně nebylo vše vůbec. Prostě psycholog, jako rovná se, jsi blázen, hotovo. V tom případě, jako no. Jako, ale jako říkám, jako dnešní svět je jiný, opravdu je jiný, je prostě...
0: Podle toho, jak jste začal povídat, mimochodem teda jste řekl, že nemáte co říct a teď už přinášíme zkušenosti z Ameriky, krása, tak podle toho úvodu říkáte, že díky technologiím jsou si možné lidé trošku dál od sebe, přesto to podal v tom negativnějším slova smyslu, ale je něco, co se můžeme od těch mladších třeba naučit? Máte v okolí někoho mladšího?
1: Já nevím, jako já skutečně prostě jako já je nechci jako usuzovat, absolutně jako to ne, jako, ale prostě já když třeba vidím, že třeba 4 mladé holky sedí na lavečce a každá má mobil a oni spolu nemluví. Oni si spolu prostě posílají, já nevím, co prostě zpráví.
0: Rozumím, ano, sedí vedle sebe a sdílí si třeba nějaký materiál na sociálních sítích. Vašku, na to vám řeknu, že máme tady ve Zlíně jednu kavárnu a na dveřích je napsáno Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: To se mi líbí, jako, ano.
0: Děkuju moc.
1: Nemám jako nic proti jako těmto moderním technologiím, absolutně nic nemám, jako, ale prostě vím, že to je taková dvousečná zbraň. Taková prostě jako...
0: Může pomoci.

0: může potrápit. Vašku, já jsem ráda, že jste se nám ozval, že jste nám zavolal. Děkujeme za to, že nás posloucháte, že voláte. Pojďme si poslechnout písničku od Věry Špinarové, ano?
1: Výborně, Špinárka, dobře, děkuji.
0: Tak i pro vás ze Zlína do Uherského Brodu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To bylo telefonní číslo, abyste nám mohli zavolat k dnešnímu tématu, které se týká mezigeneračním rozdílům a mezigeneračnímu porozumění. Co vás na dnešní mladé generaci baví, dojímá nebo někdy zaskočí? Je s váma Jarka Barboříková, těším se na dalšího z vás. 10 minut po 23.

0: i vnoučatech. Jak se spolu dnes dorozumíváme napříč generacemi? To je téma i pro dalšího volajícího. Krásnou
1: ano,
0: noc přejeme.
1: Tady. No prosím.
0: Paní
1: Zuzana z Pardubic.
0: Zuzana z Pardubic, vítejte a povídejte. Znáte téma? Tak co k němu
1: máte? Ano, znám. No, víte, já jsem bývalá učitelka a velice jsem ráda to zaměstnání. Milovala jsem. Uh-huh. Milovala jsem ty děti, vždycky jsem pro ně vymýšlela, co se dalo. Kolikrát někdy místo vyučování jsme šli ven a dělali si legraci z různých věcí a bavili jsme se. A tak jsme se uvolňovali a ty děti pak to učení jako lépe vnímali. Jo? Bylo to ohromné. A můžu vám říct, že dneska mě je smutno po té škole a občas se tam jdu podívat do děvčaty. Ale můžu vám říct, že dneska bych učitelkou nechtěla být.
0: Mm-hmm.
1: Nechtěla, protože těm učitelům, jak jsou ty děti drzí, jak třeba si dovolí po nich házet rajčaty, no to je úžasné. Ty učitelé by měli být placeny zlatem, opravdu. A můžu vám říct, že já bych to nervově nevydržela do důchodu. Ne. A obdivuju, že to ta děvčata prostě vydrží. Spíš jenom táhne, že aby vydělali a uživili rodinu. Nic jiného to není, protože učitel a žák, to je strašně velký rozdíl. Oni si nedovedou prostě ocenit tu učitelku, že je něco naučí, aby měli do života prostě byli vybavení.
0: Paní Zuzanko, ne. Mohla byste být konkrétní? Co třeba ty vaše kolegyně teď říkají jako příklad toho, z čeho vyvozujete to, co říkáte?
1: No já do té třídy si občas zajdu a vidím to, uh-huh. Ne? Ale ty kolegyně opravdu dělají jenom proto, aby uživili rodinu. Opravdu.
0: Tak zkuste dát příklad, jak to teď vypadá v těch třídách, alespoň do těch, které navštěvujete vy?
1: Nejsou úplně, vůbec se nesoustředí ty děti. Oni si dělají, co chtějí. Oni si vytahují telefony, oni si telefonují. Když se je učitelka upozorní na to, tak klidně jí řeknu, buď sticha, tykáčo. To se nedá. Opravdu to se nedá unést. Ta děvčata to do důchodu nevydrží.
0: No, to jsem překvapená, tomu rozumím,
1: to
0: my jsme rádi, že voláte, že třeba teď známe nějaký čerstvý pohled z praxe. Já chodím také do škol natáčet projekt Příběh našich sousedů, Postbellum, a ano. Takové zkušenosti teda vůbec nemám, no tak vidíte to. V čem
1: já
0: to
1: nevím.
0: Bude? Jiná nátura, jiná třída, jiný přístup,
1: já nevím.
0: Ale víte co, tak jak vnímám, že tam není tolik respektu, jako jsme měli my k vyučujícím, ale žádná hanlivá slova, tak to jsem teda naštěstí neslyšela.
1: Jsou drzí strašně. Ten učitel, ten je úplně devastován, opravdu. To se nedá. Já bych to osobně nevydržela. Já bych se tam musela zhroutit.
0: No tak... Naštěstí teda nemusíte, protože jste udělala krok tím směrem, aby teda jste si zachovala to svoje pevné duševní zdraví. Jak říkáte, dneska je to teda ve škole asi náročnější. Umíme si dnes ještě naslouchat mezi generacemi?
1: No.
0: Když odhlídneme od těch školních zkušeností, ale třeba vaši blízcí, vaše rodina, vaši sousedi,
1: takhle,
0: to
1: jsou ohromní lidi, musím říct, že kolem mě jsou ohromní lidi, vstřícní, rádi si pomáhají, občas se taky sejdeme u ohničky s buštama, je to taková idylka, ty ulici, ale všude to není, opravdu všude to není.

0: v těch panelácích ty lidi se ani neznají, ani neví. A někdo neví ani, jak se jeho jméno soused jmenuje. Opravdu. Je to všechno takový uzavřený. Ty děti mě nejvíc vadí, že jsou pořád doma. Pořád doma. Já nevím, já jsem byla zvyklá, že mi děti přišly ze školy, převlíkli se, umyli se, dali si svačinku, udělali úkoly. Ty mě nechali vždycky na stole, protože když jsem šla ze školy třeba ve 4, tak nebudou na mě čekat, že jo. Tak to tam dali a už byli na hřišti. Jo? Večer, večerníček, vykoupat a do postýlky a knížka k tomu. Rádi četli. Byli úžasně sečteli a pomáhalo jim to i ve škole. A musím říct, že moje dcera ta studovala od první třídy až na vysokou školu na samých jedničkách. A kluk ten měl tyto jedničky, objevily se tam dvojky. Někdy mu tam zasoulala se i trojka, ale byl dobrý, vydržel. Udělal střední školu v pohodě. A dneska má hezký postavení. A dcera to je... Já jsem se někdy bála. Ta holka se nikdy doma neučila. Vždycky říkám, prosím tě, nemáš něco ze školy? Ona říká, ne, mami, mně to stačí, když dobře to slouchám ve škole. No. Takže každý jsou jiný, ano. Každá generace jak jiná, ale ta, co jde, já moc se mně nelíbí, že každý by chtěl dělat jenom na počítače. A manuální práce je nezajímají. To, i když dneska je
1: Zuzanko,
0: toho málo.
1: Možná je pravdě něco na tom, co říkáte, každá generace měla něco, čemu ta předešla, tak úplně nerozuměla. Ale já vás možná potěším, protože moje sestra pracovala jako personalistka a ta mi říkala, nikdy nechodilo tolik lidí v poslední době na pracovní pohovory, aby mohli pracovat ve výrobě jako teď. Byli to vystudovaní manažeři, měla tam šikovného grafika, si pamatuju. Měla tam člověka tady z krajského úřadu, který pracoval celý život v kanceláři na vysoké pozici. A oni tam přišli unavení, vyčerpaní a říkali, my už jako nemůžeme sedět u těch počítačů. My jsme to vydrželi 10 let a už ne. A šli pracovat do té výroby. A víte co? Byli úplně nejlepší, říkala. Byli takový nadšení, jako když přijde nějaký student po škole a teď začne jako s takovou radostí pracovat. No, takže možná, že se ty časy zase budou měnit. V každém případě ztraceno není vůbec nic. Tak bych to asi viděla.
0: No, ale to je docela chápu. To je docela chápu, protože jsou psychicky unavený. A při té práci manuální si odpočíne ten mozek. Jo?
1: Ano. A ta mladá generace právě bude jednou stejná. Taky je to přejde, taky to budou potřebovat odložit, protože jim najednou začne něco chybět. Alespoň teda doufám, že to tak bude. Zuzanko, děkuju moc. Dívám se na čas, musíme se rozloučit. Ale věřím, že jsme si řekli všechno, co jste měla na srdci. A zbytek
0: dobrou noc,
1: zase
0: dobrou
1: příště.
0: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače. Děkuji moc.
1: Děkujeme, přání opětujeme. Za 7 minut bude 11:30. My pokračujeme v povídání o mezigeneračním porozumění. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety jejich rodiče nebo prarodiče. Jak moc jsou jiní a je něco, v čem jsou pořád stejní? Pojďte mi zavolat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je tady Noční linka a dnešní krásné téma mezigenerační porozumění. Každá generace vyrůstala v jiné době, přesto si máme co předat. Povídáme se o zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Kdo si s námi bude povídat dál? Vítejte.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače, tady Hanka. A já jsem se nejdřív chtěla zeptat, totiž mi vyšel pan Macou. A my tam tři slova. A my tady s mojí kolegyní se dohodli. Momoniera, Bernardín. A kdyby nějaký posluchač se vzpomněl a dal to do pátu, to třetí slovo, jo.
1: Paní Hanko, tak třeba to někdo napíše na web, ale pojďme k našemu tématu. Mezigenerační rozdíly, mezigenerační porozumění. Co k tomu máte?
2: Prostě... Já měla to smutnou zkušenost, nebo vlastně mám to smůlu, jsem říkal kolikrát, že ty moje dětičky si na to nevydělaly a byly zvyklí na peníze. A nesli to prostě do života. Jako já se to nemůžu zpamatat, když jsem dostala další ránu, jsem zjistila, že ten barák taky prodali. A prostě všechno prodali a byl sami pro sebe. A já na všechno musela vydřít, když jsem chtěla někam jít, tak jsem se na to musela vydělat. Oni ne. A to mě na tom strašně mrzí. Rozumíte mi, Jaruško?
1: Uh-huh.
2: Jo, prostě to byla taková strašná rána odpoledne, protože jsem tam viděla teda cizí lidi, auto jiný teda úplně. A když ten, jsem tomu pánovi povídal, pánu, to jsme měli vyřešit dřív, mě to teďka už moc nezajímá, protože jsme to jako, už tady bydlíme rok, ale byl mi nějaký nám podezření, jsme to koupili, protože tam...
1: Hani, kdyby vám to nevadilo, teď jsme se do toho trošku zamotali, položila bych otázku. Myslíte, že technologie lidi více spojily, anebo oddálily?
2: No, já si myslím, že se trošku oddálili. Protože to slyším z různých stran, tady co bydlím momentálně, jo, že s tím bydlením to furt ještě není ono. No a prostě, jak říká ta paní učitelka, prostě říct, buď stichá ty káčo, tak to já nevím, dej to učitelkou, tak já nevím. A bych mu tam jenom střihla, aby rozhodl se z školy, anebo bych to nevydržela. To je náročná práce dneska být paní učitelkou teda.
1: Jak se změnil podle vás pohled na práci? Je pro ty mladé dneska důležitá kariéra? Nebo rodina? Nebo co?
2: Tak jako, já myslím, že polovina těch mladých jde na tu rodinu, někdo na tu kariéru, ale makat se jim nechce teda. Jo? To jsou prostě věc počítačů, ajťáků, který teda převádí účet na účet. A takhle zbohatnou, no prostě. Někteří teda říkám, že všichni, ale jsem dneska vyslyšela zase jeden hovor těch ajťáků, no, tak oni se o tom baví už normálně, jako ani se s tím netají.
1: Co by podle vás měli mladí slyšet častěji od starší generace? Jaké rady?
2: No, rady, tak ono to nejde jako říkat rady, ale spíš zkušenosti bych řekla, jo. Protože oni dneska ani moc nechtějí slyšet. Víte? Oni mají svoji hlavu a jdou to moderní technologii, to znamená těch počítačů, že ono dneska tam měla inteligence a blablabla, takže ono to bude narůstat ty, jako ty věci, bude se to zdokonalovat a myslím si, že to nebude mluvit jako, jo, že prostě jsou naučeni na svůj styl života. A to předtím, co bylo za nějakých prarodičů, no jít na pole, no víte si představit dneska mladou generaci, aby šla na pole. Tak prostě to oni by ani nevěděli, že někdo chodil na pole, některý možná, že jo. Ale že by třeba šli a vybírali brambory jako my, že jsme byli študáci, nebo jsme byli na ten učňák. Víte, jako to oni neznají, no, ale já se nedivím, když už jiné ty věci, jo, který jdou dál a dál a no, takže ono nemůžete každýho soudit, jo, to fakt ne, ale z druhé strany už na to nejsou tak navyklí, no.
1: Paní Hanko, tak moc děkujeme za to, že jste se s námi teď povídala v noční lince Českého rozhlasu.
2: Já bych ještě Jaruško, jestli by teda někdo to třetí slovo tam dal do eteru, nebo aspoň napsal na SMS-ku, jo. A 606-993-595 hledám kámoše.
1: Dobře. Tak, Hani.
2: Takže děkuju.
1: Krásnou noc.
2: Hezky a naschánou taky.
1: Dnešní mladí vyrůstají v úplně jiném světě než jejich rodiče. Jak moc se podle vás změnil život? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes ve vysílání Českého rozhlasu mluvíme o zkušenostech, které se nedají najít na internetu. Co mohou starší předat mladým? A co naopak mladší starším? Noční linku teď volá paní Hana z Pardubic. Zdravím vás, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den, já bych jenom chtěla říct taky, slyšela jsem teprve dvě ty paní tu, paní učitelku teďka, paní překoukala jsem na televizi, ale mě zarazilo, jak ta paní učitelka nepěkně teda mluvila o ty mládeži. To teda bych chtěla vidět, tu školu, ty učitele teda nemají žádný respekt před těma žákama a kdo ví, jak se oni chovají taky k těm žákům, že by takhle si dovolili, jsou drzí děti, jsou, ale takhle, jak ona to popisovala, to bych takovou paní učitelku nechtěla vůbec. Já říkám, mám vnoučata, ale když přijdou, tak nemluví takhle nějak ošklivě o svých učitelích, taky jsou mezi něma, že nejsou oblíbeny nebo to, ale i to, že neznají se lidi v panelu, kdy to vždycky bylo, to není jenom teďka, kdy to vždycky bylo, že se lidi takhle neznali nebo to, anebo že koukají pořád jenom do těch mobilů. To je doba, musí to využívat, protože jinak taky nebude v životě nic, musí s tím žít, naučit se s tímhletím. A tohle, říkám teď, že nechtějí normální práci dělat, já říkám, taky dělají, ale teď jsou chytřejší a chytřejší děti. Já, když jsem chodila do školy, tak vždycky se dělali opravní zkoušky, že jo, reparáty. Teď není slyšet, že by některé dítě propadalo. Vnoučata moje mají taky pořád vyznamenání, ale taky přijdou ze školy a nijak se neučej. Ale učení jim jde, šikovný jsou a slušný taky. Záleží i ta rodina, jak asi doma prostě pracuje. A že jsou líny na pole nepůjdou. A kdo by šel na pole? To jsme my byli, ale teď je všechno technika. Teď musí vidět ty lidi, že všechno jde dopředu. Nejsou špatný. Vždycky byli lidi, kteří chtěli být vejš. A to bylo a bude vždycky. Někdo je na tom líp, někdo je na tom hůř. A je to i teď. Taky jsou chučí lidi, ty děti se nevyrovnají těm druhým a musí se přizpůsobit takhle.
0: Háni, řekněte, kterou větu od rodičů jste jako mladá neměla ráda a dnes ji sama říkáte? Třeba teď už vnoučatům.
1: Cože jsem neměla ráda od rodičů?
0: Nějakou větu, co vám kdy říkali, nějaké poučky a podobně. A teď to sama říkáte. Je něco takového?
1: Já nemůžu říct, že by nám rodiče, je pravda, tatínek nám zemřel, když mu bylo 38 let, vychovávala nás maminka, nás bylo 7 dětí, ale nemůžu říct, měli jsme jako dobrý dětství, každý si myslel, že žijeme bídně, ale my jsme si žili dobře, museli jsme pracovat, jo, říkám, to se chodilo na borůvky, prodávali se borůvky, všechno tohle, pomáhat se muselo. Ale nemůžu říct, že jsme měli špatné dětství. A i dneska sourozenci všichni máme se dobře, vedeme si dobře i ty děti. Já jsem vychovávala vnoučka od 5 měsíců, teď mu je 24 roku. A taky nemůžu říct, že by dobře se učil všechno to a nevím, já si myslím, že ty mladí lidi, jak který, kdo chce být grázl, tak bude a kdo chce jako něco dokázat, tak se snaží. Ale říkám, teď mě připadne, že ty děti jsou právě víc chytřejší, než bylo dřív.
0: A co si myslíte, že by ti mladí vůbec nepochopili z vašeho dětství? Je nějaká taková věta, kterou když jim říkáte, tak oni říkají, ale mami, anebo ale babi. Jako opravdu?
1: No, to, co my s to prázdním, že jsme museli makat. To by se jim nelíbilo teďka, to je pravda. Já říkám, teď jenom když si mají po sobě uklidit holčiny, tak to taky babi až zítra. Ale jinak si myslím, že ty mladí nejsou nějak, že se neumějí chovat a Ne, není to pravda. A že by se tak špatně i ve školách chovali k učitelům, je, vždycky byli grázlové a ty se najdou vždycky v každý tomhle tom, ale ty děti si taky si myslím, že mají z těch učitelů a mají oblíbený učitelé.
0: To je pravda. Dobře. Hani, moc děkujeme za to, že jste se k nám dnes přidala, že jste s námi vysílala noční linku Českého rozhlasu. Byla to milá návštěva a už teď se těšíme na pokračování.
1: Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Zdravíme do Pardubic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Téma dnešní noci je jednoduché a blízké. Generace, mezigenerační rozdíly a porozumění. Co se podle vás mohou lidé různého věku navzájem předat? To se ptám pana Jardy, který volá noční linku. Vítejte ve vysílání jo, Českého rozhlasu.
1: Já, jak jsem poslouchal to o těch dětech.
0: Ano.
1: Tak já mám takový jeden příběh. Před to už je tak 5 let, asi 7. U nás, já měl zahradu vedle hospody, no, tak vždycky jsem si došel za klukama na pivo a to. A oni tam malovali vepředu, tak jsme si museli sednout dozadu. A teď tam byli takový 17, 18 letí kluci.
0: Mm-hmm.
1: A teď se bavili mezi sebou, tak jsem to tak jako zaslech.
0: No.
1: A ten je říká, ty vole, mi přišlo z pracáku na benzínku, jako, že bych měl nastoupit. A víte, co řekl ten druhej?
0: Nevím, jestli to chci vědět, ale vy nám to řeknete.
1: On řekl, ty vole, a co budeš dělat, když tě ve mnou?
0: Mm-hmm.
1: Je to možný?
0: Je.
1: A to se bavili, já nevím, 17, 18 letí kluci, jako. Já jsem celý život dělal rukama. Jo, všude. Já jsem chodil po brigádách, jako a to, ale v životě mě nenapadlo jít na pracák, jako abych si žádal o práci, jako a to. Vždycky jsem si našel sám.
0: Mm-hmm.
1: Ale rozmýšlet na tom, že dostanu jako brigádu na benzínku, no a co budeš dělat, když tě tam vemou? No.
0: Řekněte, v čem se podle vás mohou generace

0: co bude žena, když tě vemou.
1: Jardo, řekněte mi, kdy jste si naposledy nějak dobře popovídal s někým mladším? Máte kolem sebe někoho takového, kdo je mladší generace a často si třeba povídáte?
0: My už to povymíralo jako. Já mám akorát jednoho kluka, tomu je 1,80, ten si zajdem jednou za týden na pivo a jinak
1: a pak
0: jako
1: vám
0: ne,
1: děláme
0: jako
1: společnost my tady v Noční lince.
0: No, teď jsem chtěl jít na Moravu za neteřema, ale zase tam ty mladší neteři, jako taky tam chamruje kluk, je nemocný a já jsem byl taky jako nějak přistydlej, tak nechci je nakazit.
1: Tak odložíte tak návštěvu, no vidíte.
0: Tak jsem to odložil.
1: Jaro je v plném proudu, léto před náma, takže těch příležitostí ještě bude asi dost na návštěvu. Já jsem ráda a moc vděčná za tu vaši návštěvu tady u nás v Noční lince. Mějte se co nejlépe a pojďme si poslechnout příběhy ostatních. Jardo, ano?
0: No, jasně.
1: Ať se vám daří. Země vzdálená, Kamil Střihavka, 9 minut před půlnocí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásnou noc, milí posluchači, vítám vás ve druhé hodině Noční linky Českého rozhlasu. V ní si povídáme o generacích, o tom, co nás rozděluje, možná ještě víc o tom, co nás spojuje. Volejte se vzpomínkami, úsměvnými příhodami i zamyšleními nad tím, jak se změnil svět kolem nás. Zatím je vidět, že ať už je člověku 20 nebo 80, všichni potřebujeme to samé. Pochopení, blízkost a někoho, kdo nám poslouchá. No a dnes to můžeme být my tady v Noční lince. Budeme rádi, když se k nám přidáte. Pojďte nám říct, co vás na dnešní mladé generaci těší, překvapuje nebo třeba trochu trápí. A co jste se vy naučili od mladších? Je něco takového? 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barboříková, přeju krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhejch nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud zvěst, když zhor vítr vál. Společně na cestách

0: Pan Radek je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte.
1: Dobrý večer, přeju všem.
0: Téma znáte, Radko?
1: Krásné téma.
0: Mezigenerační pochopení, mezigenerační rozdíly. Povídejte.
1: Nádherné téma. Já už teda se přiznám, že mám 60 let a jezdíval se na pionerské tábory jako vedoucí, pracoval jsem s dětskama, takže pro mě to je úplně nádherné téma. A co týče i toho učitelství, jak tam paní učitelka říkala některá, jo, že už vysloužila, že byla navštívit vás poslouchá celý večer a že tam probíhaly nějaké vážení raže tam, ale to je špatně, to neexistuje. Tak to...
0: Ano, to byl extrém.
1: To byl extrém, to neexistuje, to už je spíš jako... Že si ten kantor nebo ta paní učitelka dokáže udělat ten expert u těch žáků, když přijde do té třídy, tak tam přijde prostě učitel, jo? Ty děcka i v dnešní době já neházím, jako že bych tak jenom kecal, švagr je učitel a spoustu mojich kamarádů jsou učitelé na základních školách a i na první stupni a na druhé stupni, to neexistuje. To nemůže být, jo, ten člověk, když přijde do třídy, tak tam musí být respekt, jo, absolutně, i v dnešní době, půjde, vždycky.
0: Ano.
1: A já si myslím, že to se právě i na těch pedagogických školách už učí snad, jo, tady, jak se chovat tím žákům.
0: Řekněte mi, Radku, která generace podle vás uměla lépe trávit volný čas? Jak jste to měl vy? Jak to podle vás mají mladí lidé? Máte v rodině někoho mladší generace?
1: Prosím?
0: Máte v rodině někoho, kdo je mladší generace a můžete porovnat, jak jste trávil volný čas v jeho letech vy a jak ho tráví on? Slyšíme se, Radku? Jejda, tak první jsem vám nějak vypadla já a teď jste nám vypadl vy. Tak mě to moc mrzí, ale budeme se muset rozloučit alespoň takhle jednostranně. Ale víte co, ten příspěvek byl velmi krátký, tak já zvednu někoho živě a ptám se, kdo je s námi a bude si povídat.
2: Dobrý večer. U telefonu je Anna z Miroslavy.
0: Paní
2: já vás, paní Jaruško, zdravím.
0: Vítejte.
2: A zdravím všichni posluchače. A já bych jenom chtěla říct k té mladé generaci. V Egyptě při vykopávkách se našla hliněná tabulka a tam bylo napsáno, ta dnešní mládež s tou dnešní mládeží svět spěje k záhubě. Nejsou k ničemu, hráli by jenom v kostky, věnovali se pitkám a neřestem. A to bylo už v Egyptě, ve starém Egyptě, tady toto napsáno o mladých lidech. A svět šel dál, že jo. A já jsem ročník 49 a myslím si, že když jsem chodila do školy, tak že byli ve třídě a i kolem mě nějací takový taky darebáci, jo. Byli to prostě takový živější děti, byli rádi se chlapci poprali a taky si prostě nadávali, jo, a že by já jako dítě školou povinné, když mi maminka řekla, běž na trávu králíkům nebo něco, no že by se mě horoucně chtělo, to taky nemůžu. A nejenom mě, ty moje kamarádky a kamarádi kolem mě taky brblali, když měli jít s rodiči na pole okopávat brambory nebo něco, nebo napínat provázky, aby uvazovali snopy při obilí a stali se z nich pracovití lidé, kteří v té společnosti něco dali a taky něco sami sobě vybudovali, jsou vzdělaní, jsou chytří, jsou moudří. A já musím říct, nemám ráda někoho, kdo říká, ty moje děti, ty jsou nejlepší, jsou nejlépe vychované a všechno. A to druhý to všechno zatracují kolem sebe. Já to tak neberu. Já si myslím, že každý člověk má své klady a své zápory a bylo to v každé společnosti, že už i když já jsem byla mladá holka, tak byli tady u nás v Miroslavi takzvaný, jak se mi říkalo, nefachčenkové, kteří rádi se nechodili do práce. Tehdy je honila veřejná bezpečnost, protože bylo povinností pracovat, no a nechtělo se jim, tak šli se. A bylo to je a bude. A já mám 4 vnuci, už vnoučata, jsou dospělí a jak paní říkala, že se nechce mladým pracovat. Jeden vnuk je ženatý, má 2 děti, chodí, má střední vzdělání, má 2 semestry a přitom pracuje manuálně, chodí na tři směny, chodí na den a dojíždí 40 kilometrů za prací k Brnu. A další vnučka si koupili domek, pracují, opravují si ho, vzali si hypotéku, pracují na zahradě. Druhý vnuk je stolař, dojíždí denně do Prahy do práce, práce ho baví, vyrobil si plno nábytku sám. Já si myslím, že a tak to vidím, máme tady mladé sousedy, kteří jsou do 30 roku, já nevím přesně, a oni jsou mladí manželé, nemají děti a denně jsou na zahradě, domek si opravují. Já si myslím, že to byli mezi námi vždycky a budou lidé horší a lepší a to prostě ta společnost takhle vygraduje a tak to chodí v tom světě. A ještě musím říct, že my můžeme těm dětem předat nějaké takové, co bylo za nás a možná pro ně to úsměvné, ale oni nám toho dají taky hodně s těma technologiema. My se musíme nějak vypořádat, že jo? Protože dneska se digitalizují všelijaký, já nevím, půjdete chcete něco na úřadě, tak od vás vyžadují nějaké ty znalosti různé a to. A ty děti nám s tím pomůžou, nebo ta mladá generace. My jsme dneska s manželem pracovali před domem na zahrádce a já mu říkám manželovi, my se uzdravíme. A čili děti větší, menší, jeli na kole, tak to bylo dobrý den a my jenom odpovídali. Já říkám, my se dneska tady uzdravíme. Takže já si myslím, že tak, jak to bylo za našeho mládí a doba jde dopředu, je dneska plno technologií, tak ti mladí mají různé stroje, kterým rozumí, s kterými umí pracovat, tak si tu práci ulehčí, ale si myslím, že jsou mezi nimi dobří i horší. Tak jak to bylo, je a bude. To je můj názor.
0: Výborně, Aničko. Vy jste to tak hezky zhrnula, vy jste si dala krásný úvod, krásný závěr, kdybyste mohla být moderátorkou. Hezky se to poslouchalo, ale máte takové zdraví.
2: Když se každý zamyslí nad tím svým mládím nebo dětstvím, tak já moje děti taky mají vzdělání a jako já jsem neslyšela, že by nedělali to, co musí, nevěnovali se rodině nebo nechodili do práce nebo něco takového, ale aj kolem mé příbuzenstvo vzdálené, nejenom moje ti nejbližší a v ulici sousedé tady bydlí plno mladých lidí a mají hypotéky a snaží se, aby ten život prožívali dobře a slušně a samozřejmě se tady najdou taky, kterým se nechce pracovat. To říkám, to bylo je a bude.
0: Děkujeme, Aničko, za návštěvu. Přejeme vám krásnou noc a jsem zvědavá, jestli na vás bude reagovat nějaký další posluchač, protože dneska mi to přijde takové hodně provázané. Děkuju, opatrujte se a zase někdy v noční lince. Naslyšenou. Aničko? Tak, už to bude bez závěrečného pozdravu. MC Erik a Barbara, keď přijde láska přesně o 1:15.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 20 minut po půlnoci. Dospívali MC Erik a Barbara Keč, Prýdě láska. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety. Jejich rodiče, prarodiče jsou jiní, v některých věcech jsou pořád stejní. A právě o těchto rozdílech si dnes povídáme v Noční lince. A přidává se k nám paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer všem. Já bych jenom chtěla říct, že mladí lidé dneska nejsou o moc horší, než jsme byli my. Už to tady bylo několikrát řečeno. Já jako taky starší osoba mám velice dobré zkušenosti. Víte, co mně se třeba stane, že mě pozdraví děti výrobci, tak 14, 15. Já říkám, děti, ale vy jste slušný. A oni se hned se mnou začnou bavit. Já jsou škola a tohle vyprávějí. A nejvíce mi líbí, že oni mají přesně nasměrovaný, čím by chtěli být. Co by si v životě představovali, ale to jsou nejen oni, to jsou i malí děti, příbuzní, kterým je, já nevím, 12, 11, přesně vědí, čím jednou chtějí být, co budou dělat a podobně, za což teda jsem jim vděčná. A nedávno se mi stalo, že šel nějaký Aziec, nevím, jestli to byl Vietnamec nebo Číňan, byl to takový, no tak, taky těch 16, 17 a povídal, dobrý den, přeju vám hezký den. Takhle mě pozdravil, tak já jsem úplně zůstala z koprině a minul mě šel dál, já jsem se ještě otočila, on mi zamával. Asi jsem mu připomněla nějakou babičku, kterou má daleko, tak takhle prostě. A v domě u nás to je úplně jiný. My se tady známe, je nás tady celkem 8 rodin a musím říct, že jsou všichni samozřejmě mladší než já jsem tady takový nejstarší člověk, ale prostě jsou strašně ochotní. Když bych něco potřebovala, třeba s nákupem jdu někdo, co je zrovna dole, řekne, já vám to vynesu nahoru, vynese mi nákup, když jdu se smetím, tak zase poprosím, když je to těžký, naproti jsou holčiny 25-30.
0: To je zajímavé, paní Marie. No možná mají dnes mladí opravdu dřív jasno v tom, co chtějí dělat a kam chtějí směřovat. Takže mají víc možností, informací, inspirace než dřív. Na druhou stranu možná je na ně právě kvůli tomu také větší tlak, aby si vybrali správně a uspěli co nejdřív. Ale ta druhá část vašeho vyprávění se mi líbila. Říkáte, že kolem sebe máte mladé, kteří jsou
1: sdílení. Mám, ale já bych ještě chtěla říct ty nové technologie. K něčemu jsou dobré, tedy je to pravda, že když třeba někdo má děti v cizině za mořem, že mají levnější to telefonické spojení s tím WhatsAppem a nebo s tímhletím přes internet, tak ale jinak to, že se baví třeba v restauraci čtyři děvčata a že každá kouká do mobilu, to jsem už taky viděla. Hlavně v čekárně u lékaře, tam jako prostě každý na tom telefonu jede. No, ale to se nedá nic dělat, taková je doba. A nedovedu si představit, jak to bude vypadat za 50 let. Toto bude ještě horší, to ještě nám tady budou přistávat drony před barákem a nevím co všechno. Ale teď jsem úplně spokojená a mladí lidi nejsou špatní. A za tu výchovu hodně můžou rodiče. Já totiž taky jsem učila a prostě víte co, největší odměna pro učitele v dnešní době je, když nějaký ty děti potkám, a oni, no tak dneska děti, dneska ty nejstarší, těm je 76, zrovna pozejkří mají sraz, tak tam taky půjdu, ale jako když vám skočejí kolem krku a řeknou, paní učitelko, no tak tohle to prostě je k nezaplacení. Tohle to nejsou všichni samozřejmě takový člověk, co možná všem nezachoval, ale tohle je největší odměna pro učitele, když ty děti se k vám hlásejí, mají vás rádi. To jsem takhle chtěla říct.
0: To se hezky poslouchá a ano, asi vám dávám za pravdu. Ale já vám řeknu, paní Marie, že já teď jezdím každých 14 dní do Prahy do školy. Ano, na jazykový ústav Karlovy univerzity, tam studuju češtinu pro cizince. Ale víte co, já jedu tady ze Zlína vždycky 3 až 4 hodiny tím vlakem. Ještě se mi nestalo, že bych nasedla do kupé a mlčela, že by tam, tak jak vy o tom mluvíte, ne vy konkrétně, ale obecně posluchači, se dívali ti mladí jenom do telefonu, nebo starší. Vždycky někdo začne řeč a vždycky se povídáme téměř celou cestu. A to je to, co mě vlastně inspirovalo dát toto téma do vysílání. Protože často slyším ty názory, že ti mladí nejsou komunikativní, dívají se na mobilu, nemluví, ale já vlastně tu zkušenost mám jinou, třeba tady z toho cestování. Takže já možná můžu ubezpečit všechny, že to s náma není tak strašné s tím
1: víte,
0: světem.
1: Řeknu, že máte štěstí, že v tom kupé nesedíte se mnou, protože to bychom teda si, víte, jsem chtěla říct, vykecali díru do hlavy. To bychom se překřikovali, protože bychom jedna nevěděla, co říct. Ano, tak hele, tak vám přeju, ať se vám dobře usíná.
0: Vám také, paní Marie. Děkuji moc za váš telefon.
1: Tak jo.

0: Dnešní noční linka je o rozdílech i blízkosti mezi mladými a staršími. Těším se na vaše zkušenosti, názory i životní příběhy. Volejte vysílání Českého rozhlasu stejně jako pan Vladimír. Ten volá od Třeboně. Je to tak?
1: Přímo z Třeboně a chtěl bych se připojit k těm volejcím, který nevidí tu situaci s těma mladýma tak černě, protože i já si myslím, že nejsou tak špatný. Chtěl bych se podělit o jednu zkušenost, kterou jsem udělal taky právě v tom prostředí školy. Chci hovořit o jednom svým vnukovi, který sice dneska už je dospělej, dneska už je na vysoké škole, ale v roce 2014 to bylo, to Krištof chodil do páté třídy, chodil do školy v Kladně a při hodině dějepisu, když probírali nějak druhou světovou válku, tak před paní učitelkou prohlásil, kdyby tu byl děda z Třeboně, on by nám něco pověděl o té válce. No a paní učitelka se toho chytla a odchytila dceru, když pro kluka jezdila do školy a stala se jí, on váš tatínek se zajímá o historii nějak a ono, jo, on dědek furt leze po archívech a po muzeích a schání pamětníky a furt to něco sepisuje, nějaký knížky taky jsem sepsal o tom. A no a nepřijel by nám sem udělat přednášku na něco, nějaký povídání pro ty děti, no a dcera mi pak volala, no a já nechtěl vnuka schodit, protože to tam řekl před celou třídou, tak jsme se spojili s tou paní učitelkou a začali jsme tu přednášku připravovat. Já jsem teda ještě chodil do práce, tak jsem si musel vzít 2 dny dovolený, abych odjel do toho Kladna. A tak jsme to udělali takhle v pátek, já už tam měl ve čtvrtek, já jsem si sebou přivez ještě nějaký takový věci na ukázku, nějaký uniformy, vojenský helmy a nějaký takový vykopávky, já jsem taky chodil s detektorem a hledat takový ty věci. A tak kromě nesměly to být žádný zbraně, žádný střelivo, to byla podmínka. No a tak jsme se domluvili, já to tam přivez ve čtvrtek už, umístil se to tam ve třídě a v pátek dali mi 3 vyučovací hodiny vlastně celý dopoledne páteční. Nebylo to jenom pro třídu, do který chodil ten můj Krištof, ale se zvali tam všechny 3 třídy toho ročníku, toho 5. ročníku do té třídy, takže tam bylo narváno. Tam seděli na stolech a na zemi a ona v těch třídách už jsou dneska ty prostředky pro tu digitální prezentace. Já jsem si to jako připravil všechno, na to jsem měl čas. Takže 3 hodiny jsem mluvil mluvil jsem o lidech, s kterýma jsem se osobně poznal, s veteránama, který bojovali jak na východní frontě, na západní frontě, letci a tak, i co prošli koncentračními tábory. Jo, a paní učitelka měla podmínku, abych tam taky do toho zamontoval jako lidice, že Kladno a Lidice to je sousedství a chtěla taky, abych ty děti jako seba vyvolával, abych je zkoušel, abych jim dával otázky, takže to taky jsem tak nějak, no a 3 hodiny prostě vždycky zazvonilo, děti vyběhly ven a nebo se mi vrhli na tu výstavku, co jsem přivezl ty věci a furci to nasazovali si helmy na hlavu a pingový masky starý. No, dobrý, všechno paráda. A na poslední vyučovací hodinu přišla i paní ředitelka a poslechala si to a pak mi tam děkovali. A mě pak překvapilo, když to skončilo po těch 3 hodinách, jsme se taky fotili a tohle, a tak mi ta paní učitelka řekla, že by si přála mít tak pozorní posluchače, jako jsem měl já, protože oni opravdu jako poslouchali, nezlobili, to ona prej jako někdy tam vyrušujou, tak mě jako řekla, že ona to tak nemá. Já si myslím, že to je o tom, jak ty děti v těch školách, ty učitelé zaujmou, jak jim to umí podat, jo. A já jsem jim tam vyprávěl příběhy, který jsem si vyslechl od různých lidí, doplňoval jsem jim to fotografickou dokumentací a mě to prostě Já jsem udělal zkušenost velice dobrou, že ty děti to vnímají a jsou pozorní a tohle. No ono, jak se říká, tam paní učitelka nějaká mluvila, že je to ve škole špatný, ale já myslím, že to tak zlý není. Že když se ty děti zaujmou, takže jsou pozorní a umí si to poslechnout. No to je takový moje zkušenost. Myslím si, že to není tak zlý.
0: No to je hezká zkušenost, ta důležitá připomínka toho, že i ti mladší lidé, menší děti můžou být vnímaví, možná když slyší dobrý příběh, když je otevřená atmosféra, najednou chtějí poslouchat. Asi jste je zaujal, takže jste dobrým řečníkem. Jejda, trošku nás zlobí signál, Vladimíre.
1: Jenom jsem chtěl říct, že jako nejsem žádný profesionální mluvčí, že jsem jenom takový amatér v tomhle historii, ale já se tím zabývám, řekněme, od roku 2000, takže už 26 let a nashromáždil jsem toho teda hodně.
0: Děkujeme za to, že jste nám o tom vyprávěl. Děkujeme za tu zkušenost, kterou jsme určitě uvítali. Jsme otevřeni každému názoru. A když je pozitivní, tak já osobně jsem k dnešnímu tématu raději. Mějte se co nejlépe, poslouchejte dál Český rozhlas.
1: Jo, poslouchám vás každý den.
0: Marie Rotrová, štěstí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu a to povídáním o mezigeneračních rozdílech, o mezigeneračním porozumění. Je s námi...
1: Vysílání nebo?
0: Halo, halo. Až teď jsme v éteru, až teď jsme ve vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Ano, já vám taky. Já musím říct, že teda mě je 83 roku, ale já jsem měla celý leta zkušenosti, protože jsem dělala všechny možné práce.
0: Volá paní Jitka, abych to posluchačům vysvětlila. Jaké práce?
1: Když jsem měla děti, tak jsem brala jako pionýry na výlety do Prahy, na Slovensko, všude. Říkali, jak to můžeš zvládat, nebo tak. Ráda jsem s nima dělala. A když ale dcera měla školu vystudovanou, měli prázdniny. Já jsem je nenechala, že by měli celý prázdniny. Že bylo benzínka, že má volno, no tak šla na benzínku. To já, když to právě slyšela, já říkám, proč to odsuzují? Teď to je správně, že se do toho zapojují. A takže je to všechno v těch rodičích, že co jako je, snaží se naučit nebo nenaučit, většinou na to nemají čas, anebo ani se jim nechce. Je fakt, že je moře a moře takových, kterým se nechce. A nechcou to přiznat, že teda jsou takové děti, jak jsou do dneska, jsou dobří, jsou špatní, to je pravda, ale bohužel je toho hodně víc horšího a je to zase teda na té mladší generaci po nás, aby se snažili je něco naučit a opravdu změnit. Protože tady toto, jako každý k tomu nemá ty buňky, že by se to pustil, ne, budeme něco dělat, nebo tak, nebo že se musí umět něco naučit. Ono je to hodně těžké. A i když jsem se snažila a dělala jsem pro ně maximum, tak je to opravdu těžké a nezávidím ani těm učitelkám a comukoliv, protože nedá se o tím mluvit jednoznačně a klobouk dolů, že vůbec ty učitelky to vydrží. To teda vám řeknu na rovinu, protože už člověk toho taky zažil hodně a vidí do dneška, protože já chodím do dneska, už se čekám, až otevře koupaliště, že budu dojíždět do Brna a tak. Takže já nejsem žádná babička, která dá ruky do klína, ale je to potřeba ty mladé něco naučit a chtít naučit, je velmi těžko tak to vykládat. Takže nevím, jestli to se těžko rozebírá, ale konkrétně...
0: Paní Jitko, a kdy si myslíte, že nastal nějaký přelom, kdy se podle vás začal lámat chleba a šlo to jiným směrem a nastaly ty změny, o kterých mluvíte?
1: No, je, čím víc jsou ty rodiče zaměstnaní a mají ty možnosti, jako že mají práci lepší a lepší, tak nemají čas na děti, nebo se jim ani tak nechce, ale je opravdu ta doba horší, taková zlomená, jo, a je rozdíl být někde na vesnici a je rozdíl být ve městě, jo, větším nebo tak, takže já nevím, jak bych to řekla přesně, nebo jak opravdu se to nedá tak jednoznačně říct, protože to je tak všestranný rozvětvený, že je to velmi těžký, jak pro ty děcka, tak pro ty rodiče a většinou už si řeknou, no tak proč je nenaučí škola, no tak ta škola nemůže nechat všecko na sebe, to prostě je vyloučeno a že vykládá, jak dovede zaujmout. Já jsem taky dovedla zaujmout, protože jsem je všude vodila, všude jsem vždycky hledala takový témata, aby to ty děcka bavilo, aby to, no hele, to není matematika, to není čeština, to je nikdy nebude bavit, že? A nehledě k tomu, že teda, když se musí učit dějepis, nebo já nevím, toho druhýho zase neznajímá zeměpis a podobně. Takže dneska pro ty učitele to je velmi těžký a hodnotím to, že vůbec tam opravdu vydrží. To jako není, že je skepticky, že člověk už je starý nebo tak, ale opravdu, opravdu je to těžký s těma mladýma dělat. Takže nezávidím a klobouk dolů, smykám si, jak se to paní počitelko a samozřejmě ten pán to řekl dobře, že on je zaujmul něčím, ale to bylo pro ně něco jiného. To budou dělat maximum. Ale v tom momente, jak mají sednout k češtině nebo matice nebo cokoliv, tak to je zlé, to už je pro ně, jak se říká, pomalu nepřítel, ten učitel.
0: No být učitelem znamená být nejenom tím učitelem, který učí danou látku, ale často taky průvodce, člověk, který zvládá to tempo jejich nové, jiné a je to náročné povolání. Ale zároveň takové, které je velmi důležité a nádherné, protože máme možnost člověk ovlivnit hodně životů a to v podstatě každý den. Tak kéž by teda se oživil ten respekt k těm učitelům, pedagogům. Neříkám, že není, možná ho je o něco méně, ale věřím, že stále jsou žáci, lidé, rodiče, kteří opravdu zhlíží k těm učitelům. Paní Jitko, děkuji i za vaše slova v noční lince.
1: Děkuji a přeji, aby se ten respekt se snažili učit, ale to jako opravdu je velice těžké. Takže nezávidím.
0: Aneta Langerová, Voda živá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: pan Pavel z Prahy je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Teď jsme ve vysílání a máte to štěstí, že můžete uzavřít dnešní téma o mezigeneračních rozdílech. Každá generace má svoje vlastní tempo, své starosti, své radosti a dnes večer jsme si povídali právě o tom, co nás spojuje, co nás rozděluje. Máte slovo, máte prostor, Pavle.
1: Děkuji, to je velmi, velmi milé. Zdravím všechny vás a všechny posluchače, kteří v tuto dobu ještě se neodávají spánku. Já jsem se před chvilkou vrátil domů a celou cestu jsem se snažil k vám dovolat. Víte, učím spousty let, že řekněme desítky let. A tenhle
0: na jaké škole? Na základní nebo na střední?
1: Na střední a vysoké. Uh-huh. A prostě vnímám ten posun, o kterém byste mluvila na začátku. Já jsem neslyšel samozřejmě všechno, ale ta vaše základní taková nit toho celého programu se vine tím, jak vnímáte, nebo jak my vnímáme pedagogové, ten proces vnímání studentů reality kolem sebe. A to já vidím jako veliký problém, protože víte, když se kdysi kouřilo v hospodách, vzpomínáte si na to ještě?
0: Ano.
1: Já jenom vypnu rádio, abychom se neslyšeli ve zpětné mozbě. Tak já jsem nikdy nekouřil ani jednu cigaretu, ale když jsme tam seděli, tak řekněme hodinu, dvě a probírali jsme nějaká témata, tak už jsme ten dým nevnímali. Tak jsme se vrátili domů a oni nám řekli, ty smrdíš. A my žijeme v takovém informačním smogu. A tohle já říkám právě studentům. Ten problém spočívá v tom, že už člověk nevnímá ten informační smog. Je to opravdu velmi závažný problém a proto je zapotřebí držet se římského práva, toho pilíře, číslo jedna, vy jste řekla, že studujete na Karlově univerzitě jazyk, takže jste se s tím určitě setkala. Audiatur et altera pars. Ať je slyšena i druhá strana. Mm-hmm. Protože když neznáme stanoviska, argumenty druhé strany, tak nám zbývá volba mezi ano nebo jo. A ti chytřejší studenti zamrkají a jim říkám, vidíte, a proto choďte na ty konspirační weby, vozovka, které tvrdí, že nebe je modré, tráva dneska samotově tmavé, smoda mokrá, tráva zelená, pak si udělejte obraz o tom, kde je ta objektivní pravda, jako soulad, harmonie mezi událostí a výpovědí o té události. My máme tisíce komentářů, to sama dobře víte, když pracujete v tom mediálním prostředí, ale nemáme pravdivé zdrojové informace. Jeden velmi moudrý kněz a vtipný venkovský kněz mimochodem to komentoval před Velikonocemi, když radil svým ovečkám, až se budete zpovídat, že jste sousedovi ukradli provaz, tak nezapomeňte říct, že na konci byla přivázaná krána. A tohle je ten, jsem rád, že jsem vás rozesmál, jo, ale víte, tohle je princip demagogické manipulace médií. Já si pamatuju, jak jednou Česká televize ukazovala nějaký napůl rozbombardovaný dům a vydávala ho za důsledek tedy bombardování zlého ruského letectva nebo kavalérie. A nakonec se ukázalo při bližším pohledu, že na tom domě bylo napsáno ovoce zelenina. A že to vůbec není ukrajinský dům, ale že to byl dům poničený tornádem na Jižní Moravě. A Česká televize se tehdy za to musela omluvit naprosto takovým průhledným způsobem a velmi, velmi trapným způsobem. Došlo k nezamýšlené záměně informační záběr, ilustrační záběru. Takže to je ten způsob demagogie. Proti tomu je třeba prostě postavit skutečné pravdivé informace. Jedna paní docentka, není to moje kolegyně, ale je to velmi schopná ekonomka, paní docentka Ilona Švihlíková, řekla na jedné konferenci, která probíhala na narození Karla IV. Víte, kde se narodil? Který den? To je krásné datum.
0: Nevím.
1: No, tak já vám to prozradím, můžu?
0: Tak už musíte.
1: Už musím dokonce 14. května, 13.16. Ale ta konference probíhala loni ve sněmovně. A byla to tématem té konference, byl stav Evropy a světa. A paní docentka Švihlíková tam řekla takovou zásadní větu. My máme dvě priority.

0: mluvit pravdu a zachovat mír. A je to hluboká pravda, protože mír prostě není možné zachovat lží, že tam vzniká nedůvěra, z nedůvěry potom povstávají všechny ty další obrané, případně útočné akce a už jsme teda v tom kolotoči. A pravdu říkat je náročné, že když ji řeknete v nevhodnou chvíli, tak vám to může srazit vás, jak se to stalo mnoha těm, kteří to zažili, ale když se na to podíváte z toho nejvyššího možného nadhledu, z toho subspecie eternitatis, z toho hlediska věčnosti, tak kdo o sobě mohl skutečně autenticky tvrdit, já jsem cesta, pravda a život. Ten jeho smrtí stání jsme si připomínali teď o Velikonocích.
1: Jej denánky. Teď se mi vyply všechny telefonní linky. To snad není pravda. Nedoposlechneme si váš příběh. Moc mě to mrzí, ale vypadá to, že nás telefonní linka zklamala za dnešní noční linku dokonce po druhé. Takže mě to moc mrzí, ale já vám i tak poděkuju, že jste nám vyprávěl. Já bych možná dodala, že se mi líbilo to spojení mluvit pravdu, zachovat mír samozřejmě. A Český rozhlas je respektovaným veřejnoprávním médiem, který poskytuje ověřené informace. Takže nám věřit můžete, tak to jsem ráda, že můžu třeba touto větou zakončit dnešní vysílání, protože se to vlastně vztahuje k tomu, o čem jste vy vyprávěl. Noční linka končí, ale vaše příběhy v nás zůstávají. Dobrou noc a těším se na příště. Vaše Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu.
2: Je naprosto

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi, pobízel ho ke spěchu, věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal, vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu, co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Raif vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení. Emil držel ještě pod paží aktovku, pouštěl mě dopředu, jako by nemohl, dával mi iluzi, že mu stačím. Ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně, dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu. Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z trucu utíkali, pomalu udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi z kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Napříště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál pokaždé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér.
Trénoval pak v konírně, v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančace mu pak v závodě poběží lehčej. Ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a bzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, naspět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřů vdech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště roste v uragán. Heino nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako 2 nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400 metrů.
metrové a 800 metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící čtyřstovka. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Miroslava Donutila teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
2: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin, udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka Lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci předu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Heino. Nakonec však Emil předběhl i jej a zabouřili bych ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dál se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Heino, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Fin, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad Zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Times si napsali, že jeho finish strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Bez způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžíran Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika desítek metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední desítky metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu

0: Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na pětce v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakali. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní šeští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, dva šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždy na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmimu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
0: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na pětce neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Raif takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív, umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. Dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V zářijovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Raifem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slabobránou z oštěpu a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len několiko desiatok alebo stověk metrů, kým bude, a už je tu na, ozývají se kamery filmářské a cez bránu maratonsku vběhá na olympský stadion v Helsinkách jako první štartovné číslo 903.

0: československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už natáhnutá. Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc lidí. Všetci jsou v úžasném údive a Zátopek, vidíme, že je svěží, zdraví lidí. Už hodili len 120 metrů od cíla. Zátopek jde jako první. Hlásíme republice. Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrhl pásku.
1: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportérů Zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit. Jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
2: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry, a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 12 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak, že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem po druhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán Asi to byl profesor. Ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
3: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta, jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťaty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
4: A později rekreativní.
3: Protože já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má, že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně bohu ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně, zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a ty zase druhý extrém, běhání je blbost, jo, choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost, proč, ale musím běhat s rozumem, tak na co mám, a ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, ne, mám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a vyjo a běžím, no, a v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena nakonec. No.
2: Na mě, co se koukáte?
3: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
2: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, teda pamatuju, to si potřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem běhal, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal se psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako sport pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo, a teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já ho nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako když viděl, že jdu, tak byl jako nervózní a vracel se a furt se rozbíhal. Zbíhal, jo, tak na něco byl ten pes dobrý, jenomže nečet nic o tom, že v 70 má být člověk rozumnej.
4: Emile, ty si ovšem psa zdisgustoval během, když už teda pan Hepel vzpomněl na to, že tomu psovi nestačil, tak ty si jednou toho psa doslova zničil.
5: No, poprvé jsem na to přišel, když jsem byl na vojně v Milovicích a tam byl takový mladý vlčák, ale budíš k ničemu. Protože jeho majitel byl důstojník, který na sobotu neděli odjížděl do Prahy domů k rodičům a toho psa měl na starosti Vojin Žilina, Slovák, který mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny, to mu tam nějak vyfasoval, dones mu žrádlo, dones mu vodu na pití a hotovo a ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v soboru jsem šel běhat a říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, ať se pes proběhne, A on neřád, on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvinul nožičku, vyčoral se, tam se odběhl, tam udělal hromadku. A podle, já jsem běžel usilovně. Měl jsem takovou trasu asi 4 km do lesa, tam byla 400 metrová rovinka travnata. No a co ten se navývaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam já jsem potom... jsem shodil vojenské kaloty a bluzu a v trnikách a v tričku 400 metrů a pět jsem to pálkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takový 150 metrů, takový meziklus a zpátky. Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžel 400 metrů, jenom 350 na boveček, až se ten bůl vrátí. No jo, ale on už ty poslední 300 neběžel, už nebyl schopný. A já nás čekal ještě 4 km zpátky a říkám, tak trep. A domů, a jdem. No ta, a on za mnou, jsem ho zavolal, tak přiběhl a zaostával. Jeda, to bylo horší a horší. Mě nám chybilo 2 km do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A jdem, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasáren a on tam trefil, teda pod svojí postel zalehnul, přešla neděle, přijel jeho majitel, ptal se po psovi, dvě pes. No leží, no, vypadá, že má nějakou horučavu. Říkal ten voják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žradlo dostal to, ale on nežere. To, aby, kdo, co se s ním dělal? Stalo, no, sůru za dobe ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží. Souvi jsem tempu. No a...
4: Ten pes pro všechny tu je ještě, máte šanci, 20 kilometrů.
3: Ale jak už... byl na té svadební cestě na tom Medlově a tam měl taky ten vedoucí toho střediska, měl tam taky psa a ten, já jsem sledovala, jak Emil ho Emil úplně nakonec zničil toho psa. On s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval, za náma. A Ťopek naraz se otočil
5: a
3: hr za ním. A teď ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
5: A to, jezeru, a to. A teď nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřovat. A já za ním jsem to padl.
3: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tady zabij. No, on nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít. Jo?
5: A teď
3: ale my, já a ještě tam jsem měla nějaké kamarádky a to za Ťopkem, teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na Ťopka, ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na Ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to a teď, když ten pes už tam ležel, takhle packy a tak se smutně díval, tak mi necháš ho, jdeš pryč, od něho kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No a on nakonec ho zahnal až domů, na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za 2 dny vystrčil šňupák a Ťopek zrovna byl na dvorku.
5: Ten pes je venku. A nevěle zase celý den.
3: A nevěle za to, kud jsme z té svadební cesty neodjeli.
2: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli, na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně tvořila liána. Její myšlenky, či přesněji řečeno její nervová soustava, dosud nezaznamenala signály vyšších mravních vznětů. Takže její mozkovna je dosud zaplněna živočišnými pojmy, které vytvořili předchůdci člověka, tedy pojmy primitivními a prazákladními jako hlad, děti, pokrm, chladno,

posledné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše mini sukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila. Tehdy totiž konejšivě řekne, ale neřvi, vždyť oni zase vyhrajou.

Chvilka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.